0: Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu kvůli výměně jediného šroubu. V Česku se to týká přibližně 200 tisíc vozů, většinou jde o značky Škoda. České televizi to řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně jde o modely Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb vyrobené v letech 2013 až 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný ke korozi. Proto ho chce vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Svolávací akci automobilky teprve chystají a majitele vozů pak budou kontaktovat napřímo nebo ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Desítky aut se večer sjeli na nelegálním tuningovém srazu na parkovišti u obchodního domu v Modřicích na Brněnsku. Policie tam zatím nemusela řešit větší problémy. Část účastníků přijela z Prahy, kde byla podobná akce už v pátek. Na okraj Brna ale nakonec dorazilo méně aut, než se čekalo. Podle policie někteří řidiči zamířili kvůli velkému počtu hlídek do Olomouce, potvrzuje mluvčí olomouckých policistů Libor Hejtman.
1: Pár desítek vozidel se nám zřejmě z toho tuningového srazu odtrhlo, nejelo do Brna, ale přijelo do Olomouce, kde jsou v tuto chvíli na jednom parkovišti na okraji města u obchodního domu. Teď kontrolujeme vlastně všechny ty vozidla a účastníky této akce.
0: V Praze policisti na nelegálním tuningovém srazu zaznamenali skoro 180 přestupků. Jednoho řidiče zadrželi. V americkém státě Tennessee odstoupil po nezdařené popravě Kristy Pajkové šéf vězenské služby. Odsouzená žena po dvou dávkách smrtící injekce upadla do bezvědomí, ale nezemřela. Letos je to už druhá nepovedená poprava v Tennessee. Guvernér státu zastavil všechny další naplánované na letošní rok a nařídil nezávislé prošetření.
2: Krista Pajková dostala trest smrti za trýznivou vraždu spolužačky Colleen Slemerové, kterou v roce 1995 s dalšími dvěma lidmi umučila. Pajkové bylo 18, Slemerové 19. Soudy opakovaně zamítly její odvolání a Pajková se měla stát první ženou popravenou v Tennessee po více než 200 letech. U popravy byla i matka zavražděné. Popsala, že Pajková i po injekci mluvila, smála se a zvedala hlavu. Teď leží v bezvědomí v nemocnici a je napojená na plicní ventilaci. Už v květnu se v Tennessee nepodařila poprava jiného vězně. Tomu Kat nedokázal najít žílu. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Dělníci pokračují ve stavbě kostela Nejsvětější Trojice v Neratovicích. Kromě podlaží a základové konstrukce dokončili taky část věže a základy budoucí fary. Jednotlivé díly celého objektu tisknou technici na 3D tiskárně. Areál za 250 milionů korun by měl být hotový v roce 2028. Pokračuje administrátor farnosti Neratovice Petr Kováč.
3: Celá symbolika stavby je, že ta samotná stavba má symbolizovat Boha přítomného v tomto světě a ta věž vlastně symbolizuje člověka, který se přiklání a dotýká tajemství Boha v tomto světě.
0: Sport. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů ve Španělsku 1-3. I po třetím zápase v elitní skupině soutěže tak čekají na první bod. Před utkáním v Oviedu podlehli v Praze, Chorvatsku a Anglii. Pokračuje záložník národního týmu Roman Macek.
4: Tak samozřejmě třetí porážka, ale podívejme se, proti jakým soupeřům hrajeme, takže myslím si, že není potřeba se bavit o náladě, je potřeba mluvit o tom, jaká je nastolená cesta, kam míříme, kam mířit chceme a to je, myslím si, během tohle srazu to nejdůležitější.
0: V úterý nastoupí Češi v Londýně proti Anglii, která v Rijece deklasovala domácí Chorvatsko 7-0. České hokejistky obsadily na turnaji Eurohockey Tour v Lahti poslední místo. Po prohrách s domácím Finskem a Švédskem v základní hrací době podlehly Švýcarskám 2-3 po nájezdech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na Uhersko-Hradišťsku a uzavírka v Brně. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Břeclav kilometru 54,5 odklidili následky nehody osobního auta. Na Uhersko-Hradišťsku dejte pozor na výjezdu z obce Březová na Slovensko. Osobní auto tam narazilo do stromu. Policie hlásí, že je místo nehody teď s opatrností průjezdné. V Brně připomínáme nově zavřený přejezd z D2 z Bratislavy na exit 196 dálnice D1 do Ostravy. Dá se to objet přes město, případně Modřice a po Vídeňské ulici. Auta nad 12 tun mohou uzavírku objet sjezdem z D2 u Břeclavy přes Hodonín, Veselí nad Moravou a po dálnici D55 kolem Uherského Hradiště a Zlína. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno i zataženo, na západě slabý déšť, teploty až 23 stupňů, na horách bude kolem 15. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi dál Jiří Štefl.
7: Ve 2:06 neděle 4. října nový den s námi můžete začít tak výhrou v telefonické soutěži. Zavolejte si právě teď o CDčko s rozhlasovým pořadem Suchého až litra Gramo Tingle Tangle. Je to pořad, který v 60. letech minulého století vysílal druhý program Československého rozhlasu. Tady jsou telefonní čísla, vytáčejte právě teď 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás.
5: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: A vy vytáčíte telefonickou soutěž nočního radiožurnálu. Tady jsou telefonní čísla, ještě jednou sem ke mně do studia 221 552 155 anebo 221 552 255. Hrajte o CDčko Gramo Tingle Tangle.
1: Radiožurnál pro vás má CD Gramo Tingle Tangle.
2: Dobrý večer.
1: Poslechněte si dosud nevydané, živě vysílané pořady dvojice Suchý šlitr.
3: Co, že bychom si střihli tu zlomilsem ruku tetičce? Že to byla krásná věc tenkrát.
1: Vraťte se v čase do jara roku 1968 a díky bonusu i do roku 1966. CD Gramo Tingle Tangle dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Františku, zdravím vás, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Neděle v noci, jak to, že nespíte?
4: No, teďka jsem se právě chystal, že zavolám.
0: Dobře jste udělal, jsme rádi. Tak Františku, i dneska soutěžní otázka bude hudební. Mám pro vás ukázku písně Co jsem měl dnes k obědu. Velmi známá, skoro bych až tak jako řekl, lidovka. Zpívá Jiří Šlitr, no a hned, jak si tu ukázku poslechneme, tak taky položím soutěžní otázku. Tak tohle je ta ukázka.

0: jsem měl dnes k obědu.
1: A tady ta ukázka končí, no a já se Františku ptám, co jako první měl Jiří Šlitr v téhle písni k obědu? Víme nebo dáme tři možnosti?
2: Určitě tři možnosti.
1: Takže představte si, co jsem měl dnes k obědu. Za A, knedlíky se zelím kyselým, za B, cheeseburger, za C, čínskou polévku.
2: No, knedlíky se zelím,
1: ano, a měl toho mnohem víc, jak si za chvíli poslechneme. Ano. Tak Františku, dobrá zpráva pro vás. Novou audio, nové CDčko, Gramu Tingle Tangle, Suchý Šlitr, vyhráváte právě vy. Díky za to, že nás posloucháte a vydržte mi ještě na telefonu. Naslyšenou. My děkujeme, že nás posloucháte, 2 hodiny 12 minut, no a teď tedy to kompletní menu Jiřího Šlitra, co měl k obědu.
3: Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu, kdo ví co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme.

0: Tenhle týden začal akademický rok a na lékařské fakulty míří noví studenti medicíny. Někteří z nich se budou seznamovat i s technologiemi, které ještě před několika lety působily jako vzdálená budoucnost. Na pražském Albertově na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy vzniklo robotické centrum. Je určené nejen studentům, ale hlavně zkušeným chirurgům, kteří začínají s robotickou operativou. Trénovat tam můžou třeba výkony v urologii, gynekologii nebo břišní chirurgii.
1: To, co vidíme, ta chobotnice taková, čtyřrmená, to je opravdu robot nebo pacientská konzole, na které jsou čtyři nástroje, respektive tři nástroje a jedna kamera.
2: Vedoucím robotického tréninkového centra je Mikuláš Mlček. Na první pohled to tu připomíná hraní videohry. Lékař sedí několik metrů od operačního stolu, před sebou má dva joysticky. No a na druhé straně místnosti se pohybuje robot s chirurgickými nástroji.
1: To jsou nástroje, které trošku podobně jako endoskopické operace se zavádějí malými vpichy do organismu a pomocí nich potom operatér operuje. Neoperuje robot, operuje operatér, ale operuje pomocí toho robota.
2: Ten robot má čtyři ramena. Co tady všechno umí?
1: Tak ten robot umí spoustu věcí, hlavně se umí dostat tam, kam se nedá dostat rukama nebo přímými nástroji z běžné operativy laparoskopické. Takže má nástroje typicky na těch čtyřech ramenech tři nástroje, to můžou být jehelce, nůžky, nože, disektory, sešívače a na konci jsou poměrně malé, třeba půl centimetrové a kloubové. A to je jejich hlavní výhoda, že vlastně ty klouby jsou to, čím pomůže ten robot se dostat do míst, kam se normálními nástroji dostat nedá.
2: Právě možnost dostat se s nástroji i do velmi těsných prostorů je jedním z důvodů, proč se robotická chirurgie rozvíjí hlavně v některých specializacích. A právě třeba s tímhle systémem se tu mají lékaři naučit pracovat dřív, než s ním poprvé usednou k reálnému pacientovi.
1: Tohle školící centrum je pro chirurgy, kteří začínají s robotickou chirurgií. Typicky v oborech, které jsou vhodné pro robotickou chirurgii, to je urologie, gynekologie, chirurgie břišní, zejména v dolní pánvi.
2: Nejde tedy o výuku základů chirurgie, ale o trénink lékařů, kteří už operovat umí a teď si osvojují novou technologii. Protože ale centrum sídlí přímo na lékařské fakultě, k robotické chirurgii se tu můžou podle Mikuláše Mlčka dostat i medici.
1: Mediky primárně učíme, ale je to pro mediky, kteří vědí, že mají hluboký zájem o obor, že asi by mohli být jednou chirurgové, třeba robotičtí. A medic se sem taky dostane tím, že nám pomáhá vlastně celé to školení zorganizovat, protože tady potřebujeme k tomu ještě spoustu dalších lidí. Školí se tady vlastně typicky jeden lékař, jeden jeho asistent a kolem něj je 5-6 dalších ještě pomocníků, jak lektor, který vysvětluje, jak se učí, tak ale další, třeba v našem případě medici, kteří pomáhají s přípravou nástrojů, s přípravou modelů.
2: Právě spojení výuky, tréninku a zkušených chirurgů má z pracoviště udělat centrum, kam za robotickou operativou nebudou jezdit lékaři jen z Česka, potvrzuje předseda České chirurgické společnosti Jiří Moláček.
3: Ta důležitost vzniku takového robotického centra v České republice je obrovská. Naše generace a moje generace, když jsme se učili tu robotickou operativu, tak jsme jezdili většinou po celé Evropě do různých center. Já osobně jsem byl v Amsterdamu, v Hamburku, ve Štrasburku a teď vlastně moji žáci už mohou jezdit sem do Prahy.
2: Centrum má několik místností, zatím jen jeden robotický systém, do budoucna ale počítá až se třemi, aby se tu mohlo školit několik týmů najednou. Kromě školení tu budou lékaři také zkoušet nové postupy a hledat další možnosti, jak robotickou chirurgii dál využít. Z robotického centra v Praze na Albertově Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Hovory z Lán se vrací.
1: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
0: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
1: Magda Vašnáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michail Žantovský.
0: A k tomu exkluzivní zdravice významných světových osobností.
1: Speciální vzpomínkové vydání Hovorů z Lán.
0: Přijďte do zámecké zahrady a staňte se součástí mimořádného vysílání k 90. narozeninám posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
1: Už dnes od 10 hodin na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: 2:30. Zprávy s Denisou Hergeslovou.
3: Všechny parlamentní strany mají podle předsedy ODS Martina Kupky vystupovat vůči Rusku jednotně. Řekl to v reakci na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové. Ta řekla, že si Rusko všímá zmírnění protiruské rétoriky české vlády. Podle Kupky jsou její tvrzení ale vizitkou současného kabinetu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl, že by Česko jakkoliv zlehčovalo bezpečnostní rizika. 10 000 lidí ve Španělsku v sobotu znovu protestovali kvůli bytové krizi. Vadí jim vysoké nájmy i nedostatek dostupného bydlení. Demonstranti se sešli v asi 50 španělských městech den poté, co parlament odmítl dvě vládní opatření na posílení ochrany nájemníků. Ve Valencii se někteří účastníci střetli s policií. V Madridu demonstranti kvůli bytové krizi už přes týden táboří v centru města. Včera se jich tam podle policistů shromáždilo přes 70 000. V Česku začala sezóna respiračních onemocnění, jako jsou rýma, kašel nebo nachlazení. Jedním z důvodů jsou vysoké rozdíly ranních a odpoledních teplot, které lidem stěžují vhodný výběr oblečení. Děti bývají také často nemocné hned po návratu z prázdnin. Někteří dospělí se pak nakazí od nich. Podle lékařů jde ale zatím většinou o lehčí virózy. Sezóna chřipky přijde nejspíš až za pár týdnů.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté prohráli ve Španělsku 1-3 a v elitní skupině Ligy národů zůstávají bez bodu. V úterý se Češi na závěr této reprezentační přestávky utkají v Londýně s Anglií. Ta deklasovala domácí Chorvatsko 7-0. Pro Chorvaty to byla nejtěžší prohra v historii. Nizozemská cyklistka Demi Folleringová obhájila na mistrovství Evropy titul v závodu s hromadným startem. V Lublani tak navázala na týden staré zlato ze světového šampionátu silničních cyklistů v Montrealu. Kristýna Burlová obsadila 72. místo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na dálnici D1 na Vysočině a nehoda na Uherskohradišťsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín stojí osobní auto. 132. kilometr v odstavném pruhu na místě je policie, vidět je to z dálky. Na Uherskohradišťsku na výjezdu z obce Březová na Slovensko osobní auto narazilo do stromu. Místo nehody je to na silnici nižší třídy, teď s opatrností průjezdné. A na dálnici D1 v Brně a v okolí jsou nová omezení, jedno na výjezdu z Brna do Prahy za sjezdem na výstaviště. Údržba zavřela pravý pruh mezi kilometry 187 až 185,5. Kolona se tam netvoří, omezení má skončit dnes ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojedinělé slabý déšť. Nejvyšší teploty 18 až 23, na horách bude kolem 15 stupňů. To byly zprávy. A v nočním Radiožurnálu s vámi zůstává Jiří Štefl.
2: A jsme za polovinou dnešního živého nočního vysílání. Jestli ještě nevíte, co budete o víkendu, respektive během druhé poloviny víkendu dělat v neděli 4. října, tak se podívejte na náš web radiožurnal.cz. Máme tam pro vás víkendové tipy.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

mixtures bridge.

0: Tady je vysílání víkendového radiožurnálu, začínáte s námi neděli 4. října. Na zhruba 2 minuty se zastavíme taky v Tachově. Genový sad letos slaví 20 let své existence. V roce 2006 ho založila skupina ochránců přírody, od níž správu později převzal specializovaný spolek. Sad tvoří stovky starých odrůd jabloní nebo hrušní, především z našeho západního pohraničí. Jedná se o roubovance ovocných stromů ze zaniklých vesnic, starých zahrad, sadů nebo alejí.
1: A je to genovej sád. Jeho účelem je uchování těch starých odrůd, které jsou tady naroubované.
2: A je to teda z Tachovska?
1: Hlavně na Tachovsku, ale něco máme z Domažlicka, něco máme vejš, Slavkovský les.
2: Zhruba 2hektarovým sadem mě provází předseda spolku Genové sady Tachovska Miroslav Rolko.
1: Je tady dohromady asi 640 stromů v sadu. Z toho 340 je jabloní, nějakých 140 je tady hrušní, 60 třešní, 60 sliv a švestek. Tady máme třeba
2: Vévodkyně Eliška, už to vidím.
1: Jo, hruška, jo. To je odrůda. Jo, Poloučany. Tam v podstatě je Eliška, víte, kde jsou Poloučany? U Bezdružic nahoře, jo?
2: Já se zakousnu do Elišky.
1: Tady je
2: dobrá Eliška. Tady jsou ale krásná červená jablíčka. No, co to je?
1: Řekl bych, že je to kirchvaldský.
2: Tady máte takový speciální strom, opravdu. To je lidická hrušeň. Co o ním víme?
1: Když potom nastal ten soudní den, tam
2: Vypálení
1: a potom teda likvidace všech stromů a všeho.
2: Takže to je jediný strom, který tam přežil.
1: Ano. My s něho máme tady roubovance.
2: Ta matka, ta pořád stojí v těch lidicích?
1: Ta je tam pořád. Já mám kousek odříznu.
2: Tak jo?
1: Jo.
2: Tak to je lidická hrušeň. Taková trpká.
1: No, nebo? Ne. A se to zdá, že je to trpký, protože není zralá. A víte, co je největší radost tady?
2: Nevím.
1: Když sem přijdou ty děti. Ale fakt jako.
2: Ta radost je tady teď. Jsou tady děti z Tachovské mateřské školy Tyršova. Tak Matěj, tak co jsi ochutnal?
3: To jablíčko. Bylo moc dobré.
2: Jo? A bylo sladké, nebo bylo
3: kyselé?
1: Starý odrůdy se vyznačují tím, že jsou sladkokyselí. Jsou do kysela. Dneska jsem jim dal ochutnat a to byste koukal. Od Mičurina, úplně červený jabko, jo, i na řezu. A všechny ho chtěli.
2: Všechny ho chtěli.
1: A všichni ho chtěli.
2: Aktuálně získal spolek do správy další kus pozemku a plánuje další rozšíření sadu. Z Tachova, Lukáš Milota, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radioservis vás zve na křest knihy Jak to bylo doopravdy. Společně s autorkou Ivanou Denčevovou pokřtí knihu kněz Zbigněv Čendlik, ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Těšíme se na vás v úterý 6. října v 17 hodin v Radiokafé Vinohradská 12 v Praze.
3: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Denisa Hergeslová a zprávy.
4: Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let, navrhuje to ministerstvo dopravy v novele. Paříží prošel pochod hrdosti, zúčastnili se ho 100 000 lidí. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i třetí zápas, tentokrát ve Španělsku 1-3. Dnes bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno až zataženo, na západě i slabý déšť, teploty až 23 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Ruské ministerstvo zahraničí vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince, aby opustili Kyjev. Varovalo, že ruská armáda bude pokračovat v rozsáhlých útocích na ukrajinskou metropoli. Podle Moskvy ponesou odpovědnost za případné důsledky ti, kteří varování ignorovali. Zaměstnanci českého velvyslanectví zatím v Kyjevě zůstávají. V reakci na ruskou výzvu to uvedlo české ministerstvo zahraničí. Místo 10 let chce ministerstvo dopravy zavést 15-letou platnost řidičských průkazů. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou teď rezort připravuje. V případě schválení by se změna týkala nově vydávaných průkazů u skupin opravňujících k řízení motocyklů a osobních aut, říká mluvčí ministerstva Alena Mühl.
5: Prodloužení platnosti se pak netýká například řidičů nákladních vozidel a autobusů. U těchto skupin platí zvláštní požadavky, které vycházejí z evropské legislativy a z profesní způsobilosti řidičů.
4: Změnou chce rezort administrativně ulehčit úřadům obcí s rozšířenou působností, které průkazy řidičům vydávají. Ročně jich bývá kolem 700 000. Pařížského pochodu za práva sexuálních menšin se zúčastnili 100 000 lidí. Organizátoři upozornili například na diskriminaci trans lidí nebo rostoucí nenávist vůči homosexuálům. Někteří účastníci protestovali taky proti vzestupu krajní pravice ve Francii.
6: Lidé na pochodu hrdosti nesli duhové vlajky symbolizující LGBTQ+ komunitu nebo transparenty s nápisy Milujeme, koho chceme nebo jsme slyšet. Nechyběly ani vlajky trans komunity se světle modrou, růžovou a bílou. Organizátoři pařížského Prideu chtějí upozornit na to, že trans lidé stále čelí diskriminaci, například u lékařů nebo v zaměstnání. Jedním z témat je taky snazší dostupnost testů na pohlavně přenosné choroby nebo dostupnost léků, které snižují riziko přenosu viru HIV. Historie pařížského pochodu hrdosti sahá do 80. let. Letos se poprvé kvůli červnové vlně veder přesunul na říjen. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Rodiny, knihovny nebo mateřské a základní školy se můžou zapojit do týdne čtení dětem. 16. ročník akce potrvá do středy. Proč je čtení dětem přínosné, přibližuje zakladatelka projektu Eva Katrušáková.
7: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, protože to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu.
1: Sport.
4: Čeští fotbalisté prohráli i třetí utkání v elitní skupině Ligy národů. Mistrům světa ze Španělska podlehli v Ovědu 1-3.
8: Skóre otevřel z první střely na českou branku hvězdný Španěl Yamal. Trefil se z hranice pokutového území. Češi se po většinu prvního poločasu jen bránili. Ještě do poločasu inkasovali od vítěze zlatého míče Rodriho. Ve druhé půli Češi zabrali proti Španělsku, které polevilo. Na 1-2 snížil senzačně obránce Jiří Sláma, jenže tlak Čechů skončil vyloučením kapitána Krejčího a bylo rozhodnuto. Na konečných 3-1 zvýšil Merino. Čechy teď čeká přesun do Anglie, kde v úterý odehrají proti domácí reprezentaci poslední zápas v této reprezentační pauze. Z Ovědy Veda, Karel Schamberger, Radiožurnál.
4: Tenista Jiří Lehečka porazil ve třech setech Francouze Humbera a na turnaji v Tokiu je ve čtvrtfinále. Marie Bousková postoupila v Pekingu do třetího kola, kdy zvítězila nad Australankou Birelovou 2x6-4. V Číně naopak dohráli Kateřina Siňaková a Jakub Menčík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na dálnici D1 u Šmejkalky a nehoda na Uherskohradišťsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady stojí osobní auto. Policie ohlásí v omezení u Šmejkalky mezi kilometry 25 až 24. Jsou tam dva zúžené pruhy a úsek je teď volně plynule průjezdný. Z dálnic hlavních tahů nehody hlášeny nejsou. Na Uherskohradišťsku čekejte omezení na silnici nižší třídy na výjezdu z obce Březová na Slovensko. Osobní auto tam narazilo do stromu. A na dálnici D1 v Brně u exitu 194 Mikulov směr Ostrava se nově jede jedním jízdním pruhem. Je to zhruba na kilometru a bude to tak do rána. Kolona se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Přes den čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojediněle slabý déšť, maximální teploty 18 až 23 stupňů a na horách bude kolem 15. To byly zprávy. V nočním Radiožurnálu je s vámi dál Jiří Štefl.
3: Tak jestli dneska půjdete ven a myslím si, že doporučme si, pojďme ven, tak nasávejme ten přírodní vitamin D, dokud ještě můžeme. 6 minut po 3. hodině neděle 4. října. Babí léto i teď o víkendu v Česku pokračuje.

0: Jedličkově ústavu na Pražském Vyšehradě si o víkendu připomněli 100 let od úmrtí jeho zakladatele Rudolfa Jedličky. Tenhle lékař na začátku 20. století založil první český ústav, který propojil zdravotnickou a sociální péči se vzděláváním handicapovaných dětí. A ten funguje dodnes.
1: Já třeba, když jdu do školy, tak radši chodím tímhletím směrem, že jdu přes tu zahradu, okolo toho sadu a vkročím do školy tady tímhletím vchodem vinným krásným. Tak mám pocit, že jsem někde v lázních.
2: Irena Vlachová je od září asistentka pedagoga v učebním oboru keramická výroba a teď mě provází místy, kde se studenty tvoří.
1: Tak, prosím.
2: Děkuji.
1: Tady je takovýhle prostor krásný, dvě takový třídy, ale je to vlastně celý propojený.
2: Co tady máte všechno? Vidíme štětce, vidíme barvy.
1: Pod těma modrýma igelitama jsou různý rozpracované věci.
2: A je to oblíbený obor?
1: Já třeba bych sem chtěla chodit.
2: Já zajdu ještě do jiné části staré budovy, takzvané jedle, jak ústavu místní říkají. Tam je Hana Lebedová.
3: Nacházíme se v knihařské dílně Jedličkova ústavu, což je učební obor knihařské práce.
2: Kolik máte těch žáků?
3: Máme 13 žáků, jsme ve třech ročnících.
2: Tady máte po stolech vyskládané papírové krabičky.
3: V průběhu toho vzdělávání vlastně se učí od nejjednodušších knihařských výrobků. Začínají různými spisovými deskami, krabičkami a závěr by měly být zavěšované vazby.
2: Taká ta pevná vazba, kterou známe.
3: Kterou znáte úplně běžně, když jdete do knihkupectví.
2: Nejstarší českou specializovanou školu a zařízení pro lidi s tělesným postižením založil Rudolf Jedlička v roce 1913.
4: Rudolfa Jedličku všichni znají právě díky naší škole, ale rozhodně to nebyla jediná aktivita, které se věnoval. On prakticky paralelně otevřel dnes, to známe všichni jako Podolskou porodnici, Ústav pro matku a dítě. On byl velký inovátor na poli medicíny, zejména byl průkopník rentgenologie a to se mu nakonec vlastně asi také stalo osudným.
2: Říká Radek Musílek, který má v Jedličkově ústavu na starosti mediální zastoupení, ale taky učí dějepis a základy společenských věd.
4: Já s nutnou dávkou černého humoru, který nám je tady vlastní, říkám, že to byl takový osvícený člověk. Protože oni tehdy netušili, že ty záhadné paprsky X mají nebezpečný vliv na lidské tělo, takže on se nějak nechránil a dokonce ten rentgen každý den nastavoval na své vlastní ruce.
2: Na začátku fungování poskytoval Jedličku v ústav péči 10 chlapcům. Dnes je to asi 200 žáků, studentů a klientů, protože kromě učebních oborů nebo dalších středních škol nabízí i volnočasové aktivity. Sport, divadlo, kreativní dílny, ale taky třeba fyzioterapii, ergoterapii nebo logopedii. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.

0: Velmi zajímavé hudební spojení skupina U2, zpěvák Ed Sheeran a taky ukrajinský zpěvák Taras Topolia tady u nás ve vysílání víkendového radiožurnálu. Za chvíli bude 15:30. Dobré jitro. Představte si, že se teď nově můžete dobře nadechnout v Karviné. Ve městě, které bylo symbolem špatného ovzduší, vzniklo místo, které oceníte hlavně vy s dýchacími obtížemi. Karvina otevřela nové volně přístupné inhalatorium. Uvnitř dřevěné konstrukce jsou trnkové větve, po kterých stéká léčivá solanka. Do okolí se tak uvolňuje jemný aerosol.
1: Děti, tak pojďte, budeme dýchat pořádně a nadechneme nosíkem. A vydechneme pusinkou.
2: Se skupinkou 6 předškoláků tady do Karviné z Ostravy přijela Gabriela Lašková z dětské skupiny.
3: Protože my máme hodně nemocných dětí a vlastně tady to byla taková příležitost, jak spojit hru s něčím užitečným.
2: To, co asi teď slyšíte, tak to jsou tisíce kapek, které stékají z té vysoké konstrukce, to jsou nahusto napěchované trnkové větve. Já jako astmatik to můžu otestovat docela poctivě a tohle to znám z Polska, takže vím, že čím blíže, tím je to pro mě lépe. Je to hned cítit trošičku chlad a hlavně vlhkost. Dýchání to jednoznačně prospívá.
4: Problémy s plícema mám, takže zkouším, či to bude mít nějaký účinek.
2: Nové inhalatorium zvídavě zkoumá bývalý horník Petr. Znáte, jak to funguje, na jakém principu?
4: Ne, právě jsem teďka došel.
2: To je solanka, ta voda, která stéká. A vlastně to jsou trnkové větve, hustě takhle napěchované. Ano. A ty, protože jsou takové ostré, oni to vlastně tříští tu vodu, která vytváří takovou mlhovinu a to se dobře...
4: Jsem proti slunci, že byla taková mlha, taký opar.
2: Ano, ano. A když půjdeme takhle, pojďte se mnou klidně blíž. A cítíte to, jak už je to chladnější?
4: Je. Já budu zkoušet, mám to blízko. Jo. Mám to kousíček od domu.
5: Byli jsme v Polsku se podívat asi na 3 místa. Já jsem to viděla víceméně poprvé, protože jsem to ještě nikde nezažila, takže to byla úplně jako premiéra.
2: Popisuje mi přímo u té konstrukce její autorka, architektka Ivana Kuchařová.
5: A jsou tady nádrže umístěné pod zemí, které se teda zásobují vodou tady z Darkova, to je Dobromovou, a to se vlastně čerpá do toho inhalatoria, vlastně vytahuje se to nahoru.
2: Nové inhalatorium bude fungovat do konce října. Pak se musí voda vypustit, aby všechny ty trubky v té konstrukci v zimě nepopraskaly. Z Karviné Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: 3 hodiny 30 minut zprávy s Denisou Hekeslovou.
1: Prokuratura ve Spojených arabských emirátech vyšetřuje středeční útok v letadle společnosti Fly Dubai jako teroristický čin. Kopilot tam při letu z Dubaje do Tel Avivu zaútočil palubní nouzovou sekerou na pilota a pokusil se s Boeingem 737 zřítit. Motiv činu kopilota zatím není jasný. Podle deníku Wall Street Journal ale občan Ománu dostal ve své zemi zákaz létat kvůli extremistickým příspěvkům na sociálních sítích. Německý prezident Frank-Walter Steinmeier varoval před rozdělením společnosti a růstem radikalismu. Podle něj zemi hrozí rozštěpení jako v době meziválečné Výmarské republiky. Steinmeier to řekl v projevu u příležitosti 36. výročí znovu sjednocení Německa. Žádnou konkrétní stranu nezmínil, ostře ale odsoudil dezinformační kampaně, za kterými jsou takzvaní trolové nebo krajně pravicoví i levicoví radikálové. Steinmeier v souvislosti s nedávnými regionálními volbami taky připustil, že část Němců nedůvěřuje politickému systému. Ke konci roku skončí ve funkci ředitele útvaru rychlého nasazení Libor Lochman. V čele útvaru stojí už od roku 1996 a je díky tomu nejdéle sloužícím policejním velitelem v Česku. Skončit ve službě musí kvůli odchodu do důchodu. Ještě předtím by se měl dočkat povýšení do funkce generálmajora. Nominaci musí ještě schválit vláda a prezident. V pražské O2 aréně vystoupí večer americký rapper ASAP Rocky. Do Česka přijede představit své album Don't Be Dumb. Rocky patří k výrazným postavám současného hip-hopu. Za svou tvorbu byl 3x nominovaný na Grammy. Kromě hudby se věnuje taky módě a působí jako kreativní ředitel některých módních značek. Sport. Hokejisté Vsetína vyhráli i 9. utkání prvoligové sezóny, tentokrát zvítězili nad Frýdkem Místkem 5-2. Pardubické Bčko podlehlo domácí Třebíči 1-4, Tábor deklasoval Přerov 8-3, Kolín zdolal Slavii 3-2, Litoměřice podlehly Jihlavě 2-3, Sokolov prohrál s Chomutovem 3-4 a Havířov porazil poslední Zlín 4-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na Pražském okruhu a uzavírka v Brně. Na Pražském okruhu je víkendové omezení mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Kvůli úpravám zdrsnění povrchu vozovky v tunelech se jezdí jen v tubusech se 3 pruhy obousměrně na Ruzini i k dálnici D1 plynule. V Brně je od včerejška zavřený přejezd z D2 z Bratislavy na dálnici D1 na exit 196 směr Ostrava. Uzavírka by měla trvat do listopadu. Dá se objet přes město, případně Modřice po Vídeňské ulici a exit 194. Auta nad 12 tun pak sjezdem z D2 u Břeclavy přes Hodonín, Veselí nad Moravou a po dálnici D55 kolem Uherského Hradiště a Zlína. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojediněle slabý déšť, nejvyšší teploty 18 až 23 a na horách bude nejčastěji kolem 15 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál a Jiřího Štefla.
4: A taky ten víkendový, dobré ráno.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Yes. Ready, girl?
5: Come on. Let's do this game.

0: Bota, Sota nebo Tota. Pod těmito zkratkami vysílají radioamatéři z válečných bunkrů, vrcholků hor nebo rozhleden. Včera se sešli u novogotického templu v Zámeckém parku v Krásném dvoře na Lounsku. Jak to tam vypadalo, tak i to se dozvíte ve vysílání víkendového radiožurnálu v čase do 16:00. Teď se ale vydáváme na Uhersko-Hradišťsko. V Buchlovicích dokončili tenhle týden po 3 letech opravu střechy takzvaného dolního zámku. Během prací za zhruba 60 milionů korun mimo jiné restaurátoři zachránili v vzácné štukové stropy nebo balustrádu s barokními vázami. Teď se řemeslníci pustili i do rekonstrukce střechy horního zámku, nazývaného Flora.
1: Teďka se demontuje část střešního pláště.
2: Ukazuje mi stavby vedoucí Jan Grebeníček, zatímco řemeslníci odštípávají staré střešní latě.
1: Opravujeme vlastně celý střešní plášť a napadené části konstrukce krovu. Lempířské prvky nahrazujeme novými, původně zinkovými, dneska do mědi. Opravujeme konstrukce gloriet. Jsou odvezeny v pasířské dílně báně, kterých je tady celkem 6. Ty se vytváří taky nové kopie. 2 se podařilo zachránit a ty budeme opravovat. Následně zlatit a montovat zpátky.
2: A slyšel jsem, že vás tady čeká taková neúplně, řekněme, běžná věc.
1: Za asi 3 týdny nás čeká demontáž zvonové věže, bude se vlastně sundávat jeřábem a převážet na dílnu a tam se bude vytvářet kompletně nová kopie. Ta konstrukce je dožilá nebo do ní zatěkalo, takže musí se vytvořit nová. Budeme demontovat zvon, ciferník hodin, zvon se bude následně taky odrestaurovat.
2: Na opravy tady každý den dohlíží kastelán buchlovického zámku Jan Binder.
3: Naposledy ta rekonstrukce střechy probíhala kolem roku 1984, takže už ty tašky mají své za sebou a vidíme, že se loupou a prostě už to je jak perník všechno. A taky se vyměňují tesařské prvky, které jsou napadené dřevomorkou, protože objekt památku je chráněn, tak se snažíme zachovat to, co jde a to, co má ještě dobrou kondici, tak tam zůstává.
2: Už to působilo nějaké problémy, ta střecha, že vám třeba zatěkalo do zámku?
3: Kolem těch vikýřů nebo kolem těch zdobných prvků zatékalo, když foukl vítr, tak už prostě jsme měli ty tašky rozeseté po nádvoří.
2: Takže opravuje se to, řekněme, za minutu 12?
3: No, už možná po 12.
2: Práce budou stát zhruba 15 milionů korun. Hotové by měly být na podzim příštího roku. Z Buchlovic Michal Sladký, Radiožurnál.

0: Spojit výlet na rozhlednu s hovorem s někým na druhém konci světa. Tohle umožňuje radioamatérům program TOTA, Towers on Air, tedy vysílání z rozhleden. Včera se sešli u jedné z těch nejstarších v Česku, novogotickém templu v Zámeckém parku v Krásném dvoře na Lounsku. Spojení odtamtud můžou navázat s kolegy z Česka, ale i ze zahraničí.
1: OK, dvojka Václav Karel Portable.
2: Ano, OK, dva Václav Karel Portable, tady OL, jedna Tomáš William Rudolf a rozhledna OKR 1131, gotický templ, krásný dvůr a 5.9 pro tebe.
3: I takhle může vypadat vysílání radioamatérů. Jeden z nich, František, mi taky vysvětlil, co jednotlivé číslice znamenají.
1: Každá ta rozhledna má nějaké své číslo a pak jsem tam dával ještě, jak se slyšíme, 5 to je kvalita signálu a 9 je síla signálu.
4: Mohl byste mi přiblížit ty antény, tady říkal jste, tamhleta a tamhleta, to jsou ty krátkovlné.
5: To, co vidíte tady, to je označené jako invertované V.
3: Popisuje mi zakladatel Towers on the Air Ivan Holinka a pokračuje.
5: A to, co je vlastně drátová anténa, kdy to má přesně stanovené nějaké délky 40, 20 a 10 metrů.
3: Antény si radioamatéři vyrábějí i sami. Mirek Přibyl používá obyčejný drát a díly vytištěné na 3D tiskárně. Vysílací stanici má pak v kufru auta.
6: Já tady mám vysíláč krátkovlnej, mám tady počítač k tomu na digitální módy. Pro případ ztroskotání tady mám generátor.
4: A to je všechno, co potřebujete.
6: Tady mám venku z auta, mám tady antény.
4: S kým už se vám dnes podařilo spojit?
6: Byly tam nějaký

0: mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.
2: Dobré jítro, jsou 4 hodiny. Zprávy připravila a čte Denisa Hergeslová.
3: Koalice postupuje vůči Rusku podle ministra Šťastného jednotně. Volby v Lotyšsku vyhrála podle odhadů strana současného premiéra. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i třetí utkání. Mistrům světa Španělům podlehli v Ovědu 1-3. Dnes bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno až zataženo, na západě i slabý déšť a teploty až 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Česká vláda podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů nijak nezlehčuje postoje vůči Rusku. Řekl to v reakci na vyjádření ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové, podle které Česko zmírňuje protiruskou rétoriku. Šťastný zároveň odmítl, že by koalice nepostupovala proti Rusku jednotně, jak uvedli zástupci opozice.
4: Skutečně odmítám, že by na úrovni koalice došlo k nějakým rozporům, co se týče postojů vůči Ruské federaci. Vnímáme Rusko jako agresora a po dobu války na Ukrajině skutečně například motoristé mají jasně v programu, že odmítáme jakoukoliv diplomatickou či obchodní spolupráci.
3: Slova ruské velvyslankyně odmítl taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle předsedy ODS Martina Kupky je její vyjádření naopak vizitkou současného kabinetu. Parlamentní volby v Lotyšsku vyhrála podle průzkumů ve volebních místnostech strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergse. Podle takzvaných exit pólů získala podporu od třetiny voličů. Sčítání všech odevzdaných hlasů začalo v celé zemi s několika hodinovým zpožděním kvůli ověřování údajů v elektronickém seznamu voličů.
5: Do lotyšského parlamentu se mohlo podle průzkumu ve volebních místnostech dostat až 6 ze 14 stran.
6: Pokud dostanu příležitost sestavit a vést novou vládu, čeká nás spousta práce. Rozpočet je pro nás otázkou financí, se kterými je potřeba nakládat úsporně.
5: Oznámil současný premiér Andris Kulbergs, který vede stranu Jednotná listina. Velkou voličskou podporu považuje za znak, že voliči chtějí změnu. Až do květnového pádu vlády Evy Kyselinu totiž Jednotná listina působila v opozici. Volební účast v Lotyšsku byla nejnižší v novodobé historii. K urnám nepřišlo ani 51% oprávněných voličů, přestože mohli využít také předčasnou nebo korespondenční volbu. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Divadelní ceny Itálie znají své letošní vítěze. Ocenění si v historické budově Národního divadla v Praze převzali 20 umělců. Sošku za celoživotní mistrovství v činohře získali Petr Nárožný a Zdena Herfortová.
7: Zdena Herfortová!
8: Můj život a moji osobnost naprosto ovlivnila moje kariéra. To je samozřejmě. Žijete na jevišti, myslíte na jeviště, chodíte na jeviště, žijete prostě s divadlem.
9: Vzpomíná Zdena Herfortová z Městského divadla v Brně. Ocenění za nejlepší ženský výkon v činohře si odnáší Lucie Žáčková z Činoherního klubu v Praze, a to za roli Anny v představení Komuna.
10: Vidím v ní nějak spoustu věcí, kterým rozumím, a je mi hodně blízká, protože při jejím zkoušení jsem zažila takové osobní věci, ztráty blízkých lidí.
9: Cenu za nejlepší mužský výkon v činohře si převzal Stanislav Majer za inscenaci Amadoka pražského divadla X10. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté dál čekají na první bod pod novým koučem Santim Deniou. V elitní skupině Ligy národů prohráli i třetí zápas. Tentokrát v Ovědu podlehli úřadujícím mistrům světa ze Španělska 1-3. Za seniorský národní tým poprvé chytal gólman Antonín Kinský.
11: Že to od nás nebyl špatný zápas. 2-1 vlastně jsme drželi do víceméně poslední minuty. Samozřejmě věděli jsme, že to bude těžký zápas, že momentálně že obhájci mistrovství Evropy, mistrovství světa. Tý druhý půle se musíme odpíchnout, protože řekl bych, že nejenom ten výkon byl lepší, ale řekl bych, že každý to musí cítit sám sobě, že i ta energie v tom zápase byla jiná.
3: Poslední utkání v této reprezentační přestávce čeká české fotbalisty v úterý v Londýně proti Anglii, která vyhrála v Chorvatsku 7-0. Nizozemský pilot Red Bullu Verstappen odstartuje z prvního místa do hlavního závodu Formule 1 v Malajzii, který nahradil zrušenou velkou cenu Bahrajnu. Kvalifikaci ovládl před Britem Hamiltonem z Ferrari. Začátek je v 9 hodin českého času.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na dálnici D1 na Benešovsku a také v Brně. Dálnice teď volné, bez kolon. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov je kvůli opravám mostu zavřený levý pruh. Kilometry 43 až 44. Na D1 v Brně a v okolí města je nových omezení hned několik. Skončit by měly ráno na výjezdu z Brna do Prahy za sjezdem na výstaviště. Údržba zavřela pravý pruh kilometry 187 až 185,5. Vybočuje se vlevo. Na dálnici D1 v Brně u exitu 194 Mikulov směr Ostrava se jede jedním pruhem zhruba na kilometru. Obě omezení, jak už zaznělo, by měly skončit dnes ráno a kolony se tam netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno i zataženo, teploty až 23 stupňů. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu pokračuje Jiří Štefl.
2: 4 hodiny z nového dne za námi, je neděle 4. října, přeju vám dobré ráno. Za pár minut se s námi vydejte na další výlet, tentokrát do Krkonoš.
0: Víkendový radiožurnál.

0: Teď se vydáváme do hor. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů, vysokých trav a keříčků. Rychle se rozšiřují taky borovice kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je měnící se klima, oteplování a změny podmínek pro růst vegetace.
1: Jsme na vrcholu Studniční hory, druhé nejvyšší hory Krkonoš.
2: V souvislosti s tím, jak se mění celosvětové klima, tak tady na hřebenech Krkonoš se ukazuje, že to, jak tady už není tak extrémně drsné, chladné počasí, napomáhá šíření druhů, které tady normálně jsou, ale držely by se víc na menší ploše.
1: Vysvětluje mluvčí zprávy Krkonošského národního parku Radek Drahný, ta typická tundra, tak ta pomalu opravdu zarůstá, mizí.
2: My to sledujeme o to intenzivněji, protože když nám krkonošská tundra vlastně zaroste, přijdeme o ten jeden z nejvzácnějších přírodních fenoménů hor.
3: Donedávna ty změny vegetace šly relativně pomalu.
1: Vysvětluje botanik Stanislav Březina.
3: Nejde o rozrůstání klečových keřů, které už tady byly, ale vlastně o vscházení úplně nových klečí, těch semenáčků, což jsme donedávna v těchto polohách vůbec nepozorovali.
1: Jaké jsou možnosti správy parku, jak množení ať už vřesů, kleče nebo borůvčí zabránit?
2: Situace si vyžaduje hlubokou odbornou diskuzi, protože jsme v Národním parku, kde by měla být dána přednost přírodním procesům. Tedy měli bychom to de facto nechat být, ale zároveň víme, že tady máme zákonem chráněné druhy. A my zároveň máme povinnost je ochránit tak, aby nevymizely.
1: Čili teď bude následovat to, že se vytipují jednotlivé oblasti a v nich se zasáhne.
2: Budeme napomáhat přírodě v lokalitách, kde víme, že ty vzácné druhy jsou. Ostatně už letošní experimentální pastva na Stříbrném hřebeni je toho jasným důkazem, kde jsme se pokoušeli právě návratem pastvy zjistit, jestli to je způsob, kterým bychom dokázali pomoci vzácnému endemickému všivci krkonošskému pravému, který právě trpí tím, že lokality, kde roste, jsou zarůstány travinami.
1: Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.

0: Z víkendového radiožurnálu přejeme dobré nedělní ráno, za pár minut bude půl páté. Gastroenterologové z fakultní nemocnice Olomouc cvičí umělou inteligenci ve vyhledávání nádorů slinivky břišní. Pomáhala by jim při vyšetření pacientů s podezřením na tenhle nádor. Pohlídala by, jestli skutečně viděli celou slinivku a jestli ani ten nejmenší nádor nepřehlédli.
1: Cílem toho endosonografického vyšetření je za prvé poznat, jestli se jedná o nádor.
2: Popisuje přednosta druhé interní kliniky gastroenterologické a geriatrické Ondřej Urban. Stojí přitom na sále nad pacientkou, která už je připravená na zákrok.
1: V případě potřeby z něho odebráte vzorek.
2: Na konci endoskopu je miniaturní ultrazvuková sonda. Lékař přístroj zavádí opatrně do jícnu a postupně se dostává až ke slinivce.
1: Tím, že ten orgán je tak blízko, můžeme použít velmi vysoké frekvence ultrazvuku, které nám umožňují velice kvalitní rozlišení.
2: Při vyšetření se gastroenterolog dívá na dva monitory. Barevný endoskopický obraz slouží k tomu, aby věděl, kde se sonda nachází. Víc ho ale zajímá obraz ultrazvuku.
1: Je černobílý, to má celou řadu nevýhod. Lidské oko dokáže rozlišit 20-25 odstínů šedí. Ten přístroj ve skutečnosti dokáže těch odstínů rozlišit mnohem více a to je právě jedna z možností, jak se v budoucnu bude vyhodnocování pomocí umělé inteligence používat, protože ta umělá inteligence nám bude schopná říct mnohem více informací, než my naším vlastním okem vidíme.
3: Tady vlastně záleží na té zkušenosti vyšetřujícího.
1: Je to změť šedých ploch, co je

0: aby nám ta umělá inteligence řekla, jestli jsme opravdu viděli celou tu slinivku.
1: Přeje si gastroenterolog Ondřej Urban, který mezitím nádor ve slinivce našel.
0: Je lokalizovaný v ocasu slinivky břišní.

0: umělé inteligence, že ona nám na konci toho vyšetření řekne: pane doktore, podívejte se tam ještě jednou pořádně.
1: Ukazuje se, že nádor má přes 2 cm. Umělá inteligence by zároveň mohla lékaři pomoci najít i mnohem menší karcinomy. Podezřelé útvary by totiž během vyšetření označovala výrazným žlutým čtverečkem.
0: Některé ty nádory jsou velikosti 4-5 mm a tam už to není tak jednoduché jako tady poznat, jestli je to nádor zhoubný nebo ne.
1: Následně už gastroenterolog odebírá z ložiska vzorek, který vyhodnotí patolog. Lékařům to pomůže v rozhodnutí, jak pacientku dál léčit.
0: Zavádíme vlastně takovou ohebnou, dlouhatánskou jehlu. Budu z různých míst odebírat vzorek. Jitko s podtlakem 20, jo?
1: Obrací se lékař na zdravotní sestřičku Jitku Hinkovou.
2: Tu jehlu zacílil do toho ložiska. Tu vidíte ten bílý konec, který se tam teď pohybuje.
3: A nahoře má teď vlastně nasunutou stříkačku.
2: Speciální podtlaková stříkačka.
1: Péči o pacienty s nádory slinivky břišní jde i o čas. I proto se olomoučtí gastroenterologové snaží o to, aby mohli umělou inteligenci zapojit do vyšetřování pacientů co nejdříve, dodává přednosta kliniky Ondřej Urban.
0: Zhromažďujeme videa těch pacientů, vytváříme si ten svůj vlastní dataset a věříme, že ve spolupráci s IT experty budeme schopni vytvořit vlastní systém.
1: Až umělou inteligenci vycvičí, plánují ji nabídnout lékařům z dalších vysoce specializovaných center v Česku. Podle statistik u nás ročně onemocní rakovinou slinivky břišní 2600 pacientů. Z Fakultní nemocnice Olomouc, Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Hovory z Lán se vrací.
1: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
0: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
1: Magda Vašnáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michal Žantovský.
0: A k tomu exkluzivní zdravice významných světových osobností.
1: Speciální vzpomínkové vydání Hovorů z Lán.
0: Přijďte do zámecké zahrady a staňte se součástí mimořádného vysílání k 90. narozeninám posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
1: Už dnes od 10 hodin na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Na hodinách je 5:30. A ještě jednou Denisa Hrgeslová a zprávy.
3: Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let, počítá s tím novela zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy. Změna by se týkala jen nově vydaných průkazů a neplatila by pro nákladní auta a autobusy. Ministerstvo si od změny slibuje menší zátěž pro úřady, které ročně vydají nebo vymění zhruba 700 tisíc průkazů. Čím dál víc učitelů používá při výuce umělou inteligenci. Vyplývá to z informací České školní inspekce. Speciální školní aplikace pomáhají pedagogům třeba s přípravou hodin nebo přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství využívání umělé inteligence nezakazuje, upozorňuje ale na možná rizika. Brazilci dnes volí prezidenta. Výsledek mimo jiné ovlivní budoucnost amazonského pralesa. Jeho kácení ve velkém dopadá na změny klimatu způsobené člověkem a na vymírání přírodních druhů. Podle aktuální analýzy se za vlády současného prezidenta Luly podařilo odlesňování Amazonie výrazně zbrzdit. Ve Veleplaček v Ivančicích na Brněnsku zahájila provoz knihovna českého spisovatele s židovskými kořeny Ivana Klímy. Návštěvníci tu objeví několik desítek knih, které pokrývají jeho tvorbu od 60. let minulého století. Klímova rodina představila i novou knihu Praha má láska. Rukopis našli příbuzní před rokem v autorově pozůstalosti. Titul tak poprvé vychází v češtině a dalších jazycích.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté podlehli v Ovědu domácím Španělům 1-3 v elitní skupině Ligy národů, tak prohráli i třetí zápas. Ten další odehrají v úterý v Londýně proti Anglii, která v sobotu zvítězila v Rijece nad domácím Chorvatskem vysoko 7-0. Basketbalisté Slávie i Pardubic zvládli generálku před vstupem do Ligy mistrů, když vyhráli i páté utkání v novém ročníku nejvyšší domácí soutěže. Pražané, kteří se v létě spojili s mistrovským Nymburkem, zvítězili v Hradci Králové 101-75. Pardubice porazili Ostravu 110-98, basketbalisté USK Praha vyhráli nad Pískem 105-89 a Opava zdolala Plzeň 92-82.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D3 u Českých Budějovic a dálnici D10 na Mladoboleslavsku. Na dálnici D3 u Českých Budějovic směr Tábor Praha je hlášená překážka Zvěř na vozovce za sjezdem na Budějovice a Třeboň kilometru 126. Stejná situace nebezpečí i na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy u sjezdu na Brodce. Dejte pozor, mezi kilometry 33 až 32 v pruzích je lesní zvěř. A na Pražském okruhu bude do dnešního poledne omezení mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Kvůli zdrsnění povrchu vozovky v tunelech se jezdí jen v tubusech se třemi pruhy obousměrně na Ruzyni i k dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy, na západě místy se slabým deštěm, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách bude nejčastěji kolem 15. Tolik zprávy. Ještě do 5 hodin je s vámi v nočním radiožurnálu Jiří Štefl.
2: Ano, stále se jmenujeme Noční radiožurnál, ale je pravda, že už je ráno, 4:05. Jestli se právě teď probouzíte a čeká vás nějaké ranní sportování, nějaká ranní rozcvička, třeba běhání, tak dobře doběžte. Je neděle 4. října, my za chvíli budeme běhat nebo třeba taky dělat sedy lehy. V listopadu totiž čekají školáky testy fyzičky. Detaily řekneme ještě před 4:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I

0: Jak jsou na tom české děti s fyzičkou? Právě tohle bude Česká školní inspekce v listopadu zjišťovat při velkém testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol. Testy prověří jejich sílu, rychlost, vytrvalost i obratnost. Známky za to ale nedostanou. Zajímavé bude hlavně srovnání s výsledky z roku 2022.
1: Tělocvik může být i zábava. Žáci základní školy v Mladé Vožici ho mají i v tamní sportovní hale, kde si loni vyzkoušeli třeba tenis.
2: Je to dobrý. Jak pinkáme těma pálkama do míšku.
3: A ještě to švihadlo, jak jsme měli.
4: Jo, to bylo nejlepší.
1: Ne všechny děti ale mají ke sportu stejný vztah. Na fyzickou zdatnost českých školáků se v listopadu zaměří Česká školní inspekce. Otestuje 300 000 žáků třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol. Říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
5: Předilehy na rychlost to bude 4x10 metrů, pak bude člunkový běh a potom je to skok z místa. V případě středoškoláků bude nahrazen ten rychlostní test u chlapců z hyby a u dívek to bude výdrž ve zibu.
1: Stejné disciplíny inspekce sledovala před 4 lety. Tehdejší měření ukázalo horší výsledky než před 30 lety, hlavně ve vytrvalosti. Podle Jany Vašíčkové, předsedkyně České společnosti učitelů tělesné výchovy zatím může být mimo jiné i menší motivace dětí k pravidelnému pohybu.
6: Určitě primární roli hrají rodiče, rodinné zázemí a to, jakou hodnotu ten pohyb v té rodině má, jestli se tomu věnují i ve volném čase, nebo dávají prostor dětem, aby se pohybovali a sportovali. No a potom na druhé straně hraje roli i to okolí a samozřejmě nějakým způsobem i škola.
1: Součástí testování budou i dotazníky, kde se budou inspektoři ptát učitelů.
5: Nás budou zajímat jejich postoje k podmínkám a průběhu výuky tělesné výchovy ve škole. V případě těch ostatních učitelů nás bude zajímat, jak oni vnímají podporu pohybových aktivit.
1: A ředitelé budou odpovídat například na to, jaké ve škole organizují pohybové aktivity a sportovní kroužky. Samotné testování není na známky a nebudou se dělat žádné žebříčky. Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO mají především ukázat, jak na tom děti s fyzickou zdatností skutečně jsou.
7: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech.
1: Česká školní inspekce zveřejní zpracované výsledky v březnu příštího roku. Ministerstvo školství je chce využít i ve spolupráci s rezortem zdravotnictví a s ministrem pro sport, prevenci a zdraví. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.

0: Víkendový radiožurnál vám hrál taky Erose Ramazzottiho. Po páté hodině už s vámi bude taky moderátor Štěpán Pokorný. Ve vysílání nočního radiožurnálu stihneme ještě jedno téma. S motáním maskovacích sítí pro ukrajinské vojáky pomáhali dobrovolníci u Libereckého paláce Líbek. Akci uspořádala organizace Krajanka z Jablonce nad Nisou, která napadené zemi pomáhá dlouhodobě. Vyrobené sítě používají ve válečných oblastech ukrajinští vojáci i jejich technika.
1: Pleteme jedno okénko a jedno necháme, jedno pleteme a jedno necháme, a to je takový cik-cak.
2: Olesia Savrasová je dobrovolnice původem z Ukrajiny. Na akci Motanka v Libereckém paláci Líbek se zapojila do ruční výroby vojenských maskovacích sítí.
1: To, když zavazujeme z jedné strany, začínáme vždycky s jedné místnosti, ano, a pokračujeme. Je stejný vzorek jako z jedné strany, také z druhé. To je takový pro začátečníky, který ještě neumí a mají strach, že to všechno zapletá.
3: Pro počátku já jsem jezdil na Ukrajinu motat maskovací sítky a tam těch iniciativ a vlastně lidí, kteří pomáhají Ukrajině v boji za svobodu, je strašně moc.
2: Vysvětluje Tomáš Novotný, jeden ze zakladatelů iniciativy Motanka.
3: My jsme právě si říkali s organizací Kránka v Jablonce nad Nisou, že by bylo skvělý pomáhat tady u nás, protože tady máme plnou řadu dobrovolníků a vlastně lidí, kteří by chtěli pomáhat i Ukrajině a jenom vlastně neměli kde.
4: K čemu ta síť prakticky bude sloužit?
3: Ty síťky tady vlastně u nás vyrobíme a pak je posíláme na Ukrajinu, kde tyhle ty síťky krajou právě ty obránce a ty vojáky. Tam je nějaký zákop a v něm je nějaký ten člověk, takže má nad sebou právě tu maskovací síťku, aby ho právě kryla před různými věci, jako jsou drony.
4: Víte přesně, kam poputuje tahle síť, kterou tady připravujete?
3: Je to třeba Doněcká oblast kolem Charkova.
1: Pleteme tři různé barvy, aby to vypadalo jako už žluté, zelené, hnědé listečko.
2: Podle dobrovolnice Olesie Savrasové je potřeba rozlišovat barvy sítí pro různé roční doby. Sítě na podzim se liší od těch jarních především odstínem zelené barvy. Sítě na zimu jsou pak zcela bílé.
1: Tento vzorok

0: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Ukrajina zesílí útoky na ruské rafinérie. Státní dluhopisy je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli ve Španělsku 1-3 a bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a na severozápadě ojediněle slabý déšť. Teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko oznámilo, že bude dál pokračovat v masivních vzdušných útocích na Kyjev. Už po několikáté vyzvalo diplomaty a cizince, aby ukrajinskou metropoli v zájmu vlastní bezpečnosti opustili. Česko diplomatickou misi z Kyjeva podle ministerstva zahraničí zatím nestáhne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakci na výroky Moskvy oznámil, že jeho země zesílí útoky na ruské ropné rafinérie.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve velkém rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že ukrajinská reakce bude zaměřená na ruskou energetiku a především na ropné rafinérie. Nebudeme jako oni útočit na libovolné civilní objekty, zdůraznil Zelenský. Ukrajinský prezident očekává, že už na podzim bude mít armáda k dispozici balistickou raketu FP-9 ukrajinské výroby, která je schopná zasáhnout Moskvu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Zájemci o 3měsíční státní dluhopis Flexibond mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci. Skončí druhé upisovací období dluhopisu republiky. Jaký výnos tento dluh nabízí, říká mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
4: V nabídce je Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Objednávku je třeba uhradit nejpozději v úterý 13. října. 15. října pak proběhne samotná emise dluhopisů.
1: Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Všechny tři typy bude možné koupit ve třetím vánočním upisovacím období, zřejmě od listopadu. Přesný termín ještě ministerstvo financí nezveřejnilo. Doručovatelé roznášejí poslední obálky s hlasovacími lístky. Například v Jihlavě jich musí rozdat asi 38 tisíc. Do schránek je vhazují zapisovatelé okreskových volebních komisí. Čas mají do úterý. Dvoudenní komunální volby začnou v pátek.
5: Roznos lístků děláme už 6 let, takže nějaké ty zkušenosti určitě s tím máme.
6: Pan Petr Rous s manželkou Barborou Rousovou roznáší volební lístky v okolí jihlavského sídliště Březinova. Nejčastěji mají problémy s neoznačenými domy nebo nepopsanými schránkami. Lidé jsou ale podle nich příjemní.
7: Stává se nám často, že lidé jsou na zahrádkách, takže jim to předáváme z ruky do ruky. Oni se nás třeba ptají, jestli je stejná volební místnost jako loni. Chtějí se nám třeba pochlubit, že mají stoletou maminku, která se už na volby těší.
6: Kvůli snížení počtu okrsků v Jihlavě letos manželům narostl počet lidí, které musí obět. Z 800 na 1200. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů zůstávají bez bodu. Úřadujícím mistrům světa i Evropy ze Španělska podlehli v Oviedu 1-3. Reprezentační trenér Santi Denia byl i přes porážku s výkonem týmu spokojený.
8: Byl to zápas, po kterém na hráče můžu být hrdý. Snažili jsme se být konkurenceschopní, i když Španělům je samozřejmě těžké čelit. S výsledkem nemůžeme být spokojení, chceme bodovat, ale jsme nadšení z přístupu i výkonu našeho týmu. Hráči do toho dali maximum, a to jak individuálně, tak jako tým.
1: Aktuální reprezentační program zakončí Češi úterním zápasem v Anglii, která zvítězila v Chorvatsku 7-0. A hokejisté Třince můžou vytvořit nový rekord Tipsport Extraligy, pokud v základní hrací době vyhrají i 8. zápas úvodu sezóny. Nastoupí v Olomouci, Pardubice budou hrát v 8. kole se Spartou, Karlovy Vary s Plzní, Mladá Boleslav se utká s Libercem, Hradec Králové s Vítkovicemi a Litvínov s Kladnem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Neprůjezdný Pražský okruh a nehoda na dálnici D10 na Mladoboleslavsku. Pražský okruh ve směru k dálnici, kde jedná za sjezdem na Lochkov, stojí. Uzavírka je u tunelu na kilometru 13,5. Není jasné, proč Pražský okruh nejede. Je tam omezení, v tunelech se o víkendu jezdí jen v tubusech se třemi pruhy. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy u sjezdu na Brodce byla hlášená zvěř v průzích. A teď i nehoda, kilometry 32 až 31 a je to srážka osobního auta se zvěří. Počítejte s omezeným průjezdem, možné jsou i překážky. A v Brně je od včerejška zavřený přejezd z D2 z Bratislavy na dálnici D1 na exit 196 směr Ostrava. Uzavírka má trvat do listopadu. Osobním autem nebo vozidlem do 12 tun se dá objet přes město. Je další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno nebo polojasno, ráno výjimečně mlhy, od západu se bude zatahovat a teploty 17 až 20 stupňů, jinak až 23. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
10: My vám přejeme dobré ráno, s radiožurnálem jste v 5 hodin a 6 minut. My jsme rádi, že jste s námi i takhle časně po 5. hodině. No a co budeme řešit jako první v ranním víkendovém radiožurnálu, tak budou to elektrické koloběžky. Jezdci na nich v Karlových Varech se často nebezpečně pohybují mezi chodci v centru města. Podle svědků ohrožují pěší třeba na náplavce řeky Ohře. No a je to naše téma po kapele Činasky. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Elektrokoloběžky stále častěji zaměstnávají policii. Lidé na nich jezdí bez přilby, pod vlivem alkoholu nebo bez potřebného řidičského oprávnění. Například v Karlových Varech si obyvatelé navíc stěžují na skupinky dětí a mladých, kteří jezdí nebezpečně po městě. Podle svědků často nedodržují pravidla silničního provozu a ohrožují chodce.
1: Paní Radka zrovna uskočila před rychle jedoucími koloběžkáři. Děje se vám toto často?
2: Často. Nemají kolikrát snahu se nějak vyhejbat. Rozčuluje mě to. Ale co uděláme? Nic.
1: Teď projeli opravdu rychle. Cítíte se tady na té stezce bezpečně?
2: Ne, musíme pořád dávat bacha.
1: Dceru na dětském hřišti blízko cyklostezky hlídá paní Sabina.
3: Jsou nebezpeční, neberou ohledy a jezdí si tady jak chtějí. Na hřišti, na stezce, všude. Taky po silnicích. Tam by podle mého neměli co dělat.
1: Po cyklostezce na náplavce řeky Ohře projíždí hlídka státní policie s rozblikanými majáky. Na chvíli se tu situace uklidní a jezdí se tu pomalu a opatrně. Jakmile majáky zmizí, začne se tu zase jezdit rychle.
4: Pojďte, Martina, tvoji koloběžku mají policajti, státňáci.
5: A co ty?
4: Ne, já jsem jim ujel.
1: Jeden z party koloběžkářů, Vladislav, se brání, že na koloběžce jezdí tak, jak se má.
5: A to jsou fejky všechno, já taky jezdím na koloběžce, jedeme to 25, takže já to neřeším.
1: Jezdíte i mezi lidma, nemáte z toho strach?
5: Vždycky zabrzdím před lidma, aby všechno bylo v pohodě. No.
1: Podle vyjádření státní policie její příslušníci za minulý měsíc žádnou elektrokoloběžku nezabavili. Na její zabavení ale policie pravomoc má. Pokračuje policejní mluvčí Kateřina Pešková.
6: Typicky může jít například o dopravní nehodu se zraněním, jízdu pod vlivem alkoholu či drog, podezření na trestný čin nebo závažný dopravní přestupek. Elektrokoloběžku lze zajistit také tehdy, pokud je potřeba ověřit její technické parametry, například ta svými vlastnostmi nespadá do kategorie motorových vozidel, k jejíž řízení je potřeba řidičské oprávnění.
1: Na neupravené koloběžce s omezovačem rychlosti do 25 km za hodinu se může po cyklostezce a silnici jezdit za stejných podmínek jako na kole. Omezení platí pouze na chodníku. Z Karlových Varů, Václav Malý, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Většinou ještě máme jasno nebo skoro jasno, ale na západě a severozápadě Čech je už té oblačnosti trochu víc. Aktuálně se teploty drží mezi 10 a 5 stupni. A na západě a severozápadě oblačno vydrží i přes den. Na severozápadě a na severu počítejte taky se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku tam bude od západu přibývat oblačnost až později odpoledne nebo na večer. Nejvyšší teploty ty budou dnes mezi 19 a 23 stupni. Na západě a severozápadě malinko chladněji. 17 až 20.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: V Olomoucké zoo vzniká největší mořské hlubinné akvárium v Česku. Bude součástí nového vzdělávacího centra s názvem Loděnka. Stavba začala letos v březnu a má tvar inspirovaný živoucí fosílí mořským hlavonožcem loděnkou z rodu Nautilus.
1: Tak stavba je momentálně ve fázi, kdy máme hotový korpus mořského akvária a část jako akorát je nadzemní části.
2: Rozhlíží se po staveništi ředitel zoo Radomír Habáň v doprovodu Michala Válka ze zhotovitelské firmy.
3: To, co vidíme před sebou, tak v podstatě je ta nádrž, to akvárium samotné, což je vlastně dominanta této stavby.
2: Co trčí nahoru, to je to budoucí slavné hlubinné akvárium.
3: Akvárium, přesně tak.
2: A kolem to budou ty budoucí učebny a tak dále.
3: Ano, budou to učebny a další zázemí.
2: Jaké je to stavět akvárium pro žraloky?
3: My jsme tuhle stavbu pojali velice prestižně, protože takovýchto zakázek opravdu není mnoho a tahle stavba je jedinečná svým tvarem, není zde opravdu mnoho pravouhlých, jak bych to řekl, konstrukcí, všechno je to v nějaké obloukové míře a podobně.
2: Ano, je to tvar loděnky.
3: Je to tak, je to právě ta zmíněná loděnka, jakožto živočich.
2: Nádrž bude vysoká 9,3 metru, objem bude mít zhruba 350 tisíc litrů. Plout v ní budou žraloci, rajnoci a řada dalších mořských ryb. Stavba bude mít jméno po loděnce hlubinné, což je druh mořského hlavonožce. Vedle akvária bude jednopodlažní vzdělávací centrum právě s půdorysem loděnky. Bude tam přednáškový sál a samostatné učebny. O vzdělávací aktivity Olomoucké zoo je podle Radomíra Habáně stále větší zájem. Navíc stavba loděnky je podle něj v Česku ojedinělá.
1: Tohle bude největší vůbec mořské akvárium v České republice. Spojení vzdělávacího centra a mořské akvárium, to je asi ojedinělá záležitost.
2: Stavba loděnky přijde na 72 milionů korun. Z toho až 28 milionů může pokrýt evropská dotace. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move,

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po půl dvanácté na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Po vstaleckém chaosu sériový vrah žen stále uniká. Podaří se ho dopadnout. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Miluje létání a ženy. Steve McQueen jako elitní pilot ve filmu Milovník války. A ČT Art. Šok z okupace, ztráta Schlittera a Grossmana a nařízení a zákazy, které vedou až k zastavení činnosti divadla. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Pri Bohemia Radio. Audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Pět hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl tvrzení ruské velvyslankyně Anny Ponomariovové, že česká vláda zmírnila rétoriku proti Rusku. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů řekl, že vláda jen nepokračuje v hysterickém pokřikování předchozího kabinetu. Předsedové opozičních stran Martin Kupka z ODS, Zdeněk Hřib z Pirátů a Marek Ženíšek z TOP 09 ale považují jednání Babišova kabinetu za proruské. Hasičům se po několika hodinách podařilo dostat pod kontrolu požár lesa u Stříbra na Tachovsku. Hořet tam začalo odpoledne ve špatně přístupném terénu. Požár zasáhl plochu 6700 metrů čtverečních. Na místě platil třetí stupeň poplachu ze 4. S plameny bojovali hasiči i za pomoci dronů. Od půlnoci si místo převzali Lesy České republiky. Škoda je předběžně 300 tisíc korun. V německém Mnichově končí Oktoberfest, největší pivní festival na světě. Letos na něj dorazilo podle pořadatelů asi 6 milionů lidí, z toho třetina cizinců. Na festivalu se kromě piva podávají taky tradiční preclíky a klobásy a účastníci si oblékají typické bavorské kroje a klobouky. Tradiční akci hostí Mnichov už přes 200 let.
1: Sport.
3: Čeští fotbalisté prohráli i třetí zápas v elitní skupině Ligy národů. V Oviedu podlehli úřadujícím mistrům světa i Evropy Španělům 1-3. V úterý nastoupí Češi v Londýně proti Angličanům, kteří naposledy deklasovali domácí Chorvatsko 7-0. České hokejistky prohrály na turnaji Eurohockey Tour ve finském Lahti i po třetí. Švýcarsku podlehli 2-3 po nájezdech a skončili poslední.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D8 u Ústí, další na dálnici D10 na Mladoboleslavsku. Na dálnici D8 u Ústí nad Labem směr Praha srazilo osobní auto Zvěř. Nehoda je za sjezdem do centra, 67. kilometru. Následky srážky auta se Zvěří. Pak čekejte na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy. U sjezdů na Brodce kilometry 32 až 31. Na obou místech počítejte. S omezeným průjezdem kolony se netvoří. Pražský okruh směr D1 za sjezdem na Lochkov po uzavírce opět průjezdný. U tunelu na kilometru 13,5 provoz zastavilo nadrozměrné vozidlo. Už ho změřili a odjelo, kolona se rozjela. Na okruhu zůstává omezení. V tunelech se bude do dnešního poledne jezdit jen v tubusech se 3 pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Karlovarsko právě teď hlásí mlhu, teplota ve městě v Karlových Varech je na 8 stupních Celsia, je to stejné jako na stanici v jižních Čechách v Temelíně. Když se podíváme do Krkonoš, skoro jasno, sněžka právě teď 9 stupňů a Ostrava taky projasněné nebe a tam jsou 4 nad nulou, taková tedy aktuální situace. Předpověď potom říká, že přes den by mělo být jasno nebo polojasno.
6: Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách bude postupně oblačno až zataženo, na západě a severozápadě ojediněle s možností slabého deště. Na Moravě a ve Slezsku od západu bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer.
5: Podle meteorologa Mariana Sandeva budou nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni, ale na západě a severozápadě čekáme chladněji, tam bude teplota maximálně do 20. Nejvyšší teploty na horách se budou držet kolem 15, na Šumavě naměříte až 19 a k tomu nám dnes bude foukat slabý proměnlivý anebo severozápadní vítr. Teď už je tu Štěpán Pokorný, dobré ráno.
2: Dobré ráno, 5 hodin 34 minuty a teď bílá velryba od Michala Hrůzy. Hezký poslech.
1: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

Sucho letos ovlivnilo úrodu zemědělců, ovocnářů i vinařů, ale podepsalo se taky na plodech dubů a buků v lesích. Například na jihu Čech je žaludů i bukvic méně a často jsou červivé a napadené hnilobou. Jak to ovlivní hospodaření lesníků, tak to probereme za chvíli.

0: Nádoby na sběr žaludů a bukvic určených pro výsadbu se při letošním sběru plní jenom hodně pomalu. Plodů je třeba na jihu Čech kvůli suchu málo a jsou navíc nekvalitní. Obnovu lesů to ale neohrozí. Seminářský závod lesů České republiky má totiž dostatečné zásoby osiva z předešlé sklizně.
1: Tak teď procházíme okolo stromu zrovna, kde skoro vůbec nic není.
2: Na sběr žaludu z dubu zimního jsem se do Ponišické obory na Českobudějovicku vypravila s lesním dělníkem Josefem Moravcem.
1: No, letos to vypadá spíš, jako když hledáme houby a nerostou.
2: Tady jsme našli zatím jenom dva žaludy.
1: Žalud zkusíme rozmáčknout. Tenhle bude mít červa uvnitř. Tyhle ty jsou popraskaný a nahnilý, ty už nezbíráme.
2: S lesníkem z lesní správy v Hluboké nad Vltavou Janem Staňkem přicházím k dalšímu dubu, okolo kterého je dřevěná konstrukce se zelenou sítí.
3: Jednak teda kvůli tomu, aby jsme měli jistotu, že je z tohohle z toho konkrétního jedince ten žalud, který je vynikající kvality, a protože těch žaludů je málo, tak aby jsme pozbírali co nejvíc.
2: Rozdíl mezi letošním rokem a rokem 2024, kdy byla nadúroda žaludu, je podle Jana Staňka propastný.
3: Týká se to teda hlavně dubu zimního, kde ta úroda letos oproti tomu roku 24 je odhadem 10-20%. U toho dubu letního je to mnohem menší jako propad. A u bukvic tam pravděpodobně bude taky menší úroda, protože spousta těch semen, těch vlastních bukvic je nevyvinuté.
2: Horší úroda žaludů z dubu zimního je podle ředitele seminářského závodu Miloše Pařízka i na jiných místech v republice.
4: Například na jižní Moravě téměř zcela chybí žaludy, naopak v severních Čechách je velmi dobrá úroda bukvic. Lesy ČR zajistí dostatečné množství semenného materiálu všech druhů dřevin pro úspěšnou obnovu lesa.
2: Sběr žaludů a bukvic potrvá do konce listopadu. Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

0: Počasí.
1: Většinou nad Českem jasné nebe, ale neplatí to úplně pro severozápad a západ republiky, kde už je té oblačnosti o něco víc a když se podíváme třeba na Karlovarsko, tak se tam právě teď tvoří mlhy. Jinak v Plzni je teplota na 8 stupních, je to velmi podobné jako v Českých Budějovicích nebo v Liberci. Na druhé straně republiky Znojmo hlásí taky 7 stupňů, Brno jasno a tam je teplota kolem 8. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách počítejte s tím, že bude oblačno až zataženo. Jinak očekáváme slunečné počasí, ale na Moravě a ve Slezsku tam od západu taky postupně oblačnost přibývat bude a nakonec se zatáhne později odpoledne a na večer. Ty nejvyšší teploty dnes budou stoupat až ke 23 stupňům, ale na západě a severozápadě republiky budou mezi 17 a 20.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Giechsa, neboli hornický sportovní klub Katovice, je tradiční polský fotbalový klub se silnou fanouškovskou základnou, podobně jako u nás Baník Ostrava. A právě tyto dva kluby si v sobotu celodenním programem a zápasem obou ligových týmů připomenuli 30 let družby fanoušků. Tak dlouho a na takové úrovni žádný jiný český klub takovou spřízněnost nemá. A byl u toho i reportér David Procházka.
1: Před stadionem GKS Katovice probíhá před zápasem za krásného počasí babího léta velká družba mezi fanoušky GKS a Baníku Ostrava. Fanoušci GKS ve žlutém, baníkovci v bílém, sedí smíšeně u stolu, baví se, občerstvují se a chystají se na zápas družby.
2: Víťa.
1: Tak Zavířova. Tak Baník je asi ve vašem srdci, podle tak odhadu se asi 50 jako já.
2: Ano, skoro. No, po mojí dceři to je druhá láska, no. Jako dcera je největší a Baník to je srdcovka, no, prostě dědeček mě vodil na Baník, mi dal tu lásku k Baníku a to je do smrti, no. To nikdy to nevymizí nikdy.
1: Fanoušek Patrik, fanoušek GKS, to jak často bývaš v Ostravě na mečach?
3: V Ostravě na mečach budeme ze dva razy, možná tylko.
4: Fanoušek Katovic, třicátník Patrik, říká, že v Ostravě na Baníku byl asi jen dvakrát, když spojil návštěvu Ostravy i se známou ulicí Stodolní.
3: Pozdravím všichni kibiců Baníka.
1: A jaká je ta družba?
3: Největší přijazd, jaká může být.
4: A pokračuje, že družba mezi kluby je silná, že hodně podobná jsou města s hornickou historií a sázející na zábavu a mladé.
1: To děkuji.
3: Děkuji ti bardzo.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy má Tereza Tomášková.
1: Česko podle ruské velvyslankyně zmírňuje protiruskou rétoriku. Koalice to odmítá. Volby v Lotyšsku vyhrála podle odhadů strana současného premiéra. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli ve Španělsku. A bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a na severozápadě ojediněle slabý déšť. Teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko si podle velvyslankyně v Praze Anny Ponomariovové všímá mírnějšího protiruského přístupu české vlády. Řekla to v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti. Zmínila třeba konec financování muniční iniciativy z rozpočtu Česka nebo podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Vláda tvrzení odmítá.
3: Kabinet podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO postoje vůči Rusku nijak nemění. To potvrdil taky ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
4: Já skutečně odmítám, že by na úrovni koalice došlo k nějakým rozporům. Vnímáme Rusko jako agresora.
3: Jiného názoru jsou naopak opoziční poslanci. Podle předsedy ODS Martina Kupky jsou slova Ponomariovové vizitkou současného kabinetu.
5: Jisté zmírnění té protiruské retoriky, to se určitě děje. Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala.
3: Předseda starostů Vít Rakušan uvedl, že vláda nemá rizika ze strany Ruska podceňovat. Premiér má podle něj svolat jednání o bezpečnosti i za účasti opozice. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Parlamentní volby v Lotyšsku vyhrála podle průzkumu ve volebních místnostech strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergse. Podle exit polu získala podporu od třetiny voličů. Sčítání hlasů začalo s několikahodinovým zpožděním kvůli ověřování údajů v elektronickém seznamu voličů.
6: Do lotyšského parlamentu se mohlo podle průzkumu ve volebních místnostech dostat až 6 ze 14 stran.
7: Pokud dostanu příležitost sestavit a vést novou vládu, čeká nás spousta práce. Rozpočet je pro nás otázkou financí, se kterými je potřeba nakládat úsporně.
6: Oznámil současný premiér Andris Kulbergs, který vede stranu Jednotná listina. Velkou voličskou podporu považuje za znak, že voliči chtějí změnu. Až do květnového pádu vlády Evy Kyselinu totiž Jednotná listina působila v opozici. Volební účast v Lotyšsku byla nejnižší v novodobé historii. K urnám nepřišlo ani 51% oprávněných voličů, přestože mohli využít také předčasnou nebo korespondenční volbu. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Divadelní ceny Itálie znají své letošní vítěze. Ocenění si v historické budově Národního divadla v Praze převzali 20 umělců. Sošku za celoživotní mistrovství v činohře získali Petr Nárožný a Zdena Herfortová.
8: Zdena Herfortová.
9: Můj život a moji osobnost naprosto ovlivnila moje kariéra. To je samozřejmě. Žijete na jevišti, myslíte na jeviště, chodíte na jeviště, žijete prostě s divadlem.
10: Vzpomíná Zdena Herfortová z Městského divadla v Brně. Ocenění za nejlepší ženský výkon v činohře si odnáší Lucie Žáčková z Činoherního klubu v Praze, a to za roli Anny v představení Komuna.
11: Vidím v ní nějak spoustu věcí, kterým rozumím, a je mi hodně blízká, protože při jejím zkoušení jsem zažila takové osobní věci, ztráty blízkých lidí.
10: Cenu za nejlepší mužský výkon v činohře si převzal Stanislav Majer za inscenaci Amadoka pražského divadla X10. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
0: Sport. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů prohráli i po třetí. Mistrům světa ze Španělska podlehli v Ovědu 1-3, když v závěru dohrávali bez vyloučeného kapitána Ladislava Krejčího. V domácí po gólech Jamala s Rodrym po poločase vedli 2-0, pak svým prvním reprezentačním gólem ve třetím zápase snížil jablonecký obránce Jiří Sláma.
12: Euforie, ani to nedokážu popsat, asi mi to dojde, až si vydechnu, a teďka cítím obrovskou radost, že z malé vesnice z Mikulovic kluk, který vždycky o tajtom snil, tak se mu to splnilo. Už jsem to ani nedoufal, jako že bych se tady mohl ukázat, ale o to víc si to teďka užívám a je to pro mě obrovská radost, že můžu reprezentovat Českou republiku.
0: Další zápas v Lize národů čeká český tým v úterý v Anglii, která deklasovala v Rijece domácí Chorvatsko 7-0. A hokejista Martin Nečas zazářil v nočním utkání NHL. 2 góly a 1 asistencí pomohl Kolorádu porazit St. Louis 6-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D1 na Benešovsku a překážka na dálnici D10 u sjezdu na Sviánský újezd a nejprve dálnice D10 z Turnova do Prahy. Dejte pozor za sjezdem na Sviánský újezd. Na 64. kilometru je v levém pruhu sražená zvěs. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov havarovala dvě nákladní auta. Kilometr 38,5 podle kamer je už na krajnici jen silničářské značení a vypadá to, že ho právě odklízí. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Doksany stojí porouchané vozidlo. Kilometry 40 až 41 je to opravovaný úsek, kolona se v místě netvoří. A v Brně je zavřený přejezd z D2 z Bratislavy na dálnici D1 na exit 196 směr Ostrava. Uzavírka má trvat do listopadu, osobním autem se dá objet například přes město. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, ráno výjimečně. Mlhy, na západě ojediněle slabý déšť a teploty do 20 stupňů, jinak až 23. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobré ráno vám přejeme s radiožurnálem, se 6,5 minuty po 6. hodině. Obec Žítkovou, která leží nedaleko Uherského Brodu přímo u hranic se Slovenskem, proslavila kniha Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně. Teď tu spolek Janušovia otevřel v jedné z tradičních chalup nový ekoskanzen. Za chvíli se na Kopanince, jak se tamnímu kraji říká, podíváme ve vysílání radiožurnálu. Teď ještě Bastil, pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál
14: a Štěpán Pokorný.

0: Po 10 letech náročných oprav se včera v Žítkově nedaleko Uherského Brodu otevřel nový ekoskanzen. Srdcem areálu na moravsko-slovenském pomezí je Janušova usedlost, kterou obnovil spolek Janušovia. Jde o soubor tradičních kopaničářských staveb, památkově chráněný obytný dům, chlév, stodolu, sklep i roubenou sušírnu a ovoce a okolní sady. Kořeny usedlosti sahají do 18. století a teď jí čeká nový život.
1: Už cestou k Janušově usedlosti vítají příchozí kopaničářské písničky. Spolek Janušovia z Třebíče před skázou zachránil celý soubor staveb. Trvalo to 10 let a s podporou evropských fondů je konečný účet za opravy 17 milionů korun.
2: S respektem k přírodě a krajině chceme znovu lidem ukázat, jak se dříve žilo a hospodařilo,
1: popisuje členka spolku Eva Fruhvirtová. A mění se i tvář okolní krajiny, dokonce na obou stranách hranice.
3: V rámci tohto projektu jsme identifikovali, našli množstvo velmi vzácných starých odrůd a tyto odrody se snažíme uchovat v genofondových sadoch.
1: Vysvětluje Jan Veselý ze spolku Ovocná haluska ze slovenské obce Moravské Lieskové.
3: Jeden genofondový sad je tuto na Žítkové a jeden ovocný sad zase vznikl na Slovensku v obci Srnie. A tyto odrody budeme aj ďalej množiť v našej ovocnej škôlke.
1: Nové sousedy prišiel pozdraviť jeden z místních, pan Jakub.
4: Určite je dobře za každou chalupu, která se tady zachrání, nebo za celé hospodářství.
1: Dodal ovšem i jedno velké ale.
4: Já jenom doufám, že se to nezvrhne v nějaký masový turismus, který by to tady zase změnil trošku k horšímu.
1: Obyvatelé rázovitého regionu Moravských Kopanic, opředeného magií žen, které uměly bohovat, tedy ovládali léčitelství a věštectví, mají totiž ze všeho nejraději svůj klid. Z Žítkové Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: think of me. Ooh, I think of me. 6 hodin a 15 minut. Před námi jsou krátké zprávy.
1: Řidičské průkazy by nově mohly platit 15 let místo současných 10. Počítá s tím novela zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy. Změna by se týkala jen nově vydaných průkazů a neplatila by pro nákladní auta a autobusy. Ministerstvo si od změny slibuje menší zátěž pro úřady. Ty ročně vydají nebo vymění na 700 tisíc průkazů. Jemenští Husijové tvrdí, že drony a raketami zaútočili na závod ropné společnosti v Saúdské Arábii. Podle povstalců podporovaných Íránem to je reakce na údajné ostřelování jemenského hlavního města Sana. Napsala to agentura Reuters. Riad zatím žádné údery nepotvrdil. Boje mezi jemenskými povstalci a Saúdskou Arábií začaly znovu letos v červenci.
2: Počasí. Teplota se teď většinou drží mezi 10 a 5 stupni Celsia, ale na Šumavě stanice Kvilda Perla má aktuálně minus 3 stupně. Před námi jasný den na západě a severozápadě a během dne potom i jinde v Čechách, ale počítejte s tím, že může být oblačno nebo zataženo a taky se ojediněle může přidat slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku tam bude od západu přibývat oblačnost až později odpoledne nebo večer. Ještě předtím teploty vyšplhají až ke 23 stupňům, ale v západních a severozápadních Čechách se budou držet mezi 17 a 20. Na horách to bude kolem 15 a na Šumavě odpoledne až 19 stupňů Celsia.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.
5: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Váš.
1: Posloucháte Radiožurnál v 6 hodin a 20 minut. No a teď před námi je další téma, které otevřeme vám, našim posluchačům. Archeologové a strojaři ze Západočeské univerzity v Plzni zkoumají a skenují prostory bývalého cínového dolu Rolava Saursak v Krušných horách. Pomocí virtuální reality chtějí návštěvníkům ukázat, v jakém stavu byl důlní areál na sklonku druhé světové války a na jakých strojích tam pracovali váleční zajatci.
2: Máme tady mobilní 3D laserový skener, se kterým projdeme celý ten areál a během toho pořídíme digitální kopii trojrozměrnou celé té budovy.
3: Pavel Starosta zaměřuje stavby. My teď vidíme obrysy těch betonových částí, které tady v té bývalé továrně zůstaly.
2: Ano.
3: A ty jsou vyznačeny jakousi oranžovou barvou, spíš oranžové tečky.
2: Jak jdu, tak se mi postupně tam přidává další a další části té budovy.
4: A když se jde kousíček dál, tak je tady vidět ty bývalé místa, kde byly trafostanice. Tady byly kompresory, protože tudy se vháněl vlastně vzduch do té těžební věže.
3: Takže přesně tenhle výkres vám ukazuje, kde co stálo.
4: A naším úkolem je domodelovat ty stroje a přilepit je k tomu základu.
3: Jan Hlaváč z Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Teď my stojíme zhruba uprostřed toho celého objektu. Stálo tady něco pod námi?
4: Ne, pod námi nestálo, ale přímo za vámi stál bubnový drtič, to mohl být.
3: Petr Hasil, archeolog Západočeské univerzity v Plzni. Proč jste se vlastně vůbec rozhodli 3D model té továrny bývalé udělat?
5: Tím důvodem je unikátní vysoká míra dochování těch autentických pozůstatků, která jinde vlastně není. Právě na této lokalitě se nám půjde hezky vysvětlovat široké veřejnosti, k čemu ta úpravna vlastně slouží a co se zde odehrávalo.
3: Jak se široká veřejnost právě dozví o tom, jak ta úpravna skutečně vypadala?
5: Chystáme virtuální 3D model původního stavu, který bude přístupný pomocí jednak našich videí, ale i pomocí například QR kódu.
3: Kdy tady v té továrně skončila vlastně výroba?
5: Těžební a upravnické aktivity tady skončily v květnu 45. A udržovací tady probíhaly do konce roku 47. Pak se stroje odvezly na jiný provozy.
3: Projekt Zdivočelá země, který financuje ministerstvo školství, je teď ve své polovině. Hotový bude v průběhu roku 2028. Z Krušných hor Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: Budiž světlo na design bloku. 28. ročník největšího středoevropského festivalu designu a módy představí od 7. do 11. října na 300 českých i zahraničních designérů, studií a značek po celé Praze. Chybět nebudou výstavy, přehlídky, workshopy, diskuze a program pro děti. Více informací najdete na designblog.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Šest hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Lidé mají poslední den na nákup státního dluhopisu Flexibond. Objednat si ho můžou do dnešní půlnoci. Dluhopis má 3měsíční splatnost a roční výnos 3,75%, ze kterého se neplatí daň z příjmu. Další typy dluhopisů chce ministerstvo financí nabídnout zřejmě v listopadu. 10 000 lidí ve Španělsku znovu protestovali kvůli bytové krizi. Vadí jim vysoké nájmy i nedostatek dostupného bydlení. Demonstranti se sešli v 50 španělských městech. Den potom, co parlament odmítl dvě vládní opatření na posílení ochrany nájemníků. Ve Valencii se někteří účastníci střetli s policií. V Madridu demonstranti už přes týden táboří v centru města. Včera se jich tam podle policie shromáždilo přes 70 tisíc. 90 let od narození Václava Havla si dnes připomene i divadlo Exil v Pardubicích. 17 hodin tam začne beseda s hudebníkem Michaelem Kocábem, Havlovým blízkým přítelem a pozdějším poradcem. Pak soubor My Theatre uvede Havlovu jednoaktovku Audience, kterou má na repertoáru už 20 let. V roce 2008 ji na festivalu v Trutnově viděl taky Václav Havel. Sport. Čeští fotbalisté prohráli i třetí utkání v Lize národů. Španělským mistrům světa podlehli v Oviedu 1-3. Čtvrtý a poslední zápas v této reprezentační přestávce odehrají Češi v úterý. V Londýně nastoupí proti Anglii. Ta v Rijece deklasovala Chorvatsko 7-0. V Sepangu začne za 2,5 hodiny závod mistrovství světa vozů Formule 1, který nahradil zrušenou velkou cenu Bahrajnu. V Malajzii se pojede po 9 letech. Z prvního místa odstartuje vítěz sobotní kvalifikace, Nizozemec Verstappen z Red Bullu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 v Brně a taky na Pražském okruhu. Dálnice bez nahlášených nehod. Na D1 v Brně u exitu 194 Mikulov směr Ostrava se jezdí jen jedním pruhem zhruba na kilometru. Teď plynule. Omezení, před kterým se včera tvořila dlouhá kolona, by mělo skončit v 8 hodin ráno. Na Pražském okruhu je víkendové omezení mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Kvůli zdrsnění povrchu vozovky v tunelech se jezdí jen v tubusech se 3 pruhy obousměrně na Ruzini i k dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: A jak je na tom počasí aktuálně teď v České republice? Většinou zůstává skoro jasno nebo jasno, jenom na severozápadě Čech je té oblačnosti trošku více, taky na Karlovarsku se dnes po ránu tvoří mlhy. Ostrava má právě teď jasné nebe, teplota ve městě je pouze na 4 stupních Celsia. Je to stejné jako v Ústí nad Orlicí. Centrum Prahy má teplotu kolem 8 stupňů, České Budějovice aktuálně 6, Telč na Vysočině kolem 7 stupňů Celsia a Cheb hlásí 11. A očekáváme jasno nebo polojasno.
6: Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách bude postupně oblačno až zataženo, na západě a severozápadě ojediněle s možností slabého deště. Na Moravě a ve Slezsku od západu bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer.
5: Podle meteorologa Mariana Sandeva budou odpolední maxima mezi 19 a 23 stupni. Malinko chladněji čekáme právě na západě a severozápadě Čech, kde vystoupí teplota maximálně ke 20 stupňům a foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Ještě pohled na zítřek. Start nového pracovního týdne nás čeká slunečný, i když zpočátku ještě bude většinou oblačno, ale potom se bude odpoledne a na večer úplně vyjasňovat. Teploty v pondělí odpoledne do 23 stupňů. Tolik zprávy. Teď už je tu Štěpán Pokorný, dobré ráno.
1: 6.34, dobré ráno, komu patří město, lidem, autům nebo developerům? Právě na to se ptá český dokument Veřejně prospěšné práce. Ukazuje, co všechno z ulic může vytlačovat běžný život. Po Praze se teď film promítal taky v Berlíně. Jak na český pohled na město reagovalo německé publikum? Tak to probereme po Alize. Hezký poslech.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Co dělá s bydlením, když se města podřizují hlavně komerčním zájmům, třeba developerům nebo reklamám? I na tyto otázky hledá odpověď český film Veřejně prospěšné práce. Svými autory označovaný jako příručka městské neposlušnosti. Premiéru měl už před rokem a půl v Praze. Tento týden ho mohli vidět taky diváci v Berlíně v uměleckém centru ZKZU.
1: Tenhle film provází zvuk rozbrusky, která likviduje třeba billboardy nebo zámky Airbnb, ale taky je v něm dost objevů, výprav do neznáma a nečekaných setkání.
2: Na periferie. To centrum si myslí, že ta periferie jako neexistuje, ale ono by bez ní vlastně nemohlo být.
3: I think the film fits very well with our narratives and our conceptual lines.
1: Film Veřejně prospěšné práce tak skvěle zapadá do programu Berlínského centra pro umění a urbanistiku, říká jeho kurátorka Nerea Ferrerová. Centrum v prostorách bývalého nákladového nádraží už 14 let prozkoumává proměny města a podporuje tvůrce, kteří propojují umění a společnost. Promítání skončilo, v sálu je asi 20 diváků.
4: Ja, im Endeffekt hat mir das am besten gefallen, wie sie die Plakate, ich glaube von Wahlen, haben sie einfach abgerissen.
1: Inženýrce Aně se nejvíc líbilo, jak se ve filmu strhávaly politické reklamy a z nich se vytvářela nová umělecká díla. Veřejně prospěšné práce ji inspirovaly.
4: Wo ich jetzt häufig drüber nachgedacht habe, ist, dass man jetzt halt sehr oft wieder rechte Symbole sieht.
5: Člověk teď zas často vidí v Berlíně na ulici pravicové symboly a všimla jsem si, že někteří lidé je nejen přilepí a nebo zamalují, ale taky nějak upozorní, že na tom místě byl právě třeba hákový kříž. To bych taky možná ráda dělala. Přijde mi to důležité.
4: Mě sowas vorstellen, dass ich das eigentlich gerne auch machen würde, weil es eigentlich wichtig finde.
1: Režisér filmu Vladimír Turner si promítání v Berlíně cení, ale víc ho to přibaví poslední dobou mimo velkoměsto.
6: Jako ten první rok jsem s tím filmem vlastně často mimo Prahu dělal workshopy, že jsem se vždycky spojil s nějakou místní komunitou. Někdy to byli skejťáci, někdy umělci, někdy aktivisti. A reagovali jsme na ty problémy v tom jejich městě. Já chtěl jsem, aby jsme spolu takhle pomaličku měnili ten svět.
1: Vladimír Turner by teď rád viděl v ulicích víc jednotlivců i kolektivů, kteří mění tvář města, ale brání tomu podle něj politická situace.
6: Problém je, že ta politická síla je čím dál tím silnější je čím dál tím víc proti tomu občanskému. Ani nechci říct aktivismu, prostě je čím dál tím víc proti těm občanům.
1: Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.

0: Čeští fotbalisté prohráli i třetí utkání v elitní skupině Ligy národů. Mistrům světa ze Španělska podlehli v Oviedu 1-3. Do zápasu v českém dresu premiérově naskočil i Ryan Nadery, kterého uslyšíte v 6.50 na Radiožurnálu. Je 6:45. Přejeme vám pěkné ráno.
1: Víc než 20 milionů amerických seniorů dostane od státu jednorázově $90. To je v přepočtu asi 2000 korun. Podle prezidenta Donalda Trumpa jim mají peníze pomoct zaplatit zdravotní pojištění. Někteří je dostanou už v říjnu, ostatní ještě před listopadovými volbami do kongresu. Víc od naší zpravodajky Jany Ciglerové uslyšíte ve zprávách v 7. Evropský šampionát v lovu kaprů pořádají ode dneška na Dolní Novomlýnské nádrži na Břeclavsku. Závody trvají týden až do příští soboty. Letos se zapojí stovka týmů, které mají 2 nebo 3 členy. Vítěz získá 30 000 eur. Bodují se 3 nejtěžší úlovky týmu.
2: Počasí.
3: Čeká nás příjemný den. Babí léto ještě nekončí, vydrží až do středy a příští čtvrtek ho potom ukončí studená fronta. Ale dnes ještě bude slunečno, jenom na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách čekáme oblačno nebo zataženo, jenom ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě budou stoupat maximálně k 20 stupňům, ale jinde by mělo být 19 až 23. Na horách bude kolem 15 stupňů a na Šumavě až 19.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Čeští fotbalisté prohráli v Oviedu s domácím Španělskem 1-3 v Lize národů, tak stále čekají na první body. V dresu českého týmu do duelu naskočil Ryan Nadery, útočník, který se narodil v Německu, bulharskému otci a české matce. Právě díky ní si mohl vybrat český národní tým.
1: Neuvěřitelný. Bylo to ohromný stát na hřišti. Hrozně jsem si to užil, aspoň jsem se pokoušel si to užít. Jasně, že jsi trošku nervózní, protože to je prostě ohromný zápas, největší zápas mého života zatím. Jsou to velký kroky v poslední době pro mě. Užívám se to.
2: Vyprávěl rodák z Drážďan Ryan Nadery, který umí česky díky tomu, že do Čech jezdil z Německa o prázdninách za babičkou. Do zápasu vstoupil v 57. minutě a byl na začátku akce, po které Češi snížili na 1-2. Následně dokonce vyrovnal na 2-2, ale gól kvůli předešlému faulu záložníka Červa neplatil.
1: Jde to dál, nemůžu to ovlivnit, ale taky písknul docela rychle, takže tam nebyla možnost se moc dlouho těšit, ale je to škoda, budu dělat dál a doufám příští zápas.
2: Říkal pokorně Nadery, který se k reprezentaci po vyřízení potřebných dokumentů připojil až ve středu. Kouč Santi Denia byl s jeho výkonem spokojený.
3: Jsme rádi, že můžeme přivítat nové hráče, jako je Ryan. Může být hrdý na to, že se stal součástí tohoto týmu a připojil se k našemu projektu. Odehrál velmi dobrou půlhodinu.
2: Ryan Nadery hrál ještě v minulé sezóně v německé třetí lize. V zimě přestoupil do skotských Rangers a teď navíc poprvé nastoupil za český tým, ve kterém si vedle hektického období zvyká také na specifickou českou kabinu.
1: Tipná taky, mají dobrý humor ty Čechy. Užívám si to, lidi jsou hrozně hodní, pomáhají mi, kde můžou.
2: Na zápase ve Španělsku Ryan Nadery svou rodinu neměl, na tom v Londýně, ale už bude. Čechy čeká poslední duel Ligy národů v této reprezentační přestávce v úterý na trávníku Anglie ve Wembley. Z Ověda Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 3:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Užijte si s Radiožurnálem nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. Zažijte jedinečnou atmosféru 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Podpořte své favority z české dostihové špičky i ze zahraničí. V neděli 11. října na dostihovém závodě

0: závodišti v Pardubicích. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Parlamentní strany mají podle předsedy ODS Martina Kupky vůči Rusku vystupovat jednotně. Měsíc před volbami dostanou američtí seniori od státu jednorázově asi 2000 korun na zaplacení zdravotního pojištění. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli ve Španělsku 1-3 a bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a na severozápadě ojediněle slabý déšť, teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Všechny parlamentní strany mají podle předsedy ODS Martina Kupky vystupovat vůči Rusku jednotně. Řekl to v reakci na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomariovové. Ta řekla, že si Rusko všímá zmírnění protiruské retoriky české vlády. Podle Kupky jsou její tvrzení vizitkou současného kabinetu.
4: Na jedné straně Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala. Tak ukazuje to, co ona vlastně popsala, jisté zmírnění té protiruské retoriky, to se určitě děje, jakkoliv to premiér chce rozporovat.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl, že by Česko jakkoliv zlehčovalo bezpečnostní rizika. Víc než 20 milionů amerických seniorů dostane od státu jednorázově $90. To je v přepočtu asi 2000 korun. Podle prezidenta Donalda Trumpa jim mají peníze pomoct zaplatit zdravotní pojištění. Někteří je dostanou už v říjnu, ostatní ještě před listopadovými volbami do kongresu. Trumpova vláda už minulý týden začala posílat $500 taky části lidí pojištěných v systému Obamacare.
5: Peníze půjdou z fondu, který kongres založil v roce 2008 na zlepšení státního pojištění pro seniory a který žádná vláda dosud nevyužila. Jde zhruba o $2 miliardy, tedy více než 43 miliard korun. Nejchudší ani nejbohatší důchodci peníze nedostanou. Republikánský prezident navíc znovu slíbil $5000 každému dospělému Američanovi, pokud jeho strana vyhraje obě komory kongresu. Podobné sliby z minulosti, například podíly z cel, zatím ale nesplnil. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: V Neratovicích pokračuje stavba kostela Nejsvětější Trojice. Kromě podlaží a základové konstrukce už dělníci dokončili i část věže a základy budoucí fary. Jednotlivé díly celého objektu tisknou technici na 3D tiskárně. Areál za 250 milionů korun by měl být hotový v roce 2028. Pokračuje administrátor farnosti Neratovice Petr Kováč.
6: Celá symbolika stavby je, že ta samotná stavba má symbolizovat Boha přítomného v tomto světě a ta věž vlastně symbolizuje člověka, který se přiklání a dotýká tajemství Boha v tomto světě.
7: Sport. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů ve Španělsku 1-3. I po třetím zápase v elitní skupině této soutěže tak stále čekají na první bod, dřív podlehli Chorvatsku a Anglii. Situaci komentuje záložník národního týmu Roman Macek.
8: Tak samozřejmě třetí porážka, ale podívejme se, proti jakým soupeřům hrajeme, takže myslím si, že není potřeba se bavit o náladě, je potřeba mluvit o tom, jaká je nastolená cesta, kam míříme, kam mířit chceme a to je, myslím si, během tohle srazu to nejdůležitější.
7: Reprezentační sraz zakončí Češi v úterý utkáním v Londýně s domácí Anglií. Motocyklový jezdec Filip Salač skončil ve velké ceně Japonska třídy Moto2 na třetím místě a po páté v sezóně se dostal na stupně vítězů. Závod v Motegi vyhrál Španěl Guevara, druhý dojel Ital Arbolino. Salač dál zůstává v průběžném pořadí světového šampionátu sedmý. A tenistka Nikola Bartuňková vyřadila ve třetím kole turnaje v Pekingu světovou dvojku Arinu Sabalenkovou z Běloruska. Nedávnou jedničku žebříčku porazila 6-4, 6-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Místy mlha a nehoda na Zlínsku. Dálnice teď bez kolon, místy se špatnou dohledností. Na D6 na výjezdu z Karlových Varů do Chebu a taky dálnici D5 z Plzně do Rozvadova je místy mlha. Nezapomeňte, na správné svícení. Na silnici 490 ze Zlína do Biskupic a Luhačovic je sražená lesní zvěř. Větší překážku na vozovce čekejte v úseku Doubravy Hřivnův újezd. A připomínáme úplnou uzavírku v Brně. Od včerejška je zavřený přejezd z D2 z Bratislavy na dálnici D1 na exit 196 směr Ostrava. Omezení má trvat do listopadu. Osobním autem se to dá objet přes město, případně Modřice, po Vídeňské ulici pak exit 194. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno nebo polojasno, ráno výjimečně mlhy. Od západu pak postupně oblačno až zataženo a na severozápadě ojediněle slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku se bude zatahovat až večer. Teploty na západě 17 až 20 stupňů, jinak mezi 19 a 23. Na horách 15, na Šumavě 19 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
7: 7 hodin a 6 minut, vstáváte s námi do neděle 4. října, ale my se ještě vrátíme do první říjnové soboty. Od smutné historie Ukrajiny až po komunitní soužití, tak to jsou témata, kterými žije České divadlo. Právě za výkony v těchto inscenacích si odnesli cenu Thálie Lucie Žáčková nebo Stanislav Majer. Vše máme v reportáži, kterou vám pustíme po kapele Green Day. Tak vám přejeme pěkný den a hezký poslech.
3: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Spej byl v baletní sukni a vedle něj stoletý Hurvínek. I tak vypadalo letošní předávání cen Natálie v Pražském národním divadle. Ocenění si během večera převzali 20 divadelních osobností. Mezi nimi taky herci Lucie Žáčková a Stanislav Majer.
1: Taky se vám stávalo v dětství, že jste měla pocit, že když se ohlédnete, tak svět, který zůstal za váma, se najednou rozpustí ve tmě a zmizí.
2: Cenu získává Stanislav Majer.
3: Bez falešné skromnosti bych chtěl říct, že si tuhle tu cenu rozhodně neponesu domů. Ta půjde rovnou do herecký šatny divadla X10, protože jestli někde panuje kolektivní energie, kolektivní duch a nějaký heslo ve smyslu jeden za všechny a všichni za jednoho, tak je to právě tam.
4: Inscenace Amadoka, za kterou ocenění získal, vypráví o Ukrajině od doby před 100 lety až po současnost.
5: Je to pro mě důležitý, protože pracovat s Dušanem Pařížským pro mě znamená mít postoj. Mít nějaký jasný občanský postoj k tomuhle a to, že je ta věc vyprodaná, mi dává nějaký pocit, že to snad má smysl.
4: Lucie Žáčková z Pražského činoherního klubu pak získala svou druhou Thálii, a to za roli Anny ve hře Komuna.
6: Dokážeš si představit, že bys to byla?
7: 100% určitě, ale muselo by to tu patřit všem.
8: Moje Anna je postava, kterou pořád hledám, zároveň vidím v ní nějak spoustu věcí, kterým rozumím, a je mi hodně blízká, protože při jejím zkoušení jsem zažila takové osobní věci, ztráty blízkých lidí.
4: Jednu z cen předával i stoletý Hurvínek a Spej byl v baletní sukni.
9: Je to těžký,
10: těžký, tak
9: berte to nádobí.
10: Berte to, máte, jo.
4: Cenu České akademie divadelníků si odnesl nejstarší člen pražské Ypsilonky Miroslav Kořínek.
11: Já mám takový pocit, že už mám všechno hotový, jenomže ještě tam mám něco rozdělený.
12: Já tomu vůbec nerozumím.
13: Já taky ne, ale mně je to fuk. Já stejně nemám ani maturitu.
4: Za celoživotní umělecké mistrovství dostali cenu Thálie dlouholetý herec Pražského činoherního klubu Petr Nárožný a brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: 7 hodin a 15 minut. Posloucháte zprávy.
1: Brazilci dnes budou volit prezidenta. Favority jsou podle předvolebních průzkumů současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva a Flávio Bolsonaro, syn bývalého kontroverzního prezidenta Jaira Bolsonara. Ten chce mimo jiné pro svého otce prosadit amnestii. Od loňska si odpikává v domácím vězení 27 let za pokus o státní převrat. Průzkumy ukazují těsný souboj a je možné, že o prezidentovi rozhodne až druhé kolo 25. října. Obytné automobily by od příštího léta mohly na českých dálnicích jezdit rychleji, místo současných 80 až 100 km v hodině. Změna je součástí novely zákona, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Podle rezortu by se tak obytné vozy lépe zařadily do běžného provozu. Změna by se týkala aut o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny.
2: Počasí. Vypadá to na další slunečný den, bude jasno až polojasno, ale tak úplně to neplatí pro západní a severozápadní Čechy, kde by měla být obloha oblačná nebo zatažená a taky se tam ojediněle může přidat slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku tam bude od západu přibývat oblačnost až pozdě odpoledne nebo na večer. Nejvyšší teploty čekáme na západě a severozápadě republiky maximálně do 20 stupňů, jinde budou stoupat až ke 23.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Posloucháte ranní víkendový radiožurnál. Nejstřeženější hranice světa je ta na korejském poloostrově. Přesto se do demilitarizované zóny na jižní straně můžete vydat. Třeba na organizovaný výlet s průvodcem.
1: Phimu Zangze, Bimu Yang Jdej, česky demilitarizovaná zóna, je dnes velmi dobře fungujícím strojem na peníze. Za půldenní výlet zaplatíte v přepočtu 1800 až 2500 korun. Za tyhle peníze dostanete pokaždé vynikající korejské průvodce a skvělé informace, které z bedekrů nevyčtete.
2: Proč se tady nesmí fotit? Vynutila si to severokorejská strana. Řekla, že kdo bude z téhle vyhlídky fotit, toho může zastřelit. Celou dobu, co tady teď stojíme, nás mají na mušce severokorejští ostřelovači.
1: Apeluje na zahraniční turisty pan Jackie. Stojím s tímhle rtuťovitým vitáním jihokorejským průvodcem na vyhlídkové terase pozorovatelný jménem Dora. Pod námi pendlují po okraji lesa jihokorejští vojáci. Na obzoru vlaje na jednom z nejvyšších vlajkových stožárů světa severokorejská vlajka a mohutné skály na obzoru podle pana Jackieho ukrývají houfnice a děla, která jsou schopna za pár vteřin zasáhnout 50 kilometrů vzdálený Soul.
2: Američané jsou tady šokovaní, často i vtipkují. Lidé z Evropy jsou mnohem vážnější. Spoustě z nich stejná železná opona změnila život. Vy Češi přece o tom víte svoje. A vždycky mě překvapí Číňané. Všichni jsou hluční, ale příběh korejského drátěného plotu je zajímá.
1: Zamýšlí se pan Jackie a už mě žene do autobusu, protože za chvíli přijde lokalita, kterou mnozí považují za vrchol celodenního výletu do demilitarizované zóny. Jeden z infiltračních podzemních tunelů, kterým chtěla v 70. letech Severní Korea poslat na území jižního souseda až 30 tisíc svých vojáků. Z korejské demilitarizované zóny David Jakš, Radiožurnál.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru irozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.

0: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Chapitó Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na laputika.cz. Už na to koukáte. A teď Okamžik. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Sedm hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl tvrzení ruské velvyslankyně Anny Ponomarjovové, že česká vláda zmírnila rétoriku proti Rusku. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů řekl, že vláda jen nepokračuje v hysterickém pokřikování předchozího kabinetu. Předsedové opozičních stran Martin Kupka z ODS, Zdeněk Hřib z Pirátů a Marek Ženíšek z TOP 09 ale považují jednání Babišova kabinetu za proruské. Hasičům se po několika hodinách podařilo dostat pod kontrolu požár lesa u Stříbra na Tachovsku. Hořet tam začalo odpoledne ve špatně přístupném terénu. Požár zasáhl plochu 6700 metrů čtverečních. Na místě platil třetí stupeň poplachu ze 4. S plameny bojovali hasiči i za pomoci dronů. Od půlnoci si pak místo převzali Lesy České republiky. Škoda je předběžně 300 tisíc korun. V německém Mnichově končí Oktoberfest, největší pivní festival na světě. Letos na něj dorazilo podle pořadatelů asi 6 milionů lidí, z toho třetina cizinců. Na festivalu se kromě piva podávají taky tradiční preclíky a klobásy a účastníci si oblékají typické bavorské kroje a klobouky. Tradiční akci hostí Mnichov už přes 200 let. Sport. Čeští fotbalisti prohráli i třetí utkání v Lize národů. Španělským mistrům světa podlehli v Oviedu 1-3. Poslední zápas v této reprezentační přestávce odehrají Češi v úterý. V Londýně nastoupí proti Anglii, která v Rijece deklasovala Chorvatsko 7-0. Hokejista Martin Nečas se poprvé prosadil v nové sezóně NHL. Colorado pomohl k vítězství nad St. Louis 6-1 dvěma góly a jednou asistencí. K výhře New Yorku Islanders nad New Jersey 6-0 přispěl brankou Ondřej Palát. V dresu Buffalo se prosadil Jiří Kulich, který pomohl k vítězství 4-3 nad Chicagem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na dálnici D1 v Brně, další na Pražském okruhu. Na dálnicích hlavních tazích teď nehody hlášeny nejsou. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova u Hranic hlásí náš zpravodaj plné odpočívky kamionů.
5: Parkingy jsou plné. Jak včera byl v Německu svátek, tak dneska ještě stojí kamiony. Nejde kde zaparkovat.
4: Na dálnici D1 v Brně u exitu 194 Mikulov směr Ostrava se stále jede jen jedním pruhem, zhruba na kilometru. Omezení, před kterým se v sobotu tvořila dlouhá kolona, má skončit za půl hodiny. A na Pražském okruhu opravují, zdrsňují povrch vozovky v tunelech mezi exity 3 Vestec a 15 Lohkov, se proto jezdí jen v tunelových tubusech se třemi pruhy obousměrně na Ruzyni i k dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Teploty se dnes po ránu stále drží většinou mezi 10 a 5 stupni Celsia, i když třeba takový Cheb, Karlovy Vary a nebo Přimda na Tachovsku mají na teploměrech 11 stupňů. Na druhé straně republiky je podstatně chladněji. Ostrava tam má sice skoro jasno, je tam trošku mlhavo a teplota kolem 4 stupňů Celsia. Stejně tak je na tom Ústí nad Orlicí. Centrum Prahy má aktuálně 8 stupňů a Pec pod Sněžkou 4 a nahoře na Sněžce polojasno a na Poštovně na teploměru 9 stupňů Celsia. Co říká předpověď, že bude jasno nebo polojasno?
7: Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách bude postupně oblačno až zataženo, na západě a severozápadě ojediněle s možností slabého deště. Na Moravě a ve Slezsku od západu bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer.
6: No a právě na západě a severozápadě republiky naměříme podle meteorologa Mariana Sandeva maximálně 20 stupňů Celsia. Jinde budou teploty stoupat až ke 23 stupňům, co zítra většinou slunečno a teploty úplně podobné těm dnešním 18 až 23. Tolik zprávy. Teď je tady Štěpán Pokorný, my přejeme hezké ráno.
1: Pěkné ráno, 7 hodin 34,5 minuty, Konanovi dala sílu ve Třelci hrůzu a základnímu instinktu nebezpečnou přitažlivost. Filmová hudba dnes večer ovládne pražské Rudolfinum a my vás pozveme už za chvilku na Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.
9: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Aník Stáru od Jaroslava Uhlíře, písnička z filmu Vratné láhve, a u filmové hudby zůstáváme na Radiožurnálu. Vetřelec, Barbar Conan nebo Základní instinkt. Filmy, které poznáte i po sluchu. Hudbu Jerryho Goldsmise a Basila Polidorise dnes večer připomene koncert v pražském Rudolfinu. Filharmonie Hradec Králové se sborem uvede taky dvě světové koncertní premiéry.
1: Já se obávám, že ta jména nejsou tak úplně známá jako třeba jména jejich slavnějších kolegů Johna Williamse nebo Hanse Zimmera.
2: Ředitel festivalu Film Music Prague Nikola Bojčev.
1: On je to vlastně jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli právě nedělní koncert věnovat těmto dvěma autorům, abychom je trošičku víc připomněli, dali do povědomí, protože samozřejmě oni stojí za celou řadou velmi zajímavých a řekl bych i velmi populárních projektů.
2: Třeba za dnes už ikonickou hudbou k filmu Barbar Conan s Arnoldem Schwarzeneggerem. V hlavní roli stojí právě Basil Polidoris.
1: To je dneska prostě jeden z nejlepších soundtracků minulého století. Vetřelec, Základní instinkt, celou řadu těch titulů my máme na programu toho nedělního koncertu.
2: A takhle zní zmiňovaný Základní instinkt Jerryho Goldsmise. S Polidorisem ho spojuje režisér Paul Verhoeven. Oba pomáhali vyprávět jeho příběhy. Od Robocopa po Total Recall.
1: Když člověk sleduje ten film, tak prostě ta hudba je často úplně podprahová a člověk ji nevnímá. A řada skladatelů věnuje práci na hudbě k filmu hodně času, hodně úsilí, hodně energie. A ono se to projeví v tom výsledku.
2: Goldsmithova hudba K muži bez stínu, ze které právě slyšíme ukázku, dnes v Rudolfinu zazní vůbec poprvé na koncertním pódiu. Stejnou premiéru bude mít i Polidorisova svita z filmu Maso a krev. Cesta od filmové nahrávky k živému orchestru ale někdy začíná pátráním po notách. Část partitur se totiž po nahrávání skartovala. Pokud se je nepodaří dohledat, přichází na řadu aranžér, vysvětluje Nikola Bojčev.
1: Který často pouze z nahrávek extrahuje vlastně tu hudbu do notového materiálu, a to je, řekl bych, jakoby časově a i finančně úplně nejnáročnější cesta.
2: Návštěvníci koncertu se dnes můžou těšit taky na hudbu ze Star Treku, Mumie, druhého dílu Ramba, Hvězdné pěchoty nebo filmu Zachraňte Viliho. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Iggy Pop, The Passenger na Radiožurnálu a dnes připomeneme 90. výročí narození prvního českého a posledního československého prezidenta Václava Havla sérií rozhovorů s jeho spolupracovníky. Vysílat budeme speciální vydání pořadu Hovory z Lán. Jak to přesně bude vypadat a na co se můžete přesně těšit, to uslyšíte v 7.50. Je 7:45. Dobré ráno s Radiožurnálem.
1: Brazilci dnes budou volit prezidenta. Výsledek mimo jiné ovlivní budoucnost amazonského pralesa. Jeho kácení dopadá na změny klimatu a na vymírání přírodních druhů. Podle aktuální analýzy se za vlády současného prezidenta Luly podařilo odlesňování Amazonie výrazně zbrzdit. Víc od našeho zpravodaje Jana Kaliby chystáme do zpráv 8. 90 let od narození Václava Havla si dnes připomene i divadlo Exil v Pardubicích. V 17 hodin tam začne beseda s hudebníkem Michaelem Kocábem, Havlovým blízkým přítelem a pozdějším poradcem. Pak soubor My Theatre uvede Havlovu jednoaktovku Audience, kterou má na repertoáru už 20 let. V roce 2008 ji na festivalu v Trutnově viděl taky Václav Havel.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy je teď za sjezdem na Chocerady na 26. kilometru uzavřená. Podle Národního dopravního informačního centra na místě po nehodě zahořela dodávka. Na místo tak spěchají hasiči. Poslední volný sjezd je na exitu 29 Chocerady. Opakujeme, D1 směrem z Brna do Prahy, 26. kilometr, aktuálně zastavený provoz. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Zavolejte i vy 800 553 553. Počasí.
4: Nad Prahou je polojasná obloha, na Karlovarsku se pořád ještě drží mlhy, Pardubice hlásí jasno, když se podíváme v Pardubicích na teploměr, většinou vidíte 5 stupňů Celsia, Znojmo má stejnou hodnotu a 4 stupně hlásí Kroměřížsko, konkrétně stanice v Holešově. Jak to bude přes den? Jasno až polojasno. Jenom na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách bude obloha oblačná až zatažená, taky se na severozápadě a severu můžou ojediněle přidat přehání. Na Moravu a do Slezska tam oblačnost dorazí až později odpoledne nebo na večer. Teploty nižší právě v západních a severozápadních Čechách, kde bude maximálně do 20 stupňů, jinak bude teplota stoupat až ke 23.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Radiožurnál bude dnes mezi 10. a 18. hodinou často přepojovat vysílání do zahrady zámku v Lánech.
1: Svět podle Havla.
2: Speciální vysílání Hovorů z Lán.
0: Ano, chystáme speciální vysílání na prezidenta Václava Havla. Budou dnes vzpomínat ti, kteří s ním spolupracovali. Tak kdo přijde, to řekne Jakub Kulaviak. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Těch hostů je dohromady 12. Dopoledne přivítáme třeba bývalou velvyslankyni v Rakousku Magdu Vašáriovou nebo Havlova osobního fotografa Tomkyho Němce. Odpoledne pak přijde například další někdejší diplomát, ale taky překladatel a politik Michal Žantovský. Řeč ale bude taky o hudbě, kterou Václav Havel poslouchal, knihách, které napsal a pořadech, které natočil. No a uslyšíme i to, proč si Václava Havla vážili bývalý americký prezident Bill Clinton nebo tibetský duchovní Dalaj Lama.
0: Můžou u toho být naši posluchači osobně?
3: Určitě. Vysílat budeme z altánu v zahradě v zámku v Lánech a tam je vstup zdarma. Mimochodem zámek Lány si Václava Havla teď připomíná taky výstavou automobilů, kterými jezdil.
0: A jaké další akce k Havlovu výročí pořádá Pražský hrad?
3: Hned ten příští týden začne multižánrový festival Havel Alive. Potrvá až do ledna a nabídne debaty, koncerty, divadelní představení, filmové projekce, výstavy a komentované prohlídky, které připomenou vliv Václava Havla. Pozvat můžeme třeba do jízdárny Pražského hradu, kde si můžete prohlédnout výstavu nazvanou Design pro Havla. Budou to předměty, kterými se obklopoval a bude tam k vidění i Havlova pracovna. Přihlásit se taky můžete na několik komentovaných prohlídek, které zájemce provedou proměnami Pražského hradu za doby prezidentství Václava Havla anebo interiéry Lánského zámku.
0: Necelé 3 týdny zbývají taky do premiéry scénického čtení Havlova textu Varování. Na to jsou vstupenky už vyprodané.
3: Je to tak, ale kdo se chce o scénickém zpracování toho Havlem připraveného textu dozvědět víc, poslouchejte dnes odpoledne Radiožurnál. Mluvit o tom bude režisér Jiří Havelka, který představení připravuje s herci Davidského divadla Ivanem Trojanem a Martinem Myšičkou.
0: Speciální vydání pořadu Hovory z Lán bude součástí rozhlasového projektu Slyšet Havla, který najdete taky na webu a v aplikaci Můj rozhlas. Co dnes se nabídneme ve vysílání, tak o tom mluvil Jakub Kulaviak v ranním víkendovém Radiožurnálu. Díky.
3: Naslyšenou.

20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková ve třetím kole turnaje v Pekingu vyřadila Arinu Sabalenkovou z Běloruska, světovou dvojku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku, porazila 6-4 a 6-3. Uslyšíte o tom i ve zprávách.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy má Tereza Tomášková.
3: Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Dnešní volby v Brazílii ovlivní i budoucnost Amazonie. Čeští fotbalisti prohráli v Lize národů ve Španělsku 1-3. Na dálnici D1 je po nehodě omezený provoz na 26. kilometru, jak na Prahu, tak na Brno. A bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a na severozápadě ojediněle slabý déšť, teploty do 23 stupňů.

0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Řidičské průkazy by mohly platit 15 let místo současných 10. Je to v novele zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy.
2: Nemusím tak často tady chodit, ale jednou za 10 let je v pohodě podle mě.
3: Říká řidič Jan, který si přišel pro nový řidičský průkaz na úřad na pražském Vyšehradě. Novinka má podle ministerstva ulevit úřadům, které ročně vymění dohromady až 700 tisíc řidičských průkazů. Nic by se nezměnilo pro řidiče z povolání a například kategorii nákladních aut a autobusů. Skupina pro osobní auta by nově platila i provozy na alternativní pohon až do hmotnosti 4,25 tuny, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
4: Evropská legislativa počítá s tím, že nová vozidla, která využívají elektřinu, vodík anebo další alternativní paliva, často budou těžší než srovnatelná vozidla se spalovacím motorem.
3: Možnost by se týkala řidičů, kteří mají oprávnění alespoň 2 roky. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Brazilci dnes budou volit prezidenta. Výsledek mimo jiné ovlivní budoucnost amazonského pralesa. Jeho kácení dopadá na změny klimatu a na vymírání přírodních druhů. Podle aktuální analýzy se za vlády současného prezidenta Luly podařilo odlesňování Amazonie výrazně zbrzdit.
5: Po návratu do funkce před 4 lety slíbil brazilský prezident Lula da Silva zastavit odlesňování Amazonie do roku 2030. Zavedl opatření na ochranu pralesa a podle analýzy webu Carbon Brief se tím podařilo zachránit deštný les o rozloze víc než čtvrtiny Česka. Tempo odlesňování brazilské Amazonie kleslo za Lulovy vlády na méně než polovinu. Analýza současný stav srovnává s trendem, který předtím nastavil Lulův předchůdce a otec jeho současného protikandidáta Jair Bolsonaro. Ten ochranu Amazonie naopak omezil a míra kácení výrazně vzrostla. Podobnou politiku prosazuje i Flávio Bolsonaro. Podle průzkumů má podobné šance na zvolení jako současný prezident Lula. Jan Kaliba, Radiožurnál.
1: Na nelegální tuningový sraz u Brna dohlížela policie, nemusela ale řešit větší problémy. Desítky aut přijeli na parkoviště u obchodního domu v Modřicích z Prahy, kde byla podobná akce už v pátek. Na okraj Brna ale nakonec dorazilo méně vozidel, než se čekalo. Podle policie někteří řidiči zamířili kvůli velkému počtu hlídek do Olomouce. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí olomouckých policistů Libor Hejtman. Už v Praze policie na nelegálním tuningovém srazu zaznamenala na 180 přestupků. Řidiče zadržela. Letošní úrada žaludů a bukvic na jihu Čech je kvůli suchu podprůměrná. V těchto dnech brigádníci sbírají plody ve vybraných porostech, vysvětluje lesník Jan Staněk z Hluboké nad Vltavou.
6: Ty žaludy jsou parazitovaný hmyzem, jsou schnilí, jsou atrofovaný, deformovaný a podobně. U bukvic je to podobný, je tam velký procento těch hluchých, kde je nevyvinutý to semínko, nebo tam prostě není vůbec.
1: Na sázení nových lesních porostů ale mají Lesy České republiky dostatečné zásoby žaludů a bukvic z minulé sklizně.
7: Sport. Čeští fotbalisté prohráli i 3. utkání v elitní skupině Ligy národů. V Oviedu na půdě aktuálních mistrů světa podlehli Španělsku 1-3. Ve 2. poločase poprvé za českou reprezentaci nastoupil Ryan Nadery. Útočník skotských Rangers se narodil v Německu bulharskému otci a české matce. Nadery se ale rozhodl hrát za Česko a v týdnu se připojil k týmu Santiho Denii. O svém debutu Nadery říká.
8: Neuvěřitelný. Bylo to ohromný stát na hřišti. Hrozně jsem si to užil, aspoň jsem se pokoušel si to užít. Jasně, že jsi trošku nervózní, protože to je prostě ohromný zápas, největší zápas mého života zatím. Jsou to velký kroky v poslední době pro mě. Užívám si to.
7: Český tým čeká v úterý v Londýně poslední duel této reprezentační přestávky, a to proti Anglii. A tenistka Nikola Bartuňková postoupila na turnaj v Pekingu do 8. finále. Světovou dvojku Bělorusku Sabalenkovou porazila 2-0 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 komplikace v Posázaví, a to v obou směrech. Dálnice D1 na trase Brno-Praha 26. kilometr ve směru na Prahu za sjezdem na Chocerady stále zastavený provoz, a to kvůli nehodě dodávky a nákladního vozidla. Na místo před okamžikem přiletěl i vrtulník letecké záchranné služby. Kolona aktuálně za mostem přes Sázavu z 27. kilometru. Poslední volný sjezd je na exitu 29 Chocerady. Potíže na stejném místě, tedy na 26. kilometru, čekejte i ve směru na Brno. Následky zmíněné nehody totiž zasahují i do středového pásu a na Brno se tak dá projet pouze pravým pruhem. Místo je zřetelně označené světelnou šipkou, tam se výrazněji nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, ráno ještě výjimečně mlhy, od západu postupně oblačno až zataženo a na severozápadě ojediněle slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku se bude zatahovat až večer. Teploty na západě 17 až 20 stupňů, jinak 19 až 23. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
7: Dobré ráno vám přejeme, s radiožurnálem jste v 8 hodin a 6 minut. Policisti upozorňují, že rodiče často kupují dětem elektrokoloběžky, na které musí mít řidičské oprávnění, která zařízení žáci nesmí vůbec používat. Už za chvíli se na jednu kontrolní akci ve škole na Benešovsku vypravíme s naší reportérkou. Teď Kokoman, Kája Leskovec, písnička Stoupám. Přejeme vám pěknou neděli a hezký poslech.
0: Víkendový radiožurnál
10: a Štěpán Pokorný.

0: Středočeští policisti začali kontrolovat elektrokoloběžky, na kterých jezdí děti. Pro zařízení, která mají konstrukční rychlost nad 25 km v hodině a výkon nad 250 W, je totiž nutné mít řidičské oprávnění. To často netuší ani rodiče žáků. Na Benešovsku byla první kontrolní akce na základní škole v Poříčí nad Sázavou.
1: Prosím všechny žáky, kteří dnes přijeli na elektrokoloběžkách, aby přišli před ředitelem školy.
2: Iva Červenková, paní učitelka, teď slyšela hlášení, vyšla a říkala, já jsem pro, ať se to řeší.
3: Děti jezdí bez helmy, jezdí velkou rychlostí a se o ně bojím.
4: Vyšli jsme tady teď ze školy ven a teď už je tady policejní preventista Jaroslav Bican prochází koloběžky zaparkované před školou.
5: Šest koloběžek nejsou pro tuto mládež.
4: Takže už tu máme skvadru dětí.
5: Situace, která tady nastala.
6: Každý se teďka postavíte k té koloběžce, která je vaše, jo?
4: Na tu kontrolu koloběžek jsem přijel taky Ondřej Žabenský, krajský koordinátor BESIPu.
7: Že Kukirin M4, tak má maximální rychlost 45 km v hodině. Vozidlo, které má větší rychlost než 25 km v hodině, už není elektrokoloběžka. Už je to brané jako vozidlo Z.
6: Jak jste získali ty koloběžky? Rodiče vám je koupili. Budou postižený i rodiče, protože se dopustili přestupku s tím, že vám neoprávněně umožnili řídit něco, co řídit nemáte, protože nemáte řidičské oprávnění. To by se postoupilo na OSPO, takže by to řešila sociálka.
4: Je někdo, kdo to nevěděl, že jezdí na něčem, na čem nemá?
8: Já myslel, že já mám dost pomalou koloběžku na to, abych nemusel.
4: A teď tady zjistil, že vlastně taky nesmíš.
9: No, jenom problém prostě ty vaty.
4: Takže zítra všichni pěšky?
8: Nebo na kole.
4: Já bych teda ještě se obrátila tady znovu k panu Žabenskému z BESIPu. Pojďme tedy připomenout, co platí u těch elektrokoloběžek.
7: Elektrokoloběžka jako jízdní kolo musí splňovat parametry, že rychlost může být maximálně 25 km v hodině a výkon maximálně 250 W.
4: Akce zaměřené na koloběžky jsou zatím preventivní a budou i na dalších školách. Z Benešovská, Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Poslouchali jste Dreams od kapely Cranberries před dalšími zprávami. Osm hodin a 15 minut. Je s vámi Radiožurnál.
1: Většina řeckého ostrova Kréta zůstává kvůli silným bouřkám ve stavu pohotovosti. Největší škody jsou podle serveru Katimeriny ve vnitrozemí, hlavně ve východní části země. Doprava je v mnoha oblastech obtížná. Silný déšť místy způsobil i sesuvy půdy. Bláto pokrylo silnice a na farmách zničilo úrodu. V soutěsce Samaria na západě ostrova uvízlo 8 lidí. Podle úřadu jsou v bezpečí a mají dostatek zásob. Soutěsku budou moct opustit, až déšť ustane a klesne hladina vody. Letce z druhé světové války plukovníka Josefa Pípu bude ode dneška připomínat pamětní deska v jeho rodné obci Lukově na Zlínsku. Odhalí ji u příležitosti 111 let od jeho narození. Setkání začne v 15 hodin u jeho rodného domu v ulici U Lípy. Josef Pípa se za druhé světové války účastnil leteckých bitev o Francii a Británii. Dostal československé, francouzské i britské vyznamenání.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D1 na Prahu v Posázaví a průjezd omezený i směr Brno. Dálnice D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady na 26. kilometru zůstává po vážné nehodě uzavřená. Na místě stále i vrtulník letecké záchranné služby. Odklon dopravy platí na exitu 29, před ním už se začíná tvořit kolona, brzdí se okolo 30. Objízdná trasa přes Chocerady a Ondřejov je vhodná pro osobní dopravu. Silnice tam jsou hodně úzké. A zpět na D1 na 26. kilometr v místě nehody, tam je omezený provoz i na Brno. V levém pruhu stojí hasičské auto označené šipkou silničářů. Projedete ale v celku plynule pouze pravým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Zavolejte i vy 800 553 553. Počasí.
4: Většinou je jasno nebo skoro jasno, ale na západě a severozápadě Čech je oblačnosti mnohem víc. A takhle to zůstane i přes den. Právě na západě a severozápadě republiky taky bude dnes chladněji. Nejvyšší teploty by měly být mezi 17 a 20 stupni Celsia. Přidají se taky ojedinělé přehánky nebo déšť. Jinde budou teploty stoupat k 19 až 23 stupňům. Na horách to bude kolem 15, na Šumavě naměříme kolem 19 stupňů Celsia a přes den má foukat jenom slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Hlasovací lístky v modré obálce už jste doma ve své schránce pravděpodobně našli. Pokud ne, doručovatelé mají na jejich roznesení poslední dny. Dělají to hlavně o víkendu. Například v Jihlavě nosí lístky zapisovatelé volebních komisí. Letos mají s obejitím domácností trochu více práce. Počet okrsků se totiž v krajském městě snížil zhruba o třetinu a každá komise proto musí obsloužit více voličů.
1: Každý doručovatel volebních lístků musí v těchto dnech obejít stovky domácností a do schránek jim vložit obálku s hlasovacími archy.
2: Co nás dokáže hodně potrápit, jsou jakoby neuznačené budovy nebo špatně viditelná, čitelná čísla popisná. Další kapitolou samu pro sebe jsou přeplněné nebo malinkaté schránky.
1: Popisuje Barbora Rousová, která s manželem Petrem Rousem roznáší lístky v okolí jihlavského sídliště Březinova. Vedle plných schránek jsou podle nich problematické i ty nepopsané a nebo přísně střežené.
2: Nedávno jsem měla teda zážitek, kdy se rozběhl pořádně velký pejsek proti schránce, kterou jsem zrovna plnila a ta byla zrovna zevnitř a pejsek si mě teda jako podával docela slušně, takže z toho mi hezky nebylo.
1: Jinak je ale podle Barbory Rousové při roznášení lístku i řada příjemných setkání. Letos navíc často lidem radí, kam mají jít vůbec volit. V Jihlavě se totiž změnily okresky a jejich počet klesl z 58 na 35. I když musí Barbora Rousová s manželem obejít více lidí než obvykle, práce jí připadá snadná.
2: Jsou to vlastně hlasovací lístky, je to informační leták, informace magistrátu a jsou to modré doručovací obálky. Zabere nám to většinou 2 dopoledne až 3. Počítali jsme to tak na 12 hodin čistého času. Zapojí se rodina.
1: Poslední lístky stíhají manželé roznést tento víkend. Nejvíce opozdilí doručovatelé mají čas do úterý. Pokračuje mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.
3: Nejpozději by měli dostat ze zákona 3 dny před začátkem voleb a u nás je to do úterý 6. října do 16 hodin.
1: Pokud někdo obálku s volebními lístky ve schránce nenajde, může o ni dodatečně požádat i na svém obecním úřadě. Případně získá obálku s lístky přímo ve volební místnosti. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Osm hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Řidičské průkazy by nově mohly platit 15 let místo současných 10. Počítám s tím novela zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy. Změna by se týkala jen nově vydaných průkazů a neplatila by pro nákladní auta a autobusy. Ministerstvo si od toho slibuje menší zátěž pro úřady. Ty ročně vydají nebo vymění na 700 tisíc průkazů. Jemenští Husijové tvrdí, že drony a raketami zaútočili na závod ropné společnosti v Saúdské Arábii. Podle povstalců podporovaných Íránem je to reakce na údajné ostřelování jemenského hlavního města Sanaa. Napsala to agentura Reuters. Riad zatím žádné údery nepotvrdil. Boje mezi jemenskými povstalci a Saúdskou Arábií začaly znovu letos v červenci. V Neratovicích pokračuje stavba kostela Nejsvětější Trojice. Kromě podlaží a základové konstrukce už dělníci dokončili část věže a základy budoucí fary. Jednotlivé díly celého objektu tisknou technici na 3D tiskárně. Areál za 250 milionů korun by měl být hotový v roce 2028. Sport. Čeští fotbalisté prohráli ve Španělsku 1-3 a v elitní skupině Ligy národů zůstávají bez bodu. V úterý se Češi utkají v Londýně s Anglií. Ta deklasovala Chorvatsko 7-0. Motocyklový jezdec Filip Salač skončil třetí ve velké ceně Japonska třídy Moto 2. V průběžném pořadí šampionátu je sedmý. Hlavní závod MotoGP ovládl Španěl Marc Marquez.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A my stále sledujeme situaci na uzavřené D1 za Chocerady. Z Brna do Prahy na 26. kilometru u těžké nehody nákladního vozidla a dodávky zasahují záchranáři, včetně vrtulníku. Stále se nedá projet. Odklon dopravy tak pokračuje na exitu 29 Chocerady. Před ním kolona z 30. a 5. a připomínáme, že objízdná trasa je vhodná pouze pro osobní dopravu. Kamiony sjíždět nemohou. Na D1 na 26. kilometru v místě zmíněné nehody zůstává omezený provoz i ve směru na Brno. Teď o něco výrazněji. V levém pruhu stojí hasiči, v pravém se chvílemi pohybují silničáři. Velmi opatrně se tak jede pouze odstavným, následně stoupacím pruhem. Tam je to ale bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V noci bylo největší chladno na Šumavě, jako obvykle na stanici Kvelda Perla, kde klesla teplota téměř k minus 4 stupňům Celsia. Přes den ale na Šumavě bude podstatně tepleji. Očekáváme jasno nebo polojasno.
7: Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách bude postupně oblačno až zataženo, na západě a severozápadě ojediněle s možností slabého deště. Na Moravě a ve Slezsku od západu bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer.
6: Říká meteorolog Marian Sandev. Na západě a severozápadě republiky taky dnes čekáme trošku chladněji. Budou se teploty držet mezi 17 a 20 stupni Celsia. Jinde bude teplota stoupat až ke 23 stupňům. Na horách to bude 15, na Šumavě až 19 stupňů. Foukat má jen slabý proměnlivý vítr nebo od severozápadu. Zítra bude většinou slunečno, i když ještě po ránu a dopoledne může zůstat obloha oblačná, potom se má ale vyjasňovat a v pondělí odpoledne opět čekáme teploty do 23 stupňů. Tolik zprávy. Teď už je tu Štěpán Pokorný. Hezké ráno.
2: Dobré ráno vám přejeme. Posloucháte nás v 8 hodin 34 minuty. Umělá inteligence jako pomocník učitelů. Jak jim může ušetřit čas nebo oživit výuku? Tak za chvilku se v raním víkendovém radiožurnálu podíváme na speciální školní chatboty a ukážeme, jak můžou učitelům uvolnit ruce. Zůstaňte s námi i dál. Teď pro vás máme Miley Cyrus. Hezký poslech.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Připomínáme, že 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková ve třetím kole turnaje v Pekingu vyřadila Arinu Sabalenkovou z Běloruska světovou dvojku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku porazila 6-4 a 6-3. Teď nás čeká další téma v ranním víkendovém radiožurnálu. Umělá inteligence se postupně zabydluje i ve školách a učitelům může ušetřit část práce. Speciální školní aplikace jim dokážou pomoct třeba s přípravou hodin, tvorbou materiálů nebo zpětnou vazbou pro žáky. My jsme se podívali, jak takové nástroje fungují ve třídách.
1: Takže my se vrátíme k našemu tématu První republiky. A dneska využijeme stroj času.
2: Uvádí učitelka Kateřina Budková hodinu dějepisu na pražské základní škole Mezi školami. Deváťáci si před hodinou vzali počítače a na platformě Sciobot otevřeli chatbota, tedy konverzační místnost s umělou inteligencí, se kterou si budou povídat o minulosti.
1: Když budeme moct použít ten stroj času, na co byste se zeptali?
2: Žáci se rozdělili do skupin a na lavice vytáhli i sešity na poznámky, co zjistili.
1: Nezapomeňte, že vidím, co tam píšete.
2: Učitelka vidí konverzace všech žáků s AI a sám chatbot je usměrní, kdyby se ptali na něco, co s tématem nesouvisí. Navíc nová verze Sciobota pomáhá učitelům i s přípravou hodin a zohledňuje také individuální potřeby žáků.
3: Taky to dost používáme právě, když chybíme, tak učitelky nám do toho dají to téma, co jsme probírali, nebo nějaký dobrovolný úkoly.
2: Říká deváťačka Tereza. Podle učitele a jednoho z vývojářů aplikace Andreje Novika platforma zvládá i opravování testů.
4: Aby učitel potom s tím měl rychlejší práci a mohl se soustředit třeba na formulace formativní zpětné vazby, kterou Sciobot navrhne, ale pochopitelně důležité je, aby to poslední slovo vždy bylo za učitelem.
2: Podle učitelky Kateřiny Budkové se ale pedagogové s umělou inteligencí teprve učí pracovat, takže jim zatím tolik času neušetří.
5: Každý učitel pak sklouzne trošku do stereotypu a tohle vám zase pomůže se na ty hodiny podívat trochu jinak.
2: Sciobot je v základní verzi zdarma, spoplatněny jsou různé jeho funkce a volně dostupné jsou od září taky takzvaní tajny boti od neziskové organizace AI dětem. Podle spoluzakladatelky organizace Evy Nečasové se chatboti víc ptají, než odpovídají.
6: A z toho povídání vlastně hodnocení celé té lekce a upozorňuje to třeba učitele na tom, že je potřeba děti naučit ještě něco navíc nebo naopak, že děti v něčem byly super.
2: Školní chatboti jsou oproti běžným AI nástrojům nastavené bezpečněji. Pracují jen s předem vybranými výukovými materiály. Podle České školní inspekce využilo v roce 2024 AI 46% českých učitelů, nejčastěji při přípravě výuky pro cvičování dovedností žáků nebo k pochopení a shrnutí učiva. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 8:45. Jsou tu krátké zprávy.
1: Rusko oznámilo, že bude dál pokračovat v masivních vzdušných útocích na Kyjev. Už po několikáté vyzvalo diplomaty a cizince, aby ukrajinskou metropoli v zájmu vlastní bezpečnosti opustili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakci na výroky Moskvy oznámil, že jeho země zesílí útoky na ruské ropné rafinérie. Detaily řekne ve zprávách v 9 náš zpravodaj Martin Dorazín. Lidé v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku si můžou půjčovat knihy v nové knihovně na náměstí Republiky. Tu původní museli dělníci po tornádu před 5 lety strhnout. Ta nová je v budově bývalé pošty. Rekonstrukce stála přes 18 milionů korun.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dálnice D1 za Chocerady uzavřená směr Praha, omezení skončilo ve směru na Brno. Na 26. kilometru na Prahu se ještě stále nedá projet. Vrtulník letecké záchranné služby už sice odletěl, hasiči ale ještě nějakou chvíli budou čistit vozovku. Odklon dopravy tak trvá na exitu 29 Chocerady. Před ním kolona už téměř z 31. a hodně se zaplnila i objízdná trasa na Čerčany. Obě náhradní cesty, jak na zmíněné Čerčany, tak na Chocerady a Ondřejov jsou vhodné pouze pro osobní dopravu. Kamiony a nákladní vozidla musí čekat na znovu otevření dálnice. Lepší situace na D1 na 26. kilometru, alespoň ve směru do Brna. Hasiči i světelná šipka už z levého pruhu odjeli. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Zavolejte i vy 800 553 553. Počasí.
4: Docela příjemné počasí babího léta tu bude s námi dnes a vypadá to, že vydrží až do středy. Potom příští týden ve čtvrtek ho ukončí studená fronta. Ještě dnes ale bude jasno až polojasno. Jenom na západě a severozápadě republiky bude až zataženo a taky se může ojediněle přidat déšť. Na Moravě a ve Slezsku tam se bude od západu zatahovat až později odpoledne nebo na večer. Teploty mají stoupat k 19 až 23 stupňům. Na západě a severozápadě se teplota dostane maximálně ke 20, na horách to bude kolem 15 a foukat má slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkend.

0: Mezi 10. a 18. hodinou uslyšíte na Radiožurnálu vysílání ze zahrady zámku v Lánech na prezidenta Václava Havla. Tam budou v našem speciálním vysílání vzpomínat ti, kteří s ním spolupracovali. Těch hostů bude celkem 12. Přivítáme třeba bývalou velvyslankyni v Rakousku Magdu Vašáriovou nebo Havlova osobního fotografa Tomkyho Němce. Odpoledne pak přijde například někdejší diplomat, ale taky překladatel a politik Michael Žantovský. Řeč bude taky o hudbě, kterou Václav Havel poslouchal, knihách, které napsal, a o pořadech, které natočil. Do Lána přepojíme naše vysílání už v 10 hodin dopoledne po zápisníku zahraničních zpravodajů. Teď ještě k našemu seriálu. 9 kandidátů, každý na solo kandidátce a 9 míst v zastupitelstvu. Tak vypadají komunální volby v Českých Lipchavách v Pardubickém kraji. Každý kandiduje sám za sebe a skoro to vypadá jako přímá volba starosty. Jenže není. Starostu nakonec zvolí zastupitelstvo a vůbec jim nemusí být ten, kdo dostane nejvíc hlasů. A České Lipchavy nejsou žádná rarita. Podobně se letos volí ve stovkách českých obcí.
1: České Lipchavy jsou docela bohatá obec, protože tady mají na svém katastru skládku odpadu. Takže tu mají velké hřiště, obecní hospodu, pěknou, roubenou, hasiči mají solidní výzbroj, velkoryse opravený obecní úřad na místě původní fary. Všechno to je vyšparkované, solidní chodníky. Zkrátka peníze jsou v této malé obci poznat. A tady kandiduje každý sám individuálně na vlastní kandidátce.
2: Já si myslím, že to je dobrý, že toho kandidáta každý zná tak nějak osobně, jo? Že o něm ví úplně všechno.
1: Paní Anna stojí před kostelem svatého Víta.
2: To je naše katedrála.
1: Katedrála svatého Víta.
2: Jestli se chcete podívat dovnitř, můžete. Jo. Každý je vítán, pojďte se podívat na našeho Víta.
1: Na vesnicích se samozřejmě znají všichni, to ale stejně nevysvětluje, proč tu kandiduje každý sám za sebe. Jasno do toho nevnáší ani starosta Petr Tomáš.
3: Že si pojem každý sám o sebe, protože my se tady všichni známe. A ta důvěra lidí tam potom je spíš taková víc osobní za mě. No?
1: Zastupitelé přitom uvažovali o změně systému. Nakonec se ale rozhodli pokračovat stejně jako ve třech předchozích volbách, každý sám za sebe.
3: Ty možnosti tady byly, ale nakonec jsme si dali každý sám takový nějaký čas na rozmyšlení a vyselektovalo se z toho, že půjdeme takhle každý sám o sebe.
1: Takže si každý založil kandidátku a sehnal nejméně 25 podpisů. Ani předvolební kampaň nikdo nedělal. Jen jednou se kandidáti sešli z voliči. To podle místostarosty Zdeňka Kacálka stačí.
4: Kampaně neděláme, tak já jsem tady starostou místních hasičů, takže my jsme vlastně vidět tím, že se po té obci pohybujeme a taková naše celoživotní nebo neustálá kampaň. No. Ne, kampaň neděláme.
5: Co, ty jsi z Prahy, víš? No tak to mi jasný. Kamarád s téma, že jo? Ty jsi tady za holkama. Dobrý den.
6: Ale je psaný, všichni jsou psaný na jednom papíře.
7: Což je zvláštní, protože to trochu mate.
5: No jsou protože psaný... to je celá rodina.
6: Ne, Jirko.
7: Někteří možná...
5: Jak ty můžeš vědět, že z Prahy, jestli jsou příbuzní nebo ne?
6: Teď byl na obci, ne? U nás jsou na jednom formuláři a my z toho vybereme.
7: Takže vy se domníváte, že máte jednu společnou kandidátku, přitom to je 9 rozličných kandidátů.
6: Ano.
7: Takže vy vlastně nevíte, co děláte.
6: My si zvolíme toho nejlepšího. My to tak máme tady a
5: jo.
6: Tak s tím žijeme.
5: My tak máme zavedený.
7: Díky, Jirko.
5: Jak, Jirko?
6: To pití
5: jak si to můžeš pamatovat?
7: Protože jsem z rozhlasu, tak si to pamatuju.
5: Jo.
7: Čau, Jiří.
5: Čau, Luboši, pozdravuj v Praze.
1: Z diskuse je patrné, že systém každý sám za sebe, ale na jednom volebním lístku voliče docela mate. Navíc této obci žádnou volební výhodu nedává. Ani ten, kdo dostane nejvíc hlasů, se nestává automaticky starostou. Toho volí zastupitelstvo. Z Českých Lipchav v Pardubickém kraji Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Pusťte si dnes Hokej v rádiu.
1: Z 6 dnešních utkání 8. kola hokejové Tipsport Extraligy vybíráme za šlágr souboj dvou týmů s ambicemi bojovat o nejvyšší příčky. HC Dynamo Pardubice od 18.30 hostí HC Sparta Praha. Naposledy se oba celky střetly v minulé sezóně v sedmizápasové semifinálové sérii. Vítězně z ní tehdy vyšli hokejisté Pardubic, kteří vyhráli 4-3 na zápasy. Kdo uspěje v dnešním souboji, můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a reportéry budeme mít i na zbylých stadionech.
0: Naši reportéři jsou na všech stadionech.
2: Fanděte s námi českému hokeji u rádia.
3: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
4: Azurit a jeho vůně.
5: Radiožurnál je 9 hodin. Právě a Tereza Tomášková.
6: Německý kancléř Friedrich Merz přijel do Kyjeva. Státní dluhopisy je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli ve Španělsku 1-3. Na dálnici D1 z Brna do Prahy popojíždí kolona kvůli nehodě z 31. kilometru a bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a na severozápadě ojediněle slabý déšť. Teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Německý kancléř Friedrich Merz přijel do Kyjeva na oficiální návštěvu. Po příjezdu řekl, že Ukrajina potřebuje v nadcházejících týdnech veškerou podporu spojenců. Merze doprovázejí i zástupci německých zbrojařských společností. Podle německé televize ARD by měla německá spolková vláda slíbit dodání nejméně 1000 systémů na sestřelování dronů. Rusko oznámilo, že bude dál pokračovat v masivních vzdušných útocích na Kyjev. Už po několikáté vyzvalo diplomaty a cizince, aby ukrajinskou metropoli v zájmu vlastní bezpečnosti opustili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakci na výroky Moskvy oznámil, že jeho země zesílí útoky na ruské ropné rafinérie.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve velkém rozhovoru pro agenturu

0: Reuters řekl, že ukrajinská reakce bude zaměřená na ruskou energetiku a především na ropné rafinerie. Nebudeme jako oni útočit na libovolné civilní objekty, zdůraznil Zelenský. Ukrajinský prezident očekává, že už na podzim bude mít armáda k dispozici balistickou raketu FP-9 ukrajinské výroby, která je schopná zasáhnout Moskvu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Zájemci o 3měsíční státní dluhopis Flexibond mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci. Skončí druhé upisovací období dluhopisu republiky. Jaký výnos tento dluhopis nabízí, říká mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
2: V nabídce je Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Objednávku je třeba uhradit nejpozději v úterý 13. října. 15. října pak proběhne samotná emise dluhopisů.
1: Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Všechny tři typy bude možné koupit ve třetím vánočním upisovacím období, zřejmě od listopadu. Přesný termín ještě ministerstvo financí nezveřejnilo. Tvorbu filmových skladatelů Jerryho Goldsmithe a Basila Polidorise připomene dnes večer koncert v pražském Rudolfinu. Zazní například hudba z filmu Vetřelec nebo Základní instinkt. Filharmonie Hradec Králové se sborem uvede taky dvě světové koncertní premiéry.
3: Goldsmithova hudba K muži bez stínu, ze které právě slyšíme ukázku, dnes v Rudolfinu zazní vůbec poprvé na koncertním pódiu. Stejnou premiéru bude mít i Polidorisova svita z filmu Maso a krev. Cesta od filmové nahrávky k živému orchestru ale někdy začíná pátráním po notách. Část partitur se totiž po nahrávání skartovala. Pokud se je nepodaří dohledat, přichází na řadu aranžér,
4: který často pouze z nahrávek extrahuje vlastně tu hudbu do notového materiálu. A to je, řekl bych, jakoby časově a i finančně úplně nejnáročnější cesta.
3: Vysvětluje ředitel festivalu Film Music Prague Nikola Bojčev. Návštěvníci koncertu se můžou těšit taky na hudbu z filmů Star Trek, Mumie, Rambo, Hvězdná pěchota nebo Zachraňte Viliho. Alžběta Havlová, Radiožurnál. Sport.
5: Čeští fotbalisté jsou v elitní skupině Ligy národů dál bez bodu. Ve třetím utkání prohráli v Oviedu se Španělskem 1-3. Národní tým zakončí reprezentační přestávku úterním zápasem v Londýně proti Anglii. Hokejista Martin Nečas se poprvé prosadil v novém ročníku NHL. Colorado pomohl k vítězství nad St. Louis 6-1 dvěma góly a jednou asistencí. Jeho tým za úvodní dva duely zámořské soutěže nasázel 14 branek a Nečas po zápase popsal, co za vysokými výhrami Colorado stojí.
6: Vychází to z naší dobré defenzivy a toho, že netrávíme moc času v našem obraném pásmu. Pak můžeme v útoku tvořit šance, ale je to zásluha obrany. Tam to celé začíná.
5: V noci dali gól i další čeští útočníci Ondřej Palát a Jiří Kulich. Palát pomohl New Yorku Islanders k výhře nad New Jersey 6-0. Kulich přispěl k vítězství Buffalo 4-3 nad Chicagem.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Obnovený provoz na D1 za Chocerady a nehoda na silnici 14 u Mladých Buků. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady na 26. kilometru po více než hodině obnovili provoz. Následky těžké nehody už jsou pouze v levém pruhu, jede se tak pravým i stoupacím a kolona se dává v celku rychle do pohybu. Národní dopravní informační centrum nám potvrdilo, že ukončený je i odklon na exitu 29. Z dálnice už nesjíždějte. Na silnici 14 na trase Strutnová do Vrchlabí zpozorněte na výjezdu z Mladých Buků. U budovy základní školy řeší drobnější střed dvou osobních aut. Okolo se jede plynule bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, od západu postupně oblačno až zataženo a na severozápadě ojediněle slabý déšť. Teploty na západě 17 až 20 stupňů, jinak 19 až 23. Tolik zprávy. A začíná zápisník zahraničních zpravodajů se Štěpánem Pokorným.

0: Dobré dopoledne vám přejeme. Česko na Ukrajině a konkrétně ve Lvově. Před pár dny se tam představilo současné české umění, a to v jeho různých podobách, od zvukové performance přes elektronickou hudbu až po cymbálovku. A vy to uslyšíte za chvilku v úvodu dnešního zápisníku zahraničních zpravodajů a pak se živě spojíme i s naším zpravodajem Martinem Dorazínem. Přejeme vám pěkné dopoledne a hezký poslech.
1: Zápisník zahraničních zpravodajů.

0: západu ukrajinský Lvov byl před pár dny centrem kultury. Pořádali tam festival České sny. Už po třetí se na něj vydali čeští umělci, aby dokázali, že múzy ani ve válce mlčet nemusí. My se teď s naším zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem za touto událostí ohlédneme.
1: Tajemné prostory Art Centra Dziha ve starém městě Lvovském se naplnily ještě tajemnějšími zvuky. Petr Válek a Miloš Vojtěchovský vymysleli přímo pro tento tunelovitý prostor zvukovou instalaci, složenou z množství předmětů z našeho každodenního života. Tyto věci ale, jak se ukazuje, mají také svůj vlastní bohatý život a svou hudbu, vytvářenou ve vzájemné interakci, poháněné různými pružinami, pérky a mechanismy. A kdo zrovna k tomuto metamediálnímu umění nenašel vztah, mohl si nahoře na patře poslechnout třeba poctivé české blues Jana Fice. První české sny ve Lvově před třemi lety byly přitom zamýšleny jako jednorázová akce zaměřená spíš na klasickou hudbu, panelové debaty o zdravotnictví a tak, vzpomíná ředitel projektu David Dittrich.
2: Vlastně my jsme vůbec netušili, když jsme přijížděli na Ukrajinu, jak to pro nás bude silný zážitek. My jsme si mysleli, že pomůžeme trošku Ukrajině v době války prostě vnímat kulturu a vzniklo tolik přátelství, tolik silných vazeb, že z jednorázové akce se udělal festival, který iniciovali obě strany.
1: Odskočil si sem i náčelník oblastní vojenské správy Maxim Kozický.
3: Pro nás je důležité, že v době války máme už třetím rokem možnost vidět české sny. Můžeme prožít kouzelné kulturní projekty a cítit se jako součást současného světového uměleckého prostoru. Je to neuvěřitelné. Děkuji mockrát partnerskému městu Brnu, Jihomoravskému kraji a České republice za podporu.
4: Čestně děkuji České republice za podporu.
1: A co by to bylo za české sny, kdyby v nich nezazněla moravská cymbálovka?
5: Když před dvěma lety bylo řečeno, že se pojede do Lvova, tak David Dittrich ví, že jsme trošku jako cymbálka střelci, že se nebojíme. No a že prostě zahrát ve Lvově vlastně, i když je to tady občas pod plachem a to, takže když se člověk chová bezpečně zodpovědně, tak proč by Simka nejel, tak jsme prostě přijeli a vlastně jsme si to strašně už ten první rok užili a dá se říct, že jsme se do toho tady zamilovali a už sem asi chceme jezdit, dokud to bude možné.
1: Primáš cymbálové muziky Antonína Stehlíka Jiří Ludvík byl tedy ve Lvově už po třetí. Na rozdíl od Davida Doubka, známého také jako Ventolin, který tady byl poprvé a festivalové dny svým tradičně nespoutaným vystoupením uzavřel.
6: Když se objevila ta nabídka, tak jsem si říkal, že prostě pojedu. Samozřejmě jsem se bál. Když jsme přijeli na hranice, tak vlastně byl poplach. Hranice byly uzavřeny, chvíli jsme museli čekat, než nás pustili. Takže to byly takový jako welcome drink.
1: A jak mi řekl jeden z diváků, tyhle české sny jsou i naše. Ty ruské snít nechceme. Ze Lvova Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

0: Posloucháte zápisník zahraničních zpravodajů Radiožurnálu. Před chvílí jsme v reportáži slyšeli o současném českém umění na Ukrajině a našeho zpravodaje Martina Dorazína teď ještě vítám živě ve vysílání. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne z Ukrajiny.
0: Jak velký je na Ukrajině i v téhle době zájem o podobné kulturní akce, jako jsme slyšeli?
1: Tak především je třeba říci, že Lvov je kulturní metropolí Ukrajiny, je tím známý, má to svou historii, lidé tam kvůli kultuře jezdí, nejenom kvůli té materiální, jako je překrásné středověké město v tom vlastně v podstatě našem středoevropském stylu, takže i Češi se tam cítili naprosto jako doma, protože ono to opravdu vypadá jako taková velká malá strana dohromady s kostely, chrámy, uličkami, domy z různých epoch, takže to je místo jako zrozené právě pro pořádání nejrůznějších kulturních akcí a to léto i podzim jsou tam opravdu nabité, jezdí tam hodně lidí z Ukrajiny si odpočinout a taky právě za tou kulturou. Bohužel styk s tou cizí kulturou zahraniční je teď velmi omezený kvůli tomu, co už se skoro 5 let na Ukrajině děje, i když Lvov patří k těm bezpečným městům, tak úplně bezpečný není. Víme, že letos na jaře ruský útok silně poškodil budovu Bernardinského kláštera ze 17. století, přímo kousek od toho místa, kde je centrum vlastně toho festivalu a poškodil také chrám svatého Ondřeje a podobně, takže musí se počítat se vším, ale v kontextu ruských útoků třeba na Kyjev, na Oděsu, na Dnipro, Sumy, Černihiv, Charkov, to je místo klidné, řekl bych.
0: My jsme několik těch českých umělců v té tvé reportáži, ke které se vracíme ze Lvova, slyšeli. Tak přibývá těch, kteří se i přes válku vydávají na Ukrajinu?
1: Neřekl bych, že jich přibývá, záleží to vždycky na organizátorech a samozřejmě na rozhodnutí těch lidí. Já nevím přesně, jaký je počet těch lidí, kteří tam nechtěli jet, ale ti, kteří tam jezdí, tak se chtějí znovu vracet, jako ona už zmíněná a slyšená cymbálovka Antonína Stehlíka ze Znojma, která určitě bude i příští rok. Kdyby také, pokud se to povede, tak by mohli přijet členové České filharmonie a zahrát si společně s velmi dobrou Lvovskou filharmonií. Tady musíme zaklepat, aby to všechno vyšlo. Pokud jde ještě o ty návštěvníky, kteří tam jezdí, tak mezi nimi jsou takové stálice. Jsou to třeba vojáci na opušťáku, kteří byli na tom prvním ročníku a jsou to muzikanti a našli si tam své kamarády mezi muzikanty, zejména tedy mezi našimi lidovými muzikanty ze Znojma a přijíždějí opravdu každý rok si na toto období berou volno, aby si společně zamuzicírovali. No a pak to jsou lidé, kteří náhodně jdou kolem. Uvidí to, skočí si domů pro nějaký saxofon nebo pro něco, přijdou a zkrátka rozespívají celou tu uličku, kde se festival koná.
0: Co říkají pořadatelé o tom, jak složité je vlastně dostat umělce ze zahraničí na Ukrajinu?
1: My teď mluvíme pořád o umělcích, ale ta reportáž nezahrnuje důležitou rovinu, kterou jsou odborníci. Vlastně letos tam byl rektor a prorektor Masarykovy brněnské univerzity, takže to jsou témata, která se tam také probírají zcela vážně, jako je zdravotnictví, životní prostředí, spolupráce mezi školami. A to samozřejmě se do reportáže nedostalo, protože kdybych točil reportáž nějaké panelové diskuse, tak to by nedokázal snad ani Egon Erwin Kiš nějak zajímavě popsat, tak abychom posluchače nenudili.
0: Zpravodaj Radiožurnálu na Ukrajině Martin Dorazín v dnešním zápisníku živě. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.

0: tak všechno mám.
1: Na délku má skoro 300 kilometrů, na šířku pouhé 4. Díky ní nemůžou z jednoho konce korejského poloostrova na druhý migrovat ani lidé, ani zvířata. Vítejte v demilitarizované zóně, nejstřeženější státní hranici světa. Jak ale říká asijský zpravodaj radiožurnálu David Jakšna, jeho korejské straně patří k oblíbeným turistickým cílům s několika památníky a vyhlídkami na Severní Koreu.
2: Phimu Zangze, Bimu Yang Jdej, česky demilitarizovaná zóna, je dnes velmi dobře fungujícím strojem na peníze. Za půldenní výlet zaplatíte v přepočtu 1800 až 2500 korun. Za tyhle peníze dostanete pokaždé vynikající korejské průvodce a skvělé informace, které z bedekrů nevyčtete.
3: Proč se tady nesmí fotit? Vynutila si to severokorejská strana. Řekla, že kdo bude z téhle vyhlídky fotit, toho může zastřelit. Celou dobu, co tady teď stojíme, nás mají na mušce severokorejští ostřelovači.
2: Apeluje na zahraniční turisty pan Jackie. Stojím s tímhle rtuťovitým, vitálním jihokorejským průvodcem na vyhlídkové terase pozorovatelný jménem Dora. Pod námi pendlují po okraji lesa jihokorejští vojáci. Na obzoru vlaje na jednom z nejvyšších vlajkových stožárů světa severokorejská vlajka a mohutné skály na obzoru podle pana Jackieho ukrývají houfnice a děla, která jsou schopna za pár vteřin zasáhnout 50 kilometrů vzdálený Soul.
3: Američané jsou tady šokovaní, často i vtipkují. Lidé z Evropy jsou mnohem vážnější. Spoustě z nich stejná železná opona změnila život. Vy Češi přece o tom víte svoje. A vždycky mě překvapí Číňané. Všichni jsou hluční, ale příběh korejského drátěného plotu je zajímá.
2: Zamýšlí se pan Jackie a už mě žene do autobusu, protože za chvíli přijde lokalita, kterou mnozí považují za vrchol celodenního výletu do demilitarizované zóny. Jeden z infiltračních podzemních tunelů, kterým chtěla v 70. letech Severní Korea poslat na území jižního souseda až 30 tisíc svých vojáků.
4: Tenhle plán nakonec nevyšel, protože ze severu na jih utekl jeden z vězňů, který ten tunel kopal. V Jižní Koreji udal přibližnou polohu tunelu a jihokorejská armáda tu navrtala hluboké díry do země. Napustila je vodou a když severokorejci výbušninou razili další část tunelu, voda z těch vrtů začala stříkat. To nepřítele prozradilo.
2: Líčí udiveným italským turistům průvodkyně paní Su Wong. V současné době bohužel v itineráři cesty do demilitarizované zóny chybí návštěva světově proslulé vesnice Pchanmunjom. To je to místo, kde proti sobě na pár metrů stojí jihokorejští a severokorejští vojáci. Odděluje je minové pole a dodnes je tam k vidění místnost, kde v roce 1953 podepsali obě strany dohodu o zastavení bojů. Přesně středem stolu vede dodnes státní hranice mezi oběma Koreami.
5: Krátce po sobě nedávno do Severní Koreji dezertovali dva američtí vojáci. Stalo se to právě v Pchanmunjomu. Proto se naše úřady už bojí tam lidi pouštět, aby se to neopakovalo.
2: Říká mi jihokorejský turista pan Hwan. Začíná zapadat slunce a je čas se vrátit do Soulu. Meky jihokorejského ekonomického zázraku, konzumu a symbolu života na vysoké noze. Z korejské demilitarizované zóny David Jakš, Radiožurnál.

0: Socher slaví 100 let.
1: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz
2: Azurit, prádlo ňavé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
3: Azurit a jeho vůně.
4: Devět hodin a 30 minut. Zprávy má Tereza Tomášková.
5: Obytné automobily by od příštího léta mohly na českých dálnicích jezdit rychleji, místo současných 80-100 km v hodině. Změna je součástí novely zákona, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Podle rezortu by se tak obytné vozy lépe zařadily do běžného provozu. Změna by se týkala aut o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny. Desetitisíce lidí ve Španělsku znovu protestovali kvůli bytové krizi. Vadí jim vysoké nájmy i nedostatek dostupného bydlení. Demonstranti se sešli v 50 španělských městech. Den potom, co parlament odmítl dvě vládní opatření na posílení ochrany nájemníků. Ve Valencii se někteří účastníci střetli s policií. V Madridu demonstranti už přes týden táboří v centru města. Včera se jich tam podle policie shromáždilo přes 70 tisíc. Evropský šampionát v lovu kaprů pořádají ode dneška na Dolní Novomlýnské nádrži na Břeclavsku. Závody trvají týden až do příští soboty. Letos se zapojí 100 týmů, které mají 2 nebo 3 členy. Vítěz získá 30 tisíc eur. Bodují se 3 nejtěžší úlovky týmu.
6: Sport.
5: Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů na hřišti Španělska 1-3 a po 3 zápasech jsou v soutěži bez bodu. V úterý uzavřou reprezentační sraz duelem v Anglii. Start velké ceny Malajzie Formule 1 zpozdil hustý déšť. V Sepangu se má jet po 9 letech. Závod nahradil zrušenou velkou cenu Bahrajnu. Z prvního místa do něj vyrazí vítěz kvalifikace Max Verstappen z Red Bullu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy plynule průjezdná, provoz je slabší, odnikud nemáme hlášené potíže. Klid už panuje i v místě dřívější těžké nehody za chodce rady na 26. kilometru.
8: Kolona před Šmejkalkou je už celá pryč, už tady vůbec nic není.
7: Ale plní se trojka od Benešova směr D1, vrací se tudy množství aut, která se vyhýbala dříve uzavřené dálnici. Kratší fronta popojíždí nejprve před omezením u Senohrab, následně se brzdí před Mirošovicemi. Odtud k nájezdu na D1 pojedete přibližně 10 minut. A v Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti dle potřeby regulují provoz v Cholupickém tunelu. Kratší frontu čekejte od sjezdu na Písnici z 5. kilometru. Příčinou je víkendové omezení v obou tunelech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude slunečno, od západu postupně oblačno až zataženo a na severozápadě ojediněle slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku se bude zatahovat až večer. Teploty na západě 17 až 20 stupňů, jinak mezi 19 a 23. Tolik zprávy. A pokračuje zápisník zahraničních zpravodajů se Štěpánem Pokorným.
4: Dobré dopoledne, chvilku po půl desáté. Americké sousedské soutěže ve vaření čili mají svá pravidla, vlastní recept a jednoho vítěze. Tentokrát mezi soutěžícími nechybilo ani české čili, naší americké zpravodajky, která se rozhodla takhle poznat své sousedy. Nejen jak to dopadlo pro vás máme v jejím zápisníku, hned po písničce od Robbieho Williamse. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
6: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Naše americká zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová se nedávno přestěhovala do Washingtonu, kde prakticky nikoho nezná. Když jí do schránky přišla pozvánka na sousedskou soutěž v Chili, začala zjišťovat, jak se vlastně tohle jídlo připravuje. Američané podobná setkání pořádají rádi, protože dobré vztahy s lidmi od vedle berou jako důležitou součást života. Jana proto tohle pozvání vzala jako příležitost poznat sousedy, kteří budou příští 4 roky tvořit její komunitu. No a jak dopadla v soutěži?
1: Já si tady čtu pozvánku, to jsme dostali od nějakých sousedů asi tady. 27. září ve 3:50 sousedské chili. Každý má přinést svoje chili a bude se soutěžit, čí je to nejlepší. Tak chili jsem teda nikdy nedělala. Tak vyrážím do obchodu, abych nakoupila ingredience na tohle chili con carne. Potřebuju hovězí maso, mletý, cibuli, potřebuju nějaký jalapeños, hovězí vývar. No, bude to takový asi spíš chili con carne, co dům dal, respektive chili con carne, co Janin dům dal. Orestuju cibulku, dám na toto mletý maso, zaleju vývarem, dám do toho nějaký český koření, který tady neznají, a to by bylo, aby jim to nechutnalo. Sešlo se tady asi tak 40 lidí ze sousedství. Je tady 7 těch pomalých hrnců a v každém je jedno chili. Některý jsou vegetariánský, asi tak 3. Já nemám vegetariánský, já mám s hovězím, ale zase tam nemám fazole, protože moje děti by to nejedly, takže to skoro vlastně není chili. Takže jsem se dozvěděla, že naše chili připomíná texaské chili. Já jsem se jim snažila říct, že to je české chili, a oni říkali, že ne, že to je texaské chili, protože nemá žádné fazole, a fazole nemá Texas proto, že v Texasu jenom chtějí hovězí a cokoliv, co by tam bylo jako navíc, tak zdržuje. Takže i třeba ta cibule, kterou tam nakraje, tak musí být na tak drobno nakrajená, aby nebyla vidět, aby tam bylo dominantní to maso.
2: Texas is all about the meat. Very, very finely ground meat.
1: Vedle nás je 6 a to je víc taková Miami, bych řekl, tam je koriandr.
3: It is very Miami. It's refreshing and you have to add the lime and it's delicious. So we first did it not too long after COVID, I think.
1: Tady organizující paní mi říká, že to už je vlastně jejich 4. ročník, že to založili po COVIDu, aby se tak dali zase jako sousedi dohromady, a že je to jedna z těch sousedských akcí, které tady pořádají, zase se lidi trošku víc zbližují. Ty chili jsou tady různé, jich tady 7, některé mají fazole, některé mají sýr, některé mají dokonce koriandr, dá se to posypat, takže lidi to ochutnávají a hlasují. Vyhrála 6. To je chili z Miami. Tak sousedské chili jsem sice nevyhrála, ale rozhodně to nebyl takový trapas, jaký jsem čekala. Z Washingtonu je Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: Elton John v zápisníku zahraničních zpravodajů. Smršť vzpomínek dokáže vyvolat stará známá melodie nebo třeba vůně. V severoněmeckém Rostocku sází víc na chuť a na konzistenci. Zmrzlinu tam vyrábějí na strojích a podle receptur z dob bývalého východního Německa a mají s tím takový úspěch, že teď zásobují už i supermarkety v okolí. Německý zpravodaj radiožurnálu Tomáš Havlín zmrzlinárnu v Rostocku navštívil.
1: Tady mají prostě tu nejlepší zmrzlinu. Vanilkovou a čokoládovou vždycky, ale kromě toho je různé příchutě a chutná fantasticky.
2: Paní Barbara si vychutnává poslední sousta zmrzliny na takovém dvorku skrytém před ruchem hlavní třídy v Rostocku.
3: Und es ist so ein Geheimtipp für die, die in Rostock wohnen, aber es spricht sich rum.
2: Je to tady prý tajný tip pro domácí, ale zároveň tip, který se prý už pomalu rozkřikl. Zmrzlina se uvnitř na prodejně vyrábí v klasických pákových výrobnicích, v těch známých velkých plechových bednách.
4: Před 13 lety jsme podnik zakládali se dvěma mašinami. Ať si je seženeme, jestli chceme mít opravdu jedinečnou zmrzlinu, to nám poradil jeden technik, když jsme ještě s kolegou pro šéfy prodávali Magnum do obchodů na pobřeží Baltu. Ty naše stroje jsou takové multikulty. Vyrobené jsou ve východním Německu, ale v některých jsou třeba ještě sovětské motory nebo součástky z Československa. Co neseženeme na internetu, to si necháme vyrobit.
5: Oder Tschechien oder so. Das ist auch drin, also es multikulti.
2: Sázka na jedinečnou zmrzlinu Felixovi Rébergovi a jeho společníkovi vyšla. K letitým strojům přidali neméně letitou recepturu a lidi začali chodit.
4: Nabízíme originální DDR zmrzlinu, která se vyznačuje tím, že je oproti běžným zmrzlinám hutná. Není v ní tolik vzduchu, ale především je to něco, co si lidé podle chuti a taky už podle vůně pamatují z dřívějška. Jestli chutná 100% stejně jako tehdy, to nikdo nedokáže říct, ale vzpomínky a nostalgie. To je to, o co tu jde.
2: K tomu patří i tradiční způsob servírování takové zmrzliny.
6: So wurde das klassisch verkauft. Und dann haben die Leute das genommen, so gegessen, oder?
2: Ta se klade v malé dávce na bílou oplatku ve tvaru mušle a pak se může vyjídat lžičkou, anebo se přiklopí druhou mušlí a vznikne takový zmrzlinový burger. Paní Barbara přehnanou nostalgií netrpí. Před tradičnější mušlí dala přednost oplatkovému kelímku. Nezdá se, že by tady mlsala a se zavřenýma očima vzpomínala na komunismus. Nicméně zdejší zmrzlina nad ní má přesto až čarovnou moc.
1: Kolikrát tady jdu kolem a říkám si ne, ne, ne, dneska ne. A za chvíli tady samozřejmě zase sedím a před sebou mám velkou zmrzlinu.
2: Říká paní Barbara. Z Rostocku Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Evropě sezóna maratonu pomalu končí, to na Blízkém východě právě teď začíná být počasí pro běhání přívětivé. A to v jordánském Amánu před pár dny pořádali maraton. Rychle se rozrůstající kopcovitá metropole není běžcům ani chodcům zrovna dvakrát uspůsobená. Pěších stezek podél cest ale přibývá. A teď se 6 000 běžců na několik hodin otevřely i hlavní silnice v centru. Běžecké boty obula i blízkovýchodní zpravodajka radiožurnálu Jana Karasová.
1: Dopravní zácpy jsou v Amánu rozhodně pojem. Dokonce takový, že slovíčko dopravní zácpa některé jazykové školy zařazují do prvních lekcí. Arabsky se to řekne azmet šária. A vidět amánskou silnici úplně prázdnou, uzavřenou pro auta je opravdu nezvyk. Běží se klasický maraton, půlmaraton a taky 10-kilometrový závod. Na jeho startu teda už vůbec nebyl takový klid, jaký je jinak v centru Amánu, který je uzavřený pro dopravu. Běžce na startu pozbuzuje ředitelka organizace Run Jordan, která maraton pořádá, Lina El Kurdová.
2: Amánský maraton pořádáme vždycky v říjnu, protože to je to nejlepší počasí. Začínáme brzy ráno. Končíme v pátek v poledne před páteční modlitbou. Poté je v centru města vždycky hodně rušno.
1: Já jsem se přesunula do cílového prostoru. Tady už teda taky není úplný klid a cílem teď probíhají, respektive spíše pokulhávají 3 kamarádi. Ten, který je uprostřed, má obvaz na koleni.
3: My name is Malik.
1: Isa Malik.
4: V druhé polovině půlmaratonu jsem si natáhl sval a vůbec jsem nemohl chodit, tak mi tady kamarád pomohl.
5: Popotál jsem ho. Běželi jsme poprvé a rozhodně bych to udělal zas. Fakt to bylo pěkné.
4: Vybrali ulice, ve kterých bývá běžně nejvíc aut a dobře se běželo.
6: Pěkná rovná cesta, hezké výhledy, krásný východ slunce.
1: Malik se jde do zdravotního stanu dát do pořádku. Tak já se tady naučím ještě i trochu arabského, jordánského znakového jazyka, protože jsem potkala Sally a několik jejich přátel, kteří jsou němí, ona je jejich překladatelka. Ti uběhli 10 kilometrů.
7: Jsem tlumočnice znakového jazyka a mám tady sebou tým 5 běžců, 5 kamarádů. Je to náš 3. závod, ale první na 10-kilometrové trati.
1: Naštěstí dneska nesklamal pověstný amánský vítr, který fouká a docela zvládá chladit už poměrně unavená těla běžců a běžkyň. Is this your last part?
8: It's the last part. Final thing.
1: Final thing. Okay, I run with you.
8: I feel like I'm dead now.
1: Tak na posledních pár stovek metrů jsem se připojila k americkému běžci Benovi. Říká, že teď už po těch skoro 42 kilometrech se cítí mrtvý. Já si myslím, že já se budu cítit mrtvá, až s ním doběhnu do cílové rovinky. Tak jsme doběhli z cíle amánského maratonu. Jana Karasová, Radiožurnál.

0: mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál je 10 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Stále více učitelů využívá ve výuce umělou inteligenci. Měsíc před volbami dostanou američtí seniori od státu jednorázově asi 2000 korun. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i třetí utkání. Mistrům světa Španělům podlehli 1-3. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy na 26. kilometru je po nehodě uzavřený levý pruh. A bude skoro jasno, postupně čekáme přibývání oblačnosti a na severozápadě ojediněle i slabý déšť. Teploty většinou do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Stále více učitelů využívá aplikace s umělou inteligencí. Některé jsou speciálně pro školy. Učitelé v nich taky můžou vidět, na co se děti AI ptají. Podle České školní inspekce už v roce 2024 využívalo umělou inteligenci 640% českých učitelů. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
4: Mezi učiteli, kteří AI používali, patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu. AI byla méně často využívána přímo k hodnocení nebo známkování žákovských prací.
3: Speciální aplikace pro školy vyvinuly například nezisková organizace AI dětem a nebo třeba společnost SCIO. Více než 20 milionů amerických seniorů dostane od státu jednorázově $90. To je v přepočtu asi 2000 korun. Podle prezidenta Donalda Trumpa jim mají peníze pomoci zaplatit zdravotní pojištění. Někteří je dostanou už v říjnu, ostatní ještě před listopadovými volbami do kongresu. Trumpova vláda už minulý týden začala posílat $500 taky části lidí pojištěných v systému Obamacare.
5: Peníze půjdou z fondu, který kongres založil v roce 2008 na zlepšení státního pojištění pro seniory a který žádná vláda dosud nevyužila. Jde zhruba o $2 miliardy, tedy více než 43 miliard korun. Nejchudší ani nejbohatší důchodci peníze nedostanou. Republikánský prezident navíc znovu slíbil $5000 každé.

0: Dospělému Američanovi, pokud jeho strana vyhraje obě komory kongresu. Podobné sliby z minulosti, například podíly z cel, zatím ale nesplnil. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Doručovatelé roznášejí poslední obálky s hlasovacími lístky. Například v Jihlavě jich musí rozdat asi 38 tisíc. Do schránek je vhazují zapisovatelé okrskových volebních komisí. Čas mají do úterý. Dvoudenní komunální volby začnou v pátek.
2: Roznos lístku děláme už 6 let, takže nějaké ty zkušenosti určitě s tím máme.
3: Pan Petr Rous s manželkou Barborou Rousovou roznáší volební lístky v okolí jihlavského sídliště Březinova. Nejčastěji mají problémy s neoznačenými domy nebo nepopsanými schránkami. Lidé jsou ale podle nich příjemní.
4: Stává se nám často, že lidé jsou na zahrádkách, takže jim to předáváme z ruky do ruky. Oni se nás třeba ptají, jestli je stejná volební místnost jako loni. Chtějí se nám třeba pochlubit, že mají stoletou maminku, která se už na volby těší.
3: Kvůli snížení počtu okrsků v Jihlavě letos manželům narostl počet lidí, které musí obět. Z 800 na 1200. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
5: Sport. Čeští fotbalisté dál čekají na první bod pod novým koučem Santim Deniou. V elitní skupině Ligy národů prohráli i třetí zápas. V Oviedu podlehli úřadujícím mistrům světa ze Španělska 1-3. Jediný gól národního týmu dal ve druhém poločase obránce Jiří Sláma. Duel hodnotí brankář národního týmu Antonín Kinský.
6: Myslím si, že to od nás nebyl špatný zápas. 2-1 vlastně jsme drželi do víceméně poslední minuty. Samozřejmě věděli jsme, že to bude těžký zápas, že momentálně že obhájci mistrovství Evropy, mistrovství světa. V té druhé půle se musíme odpíchnout, protože řekl bych, že nejenom ten výkon byl lepší, ale řekl bych, že každý to musí cítit sám sobě, že i ta energie v tom zápase byla jiná.
5: A na závěr reprezentační přestávky nastoupí Češi v úterý v Londýně proti domácí Anglii. Tenistka Nikola Bartuňková prošla na turnaji v Pekingu do osmifinále. V světovou dvojku Bělorusku Sabalenkovou porazila 2-0 na sety. V osmifinále je i Linda Nosková, která stejným výsledkem vyhrála nad Švýcarkou Golubičovou.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 omezení za chodce radia uzavřená 13. ve Stráži. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy za sjezdem na chodce rady na 26. kilometru je po dřívější nehodě stále uzavřený levý pruh. Místo je zřetelně označené světelnou šipkou, plynule se jede pravým a stoupacím pruhem. Na silnici 13 z Chomutova do Karlových Varů čekejte velké potíže ve Stráži nad Ohří. Na průtahu obcí na úrovni vlakového nádraží hasiči likvidují požár nákladního vozidla. Provoz zastavili v obou směrech. Objízdná trasa vhodná pouze pro osobní dopravu je vedená přes Okounov a Kamenec. A na Pražském okruhu ještě dnes dopoledne pokračuje omezení v obou tunelech, a to z důvodu jejich pravidelné údržby. Ve směru z D1 k letišti podle potřeby regulují provoz v Cholupickém tunelu. Chvílemi se tak zastavuje už kousek za sjezdem na Písnici na 5. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno, od západu postupně oblačno je zataženo a na severozápadě čekáme ojediněle slabý déšť, teploty do 23 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná speciální vysílání Radiožurnálu Zlán k 90. výročí narození Václava Havla. Prvního z hostů teď představí Libor Bouček.
9: Je to přesně tak, 6 minut po 10. hodině vysíláme na Radiožurnálu živě z místa, které jednoznačně zaslouží označení Genius Loci, respektive tenhle artefakt k němu jednoznačně patří, protože my se nacházíme kousek od zámku v samotném areálu Lánského zámku a člověk, když se rozhlédne, tak vidí nejenže to, že se tady odehrávala obrovská část československé a české historie, že zde se dělala ta zásadní rozhodnutí, ale hlavně zde vidí ten otisk muže, kterému budeme věnovat celé dnešní vysílání na Radiožurnálu, který by se zítra dožil 90. narozenin. Na mysli mám Václava Havla a vy posloucháte speciální vysílání Hovoru Zlán.
7: Svět podle Havla.
10: Speciální vysílání Hovoru Zlán.
9: A já jsem nadšen, že tím prvním hostem, kteří se postupně budou střídat, je člověk, který byl mluvčím prezidenta republiky v letech 1993 až 2003, tedy ta dvě funkční období, a to je Ladislav Špaček. Dobré ráno.
11: Dobré ráno.
9: No, ta první otázka je logická. Člověk, když četl tvou knihu Deset let s Václavem Havlem, což je výběr z deníků těch událostí, které tebe zaujaly, na které se nedá zapomenout, tak v tom závěru, myslím si, velmi sugestivně popisuješ svůj vlastní osobní vztah k tomuto prostoru. Co s tebou dělá ten návrat sem v roce 2026? Funguje to stejně, jako jsou popsány ty emoce z roku 2003, kdy končilo funkční období?
11: Pořád je to ve mně a já myslím, že je to v srdcích a v duších všech Havlových spolupracovníků, protože byla to neopakovatelná doba, byla to nejkrásnější léta našich životů, ale nejenom našich životů, ale nejkrásnější léta této země. Po revoluci, kde se najednou otevřely obrovské možnosti a my jsme, naše země, byla na výsluní slávy v Evropě a to díky Václavu Havlovi, který měl obrovskou autoritu, tento muž nevelkého vzrůstu a tichého hlasu mezi všemi těmi politickými matadory prostě vynikal, všichni ho zbožňovali, tady si státní návštěvy podávali dveře, protože všichni chtěli vidět živého Václava Havla. My jsme cestovali po světě, abychom představili naši novou mladou republiku světu. Usilovali jsme o vstup do NATO. Byla to doba nabita událostmi a hodně z těch událostí se připravovalo a odehrávalo právě tady, na zámku v Lánech. Václav Havel si Lány zamiloval. Je to zvláštní, protože vlastně jsem přišel po velmi dlouhé době, kdy se tady střídali prezidenti totalitní éry, takže nebylo o co stát, Lány vypadaly příšerně v té době, ale postupem času se začaly měnit, Václav Havel jim vdechl nového ducha a paní Olga se starala o výbavení a řekněme znovu obnovení těch interiérů tak, jak to vypadalo kdysi v době Masarykově. Takže kdykoliv sem přijdu, tak vždycky cítím stejné dojetí a projede mnou takový ten pocit, ano, ano, tady jsme prožili ty nádherné chvíle a ty důležité okamžiky, které formovaly nejenom nás, ale formovaly samozřejmě osud této republiky.
9: Park je otevřen veřejnosti, stejně tak je tomu v případě zámečku. Je mi jasné, že spousta návštěvnic a návštěvníků se bude procházet a uvidí ten první pohled, ale dnes při té návštěvě, na co se šel podívat ty jako první?
11: Když jsem přijel, tak jsem samozřejmě procházel parkem a ten pohled na zámek nebo na tu louku před zámkem s tím velikým dubem, pod kterým se dávali pátečníci za prezidenta Masaryka, tak to jsou ty neopakovatelné okamžiky, které si člověk vryje do paměti a rád se k ním vrací.
9: Je nějaké místo, které měl Václav Havel úplně nejradši, kde třeba si měl jistotu, že v případě, kdy ho hledáš, takže tam ho najdeš?
11: Tak kromě té jeho pracovny, která byla zašitá úplně v posledním patře, kde byl jako v noře, tam kromě ochranky sem tam se někdo objevil, my jsme tam samozřejmě museli mít pravidelné porady a podobně, ale tam návštěvníci nedosáhli. Tak kromě toho místa v zámku, tak to byly právě ty prostory před zámkem. Václav Havel si rád, zvláště v takovém počasí, jako je dneska, sedl na lavičku, meditoval, on tomu říkal usebrat se. To byl takový neologismus, nové slovo, které patrně on vymyslel, jakožto dobrý autor na to měl. A posedával tam a bavilo ho někdy přisednout k lidem a povídat si s nimi. Jednou on vždycky poslouchal každou sobotu Hovory v Lánech, jak se vysílali na Radiožurnálu odpoledne. A jednou se vracel z další procházky, někde se trošku zapomněl a díval se na hodinky a zjistil, že tak už to asi skoro ani nestihne do své pracovny, aby si pustil Hovory. A najednou na té jeho oblíbené lavičce vidí sedět babičku, která v ruce drží malé tranzistorové rádio, ze kterého slyší znělku Hovoru v Lánech. A tak v posledních sil k ní doběhl, sedl si vedle ní a poslouchal s ní hovory v Lánech. Babička byla u vytržení, nechápala, co to je za zvláštní situaci. Ona poslouchá pana prezidenta a on sedí vedle ní. Tak to byly přesně ty situace, které ho bavily a ze kterých vlastně on čerpal potom zkušenosti pro ty své absurdní nápady, se kterými občas přicházel.
9: Když se vrátím k té knize Deset let s Václavem Havlem, tak tam zmiňuješ, že a myslím, že tak bude mít spousta občanek a občanů Česka, že máme někdy pocit, jako by nezmizel, jako bychom se na něj stále chtěli obrátit, jako bychom hledali ten jeho názor, ať už jako alternativu nebo jako tu správnou cestu, a že to bije tu bezprostřednost, prostředkovávají ty drobnosti. Kapesní ústava, kterou Václav Havel nosil u sebe. Co z těch věcí stále máš ty u sebe a co ti ho připomíná hmotně?
11: Mám spoustu věcí, tak v té době nebyl čas na to myslet. To je spíše náhoda, že něco z toho se mi dochovalo. Spousta lidí si myslela, že když jsem strávil 10 let po boku v blízkosti Václava Havla, tak mimořádné osobnosti světového významu, že pak napíšu paměti, tak jako píšu američtí prezidenti a jejich tajemníci. Na to nebyl čas. To byla tak hektická doba, že na něco pamatovat nebo si něco zapisovat nebo něco sbírat, to vůbec nepřipadalo v úvahu. Ale samozřejmě, že jsem nazbíral nejrůznější maličkosti, které mám v takové prosklené vysoké skřínce. Moje vnučka tomu říká muzeum, protože pro ní ta doba havlovská je přece jenom něco jako bitva na Bílé hoře. A tam samozřejmě uchovávám třeba tu ústavu, kterou si připomínal, kterou nosil Václav Havel stále při sobě. Potom mi podepsal věnování a mám ji stále u sebe. Mám tam některé fotografie s věnováním. Mám tam i drobnosti z cest, když jsme procestovali těch 40-50 zemí světa a všude jsme museli představovat naši republiku, tak jsem ukořistil nějakou maličkost. Například, když jsme byli hned po ukončení bosenské války, jsme byli v Sarajevu. Bylo to o Vánocích roku 95, když byl uzavřen za přispění prezidenta Clintona Daytonský mír a Václav Havel byl první státník, který po těch 3 letech těch krutých bojů a ostřelování Sarajeva navštívil tohleto těžce zkoušené město, tak když jsme procházeli tou historickou čtvrtí Bačarši a tak ti samopalníci, kteří nás provázeli, tak hlídali, aby nikdo nevybočil, ale já jsem najednou vlítl do takového malého obchůdku, kde prodávali takové ty měděné předměty a já jsem jenom tak rychle přeletěl zrakem a vidím malý zvoneček a říkal jsem si, ano, zvon, to je vlastně symbol toho míru, který právě teď začíná. A říkám tomu prodavači, že bych si chtěl vzít ten zvoneček. A on mi řekl šílenou sumu, ale strašlivou. Tehdy se platilo německýma markama v Bosně. A já jsem tak jako pokrčil rameny a v duchu jsem si řekl, no, on ty peníze potřebuje víc než já. A dal jsem mu nehorázné peníze, ten zvoneček mám dodnes. A vždycky na Vánoce jsem s ním si zazvonil a vzpomněl jsem si na tohle. Takže pár takových vzpomínek mám, ale jinak spíše to, co uchováváme v paměti.
9: Odkaz je stále silný, ale ještě větší sílu měla přítomnost Václava Havla, když se dostanu do roku 1992. Tak čistě pragmaticky se nad tím člověk musí zamyslet. Ty jsi v té době byl šéf domácího zpravodajství České televize, respektive tehdy Československé televize. A přišla nabídka od Václava Havla. Zcela upřímně byla to doba turbulentní, blížil se konec federace, to znamená nejistý výhled. Ale jak dlouho trvalo to rozhodování, jestli vzít tuhle nabídku? Přeci jenom měl jsi před sebou kariéru v České televizi, média byla v dynamickém rozvoji.
11: Máš pravdu. Když bych si to dneska tak racionálně zrekapituloval, tak jsem si mohl říct, teda chlapče, ty jsi ale hodně riskoval. Ale když se toho jednoho asi říjnového večera v tom roce 92 otevřeli dveře mé kanceláře v televizi a přišel Václav Havel. My jsme se znali tak, jako se znají politikové s novináři a novináři z politiky, že se setkávají při nejrůznějších příležitostech, vědí, kdo je kdo, baví se spolu, rozprávějí si, důvěřují si mnohdy a říkají si i věci, které se potom samozřejmě ve zpravodajství neobjeví. A tak jsme si byli docela blízcí a tak jsme si chvíli povídali, já jsem netušil, co je vlastně jaksi účel jeho návštěvy. No a po chvíli to z něj vypadlo. Michal Žantovský, který byl jeho prvním mluvčím, ten odešel do Washingtonu jako velvyslanec a Václav Havel mi nabídl, abych pracoval pro něj. Já jsem v tu chvíli vůbec si neuvědomoval, co musím umět, co se po mně bude chtít, jak se změní můj život, jaká bude budoucnost. Říkal jsem si, to je do příštích voleb. Příští volby mohly být kdykoliv, protože v té turbulentní době mohly být kdykoliv mimořádné volby. Ale nepřemýšlel jsem snad ani vteřinu, protože ta nabídka prožít část svého života po boku, v blízkosti tak významného člověka, to je epochální záležitost a samozřejmě, že někdy, kdy už jsem tak říkajíc padal na ústa a byli jsme nevyspaní, byli jsme přepracovaní, ta doba od nás vyžadovala obrovské nasazení, kolikrát jsem si říkal, že s tím seknu, ale stále jsem si říkal to, co mi bohové jaksi dopřáli, tak toho se nikdy nevzdám a nelituju toho ani na vteřinu.
9: A zároveň jsi byl i u toho, kdy se začaly budovat vztahy mezi médií a politiky. Učili se to úplně všichni. Václav Havel tu nezávislost médií podporoval. Jaké měl nároky na práci novinářů, tak to si teď můžeme poslechnout.
12: Já si myslím, že je nejen právem, ale povinností tisku hledat různé nepravosti, pátrat, zveřejňovat zjištěná fakta. Novináři by spíš měli jako mravenečkové pracovat tiše, méně nápadně, méně okázale, ale dopracovat se opravdu k něčemu nespochybnitelnému, jasnému, jistému a pak by měli přiměřeným způsobem to, čeho se dopátrali, zveřejnit.
9: Jak vnímal tu novinářskou obec jako možnost zprostředkování svých myšlenek, jako jistý druh minimálně myšlenkové opozice? Jaký byl ten vztah, kromě toho, co jsme teď z úst Václava Havla slyšeli?
11: Média se tehda učila. Byla to doba, kdy jsme všichni byli vrženi do úplně nového světa a museli jsme se v něm naučit plavat a to se týkalo i médií. To se týkalo seriózních médií, brzy na to se objevila bulvární média, protože se ukázalo, že média jsou velmi slušný biznis a Václav Havel s nimi měl zpočátku různé problémy. Především to, co říkal, že požaduje po novinářích pečlivost, potřebuje, aby novináři, nebo my všichni potřebujeme, aby novináři byli odpovědní za svoji práci. Víš, on přece hlásal to jeho životní heslo, každý člověk by měl odpovídat za svoje slova a svoje činy. Ano, odpovědnost za svůj život, to je to, kvůli čemu on vlastně seděl 5,5 roku ve vězení, protože neuhnul a tu odpovědnost nesl i v té nejtěžší chvíli až do hořkého konce. To znamená, že chtěl po novinářích, aby byli objektivní, aby zpracovávali ty věci pečlivě, nebyli povrchní a to v té době řada médií ještě neuměla. Měl s médií dobré styky, protože tehdy byla mezi novináři celá řada těch, kteří přešli z disentu do například do Lidových novin nebo později do Mladé fronty a podobně. Takže v rozhlase byla celá řada skvělých novinářů, takže my jsme vlastně ty styky udržovali a dokonce i řekl bych tak trošku diskrétně, protože prezident občas uspořádal takovou diskrétní schůzku s novináři, kterým mohl důvěřovat, že ho neprásknou, a byla to taková off the record, taková schůzka, na které on mohl vysvětlit pozadí některých událostí, které ti novináři nemohli z těch krátkých zpravodajských zpráv chápat. Ta oficiální tisková komuniké, která se zveřejňovala, ta říkala jenom desetinu toho, co byla pravda. A Václav Havel měl příležitost, a já jsem to tehdy organizoval s těmi novináři, vysvětlit víc, aby pochopili podstatu, aby pochopili ten background, a tím vlastně ty novináře i sám kultivoval.
13: No, v té souvislosti mě to napadlo, když jsem si pročítal tu knihu A člověk se zaměřil na vy Václava Havla, a kde v té knize velmi detailně popisuješ, jak skutečně záleželo na každém slovu, jak ta tonalita byla velmi podstatná. A teď jsme v době interpretační, a ta byla i v těch 90. letech. Jak snášel to, že třeba došlo k nepochopení toho, jak to myslel, právě díky tomu, té tonalitě, díky tomu, že nikdo nemusel domyslet to, jak zvažoval to slovo, jak ho chtěl použít. To muselo být frustrující pro autora.
11: Bylo to frustrující, bylo to strašlivé pro něj. Tím se strašně trápil. On třeba, když měl nějaké interview, které se novináři natáčeli, a potom to přepsali do psané podoby, tak byl vzteky bez sebe, když to četl, protože říkal, oni píšou, jak říkal, to byl jeho výraz, píšou kolenem. Jak je to možné, že takhle barbarsky přetlumočí to mluvené slovo do psané řeči? Ta psaná řeč musí vypadat přece úplně jinak. Tam se nenapíše a jo, tam se píše kultivovaně, protože to budou číst lidé, kteří neslyšeli ten zvukový projev. To znamená, že trápil se tím on jakožto autor, jakožto znalec jazyka, jakožto člověk, který s jazykem zacházel kultivovaně a umělecky, tak byl vždycky velmi popuzen tím, co četl v těch novinách za nedokonalosti, povrchnosti a jazykové fauly.
13: Spekulace nepatří do vysílání, ale já si dovolím trochu zaspekulovat, protože ono se to nabízí. A tím, že jsi byl jeho mluvčí, tak na to možná najdeš tu nejbližší pravděpodobnou spekulaci nebo tu odpověď. Jak bys snášel tuhle dobu? Dobu, kdy jsou na jedné straně informace, na straně druhé dezinformace. A když to vezmu čistě technicky, tak ten jazyk je zneužíván k uplatňování někdy neúplně správných názorů.
11: Ano. Ano, to je skvělý postřeh a můžeme se zamýšlet nad tím, co by si asi o tom myslel Václav Havel. Na jedné straně média už jsou zcela jiná, než byla na začátku 90. let. Ta doba je úplně jiná a ty standardy už jsou opravdu na světové úrovni. Ale máš pravdu, že vstoupily do hry sociální sítě, kam může napsat cokoliv každý, kdo má doma klávesnici, a od této chvíle už je ten veřejný prostor zaplaven nejrůznějšími dezinformacemi a spekulacemi a nesmysly. A jsou lidé, kteří nekvalifikovaně tomu důvěřují, protože věří tomu mediálnímu světu. To říkali přece naše maminky, říkali to v televizi, což byl důkaz pravdy, ano. Myslím si, že by to těžce nesl tady tu záplavu těch nesmyslů, hloupostí a záměrných dezinformací, které zaplevelují ten veřejný prostor, a že by z toho byl nešťastný. Myslím si, že tady by měla platit jeho věta, kterou pronesl ve svém proslulém harvardském projevu v roce 95. Naše svědomí musí dohnat náš rozum. To, co my děláme a to, co vynalézáme a to, s čím zacházíme, musíme podrobovat jaksi kritické analýze našeho rozumu. To se týká jak sociálních sítí, tak se to týká třeba umělé inteligence, se kterou momentálně zápasíme a nevíme, jestli bude hrozbou, anebo jestli bude štěstím pro lidstvo. Ten rozum je hodně daleko před naším svědomím a my musíme najít způsob, a o těch médiích to platí stejně tak, jak s nimi zacházet odpovědně, tak, aby sloužili opravdu nám k dobru a ne třeba ke zlu.
13: Říká Ladislav Špaček, který je hostem živého vysílání Hovoru z Lán. při příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla. Práce po jeho boku nemusela být vždycky jednoduchá i kvůli okolí. Teď mám na mysli jednoho konkrétního tvora, a to kníra Čeďulu.
12: Ona nemá vůbec úctu k ústavním činitelům. Ona je schopna roztrhat kalhoty ministrovi, když jí nevoní, nebo když se jí nelíbí, a je jí úplně jedno, že ten člověk je obtěžkán významnou státní funkcí. Absolutně toho nedbá a hlavně je schopna vyděsit, a zvláště ty, kteří se bojí psů, jako jste například vy nebo pan Špaček.
13: Ty jsi si opravdu bál?
11: No, jí se báli všichni. Tady mám ještě jizvu, jak mi prokousla ruku. Jednou jsme seděli s paní Olgou, něco jsme řešili a Ďula toho zneužívala. Věděla, že když s ní hovořím, takže po mně může lézt a může mě trápit. A v okamžiku, kdy se paní Olga otočila, tak najednou se vyskočila a skočila mi do ruky a kousla mě. Mě vytreskla krev a já jsem, říkám, paní Olze, je, ona mě kousla. A paní Olga se otočila, pohladila mě po ruce a říkala, to nic, to je z lásky. Tak jestli měla dělat takové páníčky, tak není divu, že opravdu napadala každého. Nejhorší bylo, když tady byla britská královna, že Václav Havla napadlo, že Ďulu představí britské královně. Tak z toho jsme měli všichni panickou růzu, protože když Václav Havel si objevil ve dveřích s Ďulou, sice na vodítku, ale přesto, tak jsem předpokládal, že mě Ďula se vymrští a skočí královně po krku. To by bylo úplně normální. Nicméně Ďula najednou, a to nás všechny zaskočilo, najednou si lehla na všechny čtyři a plazila se poníženě ke královně, protože v ní poznala člověka, který to od malička umí se psy a s koňmi. V tom královna vyrostla a nějak to z ní vyzařovalo, že i tahleta krutá Ďula najednou zíhla a dávala najevo takovou poníženost.
13: Možná byla orientovaná směrem k monarchii, akorát.
11: Kéž by, no, ano.
13: Když už jsme u toho, dozvěděla se britská královna někdy, že Václav Havel řídil ten její vůz, že vyjel v tom objektu Pražského hradu, že si skutečně sednul za volant?
11: Ne, ano, samozřejmě.
13: Dozvěděla se to?
11: Nedozvěděla. No, to by byl strašlivý průšvih. To si vůbec neumím představit, co by britská tajná služba dělala. A královna zvlášť. Královna se do Václava Havla zamilovala, protože on byl člověk, který nepatřil do světa politiky a byl to prostě nesmírně laskavý a milý muž, takže všichni státníci ho milovali, královnu nevýjímaje.
13: Za minutu budou zprávy na Radiožurnálu, to znamená, že ten náš společný čas se pomalu blíží ke konci. Mě zajímá, co bychom měli dělat my, abychom ten odkaz udrželi. Jestli je jedna věc, kterou by si poradit všem těm, kteří si zítra budou připomínat ty 90. narozeniny, činí tak i dnes, ale jak si ten odkaz uchovávat co nejvíc živý?
11: Těch hodnot, za kterými Václav Havel stál, nejenom, že je hlásal, on je vyznával celým svým životem, těch je hodně. Světoobčanství. Pozornost věnujeme všem lidem na planetě, zejména těm uraženým, poníženým, trpícím na okraji společnosti. Byl nesmírně laskavý a to, co postrádám a co si myslím, že je třeba zdůraznit, je ta slušnost politice. Ta se nám bohužel vytrácí.
13: Říká Ladislav Špaček, který byl prvním hostem Hovoru zlán edice 2026. Já ti mnohokrát děkuji za to, že jsi dorazil na vlny Českého rozhlasu. Po 33 letech jsem měl možnost s tebou dělat rozhovor a pochopitelně my v tom vysílání budeme pokračovat dál. Těšit se můžete na další hosty. Teď nás ovšem čekají čerstvé zprávy.
1: Radiožurnál je 10:30. A zprávy s Kateřinou Couserisovou. Německý kancléř Friedrich Merz přijel do Kyjeva na oficiální návštěvu. Po příjezdu řekl, že Ukrajina potřebuje v nadcházejících týdnech veškerou podporu spojenců. Merze doprovázejí i zástupci německých zbrojařských společností. Řidičské průkazy by nově mohly platit 15 let místo současných 10. Počítá s tím novela zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy. Změna by se týkala jen nově vydaných průkazů a neplatila by pro nákladní auta a autobusy. Většina řeckého ostrova Kréta je dál kvůli silným bouřím bouřkám ve stavu pohotovosti. Největší škody jsou podle serveru Katimeriny ve vnitrozemí, hlavně pak ve východní části země. Silný déšť místy způsobil sesuvy půdy. Soutěžce Samaria na západě ostrova uvízlo 8 lidí. Podle úřadů jsou v bezpečí a mají dostatek zásob. 90 let od narození Václava Havla si dnes připomene i divadlo Exil v Pardubicích. 17 hodin tam začne beseda s hudebníkem Michálem Kocábem, Havlovým blízkým přítelem a pozdějším poradcem. Pak soubor uvede Havlovu hru audience.
7: Sport.
1: Čeští fotbalisté podlehli v ovědu domácím Španělům 1-3 a v elitní skupině Ligy národů tak prohráli i třetí zápas. Ten další odehrají v úterý v Londýně proti Anglii. Ta v sobotu zvítězila v Rijece nad domácím Chorvatskem 7-0. A dnes večer se v elitní Lize národů střetnou Nizozemsko se Srbskem, Portugalsko s Norskem, Řecko s Německem a Wales s Dánskem. Duely začnou ve 20 hodin 45 minut.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D1 za Chocerady, zavřená 13 ve Stráži a v Praze, nehoda Věčné. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy stále opatrněji za sjezdem na Chocerady. Na 26. kilometru po těžké nehodě z dnešního rána zůstává zabraný levý pruh. Okolo se jede pravým a stoupacím, zdržení nenaberete. Místo je označené šipkou silničářů. D1 ještě jednou, teď opačný směr z Prahy do Brna. Za Šmejkalkou mezi kilometry 26,5 a 28 je kvůli opravám mostu uzavřený také levý pruh. I tam se jede plynule bez zdržení. Silnice 13 z Chomutova do Karlových Varů ve Stráži nad Ohří stále v obou směrech neprůjezdná. U požáru nákladního vozidla tam zasahují haseči. Objízdná trasa vhodná pouze pro osobní vozidla vede přes Okounov a Kamenec. A ještě v rychlosti do Prahy Věčné směrem od Karlova náměstí kousek před křížením s magistrálou bouralo osobní auto s motorkářem. Průjezd omezený, fronta zatím od Štěpánské. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude skoro jasno až polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo a na severozápadě ojediněle i slabý déšť. Teploty většinou do 23 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje speciální vysílání Radiožurnálu Zlán, a to k 90. výročí narození Václava Havla. Slovo má znovu Libor Bouček.
13: Je to skutečně tak, vysíláme živě odsud z parku před zámkem v Lánech. Mimochodem, kdybyste měli zájem, musíme stále připomínat, že zámecký park je volně přístupný veřejnosti a můžete přijít se potkat i s našimi hosty, se kterými zde budeme jak dopoledne, tak pochopitelně i během odpoledne. Takže přijměte tohle pozvání a připomeňte si odkaz Václava Havla, který by se zítra dožil 90. narozenin, i třeba na místě, které, jak říkal před chvílí ve vysílání Radiožurnálu Ladislav Špaček, měl nesmírně rád. No a přede mnou už je další dvojice hostů.
7: Svět podle Havla.
10: Speciální vysílání Hovorů Zlán.
13: Tomky Němec a Martin Vidlák mají společný podpis pod knihou Postscriptum, která opět nám připomíná i obrazově Václava Havla. Tomky Němec, co by autor fotografií a co by též osobní fotograf Václava Havla, a Martin Vidlák, co by člověk, který k němu měl blízko, jak v době, kdy byl v úřadu, tak především potom, co úřad opustil. To znamená, byl jste v jeho blízkosti v době, kdy působil ve své kanceláři ve Voršilské ulici a ovlivňoval tak výrazně veřejné dění a snažil se ho zlepšovat. Dobré dopoledne vám přeji.
14: Dobrý den.
13: Mně napadá jedna věc, pane Němče. Když to tak vezmu, tak vám nebylo ještě ani 30, když jste měl možnost stát se tím osobním fotografem. Co to s člověkem dělá, když mu nabídne práci člověk o několik dekád starší, navíc pro mladého člověka v tak, řekl bych, sevřené pozici, jako je prezident republiky. Není to příliš svazující pro člověka mladého?
14: Bylo mi 26 let, ano, máte pravdu, a on mi nenabít, nabít jsem si svým způsobem sám a on ji akceptoval, což bylo samozřejmě krásný, a použil jste v tom úvodu slovo, teď mi vypadlo, vidíte, sevřený možná, ale tak sevřený jsem si určitě cítil.
13: Ne, ta funkce, že je to přeci jenom příliš oficiální funkce, že člověk v 26 asi ho možná láká jiné věci než prezident republiky.
14: A myslím si, že v té době byl Václav Havel tak absolutní hvězda, že lákala celý svět v podstatě, a Pro mě to byla obrovská příležitost, která se už samozřejmě nikdy nemohla zopakovat, která mi pomohla v kariéře a která vlastně mě naplnila tím, že jsem mohl dělat tu v uvozovkách zprávu o člověku Václavu Havlovi pomocí toho, co jsem, to znamená fotograf a fotografií. A vždycky mě vlastně zajímal ten příběh, ne ta oficialita toho úřadu, a Václav Havel byl objektem, který obzvlášť v tom roce, kdy jsem nejvíc fotografoval, nebo v letech 89 až 92, naplňoval tu představu živýho člověka, který je nesmírně zajímavým objektem na focení a na vnímání samozřejmě.
13: Jak složité či jednoduché pro něj bylo pochopit, že ten vizuální odkaz a to vizuální monitorování jeho činnosti je podstatné, protože přeci jen to focení trošku zdržuje od práce.
14: Já si myslím i po těch skoro 40 letech, že Václav Havel to vůbec nevnímal. Já mám tu zkušenost, že se nijak neprožíval, že mu nedělalo nijak dobře být focen. Myslím, že nechodil na výstavy, kde byl objektem té výstavy. A na rozdíl třeba si vzpomínám na Václava Klause, který zase naopak vyhledával novináře, obzvlášť fotografie, a dělalo mu svým způsobem dobře být fotografován, tak Václav Havel byl opozit. Byl přesně ten člověk, který to opravdu nevyhledával. A myslím si, že byl z hlediska toho šéfa, když to tak řeknu, naprosto skvělej, protože mě do toho nikdy nezasahoval, necenzuroval, nechal mě vlastně dělat, jako kdybych vlastně nebyl, jo, což je ideální pozice.
13: Vy jste, Martine, na Pražský hrad přišel na začátku let 90. v roce 1991. Byl jste součást tiskového odboru, přesto vybavíte si to první osobní setkání s prezidentem republiky, tehdy prezidentem Československa.
15: To si vybavuju dobře, to asi každému to první setkání vždycky utkví nejvíc. To byl ranní briefing, teda před briefingem, který měli pro novináře s jeho tehdejším mluvčím Michalem Žantovským, takže já z monitoringu a dokumentace z toho oddělení, který tam bylo v rámci tiskového odboru, jsem šel jim sdělovat zprávy, které se za tu noc, řekněme, odehrály. A oni už to samozřejmě dávno věděli, ale tenhle ten rituál tam probíhal vždycky v pondělí před tím briefingem. No.
13: Tomky ho pozoroval, Martin ho následně poslouchal a četl, na mysli mám Václava Havla. Kdo z vás, podle vás, Václava Havla poznal lépe, tak jak ho veřejnost neznala? Co je to lepší, ten poslech je podstatnější, anebo to, co neříkají slova, ale pouze ten výraz a to, co je třeba v očích?
14: Na koho je ta otázka?
13: No na oba dva.
14: No, Martina?
15: Začni.
14: Okay. Já si myslím, Martin s Václavem Havlem strávil podstatně déle času. Já jsem v podstatě s ním byl 3 roky, sice intenzivní, ale na konci roku 92 jsem odcházel z té role osobního fotografa. A pak jsem Václava Havla ještě fotografoval od roku 2007 do jeho odchodu nárazově, protože už byl zvolen jiný systém fotografování hlavy státu, kde se střídalo víc fotografů. Myslím si, že Martin má tu výhodu, že opravdu obzvlášť poté, co prezident odešel z úřadu, tak s ním trávil mnohá léta denodenně. Jako tajemník, řekněme.
15: Ne, byl jsem spolupracovník.
14: Spolupracovník, ale... dobře, pardon. Takže určitě ho vnímal a měl načtenýho a v tom světě Václava Havla jinak a neumím posoudit jak, ale samozřejmě ta intenzita toho vztahu byla asi větší než ty 3 roky, který jsem s ním trávil já.
15: No, to nevím, protože každý ten pohled je samozřejmě jiný a každý se jinak doplňuje a myslím, že jeden bez druhého asi nemůže bejt. Možná to je i důvod, že mě Tomky teď pozval k té knížce, ale já bych řekl, že Václav Havel vlastně, on nechtěl být tím objektem, jo? Jenom, a teď mluvím o teda médiích a vůbec o svém působení veřejným, on chtěl být vždycky vlastně jakoby subjektem toho dění, jo? A tenhle ten moment, u něj asi láme někdy v těch 70. letech, nebo polovině 70. let, že on chce být tím, na kterého ať reagují ty ostatní a nikoliv on na ně. Takže to je možná trošku rozdíl pohledu od toho fotografa nebo kameramana, protože Tomky vlastně zachytil Václava Havla, který ale už tu zkušenost doprovodu foťáků a kamer měl z toho disentu poměrně velkou. Nebyly to teda jenom policejní hlídky a výslechy, ale byli to i fotografové a dokumentaristé v rámci disentu, tak on vlastně na to byl jakoby připravený v úzovkách na to, o čem mluví Tomky, a já to můžu jenom potvrdit, on tyhle ty věci úplně za chviličku vypustil a choval se naprosto přirozeně a vůbec nikomu neříkal, teď mě nefoť nebo něco, to si nepamatuju.
13: Když jste zmínil to, že jeho cílem bylo být spíše subjektem než objektem, když to převedu, když tak mě tu parafrázi...
15: To jsou jeho slova.
13: No. To znamená, že nebyl tím hybatelem, ale byl tím předmětem. Je tohle třeba změna, kterou i pozorujeme, že najednou ta politika, dejme tomu posledních 15 let, a nemyslím pouze v Česku, ale globálně, že zvítězily právě ty objekty? Že to je i třeba do jisté míry symbol té posthlavlovské doby, když to přeženu?
15: Ten svět se strašně změnil. Jo? Václav Havel by asi dneska nemohl být zvolen. On by asi nebyl zvolený ani v těch devadesátkách, kdyby...
13: Myslíte v přímé volbě?
15: V přímé volbě určitě. Ten svět se změnil i technologicky. To znamená, že on jaksi nečelil tomu, čemu čelí politik dnes, protože z těch informací a lživých a dezinformačních je samozřejmě hromada, takže ta politika se hrozně změnila a myslím si, že je to hodně na vině těch technologií, že se dostávají do funkce lidé, kteří necítí tu odpovědnost, jakou cítil Václav Havel a která se vlastně line tím jeho životem a dílem, jak červená nit.
13: Vy jste o Václavu Havlovi, pana Němče, řekl dobrou věc. Myslím si, že opět je to citace, že jste ho měl rád jako člověka s tím dobrým i s tím špatným. Co bylo to špatné? Co vám na Havlovi vadilo?
14: Tak to je asi silné slovo, který jsem použil. Špatný, spíš asi bych to dneska řekl. To, co si budu pamatovat jako soukromou věc, kterou určitě nebudu sdělovat do éteru. Václav Havel pro mě byl samozřejmě z masa a kostí člověk, ke kterému já jsem 26 koukal a zbožňoval ho pomalu, že byl teda prověřící Bůh, pak byl Václav Havel a možná na stejný úrovni jako rodina a pak to ostatní, ale samozřejmě jako každý z nás má chybu, tak jsem vnímal i některé věci, které mě nebyly po chuti, ale to jsou takové střípky, které vlastně bych nechtěl nikdy sdělovat veřejně, protože absolutně vždycky 99% bylo to pozitivní a to jedno, když se člověk nechá šlápnout na kuří oko, tak si nechá spíš pro sebe. No.
13: Já myslel pochopitelně ty lidské slabiny, které má úplně každý, jestli dokázal být třeba někdy protivný, jestli se dokázal vztekat.
14: To je možná...
13: Martin Vidlák se jenom směje, posluchači to nemusí vědět, ale Martin se směje docela dost.
14: To je možná to, o čem se tu bavím. Já si pamatuju situaci, kdy za ty 3 roky mě 2x nebo 3x naznačil, že bych ho nemusel fotit a měl asi pravdu, protože jsem byl velmi intenzivní a fotil jsem furt a všude a moc jsem nebral asi ohled na to, že taky ten člověk, který je o generaci starší a má naloženo, jak on měl naloženo, takže toho může mít plný zuby, ale musím zase na druhou stranu říct, že z těch 2 nebo 3 situací si výrazně pamatuju jednu, která se odehrála v helikoptéře, tuším, že v Norsku, a tam byl docela ostrej a já jsem pak chodil týden kanálama a furt jsem si kladl tu otázku, jako co jsem vlastně udělal, tak špatnýho, ale nikdy jsem neměl tu odvahu se ho zeptat, co jsem vlastně jako udělal. Až po letech, myslím, že od Martina jsem se dozvěděl vlastně, až když vlastně jsme dělali na téhle knížce nový, že on vlastně nerad nesnášel lítat helikoptérou, ale to vás nenapadne. Já jsem si myslel, že to bylo kvůli tomu, že měl sluchátka na uších a vypadal jak Mickey Mouse, jako každý z nás, kdo je měl. Takže třeba tam zvítězila ta mužská ješitnost, nevypadám hezky, jako tak mě nefoť. Ale dozvěděl jsem se až po mnoha letech, že vlastně neměl rád tuto věc. A tehdy byl ostrý, já si to pamatuju dodnes a bral jsem to tehdy jako křivdu. Ale samozřejmě už jsem z toho vyrost, ale pamatuju si to. Tak to můžu říct. A pak ještě byla jedna, to už si nechám pro sebe.
13: Tomky Němec zmiňoval tu knihu, ta nese název Postscriptum. Martin Vidlák k ní dělal alespoň část těch popisků. U těch fotografií stalo se, že si Tomky tu situaci pamatoval nějak jinak a vy jste mu řekl, ne, takhle to vůbec nebylo?
14: No jo, těch bylo hodně.
15: Těch bylo samozřejmě dost, ale on v tom má pořádek, takže dohledávat, ověřovat, že se to stalo tam a tam, v to a to datum a tak dál, to vlastně byla jako jenom mechanická práce, protože on má ty snímky jako dobře popsaný, teď se usmívá zase Tomky, ale je to
14: nebuď
15: pravda.
14: Skromnej, prosím tě,
15: Samozřejmě, že jsme se o některé fotky dohadovali, ale nakonec vítězil Tomky samozřejmě jako autor, to se nedá nic dělat, ale on v tom ten pořádek měl, takže opravdu tam nebylo těžké to nějak dohledat.
14: Tak to bychom tady půl hodiny mluvili v komplimentech. Samozřejmě Martin je chodící studna moudrosti a paměti, takže dokáže prostě vylovit ledacos, co samozřejmě já okamžitě zapomněl. Já jsem jako vizuální člověk a vnímá obraz a samozřejmě všechno ostatní je pro mě takový jako méně udržitelný v té hlavě. Takže a to není poprvé, my už jsme s Martinem před 10 lety dělali knihu a on je velmi precizní a dokáže vlastně jednak najít, co to bylo a formulovat ty popisky třeba tak, aby nebyly čistě novinový a aby měly nějakýho ducha. A někde jsme se neshodli, protože v této knize, v tom postscriptum, já si píšu sám úvod, nenechal jsem to na nikom jiným, je to vlastně můj příběh od mých 13 let, kdy jsem zaznamenal poprvé jméno Václav Havel. Jazyk je často nespisovný a popisky jsou pocitový. Někdy jsou delší a někdy jsou to dvě slova a je to trošku jiný příběh, je to můj osobní příběh.
13: Říká Tomky Němec ve vysílání Radiožurnálu, vysíláme živě z Lánského zámku zpět k Václavu Havlovi, protože jemu věnujeme hovory z Lán, vzhledem k tomu, že by zítra oslavil 90. narozeniny. Václav Havel se choval přátelsky a neformálně a dokládá to i krátká reportáž z jedné z prezidentských cest po republice.
16: Vážení děcka, vy jste z jaké školy? Z obecné školy. A z jaké třídy?
17: Z první A.
16: Z první A. A paní učitelka vás sem... Z první B. A paní učitelka vás sem pustila, abyste sem přišli. Se mnou pozdravit, jo? A vy jste to sami chtěli, nebo vám to naši děla paní učitelka?
17: Sami jsme to chtěli.
16: Nevřeš?
18: Chtěl bych říct, že jsem byl nesmírně rád, že jste přijel do naší oblasti. Teď to trošku možná, ale neberte to jako impertinenci. Jedna věc se stala pro nás úplně nevídaná. Všechny okolní příkopy kolem cest jsou vysekány. Za to se přimlouvám. Kdyby to bylo dvakrát do roka, bylo by to perfektní.
12: Samozřejmě mi to není příliš milé, když se dělají nějaké Potěmkinovy vesnice někam, kam se blíží hlava státu. A to byl ostatně důvod, proč jsem mýval v oblibě takzvané přepadačky. Že jsem někam přijel neohlášen, nikdo to předem nevěděl, žádná policie nemohla dát zprávu jiné policii a tak dále. Na druhé straně, pakliže tam nesekají ty příkopy nikdy, tak aspoň, že posekali, když jsem tam přijel, tak je to dobré spíš pro ty občany, než pro mě. Já jsem si toho ani nevšiml.
13: Tolik Václav Havel na archivním záznamu Českého rozhlasu. Vy si, Tomky, vybavujete nějaké přepadačky? Byl jste u některých, které byly skutečně překvapivé? Možná ani ne tak pro okolí, to muselo být vždycky, ale spíš pro Václava Havla.
14: A těch bylo spousta. Našel jsem fotografii nedávno, když jsme s Martinem právě hledali třeba rok 1990 květen, oslavy prvního v květnu, oslavy osvobození města Plzeň, po 40 letech vlastně velká sláva. a pan prezident se rozhodl v určitý okamžik, že navštíví borskou věznici a šel se podívat do své cely a na té fotografii ten příslušník vězeňské stráže, tehdy ještě vlastně na sobě neměli tu uniformu dnešní, ale byla taková ta furt policejní, ta bundokošile a ty výložky a ten policaj tam jde po takovém ochozu v té věznici a za sebou drží pendrek zdvižený a před ním jde teda prezident a ochranná služba. Tak takovýhle forky on měl vlastně rád, dělal je často během té doby, co já jsem s ním byl, velmi intenzivně, rok 90-91. Pak se mi vybavuje takový krásný příběh, tuším, že to bylo někde nakladně, ale přesně už si to nepamatuju, kdy zazvonil u domku a otevřel mu takový stařík, takový pán už jako v letech s fousama, jako má Martin dneska, takový pán a ten se na něj tak díval a Havel povídá, jako jak se vám tu žije, to byla taková obvyklá otázka a ona nějak kouká a říká, chlapče, co se mě ptáš? Ty vypadáš jako prezident. A prezident říkal, já jsem prezident, ano, ano, nebo něco v tom duchu. A on říkal, dělej si schandu z někoho jiného. A pak teda po dvou, třech větách opravdu pán pochopil, že je to prezident Havel a všichni se smáli. No, tak to bylo jako půvabný, že vlastně byl naprosto civilní a dokázal překvapovat v tom kontaktu lidi, myslím, svou otevřeností a tou normálností.
13: Martine, vy jste nejblíž prezidentu Havlovi byl ve chvíli, kdy už nebyl prezidentem od toho roku 2003 až do jeho úmrtí v roce 2011. Už to tady zaznělo a myslím si, že to je velmi podstatné i v kontrastu s tím archivním záznamem té přirozenosti Václava Havla. Jak on sám bojoval právě s tím razítkem rokové hvězdy, jak on sám bojoval s tím, že od toho roku 2003 od něj očekávali lidé tu symboliku, že možná ten význam přerostl tu jeho realitu.
15: No jo, tak to jsme věděli, že je...
13: A jak moc ho to štvalo, že vlastně skutečně byl, když to budu, abych to přehnal, tak že možná mohl být v mnoha ohledech považován za něco, jako je spasitel, jako ten, který to vyřeší, jako ten, který přinese to rozřešení.
15: No, na to spousta lidí se na něj takhle obracela, no ale my jsme věděli, že Václav Havel je víc než prezident, Václav Havel je víc než disident, víc než politický vězen, víc než dramatik, víc než spisovatel, že je to všechno dohromady a teda s nějakou synergickou přidanou hodnotou. To jako ten tlak byl samozřejmě veliký, ale já myslím, že on tím životem na tohle to byl připravený, jo? Že tady opravdu měl tím, čím vším prošel, teda od toho dramatika úspěšného v 60. letech, pak ten disent, to vězení a pád železné opony, prezident a tak dál. A to všechno, o čem tady mluvil Ladislav Špaček a co ještě budou zmiňovat naši tady následovníci v té debatě, tak to se samozřejmě najednou zhodnocovalo. Všichni si mysleli, že teď má spoustu času, protože už není ten prezident, že jo, a tak dále. Ten tlak byl enormní. A čím se bránil? No on se bránil tím, čím se bránil vždycky, a to je humor. Jo? A tohleto si pamatuju, že i disidentům třeba tehdy z Běloruska, z Kuby a tak dále, to bylo zajímavé, oni asi v tu chvíli nevěděli, o čem vlastně mluví, ale on jim radil, ať nepropadnou ty svý nějakýho patosu z toho, že oni jsou ti, co vědí, jak ta země má fungovat a tak dál. Ale že tím lékem na to, aby tomuhle tomu sami nepropadli, a myslím si, že věděl velmi dobře, o čem mluví, je humor. Jo? A toho, myslím, že Tomky mi potvrdí, že toho humoru s Václavem Havlem teda opravdu bylo přehršel. Tak tohle to je třeba jedna z věcí, které si pamatuju, protože mě to tehdy vlastně hrozně zaujalo.
13: Kdyby Václav Havel mohl slyšet, jak o něm dnes při devadesátinách, ale myslím, že to bylo velmi podobné, když mu bylo 85, nebo by mu bylo 85, jak o něm mluvíme, Nebylo by mi to už trochu nepříjemné, že rázem tu gloriolu přeháníme, že rázem do jisté míry si ty jeho myšlenky mnozí privatizujeme. Jak by on tohle vnímal jako další dění jeho absurdního dramatu? Možná otázka na oba jedno, jestli začne Tomky Němec nebo Martin Vidla.
14: Tak já hrozně nerad odpovídám za to, co by říkal nebo co by si myslel Václav Havel, tak jak já jsem ho jako mladý člověk vnímal, tak vím, že netrpěl tím, jak chutná moc, jo, a že fakt byl jako civilním člověkem, a tak, jak jsem znal i některé jeho reakce na to, když byl nesmírně chválen nebo obdivován, tak to teda neprožíval tím, že by mu to dělalo dobře, ale vždycky vlastně v tom jsem cítil určitý rozpaky, jestli to slovo můžu říct, a rozhodně netrpěl teda tím, že by chtěl být oslavován. Samozřejmě my na něj vzpomínáme, protože tady není, možná, že kdyby tady tedy byl, tak by společnost neglorifikovala to tím způsobem, jako když prostě chybí, ale myslím si, že by měl stejné stále publikum jako těch, kteří ho měli rádi za to, co pro Československo, potažmo Českou republiku udělal, protože my jsme se opravdu jako díky němu ve světě hodně zviditelnili, a současně, já jsem o tom přesvědčený, že by se prostě jednoduše to řeknu neprožíval, jo? Že to je prostě

0: třeba varoval a trošku souvisí s tím, o čem jsem mluvil vlastně předtím, o té depatetizaci. No.
1: Sedíme v Lánech. Jaký byl Václav Havel tady? Měnilo tohle místo jeho chování? Je na těch fotografiích odsud vidět, že je to trošku jiný Václav Havel než na Pražském hradě, popřípadě na nějaké oficiální cestě?
2: Já myslím, že to místo měl rád, že si tady odpočíval, pamatuju si tady na nějaké procházky. Pro mě vždycky byl teda osobně problém s ním chodit na ty procházky, protože to byl jediný asi okamžik, kdy nebyl pronásledovaný davem spolupracovníků ochranné služby, ta tam vždycky teda byla, ale chodili poměrně decentně vzadu. Ale pamatuju si před Velikonocemi roku 90, kdy tady procházíme Lánskou oborou a on předvádí nějakou figuru, kterou vymýšlí pro svou novou divadelní hru a tak tam jakoby lavíruje a tancuje a dělá takový pohyby, kolem procházejí lidi na procházce, koukají na pana prezidenta a on říká, už se těším na ty první svobodné volby, teď to parafrázuju, pardon, těším se na první svobodné volby, protože poté bude zvolen někdo jiný a já se vrátím a budu psát divadelní hry. Tak to myslím, že se opakovalo mnohokrát a mnohokrát, tohle si ještě přečtu, tohle si napíšu a tak dále. Tak to se nestalo, že jo, v tom roce 90.
1: Říká Tomky Němec, který byl s Martinem Vidlákem hostem speciálních hovorů z Lán, které vysíláme ze zámku v Lánech při příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla. Pánové, já vám mnohokrát děkuji za vzpomínky a za to, že díky vám není přehavlováno, ale že člověk si stále může připomínat prvního českého prezidenta. Teď už zprávy.
3: Radiožurnál je 11 hodin. Právě má Kateřina Coucidisová.
4: Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Rusko znovu útočilo na Kyjev, do ukrajinské metropole dnes dorazil německý kancléř. Filip Salač dojel třetí v motocyklové velké ceně Japonska třídy Moto2. Na silnici z Chomutova do Varů ve Stráži nad Ohří už se po požáru auta jede kyvadlově jedním pruhem. A bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti a na severozápadě ojediněle i slabý déšť a teploty do 23 stupňů.
5: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Zájemci o tříměsíční státní dluhopis Flexibonte mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Jaký výnos tento dluhopis nabízí, popisuje mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
6: V nabídce je Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Objednávku je třeba uhradit nejpozději v úterý 13. října. 15. října pak proběhne samotná emise dluhopisů.
4: Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v nabídce nejsou, budou znovu před koncem roku. Obytné automobily by od příštího léta mohly na českých dálnicích jezdit rychleji, místo 80 až 100 km v hodině. Změna je součástí novely zákona, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Podle rezortu by se tak obytné vozy lépe zařadily do běžného provozu. Změna by se týkala aut o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny. Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu 135 dronů. Protivzdušné obraně se podařilo většinu zneškodnit, informuje o tom server Ukrajinská pravda. Údery mířily mimo jiné na hlavní město Kyjev. Tamní starosta Vitalij Kličko řekl, že trosky bezpilotního letounu dopadly na střechu obytného domu a taky na otevřenou plochu blízko silnice. Do Kyjeva dnes na neohlášenou návštěvu přicestoval německý kancléř Friedrich Merz. A to den poté, co Moskva vyzvala diplomaty a cizince k opuštění metropole. Důvodem mají být další masivní útoky. Archeologové a strojaři ze Západu České univerzity v Plzni skenují pozůstatky důlního areálu Rolava v Krušných horách. Vytvořit chtějí virtuální rekonstrukci celého objektu z konce druhé světové války i se strojovým vybavením. Proč si vybrali zrovna tuto lokalitu, to vysvětluje archeolog Jan Hlaváč.
7: Tím důvodem je unikátní vysoká míra dochování těch autentických pozůstatků, která jinde vlastně není, a právě na této lokalitě se nám půjde hezky vysvětlovat široké veřejnosti, k čemu ta úpravna vlastně slouží a co se zde odehrávalo.
4: Čtyřletý projekt Zdivočelá země spolufinancuje Evropská unie z operačního programu Jan Amos Komenský. Trvat bude ještě 2 roky.
8: Sport. Motocyklový závodník Filip Salač dojel třetí ve velké ceně Japonska a po páté v sezóně se prosadil.

0: Byl na stupně vítězů. Závod Moto2 v Motegi vyhrál Španěl Guevara, na kterého český jezdec ztratil zhruba sekundu. Salač závod hodnotil v rozhovoru s pořadateli.
1: Byl to zábavný týden v Japonsku. V úterý jsem si zašel na karaoke a teď dojel na pódiu. Tým mi připravil skvělou motorku, která měla na výhru, ale tempo přede mnou bylo neuvěřitelné.
0: Salač je v celkovém hodnocení světového šampionátu sedmý. Hlavní závod MotoGP ovládl Španěl Marc Márquez. A hokejisté Třince budou hrát v osmém kole Tipsport Extraligy o udržení neporazitelnosti. Na led Olomouce nastoupí v 17 hodin a pokud znovu zvítězí, vytvoří nový rekord soutěže. V 18.30 začne střetnutí Pardubic se Spartou. Celkem nabídne Extraliga 6 duelů. Radiožurnál Sporty odvysílá v pořadu s mikrofonem za hokejem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 omezení za chodce rady, další pak na silnici 13 ve Stráži. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na chodce rady na 26. kilometru zůstává po ranní těžké nehodě stále uzavřený levý pruh. V něm silničáři a havarovaná dodávka. Vše je zřetelně označené světelnou šipkou i kužely. Plynule se projíždí pravým a stoupacím pruhem. Na silnici 13 směrem z Chomutova do Karlových Varů ve Stráži nad Ohří už se hasičům podařilo uhasit požár nákladního vozidla. Komunikace byla neprůjezdná, teď už se jede alespoň kyvadlově jedním pruhem. Z obou stran čekejte kratší zdržení. V Praze Věčné kousek před křížením s magistrálou u IP Pavlova došetřují střet osobního auta s motorkářem. Pětiminutová kolona se sune od Štěpánské. A na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti pokračuje regulace vjezdu do Cholupického tunelu. Chvílemi se brzdí už za sjezdem na Písnici na 5. kilometru. Je to kvůli víkendovému vcelku výraznému omezení v obou tunelech. Podle předpokladu by mělo skončit krátce popoledni. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Většinou je skoro jasno až polojasno, od západu čekáme postupně oblačno, je zataženo a na severozápadě ojediněle i slabý déšť. Teploty většinou od 19 do 23 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje speciální vysílání Radiožurnálu Zlán. Slovo má opět Libor Bouček.
5: Vysíláme Zlán a je skvostné navazovat na předpověď počasí, protože ta skutečně vyšla. My se nacházíme v parku kousek od zámku v Lánech, kde tradičně svůj čas trávili českoslovenští i čeští prezidenti. My zde připomínáme nedožité 90. narozeniny Václava Havla a přiznám se, že jestli je nějaký host, kvůli kterému se vyplatí ten dnešní program poslouchat, tak ten už usedl po mé levici.
2: Svět podle Havla.
6: Speciální vysílání hovorů Zlán.
5: Děkujeme mnohokrát za to, že jste přijala pozvání Českého rozhlasu a mluvím směrem k bývalé československé velvyslankyni v Rakousku a slovenské velvyslankyni v Polsku a mluvím směrem k socioložce Magdě Vašáriové. Přeji vám dobré dopoledne.
7: Dobré ráno vám, alebo už je vlastně
5: já nevím,
7: do
5: obeda. Jak to máte
7: vy. Dobré, tak
5: 11
7: do
5: hodin a 6,5 minuty, ale dobré, můžeme to brát.
7: Ale je také krásné ranné počasí.
5: Já se na to ptám každého, kdo tu byl. Co s vámi dělá ten výhled, být zde, pozorovat, jak ten park postupně ožívá, jak sem přichází ty návštěvníci a jak zde ten odkaz Václava Havla je vlastně cítit pochopitelně směrem k Zítřku, je to jasné, ale on je tady vždycky.
7: A aby som vám pravdu povedala, mne sa Lány nespájajú len s Václavom Havlom.
5: Pochopitelně.
7: Pretože ja som mala 16 rokov, keď som v obore Lánskej obore točila Markétu Lazarovú. Asi, čo ja viem, aj 4-5 mesiacov som tu bola. Takže občas ma priviezli aj sem, aby som sa tu poprechádzala a tak ďalej. Takže pre mňa Lány sú vlastne takou dávnou spomienkou, to ste ešte neboli ani v pláne. Hej? Takže ja už som tu chodila.
5: Vy jste Václavu Havlovi říkala Vašku. Kdy jste mu tak začala říkat?
7: Myslím, že takto. Já jsem ho registrovala. Hej, od tých svojich 16 rokov, keď som prišla do Prahy, ja som začala byť ako veľmi taká známa, aj v tých divadelných, nielen filmových kruhoch, naše Markétka sa tomu hovorilo. A pamätám si ho, že som ho prvýkrát videla v divadle na Zábradlí, keď ešte nosil tie kulisy. Taký útlý, milý pán, proste chlapec vlastne sa na mňa usmieval a tak. Takže, a okrem toho, keď som si zobrala za muža Milana Lasicu, ktorý bol jeho prekladateľom jeho hier do slovenčiny. Takže oni sa veľmi dobre poznali. Boli kamaráti. Takže Václav Havel tak ako si stále existoval pre mňa, hej, okolo.
5: Ale byl to ten Vašek.
7: Ale vlastne. Bol to pán Václav, ako proste to v žiadnom prípade. Ešte keď som preberala poverovacie listiny na Pražskom hrade, tak som povedala: pán prezident, ja vás ale musím veľmi skritizovať. Ja som bola druhá, ktorá odchádzala vôbec po tých zmenách, ktorá odchádzala von v marci, začiatkom marca 90. Ja som hovorila, musím vás veľmi skritizovať, pretože vy ste predsa v dramatik. Vy píšete scenáre, píšete hry a ja tu teraz stojím pred vami, vy mi dávate nejaký papier do ruky, posielate ma do cudziny, ale nedávate mi žiaden scenár. Lebo aj ľavá strana, čo by som mala robiť, ako je to v scenári, tam nie je nič. Na pravej strane, kde by bolo mal byť napísané, čo mám hovoriť, tam tiež nič nie je. A pamätám si, že všetci takým úžasom to počúvali. Ale samozrejme Havel mal veľký zmysel pre humor. Takže ten sa hneď rehotal, smial sa, tak sa potom hneď aj ako všetci ostatní začali smiať. A on sa otočil na tých ľudí a hovorí, no Magda má svůj smysl pro humor. Takže tak.
5: To byl Marec, ale
7: Březen.
5: No Březen,
7: vy jste tomu ještě vyrozuměli. No,
5: vysíláme československy, bavíme se o posledním československém prezidentovi, tak pravda. Se omlouvám posluchačkám a posluchačům, že budeme míchat ten jazyk, zaplať pánbu za to. Ale v tom lednu vlastně si vás zavolal, aby s vámi probral tohle angažmá.
7: On mi len zavolal telefonicky.
5: No.
7: Hej. Ako vravím, lebo on bol taký jakože prítomný.
5: No co s tou Markétkou dělá to, že jí volá ten Havel a chce po ní vykonávat funkci u přirozeného středoevropského spojence, což je Rakousko?
7: No, bolo to zaujímavé. Tak to... Nejako veľmi ma to neprekvapilo, že by som mala zmeniť, hej? Pretože samozrejme počas normalizácie mňa vyhodili z vysokej školy, takže ja som nemohla tam zostať. A ako nikto mi ani nedovolil ponúknuť členstvo v komunistickej strane, to u mňa neprichádzalo do úvahy. Takže ja som jediné miesto, kde som mohla pracovať, bol vlastne divadlo. A popri tom som teda filmovala, ako vždy. Ale tie posledné 3-4 roky som vedela, že už mám toho dosť. Už taká schopnosť byť na tom javisku tie 2,5 hodiny a tak ďalej, to u mňa odchádzalo a môj muž o tom vedel samozrejme. Takže keď Havel zavolal a hovorí: Magda, ja by som vás potreboval. Dajte mi Milana, poviem mu to. Milane, ja tu Magdu potrebuji. A je to jenom ve Vídni, môžeš tam za ní dojít. Takže ja som si ale vyžiadala 2 týždne na rozmyslenie, pretože som mala 7 a 8 ročné dieťa. Hej, tak to... A ja som zase vedela, čo to znamená byť veľvyslancom. Neviem, prečo som to vedela, ale možno preto, že pokiaľ som ešte mala pas do toho roku 73, potom mi ho už zobrali definitívne, tak som vlastne... párkrát bola na nejakých festivaloch, kde sa o mňa starali vlastne tí diplomati, alebo pán veľvyslanec, alebo niečo. Takže ja som vedela, čo to znamená. Nie som si celkom istá, či o tom vedel Milan Lasica. Hej. Ale po 2 týždňoch tak prišiel za mnou, on bol veľký introvert, takže on zriedka kedy rozprával. Hej. Takže... To bolo úžasné. Musela som si na to zvyknúť, že 3 týždne mlčala, potom povedala 4 vety. Ale prišiel za mnou a povedala, tak ty si chcela z toho herectva odísť. Nie je toto dobrá príležitosť? A ja som povedala, asi áno, ale deti musím zobrať so sebou. A ty tu zostaneš sám v Bratislave. Lebo no tak teraz sú hranice otvorené.
5: Ale tehdy pochopiteľne to bolo složité.
7: Čakalo sa hodiny na hranici.
5: No, a zároveň tam nebyla tá dálnice, takže tá cesta nebyla tak jednoduchá.
7: Presne tak, presne tak. Takže bola to od neho veľká obeť, by som povedala, od Milana Lasicu, pretože vlastne netušil, čo sa deje. Aj mi po pol roku povedal, vieš čo, mám taký pocit, že si sa mi veľmi vzdialila, že teraz vlastne si úplne v inom svete. Hoci my sme sa nikdy o divadle alebo hraní nerozprávali. Ja som sa nikdy s nikým o hraní nerozprávala, to bolo mne známe. Ja vždy len o politike, literatúre, histórii. Takže potom som vlastne sa ocitla v takých ako veľmi ťažkých pomeroch vo Viedni. Bolo to veľké veľvyslanectvo a ja viem, že všetci vnímajú Rakúsko, že tam sú tie biele kone a že sú tam tie plné obchody a že sú tam tie zelené lúky a na nich sa pasú tie modré krávy.
5: Myslím, že ten, kto sa zamierí na politickú situáciu v Rakúsku, tak je rýchle vyveden z omilu, že tak to rozhodne není. Ale ja sa vrátim,
7: jestli dovolíte. Ale áno, no a tak ale to som chcela dokončiť, že ja som tam bola zrazu veľmi ohrozená. A keď to Havel zistil, že som taká veľmi ohrozená, že usilujú môj život, tak mi poslal takého svojho ochrankára, takého, ktorému najviac dôveroval a ten asi 2 alebo 3 týždne spal na rozkladacej posteli pred mojou spálňou. Takže, a myslím si, že vtedy vlastne došlo k tomu, že vlastne začal mi vlastne hovoriť Magdo, a bojíš sa? A co bych mi ešte měl udělat? A tak. A ja som hovorila, Vašku, jako prostě. A najednou to prostě bylo. Takže byl pro mě Vašek a moje děti ho zbožňovali, protože kdykoliv přijel, nebo jsme se dostali někam, tak prostě já jsem ho musela protokolárně vést ve svém diplomatickém autě. A měla jsem tam taky někdy děti se sebou a on s nima dováděl. Já jsem si říkala, pane bože, dováděl, jak, já jsem měla na starosti 3 děti.
5: Já si myslím obecně, že neexistuje moc zemí na světě, kde by se úplně klidně dalo říct, že prezident republiky dovádí s dětmi velvyslankyně. Už tahle věta je nádherná. Nicméně v knize rozhovorové vaší Než zmizím, kterou jste napsala s Petrem Šabatou, která je, řekl bych, velmi skvělým svědectvím té doby pro kohokoliv, kdo se zajímá o moderní historii 20. století a o tom, co se dělo ve střední Evropě. Tak jste použila termín, že jste Rakouskem chodila s jeho svatozáří nad hlavou.
7: Ano.
5: Jak se ta svatozář projevovala? Co ta svatozář znamená?
7: Význam velvyslanca nie je v tom, že sa voláte Magda Vášariová, pretože v Rakúsku nikto nevedel, kto som, samozrejme. Vedeli, že mám nejaký životopis, že nejaká sociologička a herečka alebo neviem čo takého, ale to, že každý vedel, že ja mám telefón priamo na Havla, to mi dávalo tú silu, hej? A to postavenie. Takže vlastne toto bolo jedno z vecí, ktorú proste som ja mala hneď od začiatku. Nielen to, že som bola vôbec prvá, ktorá prišla, no ja už som tam bola, jak som povedala, v březnu 90. Áno. Čiže ja som tam bola prvá. Moji kolegovia z Polska alebo z Maďarska, tie prichádzali až v septembri 90. Ale Havel proste tlačil, aby tie 3 veľvyslanectvá, to znamená Washington, Moskva a Viedeň, tak Viedeň bola najväčšia, hej, tak aby boli proste obsadené hneď, aby hneď sa presadzovala tá cian úplne novej zahraničnej politiky. Pretože my sme nenaväzovali na zahraničnú politiku socialistického Československa. Takže toto bolo také, bolo to mimoriadne ťažká misia.
5: Byla a ta Svatozář, myslím si, Československu pomáhala víc, než si teď zpětně dokážeme uvědomit, protože to uznání a ten respekt Václava Havla byl skutečně globální. Ostatně svědčí o tom i to, co vám nyní nabídneme, protože na Václava Havla v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál vzpomíná i bývalý prezident Spojených států Bill Clinton.
8: It was very interesting that I knew well.
9: Velice zajímavé bylo, že jsem dobře znal dva ze tří lidí, kteří pomohli vyvolat demokratické revoluce bez jediného výstřelu. Gandhi zemřel předtím, než jsem byl v politice. Pak tu byl Nelson Mandela a Václav Havel. Oba přijeli do Ameriky, aby mi vyjádřili podporu. A na to nikdy nezapomenu. Víte, kdyby bylo na Václavu Havlovi, tak se Česká republika dostane do NATO ještě o několik let dřív. Ale on věděl, že jsem se snažil zachovat pozici prezidenta Borise Jelcina v Rusku, protože ze všech ruských politiků byl on zdaleka nejvíc odhodlaný udržovat dobré vztahy se svými sousedy a nechat je jít vlastní cestou. Budovat svět na spolupráci, ne konfliktu a dominanci. Takže na summitu v Madridu jsme hlasovali proto, aby se do aliance připojili Česká republika, Polsko a Maďarsko. A pak jsme to udělali a otevřeli dveře dalším 44 zemím, které byly v našem partnerství pro mír. Spojené státy většinově silně podporovaly Ukrajince v jejich konfliktu s Ruskem. Trumpova administrativa teď víc váhá, protože současný prezident má sklon mít v oblibě autoritativní osobnosti. Ale já si nemyslím, že by takoví lidé činili lepší rozhodnutí.
8: Authoritarian figures, but I don't think they make better decisions.
5: Celý exkluzivní rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem budeme vysílat na Radiožurnálu zítra po 13. hodině. Pořídila ho Jana Ciglerová a je to opět další důkaz toho, jak jméno Václava Havla rezonovalo. Já jsem ten záznam použil i z toho důvodu, že tam zazněla ta jména těch středoevropských zemí. A jestli je něco, na co by se člověk měl zaměřit v tom, co jste vy prosazovala, v tom, co vy jste diskutovala s Václavem Havlem, o čem jste diskutovala tedy, tak to byla ta spolupráce Čechů, Slováků, Poláků a Maďarů. Tou jeho odpovědí na otázku, proč to bylo budování důvěry. Mě zajímá, kde se ten sen Václava Havla o té silné střední Evropě pokazil.
7: Ta idea vlastně spolupráce těchto čtyroch národů v střední Evropě, teda těch vyše 60 milionů lidí, ta idea v něm zřejmě zrela dlhší. Takže několikrát vyvolal rozhovor o tomto so mnou a já jsem to velmi vítala. On mal dva cíle. To znamená, prvý cíl mal být, že tyto čtyři národy vlastně mají možnost skoro po prvýkrát v atmosfére slobody a také určité
5: bezpečnosti. A de facto všichni na stejné startovní čáře.
7: Ano, a že mají možnost si vyriešiť nebezpečné mýty, které mezi námi panují, také predsudky všelijaké, ako my se díváme na Poliakov, Poliaci na nás, Maďari na nás, a my na Maďarov a tak dále. Takže on hovoril, toto by mal být prvý cíl a potom, keď dôjde k tomuto dialogu a dohode na spolupráce medzi týmito štyrmi národmi, ktoré mali medzi sebou aj konflikty. Ako dnes málo kto si uvedomuje, že keď Hitler vkročil do Sudet, tak okamžite Poliaci vkročili do Čech. Ako proste, to málo kto vie. A skoročili hneď na Slovensko. Áno. Slováci 2. septembra 1939 napadli Polsko. Proste medzi nami sú konflikty. Hej. Svet o nich nevie a my sa o tom veľmi nešírime. Hej. Ale je to tak. A toto sme si potrebovali vyriešiť, aby sme potom, ako tých vyše 60 miliónov ľudí prispeli a stali sa motorom, a to bol ten druhý cieľ, stali sa motorom vlastne európskej integrácie. Časťou toho bolo, že vlastne my, ktorí máme skúsenosť s dvomi totalitnými strašnými režimami, to znamená fašistickým a komunistickým, by sme mali tú skúsenosť, čo to znamená, preniesť smerom na západ, lebo na západe bolo strašne veľa ľudí, ktorí to obdivovali. Ja si pamätám 68. rok, ako chodili študenti v Nemecku s tými maovými knižkami, hej, mávali tými červenými knižkami a masový Mao bol pre nich vzor proste úžasný, ktorý chceli nasledovať a neviem čo. Proste takéto hystérie vznikajú vo svete, aj teraz sme ich svedkami, hej. Čiže bohužiaľ nepodarilo sa, a o tom som hovorila tesne predtým, než Vašek odišiel, som s ním ešte chvíľku hovorila, že vlastne nepodarilo sa nám tú našu skúsenosť s tými dvoma totalitnými režimy preniesť proste na ten západ dostatočne, aby si boli vedomí vlastne, čo to znamená žiť v policajnom štáte. Lebo človek, ktorý sa narodí v demokratickej otvorenej spoločnosti, si to nevie predstaviť, čo to znamená. A bohužiaľ, ako vidíte, tá vyšehradská spolupráca, ona, no, najnovší príklad. Tak sa stretli teraz, hej, v Bratislave, všetci štyria, tí premiéry, a na druhý deň, alebo na tretí deň Havel prehlásil, že vlastne to sú vojnoví štváči niektorí, ako vlastne Peter Maďar, alebo Donald Tusk a tak ďalej. Čiže ja som teda bola od začiatku pri všetkých tých rokovaniach od roku 91 tej bratislavskej iniciatívy, ktorá sa potom zmenila na Vyšegradskú trojku a potom štvorku. Takže viem o všetkých tých peripetiách, ako český premiér Miloš Zeman povedal a tvrdil to asi 2 roky, že pokiaľ sa tam nepripojí Slovinsko, takže Česi tam budú posielať len subalterných úradníkov na tie rokovania. Potom zase Viktor Orbán, ktorý povedal, že oni proste oni nebudú tam chodiť vôbec a asi 2 roky tam posielal len takých obyčajných diplomatov, ktorí nemohli o ničom rozhodnúť a tak ďalej a tak ďalej. Ale my musíme začať spolupracovať. 60 miliónov ľudí.
5: Evropa, když vezmeme tohle propojení, ten půdorys TV4, to znamená Polsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, je ten blok dostatečně silný v těch současných souvislostech? Není to příliš malý region ve srovnání s těmi velkými problémy, kterým budeme...
7: Aký malý region 60 miliónov ľudí? To je Veľká Británia, ktorá odišla z Európskej únie. Proste to nie je malý región. A okrem toho je to veľmi nebezpečný región. A kde vznikli svetové vojny? Prepáčte. Kde zahynulo najviac napríklad Židov? Keď, dajme tomu, dáme k tej strednej Európe ešte Bielorusko. Hej. V Nemecku z 10 Židov, ktorí žili v Nemecku, 7 prežilo. V našom regióne prežili 1,5 dvaja. A my sa stále tvárime, že my sme biele holúbky, ktoré za nič nemôžu a že my sme len tou obeťou všetkých. Nie je to pravda. My sme veľmi nebezpeční. Nielen pre Európu, ale aj pre celý svet. A kým si to neuvedomíme, tak zostaneme tým nebezpečím. A o tomto som ja s Václavom Havlom dosť často hovorila. A on so mnou súhlasil, nie vo všetkom vždy súhlasil, občas sme sa jemne hádali, ale v tomto sme si rozumeli veľmi. Takže ja som samozrejme musela odrážať tie útoky Rakúšanov, ktorí rozhodne sa chceli stať vždy súčasťou Vyšehradskej štvorky. Ale keďže som vedela, že oni nepasujú do toho.
5: Z logiky vecí nemají to 20. století zažité tak, ako my nemají zažité...
7: Ale to tiež nie je pravda. Oni ho majú. Já jsem teda skončila knihu o mojom pobytě v Rakousku jako posledná federálna velvyslankyňa 90-93. Oni jsou nám podobnější, než si vůbec jsou ochotní připustit. Lebo oni vlastně zažili fašismus, hej? Dokonce se stali jeho...
5: Já to myslím tak, že nezažili tu komunistickou dráhu.
7: No dobré, počkajte, ale oni byli do roku 1955 rozdělení a až do Lincu mali sovětský systém. Oni byli vlastně poddaní tomu. Oni jsou viac menej suverénní jako štát až od roku 1955, keď konečně sovětské vojska odišli z tej veľkej časti Rakúska, zobrali so sebou 600 fabrík a aj včetne 60 tisíc ľudí, ktorí tam pracovali. Takže oni majú túto skúsenosť, ale zahalili sa, a to nie sú moje slova, to sú slova mojich rakúskych priateľov, zahalili sa do takej bielej zástavy takzvanej neutrality. Snažím sa to v tej knihe popísať, že vlastne, čo to znamená tá neutralita v skutočnosti.
5: Ja děkuji mnohokrát za to, že možná oproti očekávání sme sa v tomhle rozhovoru dotkli převážně té střední Evropy, protože je to myšlenka toho společného myšlení, společné strategie, která nebývá až tak příliš často s Václavem Havlem spojována a jsem rád, že jsme si o ní mohli povídat. Magda Vašáriová byla naším hostem. Děkuji mnohokrát.
7: Děkujem, že jste ma přivedli do Lán.
5: My budeme pochopitelně pokračovat v tom živém vysílání i dál. Těšte se, ten bohatý program pro vás máme i během odpoledne. A ještě jednou opakuji, že ta možnost je i možnost osobního setkání nejen s námi, to bych v žádném případě nepřeceňoval, ale především s tím místem, protože zámek Lánech je úchvatný, park je volně přístupný a myslím si, že obzvlášť v těch říjnových dnech, kdy si připomínáme 90. narozeniny Václava Havla, tak za návštěvu stojí. Posloucháte Radiožurnál, tady jsou polední zprávy.
10: Radiožurnál, 11 hodin a 30 minut. Se zprávami ve studiu Kateřina Coussidisová.
4: Doručovatelé roznáší poslední obálky s hlasovacími lístky. Například v Jihlavě jich musí rozdat zhruba 38 tisíc. Do schránek je tam vhazují zapisovatelé okrskových volebních komisí a čas mají do úterý. Dvoudenní komunální volby začínají v pátek. Parlamentní volby v Lotyšsku vyhrála prozápadní strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbrekse. Získala 35% hlasů. Druhé skončilo populistické Lotyšsko na prvním místě. Celkem se do lotyšského parlamentu dostalo 6 stran. Volební účast byla letos z 50% nejnižší v historii země. A v německém Mnichově končí Oktoberfest. Na největší pivní festival na světě dorazilo letos podle pořadatelů přibližně 6 milionů lidí. Asi třetinu návštěvníků tvoří v posledních letech cizinci. Na festivalu si lidé kromě piva můžou koupit taky tradiční preclíky a klobásy, anebo obléct typické bavorské kroje a klobouky. Tradiční akci hostí Mnichov už přes 200 let.
2: Sport.
4: Za necelou půl hodinu začne na pardubickém plochodrážním oválu ve Svítkově 78. ročník Zlaté přilby. Na startu bude jako tradičně 630 závodníků a mezi nimi i 4 Češi, včetně posledního domácího vítěze Václava Milíka, který triumfoval v roce 2017. Brněnské hokejisty posílil obránce Aaron Irwin, který před startem extraligy skončil ve Spartě. Kanaďan podepsal smlouvu do konce sezóny. Kometa o tom informovala na svém webu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D2 před Brnem a překážka na D10 u Staré Boleslavy. Dálnice D2 směrem z Bratislavy se začíná zatím zlehka plnit na příjezdu do Brna. Pozor na nové omezení. Až do konce listopadu se nedá z D2 sjíždět na D1. Jede se buď přes město a na D1 se najíždí exitem 203 Svitavy, anebo přes Modřice, následně po Vídeňské 52 a na D1 pak exitem 194 Mikulov. Na dálnici D1 D1 směrem z Brna do Prahy za Chocerady na 26. kilometru už odklidili veškeré následky po ranní nehodě dodávky a nákladního vozidla, zprůjezdnili i levý pruh, jede se tak bez omezení všemi třemi. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy čekejte kratší zdržení od Staré Boleslavy. Fronta popojíždí ze 14. kilometru na 13.5. Tam jeden z pruhů blokuje nepojízdné vozidlo. A na silnici 13 z Chomutova do Karlových Varů trvají menší potíže ve stráži nad Ohří. Na průtahu obcí se po požáru vozidla stále projíždí Kevadlově. Z obou stran čekejte kratší zdržení do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Většinou je polojasno až skoro jasno, od západu čekáme postupně oblačno, je zataženo a na severozápadě ojediněle taky slabý déšť. Teploty většinou 17 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
10: Zdravím vás, dobrý den. Ano, i odpoledne bude pokračovat speciální vysílání radiožurnálu zase od 13 hodin zlán k 90. výročí narození Václava Havla, a to až do 18. hodiny, ale my ve víkendovém radiožurnálu se podíváme i na jiná místa. No a jestli se třeba chystáte na hory, pak byste měli vědět, že část stanovek v Krkonoších a také v Orlických horách začátkem podzimní sezóny omezila jízdy na víkendy anebo ten provoz přerušila. Jinak lanovky v hlavních horských střediscích jsou nadále v denním provozu.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu. No a slíbili jsme, že vás taky vezmeme na jiná místa. Za chvilku do olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku. Dělníci tam totiž staví nové vzdělávací centrum Loděnka. No a jeho součástí bude také největší mořské hlubinné akvárium v České republice.

0: Olomoucké zoologické zahradě vzniká největší mořské hlubinné akvárium v Česku. No a bude součástí nového vzdělávacího centra, centra s názvem Loděnka. Ta stavba začala letos v březnu a má tvar inspirovaný živoucí fosílií mořským hlavonožcem loděnkou z rodu Nautilus.
1: Tak stavba je momentálně ve fázi, kdy máme hotový korpus mořského akvária a část jako akorát je nadzemní části.
2: Rozhlíží se po staveništi ředitel ZOO Radomír Habáň v doprovodu Michala Válka ze zhotovitelské firmy.
3: To, co vidíme před sebou, tak v podstatě je ta nádrž, to akvárium samotné, což je vlastně dominanta této stavby.
2: Co trčí nahoru, to je to budoucí slavné hlubinné akvárium.
3: Akvárium, přesně tak.
2: A kolem to budou ty budoucí učebny a tak dále.
3: Ano, budou to učebny a další zázemí.
2: Jaké je to stavět akvárium pro žraloky?
3: My jsme tuhle stavbu pojali velice prestižně, protože takovýchto zakázek opravdu není mnoho a tahle stavba je jedinečná svým tvarem, není zde opravdu mnoho pravouhlých, jak bych to řekl, konstrukcí, všechno je to v nějaké obloukové míře a podobně.
2: Ano, je to tvar loděnky.
3: Je to tak, je to právě ta zmíněná loděnka, jakožto živočich.
2: Nádrž bude vysoká 9,3 metru, objem bude mít zhruba 350 tisíc litrů. Plout v ní budou žraloci, rajnoci a řada dalších mořských ryb. Stavba bude mít jméno po loděnce hlubinné, což je druh mořského hlavonožce. Vedle akvária bude jednopodlažní vzdělávací centrum právě s půdorysem loděnky. Bude tam přednáškový sál a samostatné učebny. O vzdělávací aktivity olomoucké ZOO je podle Radomíra Habáně stále větší zájem. Navíc stavba loděnky je podle něj v Česku ojedinělá.
1: Tohle bude největší vůbec mořské akvárium v České republice. Spojení vzdělávacího centra a mořské akvárium, to je asi ojedinělá záležitost.
2: Stavba loděnky přijde na 72 milionů korun. Z toho až 28 milionů může pokrýt evropská dotace. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: Motocyklista Filip Salač, tak ten potvrdil výbornou formu tady v té sezóně, v Japonsku dojel třetí. Za chvíli ve vysílání víkendového radiožurnálu k závodu třídy Moto2 řekneme víc.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
3: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Motocyklista Filip Salač si připsal páté podiové umístění v sezóně ve Velké ceně Japonska, jak jsme říkali, dojel třetí. Závod Moto2 v Montegi vyhrál Španěl Izan Guevara, do kterého český jezdec ztratil zhruba sekundu, ale víc už teď ve studiu ze sportovní redakce řekne Veronika Šlajzová. Dobrý den.
2: Krásné dopoledne.
1: Jak tedy ten dnešní závod vypadal?
2: Salač se většinu závodu držel v těsném kontaktu s Guevarou a druhým Italem Arbolinem. Sedm kol před cílem ztrácel na vedoucího jezdce jen půl sekundy, takže stále mohl pomýšlet i na lepší než třetí místo. Šance se otevřela v závěru, Arbolino se pokusil dostat před Guevaru a jeho útok ale nevyšel ideálně a Salač se snažil situace využít. Na druhou příčku se ale už protlačit nedokázal. V posledním kole si navíc musel hlídat Ivana Ortolu, který se ho snažil ze čtvrtého místa předjet. Pořadatel seriálu Moto2 po závodě dělal rozhovory s nejlepší trojicí. Salač říkal toto.
3: Byl to zábavný týden v Japonsku. V úterý jsem si zašel na karaoke a teď dojel na pódiu. Tým mi připravil skvělou motorku, která měla na výhru, ale tempo přede mnou bylo neuvěřitelné.
2: Salač pak ještě v češtině poděkoval svým podporovatelům.
4: Děkuji všem, že mě podporujete. Další pódium v kapse. Myslím si, že teď už vidíte, že na to vám není to jenom jednou a děkuji moc.
1: No a co pro Salače to zmiňované třetí místo tedy znamená?
2: 24-letý jezdec v Motegi zopakoval třetí místo z roku 2024, navázal taky na dva týdny starou druhou příčku z Grand Prix Rakouska a polepšil si na 144 bodů. V průběžném pořadí světového šampionátu je sice dál sedmý, ale šestého Australana Agiuse i pátého Španěla Holgada má už na dosah. Na Australana ztrácí jenom 8 bodů, na Španěla pak o pouhé dva víc. Salač po závodě zároveň připomněl, že dvě pódia v řadě a celkem pět umístění mezi nejlepšími třemi v jednom ročníku je pro něj osobním maximum. Do konce sezóny zbývá už jenom 6 závodů.
1: No a samozřejmě, že všechny budeme na Radiožurnálu sledovat. Veronika Šlajzová ze sportovní redakce. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Ve studiu teď už je se mnou moderátor Vladimír Kroc. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Řekne nám, jaká témata a jaké hosty pozval do dnešní publicistiky.
1: Tak začneme tím, že 10 000 Španělů vyšli v sobotu do ulic kvůli bytové krizi a vysokým nájmům. V Madridu protestující už téměř týden táboří na náměstí Puerta del Sol. Podle policie se včera v metropoli shromáždilo na 70 000 lidí. Organizátoři ale uvádí až 500 000. My si víc řekneme s naší spolupracovnici ve Španělsku Kateřinou Ferenčíkovou. Kdy je vhodná doba na případné očkování proti chřipce a jak zatím nastupují respirační onemocnění, o tom budeme mluvit s Helenou Jiřincovou z Národní referenční laboratoře pro chřipku. No a 20 umělců převzala v Národním divadle ceny Thálie a nejen o cenách, ale také o stavu živé kultury u nás si budeme povídat s teatroložkou a divadelní publicistkou Marcelou Magdovou.
0: Tak publicistika a hlavní zprávy ve 12 hodin.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
3: Azurit a jeho vůně. Radiožurnál je 12 hodin. A vysíláme hlavní zprávy.
4: Rusko i dnes útočilo na Kyjev, do ukrajinské metropole dorazil německý kancléř Merz. Radiožurnál připomíná 90. výročí narození Václava Havla speciálním vydáním Hovoru z Lán. Čeští fotbalisté prohráli ve Španělsku, v Lize národů zatím nebodovali. Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy popojíždí kolona od Motřic. A bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti, na severozápadě ojediněle slabý déšť. Teploty do 23 stupňů. Je neděle 4. října, hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousirisová.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Spolkový kancléř Friedrich Merz je v Kyjevě. Rusko krátce po jeho příjezdu provedlo další dronový útok na severní most přes Dněpr, který spojuje východní a západní část ukrajinské metropole.
5: Na kyjevských sociálních sítích se okamžitě objevily záběry zásahu mostu zachycující velkou explozi. Na místě dopadu zeje ve vozovce díra o průměru asi 2 metry. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na svém telegramovém kanálu dodal, že poškozeno bylo také teplovodní potrubí a desňanský obvod Kyjeva proto dočasně zůstane bez teplé vody. Do této situace přijel vlakem německý kancléř Friedrich Merz. Je to už jeho druhá návštěva ve funkci ministerského předsedy. Na Ukrajinu tentokrát přivezl příslib rychlé finanční pomoci při opravách a ochraně poškozené energetiky i další infrastruktury. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Lotyšské parlamentní volby vyhrála konzervativní jednotná listina současného premiéra Alberta Kulbergse. Ve 100členém parlamentu obsadí 42 křesel. V regionech obývaných početnou ruskou menšinou ovládla hlasování populistická na Spojené státy orientovaná strana Lotyšsko na prvním místě. Proruská suverénní moc Svaz nových Lotyšů skončila třetí. V parlamentu ale bude nejspíš v izolaci.
6: Lídr vítězné jednotné listiny Andris Kulbergs oznámil, že o vládní koalici chce nejprve mluvit se současnými koaličními partnery. Mezi nimi je i Národní aliance.
7: Nejdůležitější je, podle mého názoru, aby strany, které uvažují v duchu státního patriotismu, včetně současných partnerů naší koalice, měly dostatečnou podporu a mohly pokračovat v práci.
6: Prohlásila lídrině Národní aliance Ilze Indriksone. Koalici tak pravděpodobně vytvoří proevropské a nacionalistické strany, které chtějí zachovat současné výdaje na obranu na úrovni 5% HDP. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: Václav Havel by zítra oslavil 90. narozeniny. Radiožurnál výročí dnes připomíná celodenním vysíláním ze zámku v Lánech. A přímo na místě to poslouchá i Jana Gulda.
8: Jedním z hostů byla i bývalá československá velvyslankyně v Rakousku Magda Vašáriová, která mimo jiné řekla, že jsme se málo poučili z minulosti.
9: Nepodarilo se nám tu našu zkušenost s těmi dvoma totalitními režimy přenést prostě na ten západ.
8: Odpoledne se pak tady u mikrofonu vystřídají například Anna Frajmanová, editorka Havlova díla a jeho kamarádka a sousedka na Hrádečku, nebo bývalý mluvčí Václava Havla Michal Žantovský. Do rozhovoru s hosty pouštíme i archivní nahrávky a vzpomínky zahraničních osobností. Uslyšíte tak například, jak na ex-prezidenta vzpomíná Dalaj Lama. Vysílat odsud budeme až do 17:30. V Lánském zámku už taky dnes začíná festival Havel Alive, který na Pražském hradě potrvá až do ledna. Z Lán, Jana Gulda, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
4: Platnost

0: Řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy.
1: Nemusím tak často tady chodit, ale jednou za 10 let je v pohodě, podle mě.
2: Říká řidič Jan, který si přišel pro nový řidičský průkaz na úřad na Pražském Vyšehradě. Novinka má podle ministerstva ulevit úřadům, které ročně vymění dohromady až 700 tisíc řidičských průkazů. Nic by se nezměnilo pro řidiče z povolání a například kategorii nákladních aut a autobusů. Skupina pro osobní auta by nově platila i provozy na alternativní pohon až do hmotnosti 4,25 tuny, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Mühl.
3: Evropská legislativa počítá s tím, že nová vozidla, která využívají elektřinu, vodík anebo další alternativní paliva, často budou těžší než srovnatelná vozidla se spalovacím motorem.
2: Možnost by se týkala řidičů, kteří mají oprávnění alespoň 2 roky. Sára Adamcová, Radiožurnál.
0: Středočeská policie varuje, že děti a mladiství jezdí na elektrokoloběžce bez řidičského oprávnění. To je nutné mít při používání zařízení jedoucí rychlostí nad 25 km v hodině a výkonem nad 250 W. Na základních školách na Benešovsku proto policie spustila preventivní akce, během kterých žáky na problém upozorňují, popisuje krajský koordinátor BESIPu Ondřej Žabenský.
4: Největší problém je, že děti jezdí na elektrokoloběžkách, které skutečně překračují rychlost 25 km v hodině a nejsou držiteli řidičského oprávnění ani skupiny AM, ani skupiny A1, takže nemohou na tom jezdit. Bohužel rodiče jim to umožňují, kupují jim tyto věci.
0: Učitelé se zvykají na používání aplikací s umělou inteligencí při výuce. Ty jim pomáhají třeba s výukou. Ministerstvo školství to nezakazuje, varuje ale před riziky.
5: Učitel pak sklouzne trošku do stereotypu a tohle vám zase pomůže se na ty hodiny podívat trochu jinak.
6: Učitelka Kateřina Budková z Pražské základní školy Mezi školami používá vzdělávací aplikaci s umělou inteligencí. Podle České školní inspekce využilo v roce 2024 AI 46% pedagogů, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
7: Patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu.
6: Vývojář aplikace Sciobot Andrej Novik ale upozorňuje.
8: Důležité je, aby to poslední slovo vždy bylo za učitelem.
6: Školní AI aplikace jako třeba Sciobot nebo Tinybot používají tisíce učitelů i studentů. Oproti běžným AI nástrojům jsou nastavené bezpečněji, pracují jen s předem vybranými výukovými materiály. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
0: Tvorbu filmových skladatelů Jerryho Goldsmithe a Basila Polidori se dnes večer připomene koncert v pražském Rudolfinu. Filharmonie Hradec Králové se sborem uvede taky 2 světové koncertní premiéry.
9: Goldsmithova hudba K muži bez stínu, ze které právě slyšíme ukázku, dnes v Rudolfinu zazní vůbec poprvé na koncertním pódiu. Stejnou premiéru bude mít i Polidorisova svita z filmu Maso a krev. Cesta od filmové nahrávky k živému orchestru ale někdy začíná pátráním po notách. Část partitur se totiž po nahrávání skartovala. Pokud se je nepodaří dohledat, přichází na řadu aranžér,
10: který často pouze z nahrávek extrahuje vlastně tu hudbu do notového materiálu. A to je, řekl bych, jakoby časově a i finančně úplně nejnáročnější cesta.
9: Vysvětluje ředitel festivalu Film Music Prague Nikola Bojčev. Návštěvníci koncertu se můžou těšit taky na hudbu z filmů Star Trek, Mumie, Rambo, Hvězdná pěchota nebo Zachraňte Viliho. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
11: Sport. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů prohráli i po třetí. Mistrům světa ze Španělska podlehli v Oviedu 1-3. Domácí po gólech Jamala s Rodrym po poločase vedli 2-0. Po změně stran pak svým premiérovým reprezentačním gólem ve třetím startu snížil jablonecký obránce Jiří Sláma.
12: Euforie, ani to nedokážu popsat, asi mi to dojde, až si vydechnu a teďka cítím obrovskou radost, že z malé vesnice z Mikulovic kluk, který vždycky o tajtom snil, tak se mu to splnilo. Už jsem v to ani nedoufal, jakože bych se tady mohl ukázat, ale o to víc si to teďka užívám a je to pro mě obrovská hrdost, že můžu reprezentovat Českou republiku.
11: Další zápas v Lize národů čeká český tým v úterý v Anglii a motocyklový závodník Filip Salač vybojoval ve velké ceně Japonska třídy Moto 2 třetí místo. Po páté v sezóně se dostal na stupně vítězů a v pořadí šampionátu zůstává 7. V MotoGP vyhrál Španěl Guevara.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kratší zdržení na D2 před Brnem a omezení na Pražském okruhu. D2 před Brnem směrem z Bratislavy zůstává plnější. Chvílemi už od Modřic výrazně se zpomaluje na úrovni Avionu. Nově se nedá sjíždět na D1. Sjezd je až do konce listopadu uzavřený. Pokračujte dál městem a na D1 se napojte exitem 203 Svitavy. Případně můžete z D2 na 3. kilometru sjet na Modřice a pokračovat k D1 Vídeňskou 52. Na hlavní části Pražského okruhu skončila pravidelná údržba v obou tunelech. Silničáři pracují na odklízení kuželů. Ještě nějakou chvíli to potrvá, jedná se o vcelku dlouhý úsek. Stále tak čekejte zdržení ve směru z D1 k letišti, a to od sjezdu na Písnici z 5. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zatím je většinou skoro jasno až polojasno, od západu čekáme postupně oblačno, je zataženo a na severozápadě ojediněle taky slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku se bude zatahovat až večer. Teploty na západě 17 až 20 stupňů, jinak naměříme většinou 19 až 23. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku, taky dnes s Vladimírem Krocem.
15: Proč se ve Španělsku dramaticky stupňují demonstrace za větší dostupnost bydlení? Co doporučují lékaři s nástupem nové sezony respiračních onemocnění? A krátce se ohledneme i za sobotním slavnostním předáváním divadelních cen Thálie. Do ulic španělských měst vyšly v sobotu desítky tisíc demonstrantů na protest proti vysokým nájmům a nedostatku dostupného bydlení. Poté, co parlament v pátek zamítl dva vládní návrhy na posílení ochrany nájemníků. Podle organizátorů se včerejších demonstrací zúčastnilo na 500 000 lidí. Podle policie jich bylo zhruba 70 tisíc. Dál se také vystupňovaly protesty, které vypukly po zářijovém vystěhování 87leté ženy z madridského bytu, v němž žila 70 let a jehož majitel výrazně zvýšil nájemné. Víc už s naší spolupracovnicí ve Španělsku Kateřinou Ferenčíkovou. Dobrý den.
16: Dobré odpoledne.
15: Demonstrace pokračují navzdory tomu, že žena se později mohla do bytu v centru Madridu vrátit. Můžeme ten případ krátce připomenout?
16: Ano, tak Mari Carmen Abascalová a její případ byl jednak rozbuškou protestů, které teď probíhají nejen v Madridu, ale po celém Španělsku, a vlastně se stal také symbolem těchto protestů a částečně i důvodem, proč se vláda snažila bytovou krizi vyřešit dvěmi dekrety, což se nakonec nepodařilo. Jak už jste se zmínil, jedná se o 87letou důchodkyni, která je tělesně postižená a 23. září byla soudně vystěhována z bytu, z místa, kde bydlela skoro celý svůj život. A to proto, že nový nájem byl 5x vyšší zhruba, tedy než nájem původní, který platila dlouhou dobu, a v žádném případě si nemohla dovolit tak vysokou částku platit. Jenom pro srovnání, její nový nájem měl být něco přes 2 600 €, zatímco důchod byl téměř polovinu, takže další setrvání z finančních důvodů bylo nemožné. Její násilné vystěhování pak vyvolalo protesty po celém Španělsku, kde probíhá denně několik takovýchto soudních vystěhování, ale právě proto, že se jednalo o zranitelnou seniorku, tělesně postiženou, tak zřejmě z tohoto důvodu to byla vlastně poslední kapka, která vyvolala takovéto silné protesty.
15: Vraťme se k tomu, že v pátek neprošly parlamentem dvě legislativní předlohy. První návrh měl pozastavit vystěhovávání zranitelných nájemníků do roku 2030 a zavést vyšší zdanění turistických bytů a omezit nákupy nemovitostí takzvanými suchými fondy. A ten druhý počítal s automatickým prodlužováním nájemních smluv o 2 roky. Proč konzervativní zákonodárci návrhy zablokovali?
16: Čekalo se vlastně to, že proti návrhu budou hlasovat dvě pravicové strany, a to sice opoziční Lidovci i krajní pravice Vox, ale vlastně hlavní úlohu sehráli katalánští separatisté ze strany Junts, kteří byli dříve spojencem Pedra Sancheze, a vlastně díky jejich hlasům se Pedro Sanchez stal také španělským premiérem, tedy shrnutí, proč hlasovali proti. Podle nich by dekrety bytovou krizi nevyřešily, dokonce by mohly mít i opačné důsledky, a sice proto, že v důsledku té přílišné ochrany nájemníků by se mohli někteří majitelé bytu rozhodnout nepronajímat byty, chybělo by tedy ještě více bytů a prohloubilo by to krizi. Líder opozičních lidovců také prohlásil, že za 3 dny se nevyřeší problém, který vláda nevyřešila za 8 let. Tady narážel i na další věc, a sice na to, že se nestavěly nové byty a momentálně jich ve Španělsku chybí asi 800 tisíc.
15: Průměrné ceny nájemného ve Španělsku vzrostly za posledních 10 let skoro dvojnásobně, byty zdražily zhruba o 90%. Proč se tady země dostala do bytové krize?
16: Právě z těchto důvodů, o kterých jste se zmínil, zdražení bytu o 100%, v Madridu a Barceloně ještě více, nájemného o 90%, ale mzdy nerostly odpovídajícím způsobem. Otevřely se vlastně jakési nůžky. Mzdy rostly o asi 25-26%, ale reálné mzdy kvůli inflaci rostly ještě méně a nestavilo se také dost nových bytů, takže všechny tyto důvody měly za následek současnou bytovou krizi.
15: Premiér Pedro Sánchez by podle médií mohl po zamítnutí zmíněných legislativních předloh vyhlásit už na listopad předčasné volby i kvůli mohutným sobotním protestům?
16: Také, ale spíš hlavním důvodem, pokud by to tedy premiér Sánchez udělal, by bylo to, že nemá v parlamentu většinu, tak to je vlastně už od začátku tohoto období, a nebyly schváleny dekrety, které byly pro vládu velice důležité, byly vlastně symbolem jejich sociální politiky a velice usilovali o to, aby ty dekrety prošly a aby se staly zákonem. Tomu tedy tak nebylo. Předčasné volby požaduje delší dobu jednak opozice a také i část španělské společnosti, jednak z důvodu korupce v Sánchezově socialistické straně, v poslední době i nezvládnutí krize v Ceutě, a tedy bytová krize toto volání po předčasných volbách ještě prohloubila. Ale jestli se budou konat nebo ne, to ví pouze premiér Sánchez, který si podle nejmenovaných zdrojů dává právě tento víkend na rozmyšlenou, a pokud by se tedy rozhodl tyto volby vyhlásit, tak by to měl pravděpodobně ohlásit zítra, takže zítra budeme vědět více. Pokud by oznámil toto vyhlášení voleb zítra, hned pozítří v úterý by došlo k rozpuštění parlamentu a volby by se tedy v prvním termínu mohly konat 29. listopadu. Ale to jsou zatím spekulace, více budeme vědět zítra.
15: No a pokud na včerejších demonstracích zněly i výzvy ke generální stávce, je na obzoru?
16: Zatím to nevíme, každopádně demonstranti zdůraznili, že budou, ať se děje, co se děje, tedy bez ohledu na to, jestli budou nebo nebudou vyhlášeny předčasné volby, že budou protestovat i dále, v protestech pokračovat, a že budou usilovat o generální stávku po celém Španělsku. Takže i na tuto odpověď si budeme muset zatím počkat.
15: Spolupracovnice Českého rozhlasu ve Španělsku Kateřina Ferenčíková, děkuju vám, nashledanou.
16: Nashledanou.
15: Zatím u nás ještě panuje příjemné babí léto, ale zároveň se už rozbíhá období respiračních onemocnění. Praktičtí lékaři evidují spíš lehčí virózy, které se u dospělých projevují jako mírnější infekce, ale na pozoru by se měli mít zvlášť rodiče menších dětí, u nichž může mít nákaza vážnější průběh. Zdravím teď doktorku Helenu Jiřincovou z Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění. Dobrý den.
17: Dobrý den, hezké poledne posluchačům.
15: Hlavní příčinou viru jsou ty teplotní výkyvy, chladnější rána, potom výraznější oteplení?
17: Já si myslím, že hlavní příčinou jsou spíše docházka do škol a do mateřských školek po prázdninovém přestávce, protože většina těch virů, které nám v současné době cirkuluje po celé letní období, jsou to především rinoviry, případně enteroviry, a nyní začíná se trošičku projevovat i virus SARS-CoV-2, čili COVID-19.
15: A mění se s postupem let doba, kdy nadchází virová sezona, nebo je to spíš stejné?
17: No, nemůžeme se zcela spoléhat, že vědy nám budou kopírovat ty předepsané trajektorie, které jim vypracujeme. Obecně se nám chřipková sezóna posouvala z předvánočního období do povánočních, ale v období po covidové pandemii toto nezcela platí, takže neumíme přesně predikovat nikdy začátek a nikdy se nemůžeme spolehnout na to, kdy obecně začíná respirační sezóna. Nicméně my sledujeme nyní viry celoročně, ale chřipková sezóna začíná oficiálně podle 40. kalendářního týdne. A to ochlazení souvisí spíše s naší imunitní odpovědí a s tím, jak se viry dokážou lépe adaptovat na tu chladnější teplotu nebo vlhčí teplotu, že se lépe vlastně jsou déle živé a jsou lépe transmisibilní, čili lépe se přenáší z člověka na člověka.
15: A jaká tedy doporučení máte pro dospělé, když je postihnou ty zdravotní potíže, dají se tak říkajíc přechodit, anebo není radno je podceňovat zvlášť starších věkových skupin?
17: Rozhodně bych doporučila vynechat jakýkoliv sport po době toho akutního projevu i u těch mladších osob a pro všechny platí nějaký klidový režim, čili i když chodí do práce a přicházejí. A rozhodně ohleduplnost, to znamená nosit respirátor správně, nikoli pod nosem, tak aby neohrožovali ty ostatní, kteří mohou být třeba rizikovější.
15: A platí to, co bylo řečeno v úvodu, že ve střehu by měly být rodiče menších dětí?
17: Určitě menší děti jsou vnímavější k té nákaze. Malé děti a seniori u seniorů, protože jim postupně stárne imunitní systém, čili nejsou už tak zuceleni vůči těm nákazám, které dříve prodělali. A děti mnoho těch virů ještě nepotkali ve svém životě, takže procházejí primoinfekcí, čili samozřejmě malé děti jsou vnímavější část populace.
15: Kde je nejvhodnější doba nechat se očkovat proti chřipce?
17: Proti chřipce je nejvhodnější načasovat to období tak, kdy my vydáváme zprávu, že začíná třeba chřipková sezóna v některých jiných zemích, ale obecně nejlepší je čas listopad, konec října, listopad, prosinec. Můžeme se očkovat vlastně i v začátku, i v průběhu epidemie, pokud se nějak rozmyslíme. Jedině, co je potřeba dbát na to, že prvních 10 až 14 nás ta vakcína nechrání.
15: Dodávky vakcín do Česka se vzhledem ke komplikacím ve výrobě zpozděly. Státní zdravotní ústav ale ujistil, že už dorazilo na 500 tisíc dávek vakcíny. Další mají přijít ještě v říjnu a potom počátkem listopadu, takže by měla být dostupná bez větších problémů.
17: Distributor udává, že bude v listopadu vakcína k dispozici. Já si myslím, že na ty data od distributora bychom se mohli spoléhat. A současně je třeba podotknout, že tady máme vakcíny pro seniory, která se jmenuje Eflorda, která je zde k dispozici. Tedy seniori se mohou očkovat, i když já bych opět spíše doporučovala to očkování odložit třeba na konec října, ale není problém, aby se seniori očkovali a ostatní populace určitě dostane ty vakcíny, jak pro děti, kdy máme k dispozici intranazální vakcínu, čili sprej do nosu bez injekce. Je to vakcína, která aktivuje slizniční imunitní odpověď a je určená pro děti od 2 let do 18 let, tak určitě rodiče, pokud by na ní mohli dosáhnout, čili že ten jejich úvodní lékař, praktický lékař tu vakcínu má, tak aby si zajistili tuto vakcínu.
15: Taky letos se mají podle epidemiologů vyskytovat i v Česku nové chřipkové kmeny. Jak tomu odpovídá ta letošní vakcína?
17: No tak ty údaje o kmenech poskytujeme vy, virologové, a ta vakcína vypadá, že je velmi dobrá, protože ty kmeny, které se objevily v loni nové a vnikaly té loňské odpovědi navozené vakcínou, tak jsou letos ve vakcíně a tyto stejné kmeny doporučuje nyní odborná komise pro očkování na jižní polokouli pro příští letní sezónu na jižní polokouli. Čili já si myslím, že ten výběr je velmi dobrý.
15: Helena Jiřincová z Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění. Děkuji vám. Naschledanou.
17: Děkuji, naslyšenou.
15: Po 33. se včera v Národním divadle slavnostně předávaly ceny Thálie udělované hereckou asociací. Ocenění za nejlepší mužský výkon v činohře získal Stanislav Majer za 10 různých rolí v inscenaci Pražského divadla X10, která pod titulem Amadoka pojednává o Ukrajině od doby před 100 lety po dnešek.
18: Pociťujeme, že to, co děláme, má nějaký smysl, protože to, že je ta věc neustále vyprodaná a že nám dovoluje zaujímat nějaký postoj konkrétně k té šílený krvavý válce na Ukrajině, tak to nám dává nějaký pocit, že to snad celý má smysl. Děkuju, hezký večer a sláva Ukrajině.
19: Stanislav Majer.
15: Thálii za činoherní ženskou roli si odnesla Lucie Žáčková, která byla oceněna Thálii už podruhé, tentokrát za roli Anny v inscenaci Komuna Pražského činoherního klubu.
20: Postava, kterou pořád hledám, zároveň vidím v ní nějak spoustu věcí, kterým rozumím a je mi hodně blízká, protože při jejím zkoušení jsem zažila takové osobní věci.
15: Svěřila se Lucie Žáčková v rozhovoru s naší reportérkou. Za celoživotní umělecké mistrovství v činohře byly oceněni brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová a Petr Nárožný, dlouholetý herec Pražského činoherního klubu. Za angažmá na této scéně poděkoval jejímu zakladateli Ladislavu Smočkovi a rozloučil se slovy.
21: Já už 3 roky nehraju, jak vidíte, jsem tak trošku zmordován úrazy a dělám besedy pro lidi, dělám to strašně rád a díky těm besedám mám stále takový pocit, že tou jednou nohou ještě na tom jevišti, který znamená svět, tak trochu stojím. Já vám děkuju.
15: Dodejme, že na slavnostním večeru v Národním divadle několikrát zazněly otázky kolem budoucnosti české kultury, včetně divadla, finanční podpory státu. Náměstek ministra kultury, tanečník, baletní mistr a choreograf Jiří Bubinček ujistil, že je připraven setkávat se a diskutovat i se zástupci divadelní obce. Víc teď s divadelní publicistkou, teatroložkou a překladatelkou Marcelou Magdovou. Dobrý den.
22: Dobrý den.
15: Jak hodnotíte výběr oceněných v činohře? Lucie Žáčková i Stanislav Majer si i podle vás stáli zasloužili?
22: Oba výkony jsou jednoznačně ocenění hodné. Ostatně dokládá tomu i dlouholetá dráha obou interpretů. Ať už Lucie Žáčkové, jejíž počátky byly spojeny se dvěma ostravskými scénami, divadlem Petra Bezruče a komorní scénou Arénou a pak jejím dlouholetým působením v Pražském národním divadle. Ostatně role Anny v inscenaci Komuna také dokládá i dlouhodobou tradici a navazování na této tradici činoherního klubu pražského. A to v repertoáru udržovat taková díla, která nesou velkou hereckou příležitost. A to je vlastně i dokladem aktuálního ocenění Lucie Žáčkové za stvárnění role Anny. Co se týče Stanislava Majera, tak jeho cesta divadlem šla také přes několik scén. Takovou nejzásadnější byla jeho spolupráce s režisérem Dušanem Davidem Pařískem v divadle Komedie, na kterou právě navazuje i aktuální inscenace Amadoka, za níž byl Stanislav Majer oceněn. V souvislosti s tímto dílem, které považuji za asi nejvýraznější v oblasti činohry za poslední sezonu, mi napadá jiná otázka, a to, že ceny Thálie zohledňují pouze izolované výkony, nikoliv však cenu, která by mířila za kolektivem. Myslím, že v tom, jak vypadá současné divadlo, už nelze pouze oceňovat jenom jednotlivce, protože řada inscenací opravdu spočívá v kolektivní souhře a není možné vlastně vyčlenit z toho týmu pouze jednotlivce. Je to podle mého názoru i právě inscenace Amadoka, kde podle mého názoru si zaslouží ocenění všech 5 herců přítomných na scéně a ne pouze Stanislav Majer.
15: Co o stavu zdejší divadelní scény podle vás vypověděla sezona, k níž se vztahují letošní Thálie?
22: Divadlo je kolektivní organismus, to znamená, že opravdu na něm nespolupracují pouze herci, když ty jsou samozřejmě nejzřetelnější, jsou pro diváky i ostatní vidět na scéně. Takže ono, ceny divadelní tálie jsou pochopitelně prestižním oceněním, jsou jistou zprávou, ale určitě ne zprávou, která by zohledňovala stav českého divadla, protože tudíž by se v cenách museli objevovat další umělci, ať už jsou to režiséři, režisérky, výtvarníci a zkrátka další osoby, které se na inscenacích podílejí. Je to opravdu spíš nějaké prestižní pohled, který vlastně nějak referuje o tom, že jisté výkony v té sezóně byly a jsou ocenění hodné, avšak určitě to tedy není mapa, která by nějak podávala komplexnější zprávu o stavu českého divadla.
15: Máme už bohužel poslední minutu, ale přesto se ptám, sdílíte obavy, které zazněly včera z jeviště Národního divadla, pokud jde o státní podporu pro divadelní kulturu?
22: Ty obavy jsou jednoznačně na místě. Kultura je dlouhodobě podfinancovaným sektorem a pochopitelně spolu s událostmi, ke kterým dochází, a to nejenom na Ministerstvu kultury v posledních měsících, ty obavy jen sílí. To znamená, že i právě platforma udílení cen tálie může být prostorem k, nechci říct politické agitaci, ale určitě k nějakému upozornění na to, že tady ten problém je.
15: Divadelní publicistka, teatroložka Marcela Magdová. Moc děkuju a mějte se hezky, nashledanou.
22: Naslyšenou.
15: To byla polední publicistika Vladimír Kroc. Už jsou připraveny další aktuální zprávy. Dobrý poslech.
1: Radiožurnál je 12 hodin a 30 minut. A ty další zprávy má Kateřina Sousedisová.
0: Rusko v noci na východě Oděsy zasáhlo nákladní loď převážející ukrajinskou vojenskou techniku. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Moskva zaútočila taky na logistické centrum pošty v Černomorsku a na datové centrum v Oděse. Drony letěly taky na Kyjev, kde podle starosty znovu zasáhly severní most přes řeku Dněpr. Ruské ministerstvo dodalo, že jeho protivzdušná obrana nad svým územím i nad Azovským a Černým mořem zlikvidovala více než 500 ukrajinských dronů. Na noční nelegální sraz tuningových aut přijela do Brna zhruba 1000 vozů. Část z nich se během noci vydala do Olomouce a zpátky. Policisté na akci zkontrolovali kolem 700 upravených aut a uložili pokuty za více než 200 000 korun. K nejzávažnějším případům patřilo nebezpečné závodění dvou řidičů v běžném provozu. Oběma z nich hlídky na místě auta zabavili. A Brazilci dnes volí prezidenta. Výsledek mimo jiné ovlivní budoucnost amazonského pralesa. Jeho kácení dopadá na změny klimatu a taky na vymírání přírodních druhů. Podle aktuální analýzy se za vlády současného prezidenta Luly podařilo odlesňování Amazonie výrazně zbrzdit. Sport. Nizozemský pilot Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Malajzie Formule 1. Start zpozdil silný déšť. Druhý dojel do cíle vedoucí muž celkového pořadí šampionátu Ital Kimi Antonelli z Mercedesu a třetí Lewis Hamilton z Ferrari.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zdržení na silnici 13 ve Stráži a zvěř na trojce u Boršova. Na silnici 13 z Chomutova do Karlových Varů ve Stráži nad Ohří pokračují s odklízením následků po požáru nákladního vozidla. Ten už je sice více než hodinu pod kontrolou, stále se ale dá projet pouze kyvadlově jedním pruhem. V obou směrech se sunou kolony na 5 až 10 minut. Na trojce z Budějovic do Kaplice buďte velmi opatrní na obchvatu Boršova. Podle policie přímo na komunikaci pobíhá zraněný divočák. Na místo tak spěchá myslivec. V Praze na okruhu z D1 k letiště pokračuje regulace vjezdu do Cholupického tunelu. Kolona vzniká za sjezdem na Písnici na 5. kilometru. Silničáři navíc stále odklízejí kužely kvůli dřívějšímu omezení v tunelech. To už skončilo krátce popoledni. A v metropoli čekejte komplikaci i v Dejvicích. Přímo na Vítězném náměstí se střetla tramvaj s osobním autem. Panuje tam silný provoz, fronta popojíždí směrem z Podbaby v ulici Jugoslávských partizánů. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zatím je většinou polojasno až skoro jasno. Od západu ale čekáme postupně oblačno i zataženo a na severozápadě ojediněle taky slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku se bude zatahovat až večer. Teploty na západě do 20 stupňů, jinak naměříme kolem 23. Tolik zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál a Patricí Strouhalovou.
2: Zajímavost ze sportu, dobrý den. Finský běžec na lyžích Ivo Niskanen se potrobil operaci kvůli rakovině kůže. Trojnásobný olympijský šampion o tom informoval na Instagramu a k finské reprezentaci se připojí v listopadu.
13: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
13: I o víkendu.

S kamarádkou ujížděla před policií, s dalšími čarodějkami vzdorovala samotnému ďáblu a na smrt doprovázela odsouzeného vraha. Susan Sarandonová slaví osmdesátiny, její nejslavnější filmové tváře připomeneme ve vysílání víkendového radiožurnálu.

0: Oskara má doma, no a pouta si vyzkoušela nedávno. Susan Sarandonovou 24. září zadržela newyorská policie při protestu proti izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi. Hvězda filmu Thelma a Louisa nebo Mrtvý muž přichází dnes slaví osmdesátiny.
1: Let's not get caught. What are you talking about? Let's keep going. What do you mean?
2: Původně si chtěli jen o víkendu odpočinout. Nakonec prchají před policií a odmítají se vrátit do života, ve kterém za ně rozhodují ostatní. Susan Sarandonová jako rázná Louisa a Gina Davisová jako zpočátku nesmělá Thelma. Dvě kamarádky, otevřený kabriolet a cesta, která se v roce 1991 stala jedním z nejslavnějších filmových příběhů o ženské svobodě. Obě herečky za něj získaly Oscarovou nominaci. Sarandonové tehdy bylo 44 let a za sebou už měla pestrou kariéru. Třeba v kultovním muzikálovém hororu Rocky Horror Picture Show hrála nevinnou Janet, která se ocitne na velmi neobvyklém zámku. V Čarodějkách z Eastwicku zase jako violončelistka objevovala vlastní touhy i moc a vedle Cher a Michelle Pfeifferové pomáhala skrotit ďábelsky svůdného Jacka Nicholsona. Od rozpustilosti ale dokázala přejít k rolím, ve kterých jde doslova o život. V Lorenzově oleji bojuje jako matka o záchranu nemocného syna. Nejslavnější ocenění nakonec přinesla žena, jejíž síla spočívá hlavně ve schopnosti naslouchat.
3: How can you sit with that scum?
1: I'm just trying to follow the example of Jesus, who said that every person is worth more than their worst act.
2: Řeholnice Helen doprovází vraha čekajícího na popravu. Nesnímá z něj odpovědnost, ale odmítá v něm vidět jen jeho zločin. Film Mrtvý muž přichází natočil Tim Robbins a Sarandonová za něj v roce 1996 získala Oscara. Proměnila tak až svou pátou nominaci.
4: And the Oscar goes to Susan Sarandon and Dead Man Walking.
1: Oh my, thank you. Members of the Academy for including me in the fine presence of these other great actors.
2: Do veřejných sporů přitom vstupuje i mimo filmové plátno. Před týdnem jí policie zadržela před sídlem OSN v New Yorku při demonstraci proti Benjaminu Netanyahuovi. Krátce na to ji po ověření totožnosti propustila. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

V letě coby nepotřebný odešel z Olomouce do Jablonce, o 3 měsíce později patří do sestavy fotbalové reprezentace, no a v sobotu dal ve Španělsku gól momentálně nejlepšímu národnímu týmu světa. No o Jiřím Slámovi uslyšíte za chvíli.

0: Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů zůstávají bez bodu. Úřadujícím mistrům světa i Evropy ze Španělska podlehli v ovědu 1-3, když v závěru dohrávali bez vyloučeného kapitána Krejčího. Za hosty po přestávce skoroval obránce Jiří Sláma, který ve třetím startu oslavil premiérový reprezentační gól.
1: Na Dery ještě dává pod sebe na Hloška, teď je to dobře rozběhnuté po levé ruce, ještě Sláma, který se dostává k míči, může vypálit, Sláma pálí gól!
2: Euforie, ani to nedokážu popsat, asi mi to dojde, až si vydechnu a teďka cítím obrovskou radost, že z malé vesnice z Mikulovic kluk, který vždycky o tady tom snil, tak se mu to splnilo.
3: Kdyby vám někdo řekl před měsícem, že dáte gol nejlepší reprezentaci světa, tak co byste mu řekl?
2: Že blázen, už jsem v to ani nedoufal, jako že bych se tady mohl ukázat, ale o to víc si to teďka užívám a je to pro mě obrovská hrdost, že můžu reprezentovat Českou republiku.
4: Přiznal viditelně dojatý Jiří Sláma, jablonecký bek v posledních zápasech brání ty nejlepší světové hráče, zatímco proti Anglii sváděl souboje se Sakou nebo Alexandrem Arnoldem, ve Španělsku zase v první půli naháněl hvězdného teenagera Barcelony Yamala, který v úvodu utkání v Oviedu otevřel skóre.
1: Fresneda, ten dává balon ještě před pokutové území, tam je Lamine Yamal, ten je u balonu, je hlavačka, gól!
2: Ani není co k tomu říct, že je úplně někde jinde, jako, ale tak snažil jsem se co nejdůrazněji na něj a tu hru mu nějak znechutit, trošku špinavě hrát, ale jinak to s ním nejde. Někdy vypadá na tom říši, že ho to nebaví. Občas tam měl nějaký průpovídky, ale snažil jsem se toho neřešit.
4: Když před lety hostoval z Olomouce v Pardubicích, přemýšlel o tom, že s fotbalem skončí. V Signě se Sláma nakonec prosadil, v minulé sezóně ale jeho pozice slábla a v létě tak přestoupil do Jablonce. Při zranění jiných levých obránců Juráska s Rinešem se Sláma v 27 letech dočkal premiérové reprezentační pozvánky a v Lize národů byl navíc pokaždé v základní sestavě.
2: Já si užívám, že můžu hrát za národní tým a jestli budu hrát minutu, jestli budu hrát 90 minut, nebo jestli budu na tribuně, tak já budu rád, když se na příštím srazu zase ukážu. Věřím, že jsem se ukázal v dobrým světle a musím hlavně poděkovat trenérům, že mi dali tu důvěru, že mě povolali. Snažím se to co nejlíp splácet, jak trenérům, tak i klukům a pomáhám.
4: Dodal fotbalový reprezentant Jiří Sláma. Aktuální reprezentační program Češi zakončí v úterý v Anglii, která v sobotu vyhrála v Chorvatsku vysoko 7-0. Z Ovieda Lukáš Michalík, Radio

0: a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na prybohemiaradio.cz. Festival Pry Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 13 hodin. A zprávy má Kateřina Celsirisová.
2: Katalánsko platí kvůli silným dešťům červený stupeň varování. U příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla připravil Radiožurnál vysílání z Lán. Hokejista Nečas pomohl v NHL Colorado k výhře 2 góly a asistencí. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy popojíždí kolo na odsjezdu na Starou Boleslav. A bude polojasno, postupně ale přibývání oblačnosti a na severozápadě taky slabý déšť, teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Po silných deštích a záplavách ve španělském Katalánsku zemřeli 2 lidé. Jednoho člověka záchranáři pohřešují. Oznámili to tamní úřady, které zároveň vydali červený stupeň varování. Obyvatele regionu vyzvali, aby během neděle zůstali doma. Oblast by mohl zasáhnout mini hurikán a meteorologové předpovídají další silné bouřky. Včerejší přívalové deště zaplavily domy i auta. V obrovských kalužích na dálnicích v Barceloně dokonce plavaly kachny. Lety na barcelonském letišti se zrušily anebo zpozdily. Problémy měla doprava i na železnici. Radiožurnál připravil speciální vysílání z Lán u příležitosti 90. narozenin Václava Havla. Ty by oslavil zítra. Na prvního prezidenta České republiky celý den vzpomínají jeho bývalí spolupracovníci. Dopoledne byli hosty třeba jeho mluvčí Ladislav Špaček a nebo tajemník Martin Vidlák, který na něj vzpomínal jako na pokorného člověka.
3: Netrpěl tím, jak chutná moc, jo, a že fakt byl jako civilním člověkem. A tak, jak jsem znal i některé jeho reakce na to, když byl nesmírně chválen nebo obdivován, tak to teda neprožíval tím, že by mu to dělalo dobře, ale vždycky vlastně v tom jsem cítil určitý rozpaky.
2: Do speciálního vydání Hovorů z Lán přijala pozvání bývalá československá velvyslankyně v Rakousku Magda Vašáriová, editorka bývalé knihovně Václava Havla Anna Frejmanová a nebo bývalý mluvčí a poradce Michal Žantovský. Dělníci pokračují ve stavbě kostela Nejsvětější Trojice v Neratovicích. Kromě podlaží a základové konstrukce dokončili taky část věže a základy budoucí fary. Jednotlivé díly celého objektu tisknou technici na 3D tiskárně. Areál za 250 milionů korun by měl být hotový v roce 2028. Pokračuje z farnosti Neratovice Petr Kováč.
4: Celá symbolika stavby je, že ta samotná stavba má symbolizovat Boha přítomného v tomto světě. A ta věž vlastně symbolizuje člověka, který se přiklání a dotýká tajemství Boha v tomto světě.
2: Lidé v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku si můžou půjčovat knihy v Nové knihovně na náměstí Republiky. Tu původní museli dělníci kvůli tornádu před 5 lety strhnout. Rekonstrukce budovy bývalé pošty pro nové účely stála více než 18 milionů korun.
5: Sport. Hokejista Martin Nečas se poprvé prosadil v novém ročníku NHL. Colorado pomohl k vítězství nad St. Louis 6-1 2 góly a 1 asistencí. Jeho tým za úvodní 2 duely zámořské soutěže nasázel 14 branek. Nečas po zápase popsal, co za vysokými výhrami Colorado stojí.
6: Vychází to z naší dobré defenzivy a toho, že netrávíme moc času v našem obraném pásmu. Pak můžeme v útoku tvořit šance, ale je to zásluha obrany. Tam to celé začíná.
5: V noci dali gól i další čeští útočníci Ondřej Palát a Jiří Kulich. Palát pomohl New Yorku Islanders k výhře nad New Jersey 6-0. Kulich přispěl k vítězství Buffalo 4-3 nad Chicagem. A Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu slaví první vítězství v aktuální sezóně Formule 1. Velkou cenu Malajzie vyhrál před Italem Kimim Antonilem z Mercedesu, který navýšil své vedení v celkovém pořadí šampionátu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D10 u Staré Boleslavy a na D46 nehoda za Olšany. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy čekejte kratší zdržení od sjezdu na Starou Boleslav ze 14. kilometru. Přímo v omezení řeší nehodu v jízdním pruhu na 13. ztratíte nejvýše 10 minut. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova zbystřete kousek za sjezdem na Olšany. Na 31. a 5. kilometru zasahují záchranáři u vážnější nehody. Projedete pouze jedním pruhem, zatím bez kolony. Na silnici 14 na příjezdu do Vrchlabí směrem z Trutnova zbystřete na úrovni Kauflandu. Na místě je policie u srážky 2 osobních aut, projíždí se kyvadlově.

0: Kolo se jede o něco pomaleji, výraznější zdržení ale nenaberete. A na silnici 13 z Chomutova do Karlových Varů ve Stráži nad Ohří trvají komplikace v místě ranního požáru nákladního vozidla. Průjezd to hodně omezený a policie dle potřeby komunikaci úplně uzavírá. V obou směrech tak čekejte zdržení v kolonách. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Většinou je polojasno až skoro jasno, od západu čekejte postupně oblačno až zataženo a na severozápadě může místy i pršet. Teploty většinou do 23 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A dál posloucháte speciální vysílání z Lán k nedožitým 90. narozeninám Václava Havla. Slovo mají Jan Pokorný a Libor Bouček.
3: Je to přesně tak, až do 17 hodin 30 minut budeme vysílat speciální hovory z Lán, které se váží k tomu zítřejšímu významnému datu, kdy si Česko a celý svět bude připomínat nedožité 90. narozeniny Václava Havla. A musím říct, že pro člověka, který zbožňuje rádio, co by posluchač, je tohle setkání, člověka, který ho zbožňoval v 90. letech, je tohle setkání naprosto unikátní, tak doufám, že podobné pocity budete mít i vy, posluchačky a posluchači Radiožurnálu.
1: Svět podle Havla.
4: Speciální vysílání hovorů z Lán.
3: Ten důvod je prozaický, protože v těch následujících 30 minutách uslyšíte vlastně tři hlasy, které byly pravidelně u toho, kdy se něco zásadního v Česku dělo, a zejména dominantně u toho, když se k tomu vyjadřovala hlava státu od toho roku 1993 do roku 2003, tedy Václav Havel. Neb. Dalšími hosty speciálního vysílání ze Zámeckého parku jsou moderátoři hovorů z Lán Robert Tamchina a Eva Hulková. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne všem.
3: A ten druhý hlas, který patří k Radiožurnálu, naprosto nezaměnitelně je hlas Jana Pokorného, který s vámi bude až do 17.30.
7: Dobré odpoledne. Evo, Roberte, ještě nikdy vám nikdo nepoložil otázku tady v tomhle altánu v parku Lánského zámku,
6: kdy
7: jste se poprvé potkali s Václavem Havlem. Je to vaše premiéra, můžete se tady otevřít.
6: Není to jen premiéra, nejsi originál, ale já to řeknu.
7: Neříkej mi, že tady v altánu Lánského parku už si někdy na tu otázku odpovídala.
6: Tak to myslím, v altánu nikoli. Tak tady povídej. Jsem byla pouze na výlovu a to už si moc nepamatuji detaily, jinak já jsem se s panem prezidentem setkala poprvé v domečku na Pražském hradě a tenkrát jsme se vůbec, ale vůbec neznali, ani z minulosti. Já jsem ho znala jenom sporadicky z tiskových konferencí. Já udělám malinkatou odbočičku, ano.
7: To je vzpomínám, ta minuta, kterou...
6: Schovávám. Tisková konference, tenkrát to bylo, myslím, v kinosále na Pražském hradě, ještě za pana Žantovského mluvčího. A tak jsme čekali na prezidenta, novináři se tam různě tak povalovali, posedávali. Vešel pan prezident tím svým takovým tím uslušněným, slušným, skromným způsobem, načež se tam rozlehl fenomenálně zvučný hlas pana Tigrida, který pronesl k tomu plénu těch novinářů. No tak snad všichni povstanete, když vstoupil prezident. Musím říci, že já jsem si to pamatovala skutečně pak celý život, nevím, jak ostatní kolegové.
7: No on to nemyslel v legraci totiž.
6: Vůbec, to a byla to pravda, tedy samozřejmě. No a jinak v tom domečku, tak já jsem byla zvědavá na fenomén Havel, protože to bychom se tady dostali asi do dalších hovorů. Ta doba byla specifická, on byl specifický, všichni ho chtěli poznat, nějak se k němu přiblížit. I já jsem je chtěla poznat.
7: Tak, jasně, ale ta odpověď zní v domečku na Pražském hradě.
6: A bylo to fajn. Když byl velmi příjemný.
3: Když se dostaneme k Robertovi, jestli to dobře člověk počítá, tak vám bylo 21 let v době prvního vysílání vašich hovorů z Lán. V těch 21 asi jste si to tak vizualizoval, že člověk si vzal to sako, tu kravatu. Jak se ta očekávání změnila při tom prvním kontaktu?
5: Já ještě s dovolením jenom, já jsem se poprvé s Václavem Havlem viděl, když mi bylo 17 nebo 18. Protože kolik to bylo? 80, 8, 17 let. Ale on neviděl mě. protože my jsme bydleli, a táta do dneška bydlí ve Slavíkově ulici, a na Škroupově náměstí bylo to shromáždění 10. prosince 88 ke dní lidských práv, takové to první povolené. Jsou z toho fotografie, kde Václav Havel mluví do toho megafonu. Tak tam jsem se na něj byl podívat, takže tam jsem ho viděl poprvé. Ale v tom domečku, to máte pravdu, to první pozvání bylo, a já to opakuju často, protože to je pro mě legendární věta, že tam člověk šel tak jako nervózní, upnutý v té kravatě, a ta tréma na mě asi byla vidět, takže tam seděl pan doktor Špaček a pan prezident říká, řeknou mladýmu, jo, vy jsi u nás sundal sako, jo, to říkala pan doktora Špačka. A ta věta byla úžasná, jako ta úplně změnila tu atmosféru, to onikání, a ten, takže sako šlo dolů a začaly se točit moje první hovory.
6: A ještě řekni, jak ti říkal, aby si víc žil a méně četl.
5: Ano, ale to nebylo nádherné. při těch prvních hovorech, tak máme tady další moderátorku dnešního setkání. Protože potom v průběhu on říkal, nemusíte být vždycky tak jako nadupanej, připravenej, že? Musíte taky žít, no.
3: Ale vy jste byl shodou okolností, my zde ten záznam z prvních hovorů máme, je to z 9. května roku 1993. A Václav Havel v nich mluvil o odpovědnosti politika.
8: K té politice opravdu patří schopnost mít trošku horší kůži. Kdyby člověk opravdu bral všechno úplně vážně, tak by musel myslet na sebevraždu nebo na rezignaci několikrát denně. Zdá se mi, že problém naší politické kultury zatím není v tom, že by nám hrozily sebevraždy přecitlivělých politiků, ale spíš v tom, že až příliš jakoby mnohým politikům bylo lecos jedno a přes lecos se až příliš snadno přenášeli.
7: Povídáme si s Evou Hůlkovou a Robertem Tamchinou v parku Lánského zámku, kde si připomínáme zítřejší výročí 90. narození Václava Havla. Evo, když takhle slyšíš ten nezaměnitelný hlas, a teď odhlédněme od toho, co říkal Václav Havel, jaké to je?
6: No, po té lidské stránce myslíš?
7: Po jakékoliv stránce.
6: Je to návrat v čase. Mně osobně, a já se za to jako nestydím, netajím se s tím, mě velice chybí. Čím jsem starší a čím víc času uběhlo od jeho odchodu, tím více mi chybí. Jako taková střelka prostě jednak v té politice a jednak já jsem nepoznala, a že jsem potkala hodně politiku. Když jsem na Radiožurnálu dělala zpravodajství, tam jste ze mě drželi mě z kůže, že ano.
7: A nepovedlo se nám to.
6: No zkrátka a dobře, nepoznala jsem politika, který by měl takový smysl pro humor. Uměl se tak huronsky smát. Čím hloupější vtip se mu řekla, tím více se smál. Byl neskutečně laskavý a také se netajil svými emocemi. Když byl smutný, tak to prostě klidně dal najevo. Když byl veselý, tak také. Dnes ti politici nosí masku, prostě nemůžu si pomoci.
5: Já když slyším ten hlas, tak před sebou vidím ty starý pásky, Honzo, jo? Jak prezident mluví. A vlastně se to zastaví.
7: Magnetofonové pásky.
5: Ano, magnetofonové pásky. Vystřihneme ten šuml nebo to zakašlání a
6: nebo
5: takhle,
6: to,
5: jak to pomalinku... Jak to pomalinku běží, no.
6: Zapalovače.
3: No, mě zajímá, co to vlastně bylo, co to bylo za žánr, protože když jste o tom oba dva mluvili, a myslím si, že to je přirozené pro naší generaci, protože Václav Havel byl průvodcem toho největšího dějného zlomu pro nás, tedy rok 1989. A najednou by měl k němu přistupovat a přistupuje jako objektivní novinář, jako kritický hlas. Ale přeci jen díky tomu prožitku to úplně nejde. Obstál by vůbec ten žánr teď?
5: To nebyl žánr kritického rozhovoru. Já vždycky říkám, že jsme byli trošku emočně přerušovači toku řeči prezidenta. Protože nikdo by každou neděli čtvrt hodiny neposlouchal, vlastně to by byl projev nebo výpověď prezidenta. Takže bylo potřeba to nějakým způsobem dělit psychologicky, to byly ty naše vstupy. A také si všimněte, nebo když budete ty hovory poslouchat, tam nejsou kritické podotázky. To byly v podstatě otázky, které ilustrovaly průběh toho týdne a jen minimálně tam bylo někdy jakoby pokračování nebo dodatek nebo snaha říct, vysvětlete podrobněji. To prostě byl prezidentův pořad a tak to tehdy bylo nastaveno.
6: Já si tedy troufnu tvrdit, že občas jsme se jako dohadovali, docela i dost někdy. Protože zase tady zmíním zpravodajství na Radiožurnálu, že kdy jsem byla neustále tlačená, abych přinesla od něj nějaké reakce na aktuální témata, na různé ty, jak on říkal, žabomyší spory v politice. Takže on to nechtěl, já jsem to chtěla, tak jsme se jako přetlačovali. Ale musím říci, že s ním se dalo i jako opravdu dost vášnivě diskutovat. A nikdy to neznamenalo, že by se nějak jako naštval, že by prostě řekl, tak tady ta osoba sem už na hrad nevkročí, jako se to děje dnes. On prostě nebyl nějak mstivý nebo něco tak. A jinak samozřejmě ty hovory byly žánrově úplně mimo všechny kategorie.
5: Dnes se to neděje na hradě teda. Kdyby někdo říkal, že jsem osoba nevkročí.
6: Na hradě ne, no. Ano, ano, děkuji. A takže to bylo úplně mimo kategorie a navíc zasazeno do tehdejší doby, do těch devadesátek, které vůbec nebyly jenom gangsterské a tak byly plné nadějí, prostě doufání, že bude lépe, různých vizí a tak, takže ten pořád jako měl v tehdejší době velký smysl, ale z dnešního pohledu to je těžké, ano.
7: Neberte to, Evo Roberte, nějak osobně, my se vás tady s Liborem ptáme, ale co jste dělali, když vám Václav Havel neodpověděl na tu otázku?
5: Položili jsme jinou. Museli jsme prostě...
7: No,
5: tak to je.
7: Přešli jste k druhé otázce.
5: Museli jsme přejít k druhé otázce a hlavně on říkal, vypněte to, počkejte. Jo, to opravdu, já vždycky, když se někdo diví, říká, to mohu udělat jako z dnešního pohledu, já říkám právě. To je ten dnešní pohled, že to byla ta 90. léta a byla tam ta úcta k prezidentovi a možná tady Eva už nahlíží do papíru.
6: Ano, teď přišel čas na tu moji minutu. Kde se ukáže,
7: to pořádku,
6: jak to
7: můžeme.
6: Mohlo vypadat. Můžeme, prosím. Tak já jsem si tenkrát udělala pár poznámek naprosto výjimečně a teď se mi to hodí. O natáčení hovorů zlán. Atmosféra se nám pomalu zahřívala a prezident po příchodu zmrzoutělý ze svého nevděčného poslání, psaní projevu, které veřejnost stejně nepovažuje za jeho, byl uvolněný a veselý. Využila jsem toho a požádala ho o namluvení čehosi, z čeho bychom později vyrobili anonci. Ještě jsem ho korektně upozornila, že jeho mluvčí je toho názoru, že prezident by neměl figurovat v reklamě na pořad s ním, ale neopomněla jsem podotknout, že rozhlas o to opravdu moc stojí. Potom jsem se přiznala, že ač o tom přemýšlím dlouho, nějak ne a ne dostat pořádný nápad. Neměl by snad nápad on? Prezident se okamžitě chytil a vzniklo. Pro páníčka, to už jste zase tady, to už je zase týden pryč a o čem dnes budeme mluvit v hovorech? Nemohla jsem se vůbec ovládnout a vrhala jsem vítězoslavné pohledy na Láďu Špačka, který na mě zuřivě poulil oči, ale přímo si zasáhnout nedovolil. Pouze jedovatě podotkl, že za to prezident nesmí chtít honorář. Načež ten pateticky zvolal. A z čeho budu žít? Toto by mělo ilustrovat atmosféru.
7: Slyšeli jsme zřejmě ukázku z knihy Evy Hůlkové,
3: kterou představíme za rok při příležitosti 91. narozeninách.
7: Tady na tomto místě, v altánu Lánského zámku.
3: Ladislav Špaček, který byl prvním hostem tohoto speciálního vydání vašeho pořadu Hovory zlán, tak zde vyprávěl ten příběh, který Václav Havel jednou nestihl to vysílání a usedl k jedné paní, která zde ladila tranzistorák a poslouchal to s ní. Což je krásná ilustrace těch let 90. kdy podle mě, jestli se z toho vzpamatovala paní, tak je to skvělé. Ale
5: no ještě ještě hezčí zážitek vyprávěl Vladimír Merta nedávno, že jak prezident, v době, kdy ještě nebyl prezidentem, že ho tak stopoval, tak si vlesk někomu do auta, kdo měl kazeťák a ten člověk mu říkal, vypadáte výborně, já vám něco pustím. A pustil mu tam audienci. Jo? Takže Václav Havel poslouchal sám sebe a ani podle hlasu ho ten řidič nepoznal. Říkal, to je dobrý, co? To je Havel. A já to mám potajnu natočený. A pan prezident se jako bál promluvit, aby ho teda neidentifikoval. Říkal, to je dobrý, to je dobrý.
3: Já se ptám z toho důvodu a tou optikou roku 2026, protože v mnoha rodinách to byl rituál usednout k rozhlasovému přijímači. Proč pro lidi z vašeho pohledu mělo takový význam slyšet každou neděli prezidentův hlas? Protože v té souvislosti současné to zní minimálně demode.
5: Já, než bude Eva mluvit, já musím, protože vy jste mi připomněl úžasnou historku. Já jsem se jednou ještě předtím, než jsem vstoupil do stavu manželského, chtěl seznámit s takovou mladou dívkou. Mm-hmm. A to bylo neuvěřitelné. Ona říkala, vy jste ten pan Tamchina. A já říkám, no to... Ona říká, my jsme vás s babičkou poslouchali při hovorech a já jsem věděl, že jsem bez šance, že na to seznamování nedojde, jo? Ale tohle tam přesně bylo.
7: Ty jsi balil děvčata na Havla?
5: Já ne.
7: Na hovory.
6: On se toho zalekl. Měl se toho využít naopak. Já bych taky přidala malinkou historku k tomuto. Já jsem si jednou jela s dcerou koupit pejska od nějakých lidí někde na Mělnicku a jo, tak všechno proběhlo a ta paní říkala, já vás musím od někud znát, ten hlas je mi povědomý. A pak najednou říkala, neděláte vy hovory zlán? A já říkám, ano. A ona, my celá rodina vždycky v neděli na chatě ve 14.15 sedíme na schodech a posloucháme hovory zlán. A proto já si myslím, že to byl jednak už ten zmíněný duch doby, fenomén Havel, který sehrál prostě speciální roli v těch dějinách a potom ten rituál pro ty rodiny, asi to bylo pro ně nějak důležité.
5: A to, že se vlastně hledala jako to postavení prezident, premiér, že vznikala nová ústava, všechno a ten Havel byl brán, Václav Havel byl brán jako ten hlas, který nám tady v neděli něco, na nedej bože, kdyby tam nebyl, takže on točil hovory, já si pamatuju, že jsme chodili, tady byl v županu nachcípaný, že jo, chřipka, kapesník mu věčně padal, tak jsem mu ho podával. Prostě každou neděli ty hovory musely být, protože to je jako, kdyby prostě nebyly, tak co?
7: Někdy, ale jednou se natočili a nevysílali.
5: Ano, to byla smutná záležitost, to bylo vlastně, se točili ve čtvrtek, kdy vlastně už paní Olga ležela doma v Dělostřelecké ulici a Václav Havel chtěl ty hovory natočit, chtěl je vysílat. Ten projev byl velmi přerývaný, já jsem si říkal, no tak nakonec tohle se snad ani vysílat nedá, budu muset říct, že se něco technicky jako podělalo. No, ale nakonec to dopadlo tak, že ty hovory byly natočené, v archivu někde jsou, ale nevysílali se, protože tuším, že v sobotu nebo v pátek paní Olga zemřela a ty si
6: připravovala. To musíme mít rozhlas někde, promiň, v archivu, protože já jsem s paní Olgou a s panem prezidentem točila hovory asi tak jako 3 týdny třeba předtím, než zemřela. Bylo to před Vánoci. A já jsem jí tam přinesla z naší zahrady, jsem jí udělala takovou kytičku z jehličnanů a různých uschlých věcí. To jsem jí tam přinesla jako dárek. A ona tam přišla k tomu našemu natáčení. Chvíli se tam zdržela, něco tam řekla. Dopustila jsem se příšerného fopa. Dodnes mě to mrzí, kdy jsem jí pořád chválila účes a ona to byla paruka. Bylo hrozné. A potom se sebrala, řekla, a tu kytku si beru, protože se mi líbí. A odešla. A to byla celá ona, taková rázná dáma. A to musí někde být, tady ty hovory.
5: Protože... A to, co není schovaný, to zase teda, Olze, musím, to byl hrozně hezký zážitek. Jednou pan prezident říkal, aha, měla by tady být Olga, ona nám k tomu něco řekne. A šel, vzal telefon a volal jí někam a tam bylo, ty Olgo, Olgo, aha, tak asi nepřijde.
6: Ale on, když ji oslovoval, tak ji říká Olga.
9: On sám, pan prezident, říkal, že ten mikrofon mu vyhovoval víc než kamera. A dokonce vy jste na to vzpomínal. A čím to je, že to byl tak rozhlasový člověk?
5: No já si myslím, že on měl ty zážitky, než se naučil být pro kameru, tak v podstatě to bylo to, jak on se pohyboval rukama, jak vlastně formuloval. To všechno doprovázel gesty, která prostě k tomu nepatřila. Takže my ho známe z těch oficiálních tiskových konferencí nebo při projevu. Tam to samozřejmě bylo něco jiného, dalo se to zastavit, ale tohle opravdu bylo takový, jakože on byl člověk toho mikrofonu, mohl si odkašlat, mohl prostě udělat pauzu, pomlku, bylo to prostě úplně jinak. No.
6: Byl uvolněný v těch lánech věčně. V džínách a tričku nějaké přesně, americké oblečení. Univerzity, nemusel jako vůbec řešit, jestli mu napudrují nos na kamery a tak dále. Takže to bylo takové prostě pohodové.
7: Možná se nedá úplně říct, že Václav Havel byl rozhlasový člověk, on spíš nebyl televizní, alespoň v tom úvodu.
6: Ano,
7: a ten rozhlas mu tak nějak zbyl.
5: No.
7: Za což mu děkujeme.
6: Počkej, zbyl, to neříkej.
7: No z těch médií,
6: on měl rádio rád, vážně.
7: A ty já neříkám, že neměl, nehádej se se mnou, Evo.
5: Dobře. A navíc o ta noc na začátku tam dal tu hezkou myšlenku, tu vzpomínku na tu Ameriku, na prezidenta Roosevelta, na ty jeho válečné hovory u krbu. A to vlastně to pana prezidenta velmi zaujalo. Řekl, jo, tak budeme mít takovýhle povídání každý týden.
9: Václav Havel mluvil na Radiožurnálu v hovorech zlán i o tom, jestli někdy zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí.
8: Samozřejmě, že kompletně pravda a láska nad lží a nenávistí nezvítězí nikdy, že nezvítězí nikdy kompletně dobro nad zlem, nikdy kompletně nezvítězí štěstí, blahobyt a spokojenost nad lidským utrpením a trápením. To bych byl jako komunista, kdybych sliboval nějaký utopický ráj. To je trvalý, nekončící zápas. Ale abychom tento zápas mohli vést, musíme mít kdesi na obzoru jakýsi cíl, musíme vidět jakési světýlko, k němuž se znovu a znovu upínáme, k němuž míříme svým veškerým snažením. Ale celé dějiny lidstva nejsou ničím jiným než dramatickým zápasem toho lepšího v nás s tím horším v nás.
9: Tolik Václav Havel a hovory z let 90. Existuje teď bezprostředně nějaká věta či myšlenka, kterou jste vyslyšeli v hovorech z Lán, která by opravdu obstála v roce 2026 víc než ty ostatní?
6: Myšlenku nebo větu neumím říct. To jsem se na to nestihla připravit, jakož ani na nic tady z toho rozhovoru, ale myslím si, že některé ty důrazy, které on v životě měl a kterých se prostě držel, občanská společnost, to světoobčanství, o kterém mluvil Láďa Špaček tady dopoledne, ta až jako extrémní slušnost v politice, to je něco, na co myslím pokaždé, když se dnes dívám na různé výstupy v médiích od současných politiků.
5: Já myslím, že v hovorech v Lánech zazněla věta, kterou pak použil v jednom projevu, nebo to bylo obráceně, teď nevím, že je sám sobě podezřelý. Jsem sám sobě podezřelý v té politice a to je vlastně to, čím on vlastně si tak jako myslím sám za sebe, že se snažil klást si ty pochybnosti, aby se nestal tím profesionálním politikem, jo? Že pořád tam měl ty pochybnosti, jestli v něm zůstává něco z toho Václava Havla na začátku a jsem sám sobě podezřelý. Tuším, že se tak jmenuje jedna kapitola nebo celá knížka, kterou vydala někdejší knihovna Václava Havla, dnes první prezidentská. Pokud to není název záložny teda.
6: To je trefné, co jsi řekl tady.
7: Eva Hůlková, která je jedním z našich hostů a jedna z moderátorek Hovoru z Lán, přinesla ze svého soukromého archivu fotografie z natáčení Hovoru z Lán. Tady na té jedné jste s prezidentem Václavem Havlem oba, s Robertem Tamchynou.
6: Ano.
7: Je tady i náš přenosový technik Vráťa Vůdy, který ano. Jako šéf přenosu tehdy ty hovory natáčel. A až tady sedí mluvčí Ladislav Špaček, ano. Který si činí pečlivé poznámky. On si zapisoval třeba něco, co mu tam drhlo a potom se s vámi o tom bavil?
6: Tak především on tam vždycky, nevím, jak to bylo u tebe, Roberte, ale položil tam takové malé nahrávadlo. Takže všechno, co tam padlo, včetně našich off-record řečí všelijakých, tam bylo nahráno. A co si tady dělal za poznámky, to netuším, ale nějak zvlášť do toho.
5: Já jsem se ho jednou ptal, říkám, Láďo, ty si tam poznamenáváš, co bylo řečeno špatně. On říkal, ne, to mám v tom nahrávátku, já si tam dělám týdenní program.
6: Nebo si tam třeba něco kreslil.
5: Něco si tam kreslil, nebo tak. Jsem se ho právě zeptal, říkám, co si tam pořád píšeš.
6: To já jsem na to úplně zapomněla, že si tam pan Špaček pořád něco psal.
9: Když hovory z Lán končily, když Václav Havel dokončil svůj druhý prezidentský mandát, objevil se projekt pracovní, který v tom vašem srdci má tak unikátní a významné místo jako právě hovory z Lán, protože myslím si, že pro mnohé pamětníky, současníky je fakt radost slyšet to, co jste zažili.
6: Ne, za mě ne. Nevím, jak bych to jako rozebrala. Spoustu krásné práce jsem dělala za ty leta letoucí na různých rozhlasových stanicích. Mám některé oblíbené pořady, ale projekt tohoto formátu, charakteru a dosahu ne. Ale ono by to vážně asi už nešlo, Libore.
5: Já se přiznám, že ono se z toho vlastně dělá to velké, vlastně, nebo to člověk tak na to vzpomíná v tuhle chvíli. Jinak to byla pravidelná zpravodajsko-publicistická práce v té době. Ale já třeba za sebe, tam už se potom člověk naučil nějak klást otázky a v podstatě už to bylo dané, ale pro mě je třeba potom mnohem důležitější, já nevím, jak to máte Honzovi, Libore, třeba natáčení s obyčejným rybářem, když tu sedíme tady právě na ostrůvku v Lánech, protože to, že prezident umí mluvit a formulovat, to je jasné, ale rozmluvit člověka jako novinář rozhlasový, který sedí léta prostě s prutem u vody a na otázku vy tady sedíte, chytáte ryby, vám řekne, ticho, chytám ryby. Jo. Tak tam já to považuji potom za mnohem důležitější, ale tohle samozřejmě, vzpomínám na to velmi rád a jsem rád a s odstupem času čím dál tím víc, že jsem se toho mohl zúčastnit.
7: Libore, děkuji za moderování první části dnešního speciálního vysílání Radiožurnálu. Libor Bouček se s námi loučí.
9: Ano, a té druhé části bude pokračovat Jan Pokorný. Už po 14. hodině přivídá editorku díla v bývalé knihovně Václava Havla Anu Frajmanovu a také principála divadla na druhém tahu Radka Bára.
7: No a hosty Radiožurnálu, našimi milými hosty, byli naši milí kolegové Eva Hulková a Robert Tamchina, kteří byli u toho, když se psali dějiny a natáčeli Hovory z Lán.
6: Já děkuji za tuto příležitost, díky.
5: Naschledanou.
7: Před námi jsou další zprávy.
2: Radiožurnál je 13 hodin a 30 minut. A další zprávy má Kateřina Copsidisová. Německý kancléř Friedrich Merz přijel do Kyjeva na oficiální návštěvu. Po příjezdu řekl, že Ukrajina potřebuje v nadcházejících týdnech veškerou podporu spojenců. Merze doprovázejí i zástupci německých zbrojařských společností. V Praze 6 na sídlišti na dědině hoří obchod s potravinami. Zaměstnanci stihli prodejnu evakuovat ještě před příjezdem hasičů. Jejich mluvčí Vojtěch Ročedl Radiožurnálu řekl, že požár zasáhl dvě místnosti a rozšířil se taky do stropní konstrukce. Kvůli jeho rozsahu hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Polští aktivisté spustili skříňku na potravinové pilulky. Snaží se tím obejít téměř úplný zákaz potratů v zemi, informoval o tom britský Guardian. Varšavský abort o mateženám umožňuje rychlý a taky anonymní přístup k práškům pomocí šestimístného kódu. Inovace se objevila 6 let poté, co lidé po celém Polsku vyšli do ulic na protest proti zpřísnění zákonů o potratech. Polská legislativa je v tomto směru jednou z nejpřísnějších v Evropě. Sport. Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaj v Tokiu do semifinále. Vajecha z Paraguaje porazil 2-0 na sety a čeká ho souboj s Monačanem Vašerotem. A tenistky Nikola Bartuňková a Linda Nosková prošly po dvousetových výhrách do osmifinále turnaje v Pekingu. Bartuňková vyřadila světovou dvojku Sabalenkovou z Běloruska, Nosková Švýcarku Golubičovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Na D1 překážka u Soutic a omezení před chodce rady. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy spozorněte hned u nájezdu od Zruče nad Sázavou. Na 56. kilometru v připojovacím pruhu překáží zatím neoznačená nepojízdná dodávka. D1 z Prahy do Brna za Šmejkalkou mezi 26. a 5. a 28. kilometrem. Silničáři uzavřeli pravý pruh. Pracují tam na opravách mostu. Projedete bez zdržení levým pruhem. Z D10 na trase Turnov Praha od Staré Boleslavy ze 13. kilometru přináší dobrou zprávu náš zpravodaj.
10: Je ta nehoda odstraněná a je tam zdržení tak minutka dvě, když se to prostě rozjíždí.
0: Pražský okruh už je průjezdný bez výraznějšího zdržení, jeho hlavní část. Víkendové omezení v obou tunelech je ukončené, silničáři odklidili z celého úseku Kužely. Skončila i regulace vjezdu do Cholupického tunelu. Jen o něco málo silnější provoz panuje před dlouhodobým omezením mezi Jesenicí a Vestcem. A silnice 13 z Chomutova do Varu ve Stráži nad Ohří už je také opět plně průjezdná. Shořelé nákladní vozidlo odtáhly, kolony z obou směrů už se celé rozjely. Další Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zatím je většinou polojasno až skoro jasno. Od západu se bude postupně zatahovat a na severozápadě se objeví taky slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku se bude zatahovat až večer. Teploty na západě od 17 do 20 stupňů, jinak 19 až 23. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
11: A pokračujeme zajímavostí z Českého Švýcarska. Tam totiž začala stavba turistické cesty spojující mezní louku s Meznou, která je částí obce Hřensko na Děčínsku. A návštěvníkům potom umožní vyhnout se chůzi po silnici, kde jezdí auta. Ta stezka bude v provozu v příští návštěvnické sezóně.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

Chorvatské sociální sítě zboural kněz, který během svého kázání vyzval ženy, aby byly emancipované a nezávislé na svých manželích. O poněkud nevšedním kázání i reakcích na ní za chvíli budeme mluvit s naší spolupracovnicí v Chorvatsku, Teou Veselákovou.

0: Nevšední kázání jednoho chorvatského kněze vzbudilo rozruch na sociálních sítích. Promluvil v něm k ženám a vyzval je, aby byly emancipované a nebyly tolik závislé na svých mužích. Jak svá slova odůvodnil a jaké reakce to vyvolalo, tak o tom už teď ve víkendovém vysílání Radiožurnálu budeme mluvit s naší spolupracovnicí v Chorvatsku, Teou Veselákovou. Teo, dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Kněz Krunoslav Karas je farářem ve Slavonském Brodu a ve svém nejnovějším kázání se obrátil na ženy a dívky, kterým vzkázal, že by neměli vstupovat do manželství, pokud nemají vzdělání, práci a pokud nejsou schopné se o sebe sami postarat. Dodal, že ženy se podle jeho názoru nesmí dostat do závislého postavení na svém partnerovi a tenhle názor kněz odůvodnil následovně.
2: Někdo řekne, že jsem feminista. Jsem, protože když vyslechnete tolik problémů, dojde vám to. Žena je často závislá na muži. On je ten, kdo vládne a hospodaří a ty máš mlčet a poslouchat. Ne, tohle není Boží vůle.
3: Ne, to nie voľa Božia.
1: To jsou tedy slova faráře Karase, o kterých se teď spousta uživatelů na sociálních sítích pře a ten záznam jeho kázání vidělo už přes 500 000 lidí.
0: No a jak tedy lidé ten jeho vzkaz hodnotí?
1: No musím říct, že komentáře jsou v tomto případě velmi zajímavé čtení a najde se tam velmi široká paleta názorů. Asi nejzastoupenější jsou pochvaly za to, že z kazatelny zaznělo něco, co se dotýká reálných problémů běžného života a že kněz evidentně přemýšlí o tom, co mu lidé říkají a s čím se mu svěřují. Zejména ženy, ale i muži chválí jeho slova a to, že se nebál tohle říct, protože tedy přesto, že musel vědět, že se ozve i silná kritika, což se taky stalo. Někteří uživatelé napsali, že sice nepraktikují, ale že tenhle typ kázání by poslouchat chtěli. Jiní jsou trochu na vážkách v tom smyslu, že s jeho slovy vlastně souhlasí, ale křesťanství z jejich pohledu artikuluje rovné postavení ženy a muže dostatečně jasně. No a tady se asi vlastně ukazuje to jádro půdla. Zjevně je to totiž mnohdy otázka toho, jaké věty z Bible si k tématu kdo vztahuje a jak si je interpretuje.
0: No a co ti, kteří s frářem Karasem nesouhlasí?
1: Ti se právě často ptají, kam se ztratily ty biblické pasáže o poslušnosti a podřízenosti ženy. Jiní kněze kritizují, že je feminista a že jeho slova naznačují, že by se žena snad měla jaksi pojistit, než vstoupí do manželství. Někomu zase vadí, že se Karas dívá na partnerství optikou současné společnosti, nikoli v uvozovkách křesťanskýma očima. Někteří kvitují, že Karas řekl, že jde o jeho osobní názor, ale přesto mají za to, že co by kněz by si vlastní domněnky měl nechat pro sebe. No a některé ženy doplňují, že rozhodnutí zůstat doma a starat se o rodinu a domácnost taky může být jejich legitimním svobodným rozhodnutím. Je každopádně vidět, že to kázání rozvířilo velkou debatu o tom, jak by dnes mělo vypadat postavení ženy ve společnosti a v rodině.
0: Tak možná se k tomu ještě i vrátíme. Spolupracovnice z Chorvatska to dál bude sledovat. Teja Veseláková byla naším hostem. Díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

10 vyhraných zápasů si od českých judistů přeje na mistrovství světa trenér Petr Lacina. A jestli je to reálné, tak to uslyšíte z vysílání víkendového radiožurnálu.

0: Čeští judisté znají soupeře pro první zápasy na mistrovství světa v azerbajdžánském Baku. Nejtěžšího soupeře dostal do prvního kola loučící se David Klamrt. Ostatní mají reálnou šanci projít do dalšího kola. No i tak je ale ten tip od trenéra Petra Laciny na celkový počet vyhraných zápasů českých judistů na šampionátu velmi odvážný.
1: Takhle od boku typuji, že by 7 až 10 vyhraných utkání mohlo přijít, ale samozřejmě to musí být všem závodníkům.
2: To, co říká Petr Lacina o počtu vítězných zápasů, by znamenalo, že by minimálně 3 z českých judistů museli projít do čtvrtfinále. Nejschudnější los má světová desítka v hmotnostní kategorii do 90 kg Adam Kopecký.
1: Určitě Adam, Renata Zachová, Lukáš Krpálek, takže tihle tři to mají takové nejschudnější a pak záleží, jak se zaperou Bornárová s Karimovem. Není tam úplně zavříno, ale pokud podají kvalitní výkon, tak by mohli taky do prvního, druhého kola projít.
2: Ve výčtu Petra Laciny chybí David Klamrt. Toho čeká poslední turnaj profesionální kariéry a stejně jako na většině šampionátů v minulosti, k němu los nebyl přívětivý. Hned v prvním kole narazí na svého přemožitele z olympijské Paříže a pozdějšího bronzového medailistu Ngaiapa Ambua z Francie, se kterým se pral na velkých akcích už 4x. A 3x prohrál.
1: No, historicky to tak je, že David na vrcholných turnajích potkával stále ty samé soupeře, se kterými stále dokola prohrával. Občas teda je porazil, ale doufejme, že na posledním turnaji své kariéry se uvolní a pošle to tam.
2: Věří Petr Lacina, kterého nejvíc pobavil los kategorie nad 100 kg. Už dopředu bylo jasné, že 8. nasazený Lukáš Krpálek by v případě postupu do čtvrtfinále narazil na světovou Rusa Tasojeva. Jenže tam se musí Rus nejprve dostat a porazit někoho z dalších velikánů, Korice Kima nebo Japonce Takatu. Právě tenhle los určitě pobavil i Lukáše Krpálka.
1: Myslím, že když to viděl, jak se to tam naskládalo, tak se určitě zasmál, protože Korec Kim je bývalý mistr světa, Tasojev je úřadující světová jednička a úřadující mistr světa a ještě k ním Japonec, takže tam se to pomlátí, vymlátí a doufám, že potom Krpoš přes ně přejde. Přes toho, kdo to z tohohle dokáže vylézt.
2: Směje se Petr Lacina. Lukáš Krpálek přicestuje do Azerbajdžánu až v úterý a práce bude v sobotu. Prvním českým zástupcem na tatami bude v pondělí Tereza Bodnárová v kategorii do 52 kg. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dopis pro vás, můj kočár.
2: Jak daleko může člověk zajít, aby ochránil někoho, koho miluje?
3: Našla si dopisy od Jane?
4: Bohužel.
2: Příběh lásky, tajemství a rozhodnutí, která už nejdou vzít zpět.
5: Sepsal jsem závěť a peníze odkázal vám.
2: Slečna Austenová.
6: Jsme spoutané na věky.
2: Premiéra minisérie v úterý večer na ČT Art a v iVysílání.
7: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky.

0: a bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti, na severozápadě ojediněle i slabý déšť a teploty do 23 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Francouzská prokuratura podezírá dvě osoby spojené se středoškolskými demonstracemi z pokusu o vraždu policisty. Dva protestujícího surově zbyli v Belfortu na východě země. Protesty proti špatným podmínkám ve školství na mnoha místech Francie přerostly v násilné střety s policií.
2: Policista se snažil zadržet 17-letého studenta, který s dalšími lidmi protestoval před gymnáziem. Podle agentury AFP mladík házel předměty a zapaloval ohně. Policista ho po útěku zadržel na poli u gymnázia, kde 59-letý muž spadl na zem. Na videích ze sociálních sítí je vidět, jak dav policistu napadl a surově ho zbyl. Podle státního zastupitelství mezi podezřelými student není a policie ho po krátkém zadržení propustila. Protesty se rozhořely po celé Francii v reakci na časté rušení hodin, nedostatek učitelů nebo špatný stav školních budov. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Obytné automobily by mohly na dálnicích a rychlostních silnicích v Česku jezdit rychlostí až 100 km v hodině. Maximální povolenou rychlost má o 20 km za hodinu zvýšit novela zákona o silničním provozu. Zpomalení dopravy ministerstvo nečeká, říká jeho mluvčí Alena Míl.
3: Naopak sníží se rozdíl mezi rychlostí obytných vozů a ostatního provozu na dálnici. Proto tedy spíše očekáváme plynulejší začlenění těchto vozidel do provozu.
0: Novela by se týkala obytných automobilů o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny. Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Ministerstvo financí nabízí Flexibond na 3 měsíce. Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Všechny 3 typy dluhopisů budou opět v nabídce ve 3. vánočním období. V Dolní Novomlýnské nádrži začal 10. ročník evropského šampionátu v lovu kaprů. Závod potrvá do příští soboty. Letos se do něj zapojí 100 týmů. O celkovém pořadí rozhodne součet hmotností 3 nejtěžších kaprů každého týmu. Vítěz si odnese 30 tisíc eur, dodává ředitel závodu Petr Šurek.
4: Je to o tom, že nám nejde o tu kvantitu, ale zaměřujeme se na ty opravdu velké ryby. Ti závodníci za ten týden chytí třeba 10-15 ryb, ale bodují se ty 3 nejtěžší. Pokud chytí větší rybu než tu, co tam už mají, tak tu nejmenší vlastně ta se smaže a připíše se ta větší.
5: Sport. Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Malajzie Formule 1 a připsal si premiérové vítězství v sezóně. Na trati v Sepangu byl druhý Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, který dál vede průběžné pořadí šampionátu. Třetí dojel Brit Lewis Hamilton z Ferrari. Motocyklový závodník Filip Salač dojel třetí ve velké ceně Japonska a po páté v sezóně se prosadil na stupně vítězů. Závod Moto2 v Motegi vyhrál Španěl Guevara, na kterého český jezdec ztratil zhruba sekundu. Salač závod hodnotil v rozhovoru s pořadateli.
6: Byl to zábavný týden v Japonsku. V úterý jsem si zašel na karaoke a teď dojel na pódiu. Tým mi připravil skvělou motorku, která měla na výhru, ale tempo přede mnou bylo neuvěřitelné.
5: Salač je v celkovém hodnocení světového šampionátu 7. Hlavní závod MotoGP ovládl Španěl Marc Marquez.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 kratší zdržení před Šmejkalkou a uzavřená 19. u Pelhřimova. D1 z Brna do Prahy se začíná zlehka plnit před Šmejkalkou, brzdí se za sjezdem na Chocerady okolo 26. kilometru. Do zúžení pojedete přibližně 10 minut. Silnice 19 na trase z Humpolce do Tábora je teď na obchvatu Pelhřimova v obou směrech uzavřená. K těžké nehodě osobního vozidla s motorkářem míří vrtulník letecké záchranné služby. Náš zpravodaj zaznamenal i další vozidla záchranářů.
8: Měly tam 4 policejní auta, 2 hasičské a 2 sanitky.
7: Místo se dá v celku jednoduše objíždět přes město, nejprve po silnici 34, pak Pražskou ulicí zpět na 19. A silnice 19 ještě jednou, teď o značný kus dál. Před Orlickou přehradou směrem z Milevska spozorněte těsně za odbočkou na Kostelec nad Vltavou. Zasahují tam u vážnější kolize, i tam havaroval motorkář. Projede taky Vadlově a zdržení naberete zatím v kratší frontě. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Od západu bude postupně oblačno, je zataženo a na sever.

0: Severozápadě ojedinělé i slabý déšť, na Moravě a ve Slezsku se bude zatahovat až večer. Teploty na západě 17 až 20 stupňů, jinak 19 až 23. Tolik zprávy. A dál posloucháte speciální vysílání Zlán k nedožitým 90. narozeninám Václava Havla. Slovo má Jan Pokorný.
1: 14 hodin a 6 minut, dobré odpoledne. Park Ulánského zámku, krásné místo, místní jezírko, jeho okolí je dnes jako z obrázků Claude Moneta. Důstojné prostředí pro dnešní speciální vysílání radiožurnálu. Zítra si totiž připomeneme 90 let od narození Václava Havla. Dobrý poslech.
2: Svět podle Havla.
3: Speciální vysílání Hovorů Zlán.
1: Tyhle rozhovory, které vysíláme dnes mimořádně odtud ze zahrady Lánského zámku, jsou součástí projektu Českého rozhlasu Slyšet Havla. A našimi milými hosty v tomto čase po 14. hodině jsou Anna Frajmanová. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
1: A Radek Bár. Dobrý den.
5: Krásné odpoledne.
1: Anna Frajmanová dnes spolu edituje Havlovy texty, dá se to tak říct?
4: Ano.
1: A co jinak?
4: Tak jinak spolu edituji Havlovy texty především a snažím se všelijakým způsobem různým ty zkušenosti a ty vzpomínky, které jsem nazbírala za svůj život, rozdělit se o ně především s mladými lidmi, ale i s různými posluchači třeba i mimo Prahu.
1: A kolik lidí vám třeba dnes už volalo a říkalo, paní Frajmanová, pojďte nám říct nějaké vzpomínky na Václava Havla k tomu zítřejšímu výročí narození.
4: Tak průběžně celý ten týden se tomu vlastně věnuji a je to pochopitelné. Já jsem ráda, že můžu nějakým způsobem k těm dobrým vzpomínkám na Václava Havla přispět.
1: Divadlo na tahu, to je především Andrej Krop, to je legenda, to byl mimořádný, řekněme, i divadelní a divadelnický útvar. A pak se objevuje Radek Bár a vede divadlo na druhém tahu. Jak k tomu, Radku, došlo?
6: No, došlo k tomu tak, že Andrej už jako nebyl úplně jakoby při síle, aby divadlo dál táhnul, tak jsem tam vlastně tak trošku zbyl. Takže jsem to převzal, dohodli jsme se s Andulkou, že to přejmenujeme na divadlo na druhém tahu. A tak se snažíme pokračovat v tom odkazu, jak Andrej Kroba, tak samozřejmě Václava Havla.
1: Kde můžeme zejména vidět představení divadla na druhém tahu?
6: No, my nemáme žádnou konkrétní scénu, takže do jisté doby jsme pravidelně hrávávali v knihovně Václava Havla a teďkon hrajeme spíš tam, kde se nás jako někdo pozve.
1: A co tak hrajete přibližně?
6: Teď máme na repertoáru 4 aktovky od Václava Havla, Audienci, Protest, Vernisáž a teďkon 8. a 23. října odehráme první dvě představení oficiálně Motýla na anténě.
1: Paní Frajmanová, chodíte na ně?
4: No samozřejmě chodím Musíte. Na ně ráda a jsem hodně vděčná Radkovi, že se tomu věnuje a že vlastně převzal to veslo od Andreje Kroba a že může hlavně po školách jezdit a seznamovat studenty a žáky s tím dramatickým dílem Václava.
1: A tam vy se na těch školách potkáváte, když vy tam vyprávíte třeba o moci bezmocných studentům?
4: Tak já spíš vyprávím o těch hrách. Aha. A ano, někdy se potkáme. A potom taky musím připomenout, že Radek drží i tu tradici těch hradečkovských festiválků havlovských a že tedy kamarádi z divadla na druhém tahu nejsou líní a každý rok se snaží objevit něco, co ne, že by objevili nový text, to ne, ale snaží se přivést k životu něco, co třeba už může být zapomenuto, jako například toho Motýla na anténě, čili každý rok oni předvedou jednak ty své už naskoušené divadelní hry, ale vždycky je nějaká novinka.
1: Co to jsou ty festiválky na Hrádečku, jak říkala paní Frajmanová? Člověk neznalý věci by si mohl představit, že se tam sejdou bývalí přátelé Václava Havla, spolupracovníci, jeho fanoušci a tam se něco odehrává. Co třeba, Radko?
6: No, takhle to určitě bývávalo. za dob ještě komunismu, posléze po revoluci, kde se jenom ta slavnost přemístila z Havlovy zahrady na Krobovu zahradu.
5: Do sousedství.
6: Ano, takže jenom přes plot. Ale dneska už je to samozřejmě trošku jiný, ta starší garda už tam tolik jakoby samozřejmě nejezdí. A vlastně po covidu to tak trošku budujeme jakoby znova, ale jinak jezdí tam stále lidi, kteří tam asi jezdívali před 30 lety a možná ještě i díl. A je to pořád v tom duchu prostě těch zahradních slavností, které tam se dřív pořádali, ale o těch by asi víc řekla Andulka.
4: Já bych řekla, že je to především setkání. To je to důležité a to je vlastně v havlovském duchu, to Václav hrozně. I tady, když jsem v těch Lánech a vidím těm rybníček, tak si vzpomenu na některá setkání, které Václav zorganizoval tady, co by prezident. A to samé dělal na Hrádečku a dělal to i můj muž a to je vlastně to, co lidi nabíjí a co jim nějakým způsobem něco přináší do života. Takže hlavně setkání, ohýnek, divadlo, hudba a poveselit se spolu a pobít spolu.
5: Už jsem to říkal, že my sedíme v takovém altánu tady na ostrůvku Lánského jezírka. Chcete říct, paní Frejmanová, že Václav Havel tady taky někdy seděl pod tím altánem?
4: Určitě. Já si
5: třeba
4: teda
5: tady?
4: No, já si myslím, že ano, je to možné. Vydrž.
5: Ano, je to možné.
4: Ano, já si pamatuju, já nevím, kolik je tady jezírek, ale že tu, že třeba na výlov jeden podzim jsem pozval své přátele spisovatele a bylo tady takové setkání spisovatelské, které bylo teda ozvláštěno tím výlovem toho rybníka a to bylo moc hezký.
5: Vraťme se ještě jednou na Hrádeček. Hry Václava Havla inscenuje, jak už jsme říkali, společenství lidí kolem Hrádečka. Právě tam hrál divadlo i Václav Havel, což nám vyprávěla jeho švagrová Dagmar Havlová.
7: Tých vzpomínek je veľa, ale protože se stretáváme právě při příležitosti nedožitých 90. Václava u Andulky Frajmanové na Hrádečku, tak si vzpomínám hlavně na pekné chvíle, které jsme tuto strávili spolu. Většinou to bylo při příležitosti Olginých narodenín, kedy Olga so svojimi kamarádkami z Nového braku vymysleli nějaký program, napísali nějakou hru a Václav v něj ohromně rád hrál.
5: Tak to byla švagrová Václava Havla, paní Dagmar Havlová. My bychom asi měli to logisticky taky uvést, že vaše chalupa, paní Frajmanová, je tedy v sousedství chalupy na Hrádečku, chalupy, kde tak rád pobýval Václav Havel a Andrej Krop, zakladatel divadla na tahu, je váš
4: manžel.
5: Manžel, ano. To jsem jenom, aby ano. Tady bylo jasno, když tady padají ta jména a ta
4: manžel
5: lokace.
4: Manžel a celoživotní, dá se říct, přítel Václava Havla a on měl ten zajímavý koníček, že celý život inscenoval hry Václava Havla a bylo mu jedno, jestli je to v profesionálním divadle nebo jestli je to u nás na louce, na chalupě, takže díky němu vlastně jsme měli možnost vidět všechny jeho hry, ten, kdo přišel.
5: Kterou máte nejradši?
4: Já mám hodně ráda ty nejsložitější, to znamená Largo Desolato a Pokoušení, ale samozřejmě musím, tyže hry mě doprovázejí celý život, pořád je objevuji, nemůžu říct, že bych prostě už o nich věděla všechno a mám je ráda vlastně všechny.
5: Víte, co je zajímavé, co možná rozhlasoví posluchači nevidí ani neslyší, že na ten mikrofon, který je před vámi, paní Frajmanová, teď ano. Usedl takový jako sympatický ano. Brouček. Ano. Vypadá jako luční koník,
4: ano.
5: Ale moc se tedy v tom hmyzu nevyznám. Necháme ho tam nebo ho chcete odehnat?
4: Tady. Ano. Necháme ho.
5: Co se tady všechno neděje pod tím, to je normálně magické místo.
4: On mi třeba napoví, co mám říkat.
5: Vám. Vy nepotřebujete, paní Frajmanová, nápovědu. Když jezdíte po školách a mluvíte s mladými lidmi o Václavu Havlovi, je to těžší ta prezentace, protože pro mnohé už je Václav Havel takovým klasikem?
4: No, já tam většinou nejezdím sama. Jezdím tam s kolegy, především s kolegyní Bárou Grečnerovou, která v té naší instituci, která už bohužel neexistuje, vystavěla ten edukativní program velmi
5: Když
4: dobře.
5: Když mluvíte o instituci, tak máte na mysli?
4: Mám na mysli knihovnu Václava Havla, která teda už neexistuje. A my jsme, ona teda tam vystavila takový velmi, velmi dobrý edukativní program, který byl postavený na takových těch věcech vlastně obyčejných, na příběhu Václava Havla. To je velmi, bych řekla, inspirativní, jak pro pedagogy, tak pro ty studenty na tom příběhu. Oni si mohou vlastně ověřit nebo mohou se inspirovat těmi křižovatkami a těmi otázkami, které si Václav Havel kladl. A když se mi někdo zeptá, v čem je dnes Václav Havel aktuální, jistě to tu máte, tak já řeknu právě v tom kladení.
5: Mě na tom teď sedí ten brouček.
4: Ano, právě v tom, že si kladl otázky, které si kladou lidi od jak živa a které jsou spojené jednak s tím jeho příběhem a jednak ta jeho forma byla tak inspirativní, řekla bych někdy až provokativní, ať už šlo o eseje nebo o divadelní hry, že vlastně my máme tu zkušenost, že ty děti, byť jsou to často komplikované texty Václava Havla, tak ty studenti se nad nimi docela rádi zamýšlejí a pokud se ta výuka zaměří nějak aktivně, tak my jsme zažili několik velkých, velmi zajímavých akcí, kdy třeba děti nebo studenti si sami pro sebe, nechci říct, zdramatizovali, ale vymysleli svůj příběh na základě dopisu Gustavu Husákovi a my jsme byli zaraženi, jaké vlastně mají stále stejné ty problémy. Například téma strachu, nebo téma jinakosti, jak s tím zacházet, nebo teď nedávno, ještě před prázdninama jsme hodili do terénu, vložili otázku, kdy mlčet a kdy se ozvat. A že to není jednoduché se ozvat. A i s tím se ti mladí lidé velmi zajímavě popasovali a velmi tvůrčím způsobem. Oni vytvořili videa nebo komiksy nebo časopisy a tak dál. Čili ten způsob, jakým způsobem ty myšlenky Václava Havla předávat, si myslím, že hlavně ať je hravý, aktivní a inspirativní a hádejme se o něm.
5: Anna Frajmanová, a obracím se na Radka Bára, už to tady říkalo v té předchozí odpovědi, že na Havlových hrách má nejradši ty složitější Largo, Dezoláto, Pokoušení a podobně. Co vy, Radku?
6: No já zase nejsem takový znalec úplně, jak bych jako měl přečtené všechny hry, ale takže já mám vlastně jako rád všechny, ve kterých jsem hrál, protože jsem měl možnost převážně díky Andrejovi Krobovi, jak si proniknout hloubš, než jenom po prvním čtení, když to člověk potom odloží, tak tam jsme samozřejmě byli nuceni i nad tím trošku přemýšlet, ale já mám prostě strašně rád audienci, jako fakt, jako to se mi strašně líbí. A
5: vy jste hrál v audienci toho nebo toho?
6: Hrál jsem teď vlastně Boba, já můžu hrát celou hru sám, vlastně umím komplet celý text. Takže 18 let
5: už
6: jsem
5: jste
6: hrál.
5: Byl na svačině?
6: Ještě ne.
5: Můžete jít později a na bráně řekněte, že jste byl u mě.
6: Děkuji.
4: Můžete to hrát spolu?
5: Ne, v Rozhlase na Vltavě, nebo v Rozhlase vůbec to natočili teď pánové Myšička a Trojan a myslím si, že k tomu přistoupili s obrovskou pokorou, ostychem, protože Václava Havla a Pavla Landovského, respektive Josefa Abraháma a Pavla Landovského, opakovati je určitě pro divadelníky velká výzva.
6: No tak ono je možná lepší neopakovati a udělat si to po svém. Takže tak, ale ještě, a pak mám taky moc rád, to jsme taky dělali s Andrejem, Žebráckou operu. Ta je tak jako moc povedená.
5: I tam jste hrál.
6: Tam jsem hrál pičema.
5: Ony ty Havlovy hry jsou psané tak jako na to, že on byl občas i takový rozevlátý, tak ty hry jsou vlastně geometricky přesné.
6: Ano.
5: Tam jako je všechno tak, jak má být. Hmm. A když to změníte, tak to není tak, jak to autor myslel. Jak se to hraje?
6: No, ty složitější texty, tam je největší problém se to vůbec jako naučit. Jo? Tam opravdu obdivuju některý kolegy, zvláště teď v Motýlovi, že se naučí ty texty, ty jsou fakt jako speciálně v Motýlovi dost komplikovaný. Ale já si vzpomínám, že jsme měli premiéru protestu, tak tam pan prezident byl a pak za náma přišel, tak nám jako děkoval, on byl vždycky hodný, takže se mu to vždycky všechno líbilo, ale říkal nám jako, no, dneska už bych to asi napsal jako jednodušším způsobem, jako no, tu hru protest, jako no. A ačkoliv je krásná, a je opravdu mám taky strašně rád, tak je dobrý na ní zajít třeba třikrát, čtyřikrát. Pokaždý tam člověk objeví něco novýho, jako no.
5: Anna Frejmanová tady už byla i před tou hodinou, kdy našimi hosty byli redaktoři, moderátoři Hovorů zlán, Eva Hulková a Robert Tamchina, a my jsme tam měli takovou pasáž, proč vlastně Václav Havel dával, alespoň zpočátku, přednost rozhlasu před televizí. Vy byste to mohla říct autenticky, protože tak blízko, jako vy jste byla prezidentu Havlovi, byl málo kdo.
4: No, on měl rozhlas strašně rád a byl pro něj poslouchání rozhlasu, my teď mluvím o těch letech totality, kdy on byl vlastně, žil ve vyhnanství na Hrádečku, ve vyhnanství v uvozovkách, ale na samotě, kdy nemohl otevřít ani televizi, ani, pardon, československý rozhlas, prostě protože se těm médiím tehdejším nedalo věřit. A poslouchal pravidelně Svobodnou Evropu, Hlas Ameriky a čert ví co ještě ze zahraničí, a to byly pořady, které udávaly rytmus života na tom Hrádečku. On v noci do rána psal, pak dopoledne spal a odpočíval. Odpoledne jsme třeba společně něco podnikali, nebo byli přátelé a tak dále. Ale úderem 6. hodiny on prostě přinesl to transistorové rádio a prostě všichni museli sklapnout a poslouchat Svobodnou Evropu a potom to samý v 9 hodin večer v souvislosti s Hlasem Ameriky. Takže třeba v těch 6 hodin doprostřed nějaké dětské narozeninové oslavy ty děti prostě museli se někam schovat k houpačce nebo tak a poslouchala se Svobodná Evropa. On to rádio, prostě to byl pro něj kontakt nejen se zahraničím, ale především s tím naším světem, protože o tam teď se dozvídal, co se dělo, kdo je zavřený, kdo není zavřený, kdo co napsal a tak dál. Takže on k tomu rozhlasu měl. Já si myslím, že do konce života velmi vřelý vztah.
5: On se z těchto rozhlasových stanic vlastně leckdy dozvídal i něco o sobě.
4: Ano, samozřejmě. A sám
5: čekal, až tam zazní jeho jméno?
4: Tak já nevím. No, tak samozřejmě, když něco vyved, tím myslím, když třeba něco napsal, poslal do ciziny, tak byl samozřejmě nervózní, jestli to tam došlo, jakým způsobem to tam bylo přijato a prezentováno a co z toho bude. Takže ano, čekal na to a ano.
5: Vy z toho zažila vlastně ve dvou rolích. Jednak jako souseda na Hrádečku a pak jako šéfa. V roli prezidenta Václava Havla. Jaký to byl soused?
4: Soused byl výborný, já jsem tam měla ještě další dimenze a to byl ten Andrej, který s ním byl na vojně a hlavně prožívali spolu to zábradlí 60. let, což muselo být úžasný a já jsem prostě člověk, který má rád divadlo, divadlem jsem se vždycky zabývala, chvíli jsem i studovala, čili tohle mě zajímalo hodně. Pak jsem v divadle na zábradlí pracovala, když oni už tam nebyli. Čili pro mě byla tato ještě dimenze, ta divadelní a ta vlastně taková blízká přes toho Andreje, který k němu měl takový realistický, velmi vřelý vztah a přes Olgu. Soused byl výborný, on to já pořád říkám dokola, hlavně dovedl vytvořit oba dva s Olgou atmosféru, my jsme se vzájemně, jsme si vařili a vzájemně jsme prostě měli potom už společné kamarády. K ním jezdilo hodně zajímavých lidí a já jsem tam vlastně získala mnoho dobrých kontaktů a hodně jsem se tam dozvěděla díky tomu. No a šéfem se stal daleko dřív, bych řekla, než v revoluci, protože se tak nějak stalo, že my jsme mu se snažili pomáhat v některých těch samizdatových aktivitách a dělali jsme spolu, nebo já jsem teda se nějakým způsobem přičichla k tomu samizdatovému časopisu o divadle a to byla velmi seriózní práce. Byť třeba pro 50 čtenářů, později 100 a 120. A to prostě byla vážná věc a on byl opravdu šéf a pan doktor Kraus šéfredaktorem a tam se prostě dodržovaly termíny a pečlivost. A to byla velká škola, čili on takovým šéfem byl i potom jako prezident.
5: Radek Bár?
6: Já jsem byl svědkem jednoho takového soudeckého soužití mezi Krobovými a panem prezidentem, kdy přišel právě na kachnu do chalupy ke Krobům v těch montérkových lacláčích. Jako, a akorát to byl v době, kdy vyšlo knížka Odcházení té poslední hry. A Andrej říká, Vašku, prosím tě, podepsal bys mi tady tu knížku. A ten pan prezident vytáhl z toho pouzdra v těch montérkových lacláčích. To strašně dlouhý, drahý pouzdro na brýle, tam měl ten zelený, červený fix, napsal teda Václav Havel červené srdíčko a já jsem si říkal, že je to vlastně zvláštní, že i k sousedům nosí propriety na podepisování, protože se opravdu podepisoval všude a vždycky.
5: V té poslední době je zajímavá ještě jedna věc, která možná souvisí s těmi havlovými, respektive havlovskými paradoxy. Kam až se dostala moc bezmocných? Letos z Havlovy moci bezmocných citoval kanadský premiér Mark Carney na Světovém obchodním fóru z Davosu.
8: In 1978, the Czech dissident Václav Havel, later president, wrote an essay called The Power of the Powerless.
5: Kanadský premiér Mark Carney, jenom budu parafrázovat, na Havlově příběhu Zelináře popisoval, že systém drží u moci rituály těch, kteří jsou ochotní mu sloužit, vyzval k tomu, abychom přestali předstírat, že integrace je prospěšná pro všechny. Tolik ukázka z obchodního fóra v Davosu. Z toho, co říkal kanadský premiér Mark Carney, tak paní Frémanová, kam až se dostala moc bezmocných? No, až do globální politiky.
4: Až do Kanady, až do globální. Ano, tak to je možná úplně nejslavnější a nejvydávanější a nejdiskutovanější esej Václava Havla a je pořád aktuální, no, tak Václav Havel viděl dopředu a myslím, že jako je důležitá taková pro mě ta základní myšlenka, že nezahodit svoji budoucnost jenom proto, aby jsme měli klid. To znamená nějakým způsobem se nevést s tím třeba nesouhlasím.
5: On Václav Havel nechápal moc jenom jako něco, co používá člověk, aby vládl třeba, nebo aby ovlivňoval, ale on jakoby formuloval moc jako něco nad námi, že je to nějaký univerzální koncept moci a my, že si z ní jenom tak jako občas sbíráme, nebo jaká je interpretace eseje?
4: No, já nevím, do toho bych se asi, to je možná na mě příliš těžký úkol.
5: No na mě příliš šerně těžký.
4: Ano, tak uděláme nějakou konferenci o tom.
5: Jo, takhle. O moci bezmocných.
4: Vyslechneme si. Ne, tak tam moc bezmocných, já jsem to, myslím, řekla úplně zásadně. Ono, můžeme mluvit o životě v pravdě a o životě ve lži a tak, ale v zásadě je to prostě dávat si pozor. Já, jestli můžu vnést nějakou novinku sem. Vneste. Teď s kolegou Petrem Hájkem, s Evou Lorencovou a hlavně s Davidem Radokem. Jsme připravili knížku, která brzy vyjde a je to korespondence Václava Havla s Alfredem Radokem, významným režisérem českým, který v roce 68 odešel do zahraničí a Václav mu dělal kdysi asistenta a byla to pro něj velká ztráta, to, že ten pan režisér odešel do zahraničí a psali si. A pro mě, když jsem přemýšlela, protože se mi pořád všichni ptají, co je aktuální, pro mě on velmi působivě a velmi jako bez redakce, dalo by se říct, popisoval tu nastupující normalizaci. To, jak krůček po krůčku ten režim zavírá ty různý časopisy, jak vznikají, jak zanikají staré spolky, že jo, a ty svobodnější z toho roku 68 a vznikají nové normalizační. A to vlastně jsem si uvědomila, to je vlastně možná to nejaktuálnější, nenechat se opít rohlíkem a dávat pozor na to, co se na nás možná řítí a neustupovat těm, nebo nepřistupovat na tyhle drobné změny, protože najednou se můžeme odsnout někde, kde nechceme být a zjistit, že prostě nemáme svobodu.
5: Vy máte, paní Frajmanová, toho Václava Havla tak dobře přečteného, že dodržujete vlastně i jeho načasování, aha, že to klíčové sdělení jste si nechala, aniž byste to věděla, na konec dnešního rozhovoru, který vedeme speciálně spod altánu uprostřed Lánského jezírka. Tamhle se díváme na zámek v Lánech, kde se natáčely proslulé hovory z Lána. Děli se tady ještě další světodějné věci. Našimi hosty byly Anna Frajmanová. Díky za to, mějte se hezky.
4: Děkuji za pozvání.
5: A Radek Bár. Přeju taky hodně štěstí a bylo nám ctí.
6: Taky děkuji.
5: Tak posloucháte Radiožurnál, před námi jsou další zprávy.
0: Ano, Radiožurnál posloucháte ve 14 hodin a 30 minut. A ty zprávy má pro vás Kateřina Cousedisová.
9: Řidičské průkazy by nově mohly platit 15 let místo současných 10. Počítá s tím novela zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy. Změna by se týkala jen nově vydaných průkazů a neplatila by pro nákladní auta a autobusy. 36-letý Čech zemřel při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosses Ochsenhorn v Salzburské oblasti. Muž se snažil chytit skalního bloku, který se odlomil. Podle rakouské policie se zřítil do rokle z výšky zhruba 100 metrů. Posádka přivolaného záchranného vrtulníku na místě potvrdila mužovu smrt. V německém Mnichově končí Oktoberfest. Na největší pivní festival na světě dorazilo letos podle pořadatelů přibližně 6 milionů lidí. Asi třetinu návštěvníků tvoří v posledních letech cizinci. Na festivalu si lidé kromě piva můžou koupit taky tradiční preclíky a klobásy, anebo obléct typické bavorské kroje a klobouky. Tradiční akci hostí Mnichov už více než 200 let. Sport. Čeští fotbalisté měli po sobotní porážce v Lize národů ve Španělsku 1-3 dopolední regenerační trénink. Po 16. hodině by měli z Ověda odletět do Londýna, kde se v úterý utkají na závěr reprezentačního srazu s domácí Anglií. Národní tým ve Wembley zabojuje o premiérové vítězství pod novým koučem Santim Deniou. Úvodní tři duely Ligy národů totiž prohrál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 překážka za Měřínem a zdržení před Šmejkalkou. Jedete-li D1 z Brna do Prahy, připravte se na první menší potíž za sjezdem na Měřín. Na 130. kilometru blokuje stoupací pruh osobní auto s přívěsným vozíkem naloženým dalším osobním autem. Místo je zatím označené pouze výstražným trojúhelníkem. O kus dál směr Praha naberete zatím kratší zdržení před Šmejkalkou. Aktuálně se zpomaluje okolo 27. kilometru. Do zúžení se budete sunout maximálně 10 minut. Trojka z Tábora do Prahy se plní zatím jen zlehka, a to nejprve před Olbramovicemi. Poté na příjezdu do Benešova v obou případech naberete zdržení jen v nižších řádech minut. O něco delší čas strávíte před omezením na příjezdu do Senohrab. 19 na obchvatu Pelhřimova zůstává neprůjezdná v obou směrech. Odklízejí tam následky po těžké nehodě osobního auta a motorkáře. Objízdná trasa vede přes město. A na silnici 19 pozorněte i kousek za Pelhřimovem směrem na Tábor. V části Starý Pelhřimov zasahují záchranáři u další vážnější kolize. Tam bourala dvě osobní auta, jedno z nich navíc srazilo chodce. Projedete Kyvadlovi a obou stran se zdržíte v kratší frontě. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Večera taky v noci bude většinou oblačno až zataženo, místy i polojasno. V noci teploty klesnou na 11 až 6 stupňů, při zmenšené oblačnosti naměříme kolem 4. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
0: A mám tady pro vás tip na víkendové nedělní odpoledne. Zachráněný historický oltář se dnes poprvé představil veřejnosti v Dolním Žďáře na Jindřichohradecku. Pochází z 19. století a do tamní kaple svaté Terezie z Avieho věnoval rod Černínů. Ten oltář byl ve velmi špatném stavu a díky práci restaurátorky se ho podařilo obnovit. Jinak slavnostní představení to začne v 15 hodin a doprovodí ho také koncert kapely Bárka s filmovými a muzikálovými melodiemi.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Lotyšsko zná nové složení parlamentu a také jméno pravděpodobného nového premiéra. Volby vyhrála strana Andrise Kulbegrase, která vede zemi od května, od kolapsu předchozí vlády. No a do voleb strana vstupovala s důrazem na bezpečnost a obranu a taky slibem zlepšení ekonomické situace země. My si za chvíli o tom budeme povídat s naší zpravodajkou.

0: Volby do lotyšského jednokomorového parlamentu ovládla konzervativní strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergse. No, ten už oznámil, že chce o nové vládě nejprve jednat se současnými koaličními partnery. Víc teď k tomu si řekneme také s naší zpravodajkou Kateřinou Havlíkovou, která právě volby v Lotyšsku po celou dobu sleduje. Tak Kateřino, dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Pojďte přece jenom trošku víc představit vítěze těch lotyšských voleb.
1: Jednotná listina nebo taky sjednocená kandidátka je centristická konzervativní strana a je to strana zajímavá tím, že na jejich kandidátkách vystupuje mnoho nezávislých kandidátů různých politických postojů. Je to strana poměrně nová, ona vznikla před volbami v roce 2022 a po nich skončila v opozici. Velkou změnou pro tu stranu byl letošní květen, kdy skolabovala vláda Evy Kyselinu a prezident potom pověřil sestavením nové vlády právě Andrise Kulbergse. Andris Kulbergs, mimochodem amatérský závodník rally, teď v kampani kladl důraz na bezpečnostní otázky, ale také na problémy lotyšské ekonomiky a potřebu revidovat rozpočet.
2: Pokud dostanu příležitost sestavit a vést novou vládu, čeká nás spousta práce. Rozpočet je pro nás otázkou financí, se kterými je potřeba nakládat úsporně.
1: On chce omezit byrokracii a se vlastně rozdistribuovat investice tak, aby vedly k rozvoji státu a ne k udržování úředního aparátu. Kromě toho také drží tu už nastavenou protimoskevskou linku a udržuje také podporu Ukrajiny.
0: No, východ země ale ovládlo jiné uskupení. Jaké?
1: Ano, na východě, v oblastech, kde žije početná ruskojazyčná menšina, volební místnosti ovládla populistická strana Lotyšsko na prvním místě, což je strana stylu MAGA, také jejímu lídrovi, milionáři Einarsi Schlesersovi se přezdívá lotyšský Trump. Je to strana, která chce zavést kvótu na nákup vojenské techniky, aspoň 50% by potom pocházelo ze Spojených států. Chce také třeba odstoupení od Istanbulské úmluvy. Otázka ale je, jestli bude tato strana součástí koalice.
0: No a jak dopadly pro ruské strany?
1: Tak třeba suverénní moc Svaz nových Lotyšů, což je jedna z těch stran, které jsou označované za proruské, skončila třetí a v parlamentu bude mít 15 křesel, ale s největší pravděpodobností ta strana bude v izolaci. Je to strana, která se profiluje jako prorodinná strana, ale v programu měla třeba obnovení obchodních styků s Ruskem a Běloruskem nebo zrušení výdajů na jakékoliv válečné konflikty, no a zrušení povinné vojenské služby. Druhá proruská strana, která byla velmi úspěšná v těch minulých volbách v roce 2022 pro suverenitu, se do parlamentu tentokrát nedostala vůbec a ta třeba prosazovala plné obchodní vztahy s Ruskem a Běloruskem a vyhlášení státní neutrality. Etnické Rusy tak zdá se spíš oslovila lotyšská verze trumpismu.
0: Tak děkujeme, to byla Kateřina Havlíková, která volby v Lotyšsku sleduje pro vysílání víkendového radiožurnálu. Její informace najdete také na našem zpravodajském webu přehledně zpracované i rozhlas.cz. Tak Kateřino, díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Vláda bude zítra jednat o tom, jak bude stát podporovat kulturu. Nový plán ministra Klempíře ale kritizují lidé z oboru. Jejich připomínky měl před jednáním rezort vypořádat. A víc k tomu řekneme ve vysílání víkendového radiožurnálu.

0: Co vláda, to jiná státní kulturní politika, tak můžeme ve zkratce shrnout dosavadní postup ministra kultury Otto Klempíře za motoristy při přípravě strategického dokumentu. Ten rozhoduje, kam půjdou v příštích letech desítky miliard korun v kultuře. Lidé z oboru ale nový plán ministra Klempíře kritizují. No a právě o státní kulturní politice zítra bude jednat vláda. Víc k tématu si řekneme s Jakubem Klověkem z naší domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Loni v říjnu schválila státní kulturní politiku do roku 2030 vláda Petra Fialy z ODS, a to po dlouhé přípravě, které se účastnili i lidé z oboru. Ministr Klempíř původně chtěl plán zavést, potom ale označil strategii za takzvaně neufinancovatelnou a předložil v létě vlastní dokument. Lidé z oboru, tedy profesní asociace, odbory i kulturní a kreativní federace, vyzvali vládu, aby nový plán odmítla. Vadilo jim, že dokument vznikl bez jejich zapojení. Šéf rezortu kultury odpověděl, že nová vláda má právo stanovit vlastní priority a že za kulturní politiku odpovídá on a jeho ministerstvo.
0: Jak na to reagovali lidé z kulturního sektoru?
1: Ti se obrátili přímo na vládu a na premiéra Andreje Babiše z ANO. Dokument tak na konci srpna stáhli z jednání vlády a se zástupci kritiků se premiér i šéf rezortu kultury sešel. Dohodli se na tom, že do příprav akčního plánu už zapojí i lidi z oboru. Některé požadavky ale přijaty nebyly. Třeba přejmenování státní kulturní politiky na vládní kulturní politiku nebo propojení s analytickou částí z předchozí kulturní politiky.
0: No, jak jsme říkali, tak zítra tedy vláda bude jednat o tom, jak bude stát kulturu podporovat, a vy o tom samozřejmě ve vysílání Radiožurnálu uslyšíte. Teď byl ve studiu Jakub Kulověk z naší domácí redakce. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. I know I can't take one more step towards you.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu. Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

dobře. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik. Od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Šapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na laputika.cz. Už na to koukáte. A teď Okamžik. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15 hodin. A Kateřina Celsidisová má další zprávy.
2: Rusko podle ministerstva obrany vystupňuje údery na Kyjev a další oblasti Ukrajiny. Při horolezeckém výstupu v rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech. Hokejisté Pardubic budou v extralize hostit Spartu. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy popojíždí kolona před Šmejkalkou ze 27. kilometru. A zítra bude zpočátku oblačno.

0: 30-letý Čech při výstupu na horu Grosses Ochsenhorn. Podle agentury APA se snažil uvolnit cestu dvěma horolezcům, kteří z hory sestupovali. Zápětí se ale odlomil skalní blok, kterého se český horolezec držel a spadl do hluboké rokle. Jeho úmrtí potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čerge.
1: Naši diplomaté ve Vídni jsou v kontaktu s rakouskou policií a jsou připraveni poskytnout pozůstalým veškerou potřebnou konzulární pomoc. Rodině a blízkým zesnulého vyjadřujeme upřímnou soustrast.
0: Většina řeckého ostrova Kréta zůstává kvůli silným bouřkám ve stavu pohotovosti. Největší škody jsou podle serveru Ekaterini ve vnitrozemí, hlavně ve východní části. Doprava je v mnoha oblastech obtížná, silný déšť na některých místech způsobil taky sesuvy půdy. Bláto pokrylo silnice a na farmách zničilo úrodu. Radiožurnál na dnešek připravil speciální vysílání z Lán, které se věnuje životu prvního prezidenta České republiky Václava Havla. Ten by zítra oslavil 90. narozeniny. Ve vysílání na něj vzpomínají jeho bývalí spolupracovníci, jako třeba mluvčí Ladislav Špaček, fotograf Tomky Němec anebo bývalá diplomatka Magda Vašáriová. Ta vzpomínala například na společné zahraniční cesty.
2: Moje děti ho zbožňovaly. Já jsem ho musela protokolárně vést ve svém diplomatickém autě. A měla jsem tam taky někdy děti se sebou a on s nima dováděl. Já jsem si říkala, pane bože, já jsem měla na starosti 3 děti.
0: Speciální vysílání si můžete naladit živě až do 17:30 večer a jeho záznam pak najdete na webu můjrozhlas.cz.
3: Sport. Hokejisté Třince můžou v úvodu sezóny Tip Sport Extraligy vytvořit nový rekord. K tomu potřebují zůstat 100% i po 8. kole. O 8. vítězství zabojují oceláři na ledě Olomouce od 17 hodin. V repríze semifinále playoff minulého ročníku se utkají Pardubice se Spartou. Úvodní buly padne v 18:30. O soupeři mluví brankář východočechů Roman Vil.
4: Rivalita je historická, kor teď vlastně s novýma majitelama je ještě o to větší a myslím si, že ty zápasy mají všechno. Tam jsou prostě tvrdý hity, jsou tam bitky, krásný góly, vyrovnaný zápasy.
3: Už v 16 hodin začnou duely Karlovy Vary Plzeň a Mladá Boleslav Liberec. V 17 hodin odstartuje souboj Hradec Králové Vítkovice a o půl hodiny později pak střetnutí Litvínova s Kladnem. Kompletní extraligový program nabídne Radiožurnál Sport v pořadu s mikrofonem za hokejem. Radiožurnál odvysílá pravidelné vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D10 u Boleslavy a na D1 před Šmejkalkou. Na dálnici D10 směrem z Prahy do Turnova čekejte zdržení před omezením mezi Bezděčínem a sjezdem na Jičín, tedy mezi kilometry 40,5 a 46. Náš zpravodaj prozradí, kde se aktuálně brzdí.
7: Od zúžení při sjezdu na Bezděčín. Dojíždí se tam do kolonie a ta kolona se téměř nehybe.
6: A zrychlíte zhruba na 41. kilometru a přes celé omezení už pak jedete v celku plynule. Na D1 z Brna do Prahy trvá kratší zdržení před zúžením na Šmejkalce. Fronta po pojíždí z mostu přes Sázavu přibližně z 28. kilometru. Ztratíte v ní maximálně 10 minut. Na trojce z Tábora do Prahy před omezením u Senohrab vzniká také jen krátká kolona se zdržením do 10 minut. 19 na obchvatu Pelhřimova, ta zůstává neprůjezdná v obou směrech. Odklízejí tam následky po nehodě osobního auta a motorkáře. Stále se objíždí přes město. A potíže na silnici 19 přetrvávají i před Orlickou přehradou. Směrem z Milevska zpozorněte těsně za odbočkou na Kostelec nad Vltavou. I tam zasahují u vážnější kolize motorkáře. Projíždí se kyvadlově, kratší zdržení v kratších frontách. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách kolem 15. Tolik zprávy. Dál pokračuje speciální vysílání z Lán k nedožitým 90. narozeninám Václava Havla. Slovo má Jan Pokorný.
8: 15 hodin a 6 minut, dobré odpoledne, znovu se vám hlásíme z parku Lánského zámku, přesněji řečeno z podaltánku, z takového ostrůvku, který je téměř uprostřed Lánského jezírka. Vede sem dřevěná lávka, kolem nás jsou 4 vzrostlé stromy a mezi těmi stromy jsou bývalí hosté, kteří už seděli u těchto mikrofonů a také hosté současní.
9: Tomu říkám rozhlasová práce.
8: Ano! děkuju. Tak to byla první pochvala, která zazněla v téhle půl hodině a byla

0: úst Jiřího Havelky, uměleckého režiséra Dejvického divadla. Dobrý poslech.
1: Svět podle Havla.
2: Speciální vysílání Hovorů zlán.
0: A tím druhým hostem je Michal Haščák, hudebník, promoter a zakladatel hudebního festivalu Pohoda. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Vy jste přijel až ze Žiliny jenom kvůli nám?
3: Já jsem přišel z Trenčína, respektive do Svatého Jura, a samozřejmě tak toto je důvod, který je pro mě ctěho tu být. A chcem určitě všetkým nám popřát všetko nejlepší k narozeninám Václava Havla, lebo myslím si, že máme všetci čo oslavovat.
0: Jak ho berou na Slovensku Václava Havla?
3: Já si myslím, že velmi pozitivně. Ono tam vznikla samozřejmě v 90. rokoch taká velmi hlučná skupina lidí, která bohužel byla oveľa viac počuť, ale myslím si, že Václav Havel je zásadnou postavou aj pre slovenské dejiny. Mne je veľmi ľúto, že federácia nepokračuje a nepokračovala po 93. práve kvôli rôznym hlučnejším skupinám, ale myslím si, že Václava Havla vnímajú ľudia veľmi pozitívne, ačkoli nemáme na Slovensku jedinú ulicu pomenovanú po Václavovi Havlovi, bohužiaľ, ale bolo to vidieť vždy, keď na Slovensko Václav Havel prišiel. Napríklad, keď prišiel na náš festival, tak bol vítaný absolútne fantasticky s radosťou.
0: To říká Michal Kaščák, který tedy přijel zdaleka. Ale teď nevím, komu dám víc prostoru, protože Jiří Havelka zase přiletěl ze Spojených států. Že?
3: Dva ku jedné, to málo být. Dva ku jedné.
0: Což je skoro stejně daleko. On má zase jetlag, tak ho nechceme jako z toho vytrhovat.
4: No, ale myslím, že jako na cestě jsme strávili stejný počet hodin. Ale je to pravda, teď mi, jak to Michal říká, mi dochází, že opravdu možná ta první taková návštěva jako Václava Havla na Slovensku po tom, co se stal prezidentem, možná udělala neuvěřitelně silný dědictví jako interpretace, že jako na Slovensku ho nemají moc rádi.
3: Ano, Karel Šucha z kapely Laura i Tygři mi vtedy hovoril, že po mojom prezidentovi nikdo nebude hádzať vajíčka. A já mu hovorím, ale ani po mojom prezidentovi nikdo nebude hádzať vajíčka. To je náš prezident.
0: Sakra, ale hádzali.
3: Bohužel vtedy hádzali, a to byla právě ta část lidí, která, mě to je velmi lúto, protože podle mě mať za prezidenta Václava Havla je v historii akékoliv krajiny takýto typ člověka prostě něco fantastické. A myslím si, že doteraz, ja keď by som sa mal zamýšľať nad tým, že ktorých politikov a političky zo Slovenska považujem naozaj za takých, s ktorými sa viem stotožniť, tak určite na úplnom vrcholnom poschodí je práve Václav Havel. A myslím, že takto má ale veľmi veľa ľudí na Slovensku.
0: A je na Slovensku vôbec nejaká ulice po slovenském prezidentovi?
3: No,
0: oni, tu jsem ono nemyslel.
4: Jako bejvalo, ale změnilo se to, že?
3: Přesně, naštěstí se to změnilo. Bohužel jsme mali jednu ulicu ano. Po fašistickom prezidentovi, ano. A to se naštěstí změnilo.
0: Když se podíváme na to, jaký byl Václav Havel ve vztahu k muzice, k Big Beatu, jaký on měl vlastně podle vás hudební vkus?
3: No, já Václava Havla, však aj z toho, čo tu zaznelo, si privlastňuje veľmi veľa ľudí. On samozrejme bol politik, bol umelec, pre mňa bol v prvom rade umelec, dramatik, spisovateľ, eseista, filozof svojím spôsobom, ale pre mňa je Václav Havel aj veľmi dôležitý hudobník práve, lebo vlastne bol považovaný za nehrajúceho člena Plastic People of the Universe, takže toto potvrdzuje. Do úradu ho navrhol tiež hudobník Michal Kocáb, takže to prepojenie s hudbou je veľmi silné, takže my sme hrdí, my hudobníci, že Václav Havel bol prezidentom, lebo ho považujeme za jedného z nás.
0: A dejme slovo divadelníkům.
4: Pardon, jenom, že existuje záznam, že jo, kde bere najednou, někde jsou v kuchyni, nebo kde bere nějaký paličky a začíná bubnovat.
0: No, na ty kýble.
4: Na ty kýble, no.
0: To
4: že jo,
0: se odehrává, je tady ještě Andulka Freimarová, to se odehrává na hrádečku, že?
4: Jo, hezky.
0: Jak to řekla takové, že by o tom radši nemluvila.
4: Ano, ale samozřejmě ta hudba i tam jako samozřejmě ty plastiky, je to nějak propojený celý, že ve chvíli začal spojovat ty rozdílné proudy prostě v rámci toho hnutí Charty 77, tak vlastně to taky začalo jako na nějaký obraně jako svobodný hudby.
0: Asi nebylo potom těžké pozvat si na návštěvu takové legendy hudební, jako byly Rolling Stones, jako byly další, nemluvě o Lou Reedovi.
3: Áno, samozrejme, on tam zohrával úlohu, ale tam treba dať kredit aj promotérom, ktorí to vtedy robili. Ale samozrejme, do Prahy chcel prísť za Václavom Havlom každý a ja sa tomu každému vôbec nečudujem, pretože z tých pár osobných stretnutí, ktoré máme za sebou, prvé bolo hneď ešte v 88. na festivale Písni za mír v Lipnici, kde Václav Havel hovoril po 19 rokoch pred našim koncertom, tak od prvého stretnutia až
0: před vaším to byla kapela Bez ledla skladu.
3: Tak vlastne vždy to bol človek, ktorý bol mimoriadne príjemný, to tu zaznelo tiež veľakrát, s nadhľadom, s humorom, mal radosť zo života. Často si ľudia predstavujú, že keď je niekto napríklad kriminalizovaný, keď niekto zažil kriminál, keď niekto vlastne nemohol tvoriť verejne, tak to musí byť smutný človek, ale je to, bolo to v jeho prípade presne naopak. A napokon aj to, ako sa on s tým vysporadúval, ako napríklad s Andreom Krobom si robili nahrádečku zahraniční slavnosti, hrali tam divadlo. Vedel, že píše vlastne pre svojím spôsobom, čo sa týka domáceho publika, pre pár kamarátov alebo pre úzky okruh ľudí. A vždy to bol človek veselý, príjemný, k ostatným veľmi príjemný. Takže naozaj sa nečudujem ani Mikovi Jagrovi, že sa s ním, si s ním chceli spodať ruku.
4: A o těch promotérech, kterým jste teda taky dal kredit, co vlastně uspořádali tu první návštěvu Rolling Stones z Praze, jak vzniká hraný film, a ten se moc těším.
3: No a já, a já.
0: No a vzniká taky divadelní hra, jestli to je útvar, který se dá napasovat na to, co chystá Jiří Havelka?
4: Jestli myslíte to s Davidským divadlem v rámci oslav na Pražském hradu Havel Live, tak je to ne úplně divadelní hra, bych tomu říkal pořád scénické čtení, protože to
0: protože
4: je...
0: Protože to není hotové ještě?
4: Protože to není hotové a...
0: A zůstane jenom u toho?
4: Do jisté míry nikdy nebude, protože to Václav Havel nedokončil a my nikdy tu podobu znát nebudeme, jak by to vypadalo, kdyby to dokončil, a asi by to vypadalo jinak, než jak jsme to dokončili my. A my se k tomu přiznáváme, že to je torzo, které vlastně je spíš jako vyselektováno z toho, co se našlo v té pozůstalosti, a dali jsme to dohromady podle samozřejmě nějakých jako vzorů, které nám zanechal v audienci, v protestu, a především taky podle toho deníku, který si psal ve svém prvním vězení právě po publikování Charty 77, kde je k tomu určitý klíč, jak to zamýšlel v rámci ostatních vaňkovek vlastně uspořádat a jakou tematickou rovinu to tam mělo v rámci té tetralogie pokrývat. Ale je to pořád nedokončené a my se k tomu přiznáváme třeba tím, že jsme tam nechali tři konce, které on naznačuje jenom ve dvou větách, kudy by to mohlo jít jako k pointě vlastně tato, to torzo té vaňkovky. A myslím si, že i to scénické čtení na to ideální forma, tak to proběhlo i v tom New Yorku, že vlastně to není vystavená hotová produkce, postavená na finálním textu Václava Havla, ale je to prostě doručení těch slov, které nám byly tak jako trošku ze záhrobí přes Davida Duška a pozůstalost jeho dědečka k nám prostě doputovala, tak je vlastně doručit lidem v co nejméně zkreslené podobě.
0: A v tom New Yorku to byla předpremiéra nebo speciální premiéra pro speciální publikum?
4: Já přesně se vám přiznám, že nevím, jak to je vlastně, jak to je správně právně pojmenovatelné, ale...
0: A to víte, že je mi to jedno?
4: Jo, ale zkrátka tam byli dva herci, spisovatel herec Adam Gopník a Marie Abraham, Seth Marie Abraham, který ten druhý z nich to myslím viděl poprvé, ale přečetl to skvěle, a ten první se tím zabýval velmi dlouho předtím, ale potkali se chvilku předtím v šatně, kde jsem u toho setkání byl, a bylo to jako skvělý. To publikum reagovalo velmi jako ne vstřícně, ale vlastně prostě nebylo potřeba zdůrazňovat právě žádné aktualizace, a ono to fungovalo jako zábavným formátem, nebo mělo to momenty, kde prostě ty lidi reagovali smíchem na ty věci, které se jich, myslím, dotýkaly teď a tady. No.
0: Vy jste říkal, že je to jedna z vaňkovek, tak jenom abychom přiblížili posluchači, který nemá tak nastudované dílo Václava Havla, Ferdinand Vaněk, to je postava zejména z Audience, a potom i z některých dalších. Tady se objevuje jako nějaký jeho pokračovatel v tom varování?
4: Ne, je to postava, která se jmenuje Vaněk, na rozdíl třeba od vernisáže, kde se jmenuje Bedřich, ale řadí se jako k vaňkovkám. Ano, tak jasně, vaňkovky se říká tady tomu někdy v rámci toho díla Václava Havla trošku jako bočně branému útvaru, vlastně jednoduché dramatické situace, kdy dva lidé sedí u stolu podobně jako my teď a o něčem se baví, akorát, že jednou z těch postav je Ferdinand Vaněk, který je spíš takovým, řekněme, jako statickým zrcadlem, ve kterém se ta druhá postava nějak odráží a je nutná k nějakým tanečkům, kokům a zkrátka k nějakému jako vlastně jako tanci, bych řekl, no, asi nejvíc. A to tady v té vaňkovce je taky, on o ní přemýšlel hodně v tom prvním vězení, protože tam přemýšlel o tom o šeříku nebo o varování, kde ta postava toho proti vaňkovce je šeřík, ale taky o protestu a samozřejmě už o pokoušení, a ty dvě věci dodělal a tady tu nechal. Nevíme z jakých důvodů, můžeme samozřejmě nějaký hypotézy tady předložit, ale na to by byla lepší paní Frajmanová, která tady byla přede mnou. A tohle je skutečně to torzo, které prostě chceme ukázat, že jako Václav Havel je stále živý, i když to není nutné nějak jako právě přehnaně aktualizovat, moc k tomu dodávat, A teď je dobře, že v rámci toho výročí samozřejmě je to hrozně moc tady těch rozhovorů, někteří lidé tím budou unaveni, ale já myslím, že by bylo skvělé, že takhle živým Havel zůstane i po tom výročí a prakticky přes celý každý další rok.
0: Ještě je osoby a obsazení ve varování?
4: Tak jsou to dvě osoby, to už vyplývá ano. Z té Vaňkovky.
0: Takže to je Mišička.
4: A bude to Martin Mišička a Ivan Trojan.
0: A premiéra bude 23.
4: října v jízdárně Pražského hradu, ale zase nemůžu...
0: Právě při tom projektu
4: Havel Live, což je takový jako víceměsíční festival. Ale nechci úplně říct, že budou Martin Mišička a Ivan Trojan hrát ty dvě postavy. Bude to skutečně jako forma scénického čtení.
0: Václav Havel, a teď se obracím k našemu milému hostu ze Slovenska, Michalu Kašťákovi, měl speciální vztah hlavně s Lou Reedem z Velvet Underground, se kterým ho pojil vzájemný obdiv a dokládá to i sestřih z 31. října 2005 ze Švandova divadla.
5: President Havel was a hero of mine before I ever...
6: Prezident Havel byl mým hrdinou ještě předtím, než jsem se s ním vůbec setkal. Obdivuji ho jako spisovatele, ale také jako skutečného hrdinu ve světě, který takové lidi potřebuje co nejvíc.
7: Pro mě je Lou Reed skvělý muzikant a výborný člověk.
5: Most presidents don't write their own speeches.
6: Většina prezidentů si své projevy sama nepíše. Doufám, že to víte. Takže většina politiků, nechci vás urazit tím, že vás nazývám politikem, si své projevy sama nepíše.

0: telefonický záznam.
1: Michal nehrál špatně, ten Bill Clinton, ne?
2: Nie, nehrál. A ono,
1: na to, že to byl prezident?
2: Áno, samozřejmě, že si pamätám aj to, že k takýmto veciam prichádzalo. A to môže prísť iba vtedy, keď máte oproti sebe človeka, s ktorým sa cítite dobre. A napríklad ja nikdy nezabudnem, raz som bol na oslave štátneho sviatku Českej republiky.
1: 28. října?
2: Presne tak, aj československej. A tam, keď som videl ten Vladislavský sál a všetky tie priestory reprezentatívne, kto všetko sa tam stretol, tak som si hovoril, ja som si nikdy nepredstavoval, že sa budem môcť na takejto oficiálnej akcii cítiť tak dobre, ako teraz. A bolo to všetko hostiteľom. Čiže keď tam vidíte, ako tam je tá naškrobenejšia časť spoločnosti, ale pri nej si užívajú ten istý večer rovnako ľudia s plastikou a ľudia z divadelnej scény a potom vás vyhadzuje nad ránom ochranka hradu, lebo sa neviete tam proste dozabávať.
3: Takže teda tak dobrý, v rámci toho připomenu, že tady se nakonec, že na ten večírek s Clintonem v Redutě se dostali Václav Klaus a ten se moc nebavil.
2: Ten se moc nebavil, ale to je krásně zaznamenané. Je, to je, to ináč na to jsem myslel, keď to hralo, na ten jeho kyslý výraz.
3: Dobře.
1: Tak ono to původně vypadalo, že Václav Klaus nebude pozván a no, Václav Havel jako dramatik si to nechával.
3: Si to vybojoval, až, ale stejně podle
1: ten timing byl dobrý.
3: Těžký prostě pobavit Václava Klause. No, ale taky mi to připomíná, že teď na takovém tom gala večeru na počest Václava Havla tam hrál Ondřej Pivec a hrál Such a Perfect Day. Takže tam to propojení asi je.
1: Což je další legendární český muzikant. Jiří Havelko, když se vracím k vašemu varování, tedy ono to není vaše. No, to je teď je otázka, kde tam končí Václav Havel a kde začíná Jiří Havelka.
3: A to je samozřejmě těžký a když mi David Dušek jako volal tady s tou nabídkou, tak my jsme zvažovali jiný cesty. Jo. Původně jsme spíš chtěli vytvořit novou hru, která by byla nějak inspirovaná tím torzem a zkusit jít úplně jako autorskou dramatickou cestou, ale mně to pak přišlo tak vlastně zajímavý dohromady s tím deníkem, kde vidíte prostě tu chaotickou mysl, která se snaží jako zachytit toho, že okamžitě zpracovává ty poměrně jako kruciální zážitky z toho vězení prvního v nějaký dramatický útvary, že tam jsou ty náhozy okamžitě na musím vytvořit postavu disidenta, Faust na ruby, varování, psát tak jako audienci, rychle, spontánně, takový jako útržky prostě toho, jak to jako transformovat v něco, co komunikuje s lidma o tom jim zážitku, tak mi přišlo, že vlastně bude nejlepší z toho udělat opravdu to torzo, dostat do nějaký podoby, kdy už to snese to scénické čtení, ale může existovat spoustu jiných forem. Ve Francii se dělal ten skutečně celých těch skoro 150 stránek, které se v té pozůstalosti našly s těmi útržky scénických poznámek, dialogů a všeho možného, kde jsou právě zamotané tak trošku varování, protesty i pokoušení a dělali to tak, jak to leželo. A pak jsme by zvolili tohle, že vlastně pro diváky i při znalosti těch ostatních Vaňkovek to může přinést něco, co skutečně je neskreslený. Takže nechci se, trochu se mi to blbě určuje, protože se nechci jako přihřívat na cizím peří, nebo jak se řekne, a zároveň jako nechci tvrdit, že to je můj autorský
1: chlubit
3: vklad.
1: Se cizím, chlubit peřím, se cizím peřím a přihřívat si polívčičku.
3: Myslím, a jo, jo, tak ani jedno.
1: Jste udělal syntézu dvou
3: určení. Já bych se nechtěl chlubit cizí polívčičku vlastně.
1: A darovanému
3: a zároveň jako se neříkám tý zodpovědnosti, že jsem tam samozřejmě dopsal nějaký mosty mezi těma sekvencema, kde ty mosty chyběly, protože když jsem udělal tu prvotní selekci a vybral ty různé varianty v pocitově, které mi přišly nejlepší nebo nejfinálnější, tak jsem musel mezi něma udělat nějaký mosty v té struktuře potom chronologický a potom tam vůbec nebyl ten závěr. Takže jako nezříkám se zároveň toho, že tam nějaký můj podíl je, ale jo, nějak se to muselo někde vyčíslit trošku procentuálně, tak jsem řekl 80 a 20, ale to 80 a 20 ve prospěch Václava Havla. To je opravdu spíš takový, že to potom potřebuje.
1: Počkejte, když jste tedy si řekl, že tam bude hrát Ondřej Trojan a Martin Mišička,
3: Ivan Trojan, pardon.
1: Ale on je na ty záměny zvyklý.
3: Je.
1: V českých lovech, myslím.
3: I Ondřej na Ivana.
1: A navíc, co jsou bratři, tuším. Tak jste si zavolal oba mistry. A jaká byla tedy vaše explikace? Co říká režisér takového představení takovýmhle dvěma hercům? Jak to mají dělat?
3: Tak jako moje mírná výhoda je samozřejmě v tom, že jsem tam zároveň teďka umělecké vedoucí, takže jim to můžu nařídit, ale takhle to tam nefunguje.
1: No, prostě jste nařizoval něco bývalému uměleckému šéfovi Mišičkovi a neformálnímu uměleckému šéfovi Trojanovi?
3: Takhle to vidíte.
1: Vy ne?
3: No, ne, prostě jsem řekl, co tady je. Já jsem tím byl opravdu jako zahlcen, protože jsem dobře znal ty dvě knížky, které vydala ještě bývalá knihovna Václava Havla, což znamená to, někam jsem to ukryla, zápisky obviněného, a najednou do toho přišlo jako hmatatelný důkaz toho, že ten deník opravdu jako našel potom svoji reálnou podobu, že Václav Havel skutečně potom sedl a psal jako to, co se mu honilo hlavou, nebo chtěl zpracovat to, co prožíval v tom prvním vězení. Takže pro mě to bylo fakt jako fascinující a asi nebylo těžké je proto nadchnout, protože oba jsou, řekněme, jako prohavlovsky smýšlející. A jen jsem říkal, že to nebude představení určitě, ale že najdeme nějakou formu, kdy to prostě bude scénický čtení zajímavý. No.
1: Tak Michal Kaščák, který jsem přijel tedy, kolik to je kilometrů tam?
2: To je v pohodě. To...
1: Jo? To... Ne, mě zajímá, jestli jste přijel fakt jenom na otočku a teď hned zase...
2: Na otočku, ale však já jsem jednak nikdy nebyl v Lánech, to je prvá věc.
3: Já taky
2: a
3: ne.
2: A druhá věc, důvod, takýto důvod, veď to, já by som išiel hocikam. Já jsem velký nadšenec Václava Havla a jsem aj vždy bol, čiže to je pre mňa čest naozaj, že tu môžem sedieť. A mimochodom, čo som veľmi rád aj toto, čo hovorí Jirka, že sa chystá takéto niečo, okamžite ho budem hneď teraz bombardovať, že to musíme spraviť u nás na festivale. A ja som veľký fanúšik hier Václava Havla. Ja ich mám všetky prečítané niektoré viackrát, niektorú jednu dokonca aj hráme. Ja by som, kedysi sme si s Andreom Krobom slúbili, že spolu urobíme jednu hru. Mm. A mám pocit, že to je čiastočne prehliadaný rozmer Václava Havla v našich kontextoch, lebo ho poznáme ako v prvom rade fantastického prezidenta.
1: Víte, že máte 10 vteřin už jenom.
2: Tak super. Tak ďakujem, že som tu mohol byť.
1: Já se vám omlouvám, protože...
2: Tak musím ešte Jirkovi.
3: Rozhlasné taky... Program na večer, budeš do divadla k nám.
1: No, a my si mezi tím odvysíláme další aktuální zprávy. Michal Kaščák a Jiří Havelka. Díky, mějte se hezky.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme.
0: Radiožurnál posloucháte v 15 hodin a 30 minut. Poslechněte si i zprávy. Maja Kateřina Celsirisová.
4: Německo poskytne Ukrajině vojenskou pomoc v přepočtu za více než 24 miliard korun. Na návštěvě v Kyjevě to oznámil německý kancléř Friedrich Merz. Berlín zároveň před zimou dodá Kyjevu balík energetické pomoci. Během Merzovy návštěvy se v ukrajinské metropoli několikrát rozezněly sirény kvůli ruským náletům. Německý kancléř řekl, že se tím nenechá zastrašit a vyzval, aby Rusko zastavilo útoky na civilisty a začalo jednat o ukončení války. Na noční nelegální sraz tuningových aut přijela do Brna zhruba tisícovka vozů. Část z nich se během noci vydala do Olomouce a zpátky. Policisté na akci zkontrolovali kolem 700 upravených aut a uložili pokuty za více než 200 tisíc korun. K nejzávažnějším případům patřilo nebezpečné závodění dvou řidičů v běžném provozu. Oběma z nich hlídky na místě auta zabavili. Brazilci dnes volí prezidenta. Výsledek mimo jiné ovlivní budoucnost amazonského pralesa. Jeho kácení dopadá na změny klimatu a taky na vymírání přírodních druhů. Podle aktuální analýzy se za vlády současného prezidenta Luly podařilo odlesňování Amazonie výrazně zbrzdit. Sport. Tenistka Sara Bejlek ukončila na turnaji v Pekingu ve třetím kole. Ve dvou sadách podlehla Japonce Osakové. Do osmifinále naopak prošly Linda Nosková a taky Nikola Bartuňková. Ta porazila 2-0 na sety světovou dvojku Bělorusku Sabalenkovou. V Tokiu postoupil mezi čtyři nejlepší Jiří Lehečka. Elfyn Evans se stal třetím britským mistrem světa v rally. Švéd Oliver Solberg přišel o titul potom, co těsně před cílem italské rally vyjel mimo trať.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 od sjezdu na Chocerady a na D8 nehoda za Litoměřicemi. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy fronta před Šmejkalkou zase o něco více narostla. Teď se zpomaluje už těsně za sjezdem na Chocerady na 29. kilometru. Odtud do zúžení pojedete okolo 10 minut. Na D8 směrem z Ústí do Prahy teď čerstvá nehoda kus za sjezdem na Litoměřice. Do Kolony se dojíždí na 38. kilometru, na 37. a pultem hlásíte kolizi.
7: Zúžení je tam havárie třech vozidel.
6: Na místo spěchají záchranáři i policie, projíždí se pouze jedním pruhem. A silnice 19 na obchvatu Pelhřimová zůstává po vážné nehodě v obou směrech uzavřená. Objíždí se přes město, Pražská ulice se tak ucpává za kruhovým objezdem u Eurooilu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 15, na Šumavě tepleji i kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
0: Středověká hudba dnes zahájí sérii podzimních akcí na hradě Rabštejnek u Chrudimi. Za chvíli už od 16 hodin tam zahraje soubor Paduana Hispanica a program bude pokračovat i v těch dalších týdnech. Tak pokud chcete, berte to jako víkendový tip.
5: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.
9: Se schoulil na tvůj klín, u nohou spíti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

Do Francie půjdeme za dalšími informacemi. Tam se totiž rozhořely protesty středoškoláků proti špatným podmínkám ve školství. Rychle ale přerostly v násilí, které na několika místech země vyústilo ve střety s bezpečnostními složkami. Prokuratura na východě země teď dokonce dva protestující vyšetřuje kvůli pokusu o vraždu policisty. Za chvíli další informace uslyšíme od našeho tamního zpravodaje.

0: Prokuratura ve Francii vyšetřuje dvě osoby spojené se středoškolskými protesty z pokusu o vraždu policisty. Toho protestující brutálně napadli u gymnázia v Belfortu na východě země. Protesty kvůli špatným podmínkám ve školství trvají ve Francii týden. Podle ministerstva školství zůstane i v pondělí několik stovek škol zavřených. No a právě pro vysílání víkendového radiožurnálu má detaily přímo z Paříže náš tamní zpravodaj Marcel Faltis. Tak vás vítám, dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Marceli, co víme o tom případu napadeného policisty ve východofrancouzském Belfortu?
1: Policista zasahoval při blokádě gymnázia, kde bylo v tu chvíli asi 200 protestujících. Mnozí z nich měli černé oblečení a zakryté obličeje. Policista si všiml mladíka, který podle televize TF1 házel projektily na policisty a zapálil třeba trávu u gymnázia. Když ho chtěl zadržet, tak se mladík dal na útěk a 59-letý muž ho dohonil nedaleko na poli u gymnázia. V tu chvíli ho ale další protestující strhl na zem a policista se následně stal terčem rozzuřeného davu. Na videích ze sociálních sítí je vidět, jak ho v jednu chvíli jedna osoba třeba několikrát kopne do hlavy, dalšího zase kope do břicha. Vyšetřovatelé poté na základě videí právě ze sociálních sítí identifikovali dvě osoby, jejichž identitu zatím neznáme a podezřívají je z pokusu o vraždu. Podle francouzské agentury AFP mezi nimi není ten mladík, kterého se policista snažil chytit.
0: No a jak vážné ty protesty jsou a jak to bude právě na středních školách ve Francii vypadat ten příští týden?
1: V mnoha městech, třeba na předměstích Paříže, kde ty protesty začaly, nebo Marseille, nebo v Lyonu se protesty během několika dní přelily do násilných střetů s policií, která zadržela přes 5000 lidí. Další stovky lidí zase musely být ošetřeny kvůli zlomeným zubům, poraněným obličejům nebo otřesům mozku. Ministerstvo školství proto nařídilo na konci týdne zavřít stovky škol a podobná situace bude i v pondělí. Podle ministra školství Eduarda Žifryho se do pondělního do protestního hnutí infiltrovali lidé z krajní levice.
2: Do protestního hnutí středoškoláků pronikli aktivisté, zejména z ultralevice, kteří středoškolákům jejich hnutí převzali a dopustili se mimořádného násilí. Zcela jednoznačně to představuje riziko jak pro naše zaměstnance, tak pro naše žáky.
1: Studenti, kteří protesty začali, si stěžují na nedostatek učitelů, časté rušení hodin a tím pádem nedostatečnou přípravu třeba na maturitu, anebo doslova rozpadající se školy, ve kterých podle některých běhají krysy po chodbách.
0: Tak děkujeme, to byl aktuálně živě ve vysílání víkendového radiožurnálu z Paříže náš zpravodaj Marcel Faltis a téma, že studenti poukazují na sociální nespravedlnost a že ty protesty jsou hodně násilné podle Češky, která žije v Paříži, si můžete přečíst i na našem webu iRozhlas.cz. Marceli, díky a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

Teď můžete počítat se mnou 3 zápasy, 3 prohry a 2 červené karty. Tak taková je zatím bilance španělského trenéra Santiago Deni u české fotbalové reprezentace. V závěru včerejšího zápasu ve Španělsku navíc nebyl daleko vyloučení i obránce Štěpán Chaloupek. No a v posledních 10 minutách viděli žlutou kartu hned 4 čeští hráči a napomenutý byl i sám kouč Denia. Víc v dalších minutách našeho vysílání víkendového radiožurnálu. Dobrý den.

0: Čeští fotbalisté pod novým trenérem Santim Deniou stále čekají na první body. V Lize národů prohráli i po třetí v řadě. Ve Španělsku podlehli úřadujícím mistrům světa i Evropy 1-3. A navíc po druhé za sebou dohrávali po vyloučení v oslabení.
1: Disciplína je velmi důležitá a u asociací nebo zemí, menších zemí, jako jsme my, tak je vlastně naprosto nenahraditelná.
2: Tvrdí trenér lotyšské 21 Jakub Dovalil, který v minulosti vedl i české juniorské výběry.
1: Je na snadě, že tam je nějaká vlastně frustrace z toho výsledku nebo z rozhodnutí rozhodčího. Nicméně hráči jsou profesionálové a absolutní základ je, že musí prostě udržet čistou hlavu po celou dobu. Samozřejmě agresivita ano, ale disciplína je prostě na prvním místě a určitě by se tím měl trenér Denia zabývat.
2: Dovalil nemá na mysli jen vyloučení Pavla Šulce proti Anglii a Ladislava Krejčího ve Španělsku, ale i fakt, že v posledních 10 minutách právě včerejšího dólu v Ovědu viděli žlutou kartu ještě další 4 čeští fotbalisté a napomenut byl i trenér Santi Denia.
3: Určitě si myslím, že je důležitý se k tomu vrátit a apelovat na to, aby ten tým zůstal dál v průběhu toho utkání, ať se děje, co se děje, disciplinovaný.
2: Říká fotbalový trenér Tomáš Janotka. Bývalý kouč reprezentace do 19 let nebo olomoucké Sigmy si ale nemyslí, že karetní závěr zápasu ve Španělsku by naznačoval nějaký negativní trend v disciplíně.
3: Včera dokážu pochopit to, že ten tým prostě jednoznačně byl frustrovaný, protože mohli jsme prostě jako si odvést ze Španělska bod, sáhli jsme po něm, dokonce jsme vyrovnali a ta míra té frustrace po tom neuznaným gólu, kdy jsme cítili křivdu, si myslím, že se potom fakt jako projevila, bral bych to jenom nějakou jako epizodu.
2: Češi po druhé za sebou dohrávali v 10 a to mohlo být včera v Ovědu ještě hůř. Ostrý skluz Štěpána Chaloupka v závěru utkání byl ale nakonec oceněn jen žlutou kartou.
4: Je škoda, že naši hráči nedokázali ty emoce skrotit. Jde o to, jestli je tam nějaký vůdce, který zavelí, sklidní to, lavička tomu pomůže. To se v tomhle zápase nestalo a Štěpán Chaloupek mohl být rád, že utekl té červené kartě, což by bylo samozřejmě pro zápas v Anglii dost problematické mít venku Chaloupka, Krejčího.
2: Upozorňuje fotbalový expert Erich Brabec. V úterý proti Anglii tak čeští fotbalisté sice nebudou mít k dispozici kapitána Ladislava Krejčího, ale do sestavy se naopak může po trestu vrátit Pavel Šulc. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Tři.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Zločin je jednoduchý. Vyrůstá pořád ze stejných zákonitostí. Dokázala by si zjistit, jak a proč?
2: Pravdu je to bestiální čin.
1: Skoro jako rituál.
3: Vysílá tím signál, že by se mu mělo věnovat víc pozornosti.
4: Budu dělat s tebou.
5: Major Holina je rizikový faktor.
6: Vyšetřujeme vraždu.
1: Dvě vraždy a v obou hrajete nějakou roli.
7: Kriminální seriál.
1: Nezapomeňte na polehčující okolnosti.
7: Vraždy v kruhu. Zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
0: Užijte si s Radiožurnálem nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. Zažijte jedinečnou atmosféru 136. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Podpořte své favority z české dostihové špičky i ze zahraničí. V neděli 11. října na dostihovém závodišti v Pardubicích. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
8: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Kateřina Caucidisová.
9: Stále více učitelů využívá ve výuce umělou inteligenci. Norská policie prohlásila 3 pohřešované Čechy z převrácené lodi za mrtvé. Hokejisté Karlových Varů hrají v extralize proti Plzni. Na D1 z Brna do Prahy popojíždí kratší kolona před Šmejkalkou. A zítra bude oblačno, později začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Teploty do 23 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Stále více učitelů využívá aplikace s umělou inteligencí. Některé jsou speciálně pro školy. Učitelé v nich taky můžou vidět, na co se děti AI ptají. Podle České školní inspekce už v roce 2024 využívalo umělou inteligenci 46% českých učitelů, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
11: Mezi učiteli, kteří AI používali, patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu. AI byla méně často využívána přímo k hodnocení nebo známkování žákovských prací.
9: Speciální aplikace pro školy vyvinuly například nezisková organizace AI dětem anebo společnosti SCIO.

0: i napomenou. V krajním případě jim ale můžou koloběžku zabavit, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
1: Typicky může jít například o dopravní nehodu se zraněním, jízdu pod vlivem alkoholu či drog, podezření na trestný čin nebo závažný dopravní přestupek. Elektrokoloběžku lze zajistit také tehdy, pokud je potřeba ověřit její technické parametry, například ta svými vlastnostmi nespadá do kategorie motorových vozidel, k jejíž řízení je potřeba řidičské oprávnění.
2: Sport. Hokejisté Karlových Varů bojují v Tipsport Extralize o čtvrté vítězství v řadě. V osmém kole hostí Plzeň a stav a čas řekne František Kuna.
3: Zápas právě začíná a tak jdeme dál. Mladá Boleslav Liberec, Pavel Petr.
4: Odehráno 27 sekund, stav je nerozhodný 0-0 z Mladé Boleslavy. Pavel Petr, Radiožurnál.
2: Za necelou hodinu začnou taky zápasy Hradec Králové Vítkovice a Olomouc Třinec. Oceláři by se s případnou osmou výhrou v řadě stali týmem s historicky nejlepším vstupem do extraligové sezony. Od 17.30 se utkají Litvínov s Kladnem a v 18.30 se proti sobě postaví ve šlágru kola Pardubice a Sparta.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 zdržení od Chocerad na D11 od sjezdu na Jičín. Na D1 z Brna do Prahy sílí provoz před Šmejkalkou. Fronta se natáhla už před sjezd na Chocerady. Zpomalíte na 30. kilometru ještě před motorestem na Háč a do zúžení pojedete 10 až 15 minut. Na dálnici D11 na trase z Hradce do Prahy panuje o něco silnější provoz od sjezdu na Jičín ze 42. kilometru. Odtud k exitu 25 Sadská přes omezení se budete sunout okolo 20 minut. Na dálnici D11 v opačném směru, tedy z Prahy do Hradce, zbystřete těsně za nájezdem od městce Králové. Na 50. kilometru na začátku připojovacího pruhu překáží nepojízdná dodávka, označená světelnou šipkou. Na dálnici se tak musí najíždět rovnou do pravého pruhu. A silnice 19, obchvat Pelhřimova, zůstává po vážné nehodě v obou směrech uzavřená. Objízdná trasa platí přes město, nadále hodně plná zůstává Pražská ulice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 15, na Šumavě o něco tepleji i kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje speciální vysílání z Lán k nedožitým 90. narozeninám Václava Havla. A slovo má opět Jan Pokorný.
7: Dobré odpoledne. Lánským zámkem i Lánským parkem procházejí stále lidé, kteří využili toho příznivého počasí, přišli se projít na hezká a přitom i památná místa a ti, kteří chtějí, se zastaví tady na Ostrůvku v Lánském jezírku, kde probíhá speciální vysílání Radiožurnálu věnované, jak už před chvílí zaznělo, zítřejšímu výročí narození prezidenta Václava Havla.
5: Svět podle Havla.
8: Speciální vysílání Hovorů z Lán.
7: No a naším dalším hostem je Michal Žantovský, někdejší tiskový mluvčí, šéf tiskového odboru, velvyslanec, politik, spisovatel. Dobrý den, Michali.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Jestli chcete strávit téměř 24 hodin s Václavem Havlem, puste si audioknihu Michala Žantovského Havel. Přesně, to má asi 23 minut 50, 23 hodin 50 minut, ta audiokniha.
9: No tak dá se to rozložit i na delší období a číst knižně, ale nedá se to moc dobře číst před spaním, protože ta kniha je tak tlustá, že kdyby vám spadla na nos, tak vám přerazí nosní přepážku.
7: Proto je lepší. A teď pozor, ještě musíme posluchačům vysvětlit, že opravdu, jak jsme tady na Ostrůvku v Lánském jezírku, tak občas tady proletí a zakejhá kachna. Nikoliv novinářská, ale místní lánská. Tak možná to bude taky zvuková doprovodná kulisa našeho rozhovoru. Michali, co se musí stát, aby dlouholetý spolupracovník Václava Havla napsal takovou knihu?
9: No, na to je jednoduchá, ale trochu smutná odpověď. Ten člověk musí umřít. Jo. Václav Havel umřel v prosinci 2011 a já jsem se z toho nemohl několik týdnů nějak jsem se s tím špatně vyrovnával a nakonec měl jsem pocit obrovského dluhu a nakonec mě došlo, že když ho chci aspoň trošku splatit, tak bych měl o něm něco napsat. A další dva roky jsem potom teda psal tu knihu,

0: takže takhle, no.
1: Jaké to bylo pro tebe jako pro blízkého Havlova spolupracovníka v těch posledních měsících života Václava Havla, kdy vlastně jeho blízké okolí vědělo, že se ten konec zřejmě blíží?
0: No, nebylo to lehké, on už tak vůči hledě slábnul a také si byl vědom, že ten konec přichází a byl s tím nějak smířený. 1. října 2011 slavil své 75. narozeniny v Muzeu moderního umění DOX, tak tam jsme ještě se viděli naposledy. Já jsem byl v té době v Londýně jako velvyslanec, takže jsem na to přijel. Přijel se mnou Tom Stoppard, jeho anglický kamarád a dramatik. Bylo tam vlastně všichni jeho blízcí a přátelé, ale bylo cítit, že on se takým nějakým způsobem loučí. Mě řekl svým nenapodobitelným způsobem: Majku, já jsem troska, a nechal to přitom, no.
1: Já vím, že jsi u toho nebyl, ale on si přál, Václav Havel, aby přijel ještě jednou Dalaj Lama?
0: To vím. Já jsem po jeho smrti jsem s Dalaj Lámou v Londýně měl delší rozhovor a on mě tam právě vyprávěl o tom posledním setkání a o tom, že vlastně víceméně svého přítele Václava Havla jakoby vypravoval na tu poslední jaksi cestu. Bylo to 9 dní, tuším, předtím, než Václav Havel umřel. A i to byl jaksi krásný vztah, který spolu měli.
1: My jsme si nedávno řekli, chystáme takovýhle projekt k 90. nám Václava Havla, tak to zkusíme. A kolega napsal mail podle webových stránek jeho svatosti Dalaj Lámy a ona mu nepřišla negativní odpověď. A nakonec jsme tedy oslovili jeho svatost Dalaj Lámu, takže tady je jeho vzpomínka pro Radiožurnál na Václava Havla.
2: Měl jsem tu čest setkat se s prezidentem Václavem Havlem v únoru 1990, jen několik měsíců po tom, co se stal prezidentem tehdejšího Československa. V následujících 2 desetiletích jsme se setkávali pravidelně. Naposledy to bylo v Praze 10. prosince 2011, jen týden před jeho odchodem. Poznal jsem prezidenta Havla jako realisticky uvažujícího, odvážného, morálně silného lídra. Choval jsem k němu největší obdiv a úctu pro jeho neochvějnou oddanost budování spravedlivého, otevřeného a klidnějšího světa. Naše přátelství posilovalo vzájemné porozumění. Obě naše společnosti zakusily v různých obdobích dějin ztrátu základních svobod a ohrožení našich kultur a tradic. Díky tomu jsme velmi dobře chápali jeden druhého. Chtěl bych u příležitosti 90. výročí jeho narození znovu vzpomenout na svůj vztah k němu. Nejen jako k velkému lídrovi, ale i jako k drahému příteli, kterého si stále uchovávám v paměti. Je to tak. Stále mám jeho fotografii v mé rezidenci. Zde, v Dharamsale, jako trvalou připomínku našeho přátelství. Chovám prezidenta Václava Havla v hluboké úctě a myslím na něj ve svých modlitbách.
1: Vzpomínku Dalaj Lámy na Václava Havla pro Radiožurnál načetl herec Jan Vlasák. Děkujeme mu tímto za to. Originál textu i zmíněnou fotografii najdete na webu i rozhlas. Povídáme si s Michailem Žantovským.
0: No, já, jak jsem teď slyšel tu vzpomínku, tak samozřejmě se mi evakovalo ta návštěva svatého Dalaj Lámy v České republice v těch prvních měsících a já jsem ho dokonce doprovázel tady do Lán, kde Václav Havel si přál a toužil potom s ním meditovat a to nebylo tak jednoduché vyjednat, protože Dalaj Lama je učitel. Jo? Takže aby s ním někdo meditoval, tak tomu ho musí ten učitel pozvat, nemůže si o to říct. Takže díky našemu společnému kolegovi a příteli Sašovi Neumannovi,
1: což byl tajemník Václava Havla v tom prvním období,
0: a buddhista, tak se podařilo jaksi sjednat i tu meditaci a bylo to hrozně pěkný. Já jsem teda zůstal venku, ale pak oni vyšli ven a oba se hrozně smáli. Jo. A já jsem, když jsem pak dělal ten rozhovor po smrti Václava Havla s Dalajlámou, tak jsem se toho Dalajlámy ptal, ale čemu jste se pořád tak jako smáli? A Dalajláma říkal, no on ten váš pan prezident, on mluvil o duchovní čistotě a toužil po duchovní čistotě, ale on pořád kouřil. Říkám, jako Dalaj Lama má dobrý smysl pro humor. A měl. No.
1: Myslím, že ani jeho svatost Dalaj Lama nebyla schopna Václava Havla v tehdejším období odnaučit kouřit. S Michalem Žantovským se známe desítky let, proto si tykáme. Když jsi byl u Václava Havla ne jako úplně nejbližší, ale hodně blízko, vlastně už v době před listopadem 89, jak jsi sledoval proměnu dramatika umělce v politika? Jak na to Havel šel?
0: Já jsem Václava Havla poznal, samozřejmě znal jsem ho nebo věděl jsem od něm od 14 let, když jsem poprvé viděl na zábradlí zahradní slavnost a on tam o přestávkách občas jako nakukoval, jestli se to těm divákům líbí, ale jako 14letý kluk jsem pochopitelně neměl odvahu ho pozdravit nebo se nějak představovat. Takže jsem ho vlastně osobně poznal až po jeho propuštění z vězení v roce 1983, když po 4,5 letech skoro na smrt nemocný vyšel z vězení a pak jsme těch následujících 6 let se vídali čím dál tím častěji, byli si, troufám si říct, opravdu blízko. A já jsem jeden z lidí, možná jsem málo pozorný, ale já jsem tu změnu toho člověka, toho politika nezaznamenal, protože pro mě Václav Havel byl jeden z mála lidí, který se choval v každé situaci stejně, stejně přirozeně, stejně skromně, stejně ohleduplně a neměl vůbec takovej ten instinkt politika, že v okamžiku, kdy jsem v té funkci, tak se musím jaksi chovat, jak se k tomu sluší a patří. Takže Václav Havel byl stejný, když jednal s nějakým monarchou, který navštěvoval Prahu, jako Prahu, jako když jsme seděli někde v hospůdce. A tomu já říkám skutečná autentičnost. Jo? Hmm. On byl jeden z nejautentičtějších lidí, jaké jsem v životě poznal, byl opravdu tím, kým byl vnitřně a tím byl i navenek.
1: Vidíš jeho autentičnost i v tom, co mu ostatní, spíš mu to ostatní připisují, než že by to tak bylo de facto, že byl zastánce takzvané nepolitické politiky? A nebo to je jedno z klišé, které se s Václavem Havlem nese?
0: Je a není. Václav Havel si uvědomoval a v Moci bezmocných o tom, jak si rozsáhle píše, jak se z politiky právě působením těch stranických aparátů a tak dále stává takový ten mechanismus moci a to je něco, čemu on se bránil a považoval za jeden z těch asi negativnějších aspektů moci, ale zároveň si uvědomoval, a v tom je to klišé tedy, zároveň si uvědomoval, že bez toho systému politických stran, zastupitelských orgánů a volené demokracie vlastně se nedá demokracie jako systém zorganizovat a také to několikrát říkal mezi jiným také a já jsem, musím to tady říct, já jsem hrozně rád, že se tenhle ten pořad jste nazvali Hovory z Lán, protože to je, to byl můj projekt, jo, to jsem vlastně s tou myšlenkou za Václavem Havlem přišel hned na začátku v roce 1990 já, Nebyl to samozřejmě taky úplně původní projekt, protože jsem věděl o prezidentu Rooseveltovi a jeho hovorech u krbu pro americké občany, ale v těch českých podmínkách to byl první takový vlastně talk show nebo takový podcast prezidentský a dva roky vlastně, co jsem působil s Václavem Havlem, tak to fungovalo, myslím, dobře. No.
1: Co bylo cílem toho projektu?
0: Cílem toho projektu bylo přiblížit toho prezidenta občanům země, již je prezidentem bez nějakých zprostředkovacích mechanismů tiskových konferencí nebo tiskových mluvčí nebo nebo něčeho takového, nechat ho mluvit přímo k občanům a on tak většinou rozprávěl o tom, co vlastně ten týden dělal, co ho ten týden napadalo, jaké problémy prostě vidí v té nejbližší budoucnosti a dneska už by to asi byl formát trošičku možná zastaralý, nevím, jo, ale...
1: No dneska by to dělal na Facebooku, ne? Nebo na jiných sociálních sítích, že by se třeba v neděli dopoledne ohlédl za tím, co dělal uplynulý týden.
0: No já nevím, dneska by to musel asi dělat na Instagramu a musel by se tady koupat v tom jezírku, jo, ale...
1: Poslyš, uměl plavat?
0: Václav Havel uměl plavat. Dokonce máme jeho fotografie historický, jak plaval v bazénu hotelu King David v Jeruzalémě před kamerami světových agentů, které tam kvůli něčemu úplně jinému se zrovna sjeli do Jeruzaléma a já jsem mu vždycky říkal, to jsi trošku jako Mao Tse-tung, když ho fotografovali, jak plaval přes tu řeku Zhangjiakou, tak to je hrozně slavná Mao Tse-tungova fotografie. Ta Havlova nikdy, myslím, nedošla té slávy, ale je to možná taky dobře, no.
1: A když jsi mu tohle řekl, vynadal ti?
0: Já jsem mu říkal takovýhle věci, on mě znal a věděl, že si je neodpustím a jako toleroval mě, no.
1: Jak těžké bylo v téhle optice být tiskovým mluvčím Václava Havla, když Václav Havel kromě jiného byl člověk spontánní, který občas co na srdci, to na jazyku?
0: Jak si... Každý tiskový mluvčí to má těžké, s každým prezidentem. Já jsem nezáviděl svým následníkům ani svým následníkům u jiných prezidentů. Každý ten prezident má nějakou individuální problematiku, s kterou ten mluvčí musí pracovat. Václav Havel si o tu jaksi podporu toho, aby za něj někdo mluvil, on si o ní tak trochu říkal. On neměl úplně v oblibě veřejné vystupování před kamerami, uvědomoval si, že má vadu řeči, neměl ten řečnický grif toho pořád se koukat do těch kamer, protože se 5 let učil ve vězení nekoukat se tomu vyšetřovateli do očí. Jo. A takže to někdy nebylo úplně jednoduché a pokud se rozhodl něco říct a řekl, tohle říct musím, protože jaksi jsem o tom přesvědčení a nemohu jinak, tak s ním nebylo k hnutí a někdy to bylo možná politicky i k jeho vlastní škodě, ale my jsme o tomhle věděli, respektovali jsme to a nakonec on vždycky řekl, že to bych asi nebyl já, kdybych řekl něco jiného.
1: Ty jsi pracoval s Václavem Havlem v období, kdy vlastně na české politické scéně byly další výrazné osobnosti. Byl tu Václav Klaus, byl tu Miloš Zeman. Zpětně viděno, jak on se mezi nimi cítil?
0: Tak v tom období, kdy já jsem byl mluvčí pro Václava Havla, to znamená do voleb vlastně v roku 1992 v létě, tak Miloš Zeman byl jednou z takových těch figurek 17. listopadu, ale nebyl jaksi prominentní. Na rozdíl od Václava Klause, který prominentní byl a který se vyprofiloval jako vlastní, jako takový protipol a v něčem, v některých ohledech i protivník, jaksi Václava Havla, a ta komunikace mezi nimi někdy nebyla jednoduchá, někdy jsme jaksi se snažili trochu moderovat ze strany Václava Klause. Josef Želeněc byl ten člověk, který s námi komunikoval s Hradem, a nějakým způsobem se to nevymklo z nějakých mantinelů ve srovnání s tím, co probíhá v té veřejné komunikaci dneska. To byla úplná selanka, jo. A taky je pravda, a já třeba v té knize o tom píšu a nijak nezastírám ty naprosto protichůdné názory, které měly na spoustu věcí, ale v takových těch hlavních věcech toho národního zájmu, jako ta evropská orientace, euroatlantická orientace, privatizace a restituce, jo, tam se nakonec přes všechny drobné rozdíly v pohledu shodli a drželi vlastně společné stanovisko, a to myslím ze zpětného hlediska je daleko důležitější, než jsme si v té chvíli byli schopni představit.
1: A můžeme k tomu dodat jeden detail, když Václav Havel zemřel, tak byl to Václav Klaus, který, a možná se na tom shodneme, řekl při té příležitosti ve svých projevech, nebo spíš statementech, ve svých vyjádřeních, řekněme, obsahově nejtrefnější charakteristiky Václava Havla k jeho významu.
0: Já o tom v té knize píši, a zejména jak si píši o proslovu Václava Klause ve svatovické katedráli, katedrále v průběhu pohřbu Václava Havla, a myslím si, že to byl Klausův nejsvětlejší moment.
1: Povídáme si s Michalem Žantovským, vysíláme projekt radiožurnálu Hovory z Lán. Zítra by bylo Václavu Havlovi 90 let. Jedním ze sousloví, která se táhnou a vztahují k Václavu Havlovi, je pravda a láska. Zvítězí nad lží a nenávistí. Z toho vzniklo oslovení pejorativní pravdoláskaři. A nebo je i pozitivní?
0: To je něco, co se s Václavem Havlem bude táhnout ještě 500 let po jeho smrti, protože k tomu došlo tak trošku nedopatřením během toho jednoho vystoupení slavného na balkonu na Václavském náměstí v prosinci 1989, tuším 10. prosince, a Václav Havel měl poznámky, body, které chce říct, a říkal, no ale nakonec bych měl říct snad něco vzletného. Jo? A když se dospěl ke konci toho projevu, tak řekl, pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. A to byla zkratka, protože on si dobře uvědomoval, že sama o sobě pravda a láska nad lží a nenávistí nezvítězí, že k tomu se musí toho spoustu udělat, a ti, kdo to budou muset udělat, budou lidé, jo. A o tom pak často v soukromí, jak si mluvil, říkal, no já jsem to měl nějak jako rozvést, jo. Ale ono na tom náměstí nebyl prostor pro nějaký rozvádění, tak to řekl takhle, no.
1: Je pravda, že na náměstích se nerozvádí. A za tehdejší revoluční situace už vůbec ne. A jak se to tedy stalo, že v tom veřejném prostoru je stále označení pravdoláskař, označení pro někoho, kdo je třeba v opozici k momentálnímu establishmentu?
0: Tak já jsem sledoval ta nejrůznější vyjádření o Václavu Havlovi a jeho stoupencích nebo lidech, kteří mu byli blízcí po celou dobu od jeho smrti, a zejména těch 8 let, co jsem řediteloval knihovně Václava Havla. A mně připadá, možná se mýlím, to je úkol pro statistiky, že ta frekvence toho používání slova pravdoláskaři a sluníčkáři a havloidi značně poklesla. Jo? A že to prostě odráží tu naprosto nespochybnitelnou úctu a respekt, kterým se dnes Václav Havel těší. Jsou dokonce lidé, taková skupina silných mladých mužů, kteří mají takový bundy a jezdí na těch silných motorkách. A ty si sami říkají Havlojic. Jo?
1: Nemusí to být jenom silné motorky, stačí, když je to jednostopé vozidlo.
0: Stačí, když je to jednostopé vozidlo.
1: Ale mají i ty silné motorky.
0: A nosí to jako odznak cti, ten název. Jo? Není to už pejorativní.
1: Takže Havlojdi, skupina, která je aktivní na Facebooku, ale i při různých akcích. Když sem koukám, ani její zástupci příliš nedorazili. Nebo někteří ano. Ano, ano, jedna. A ta ještě nemá to jednostopé vozidlo. Tak jsou vlastně nositeli, nebo stálými nositeli.
0: Jsou nositeli také etosu Václava Havla.
1: Etosu, nikoliv odkazu. Odkaz Václava Havla je vlastně co, Michali?
0: Odkaz Václava Havla, já o tom v těchto dnech hodně přemýšlím a něco o tom i občas říkám nebo píšu, je apel na život v pravdě, na autentičnost každého z nás, na to, aby každý z nás jednal podle vlastního přesvědčení a nebál se ho vyjádřit, i když to někdy přináší nevýhody nebo velké nevýhody, apel na lidskou zodpovědnost, která podle Václava Havla byla jádrem každého mravného jednání a která měla metafyzickou povahu, jak říkal on, někde za horizontem toho každodenního bytí, kde každý z nás se jednoho dne bude zodpovídat ze všech svých činů, dobrých i zlých. A konečně, kdybych tomu měl ještě něco přidat, je to v téhle době docela aktuální z apelu na odporování zlu, na to, abychom se nesměřovali se zlem, i když, jak říkal Václav Havel, i když není pácháno přímo na nás, a abychom se mu bránili včas, protože když se mu nebudeme bránit, tak dříve nebo později přijde i k nám.
1: Hostem Radiožurnálu při speciálním projektu věnovanému narozeninám Václava Havla, 90. narozeninám, byl Michal Žantovský. Michale, děkujeme, pevné zdraví a všechno dobré.
0: I já děkuju vám i posluchačům.
3: Zprávy pro vás má Monika Chmilová. Řidičské průkazy pro osobní auta by mohly nově platit 15 let místo současných 10. Změnu připravuje Ministerstvo dopravy. Týkala by se jen nově vydaných dokladů. Pro řidiče nákladních aut a autobusů by se nic neměnilo. Stát chce změnou ulevit úřadům, které každý rok vydají nebo vymění asi 700 tisíc řidičských průkazů. Parlamentní volby v Lotyšsku vyhrála prozápadní strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergse. Získala 35% hlasů. Druhé skončilo populistické Lotyšsko na prvním místě. Celkem se do lotyšského parlamentu dostalo 6 stran. Volební účast byla letos z 50% nejnižší v historii země. Doručovatelé roznáší poslední obálky s hlasovacími lístky. Například v Jihlavě jich musí rozdat zhruba 38 tisíc. Do schránek je tam vhazují zapisovatelé okrskových volebních komisí. Čas mají do úterý. Dvoudenní komunální volby začínají v pátek. A hasiči už dostali pod kontrolu požár obchodu na Praze 6 na sídliště na Dědině. Radiožurnálu to potvrdili jejich mluvčí Vojtěch Ročedl. Hasiči dál prostor dohašují a hledají skrytá ohniska. Podle Ročedla se při zásahu jeden z nich zranil. Zaměstnanci prodejny stihli ještě před příjezdem hasičů bezpečně evakuovat asi 50 lidí. Požár se rozšířil ze zázemí obchodu do prodejní místnosti. Jeho příčinu hasiči zjišťují. Sport. Hokejisté Karlových Varů hostí v Tipsport Extralize Plzeň. Stafa Časpový, František Kuna.
4: V 19. minutě vedou Karlovy Vary nad Plzní 2-0. Utkání Mladá Boleslav Liberec sleduje Pavel Petr.
5: 17. minuta utkání, domácí prohrávají s Libercem 1-2. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Radiožurnál.
3: Později taky Hradec Králové přivítá Vítkovice, Pardubice Spartu, Olomouc bude hrát proti Třinci a Litvínov proti Kladnu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 od Choceratá na D11 od sjezdu na Jičín. Dálnice D1 z Brna do Prahy zůstává plnější před Šmejkalkou. Nesouvislá fronta se sune od sjezdu na Chocerady z 29. kilometru. Zdržení není dlouhé, ztratíte maximálně 10 minut. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy zpomalíte u sjezdu na Jičín na 42. kilometru. Na 40. a půl policie hlásí drobnější kolizi dvou osobních aut. Výrazně se pak brzdí až v okolí sjezdu na Pečky na 35. kilometru. Odtud na konec omezení k exitu 25 Sadská pojedete 20 minut. Na trojce z Tábora do Prahy řada kratších roztrhaných kolon. První zdržení čekejte mezi Voticemi a Olbramovicemi, poté před i za Benešovem a do třetice i na příjezdu do Senohrab. Silnice 19 z Humpolce do Tábora na obchvatu Pelhřimová je už několik hodin v obou směrech neprůjezdná. Na místě pokračují s odklízením následků po těžké nehodě osobního auta s motorkářem, policie provoz odklání přes město. V Pražské ulici od druhého kruhového objezdu popojíždí kolona k mostu přes říčku Bělou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michaelou Fanarne.
8: A před dalším informačním servisem si dopřejeme písně kapel s velkým M, tedy Mandraže a Maroon 5. Hezkou neděli.
6: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

S vámi je radiožurnál. Do Kyjeva přijel německý kancléř Friedrich Merz a zastihl ho tam další ruský vzdušný útok. Právě o tom budeme mluvit s naším zpravodajem za chvíli. I proto poslouchejte víkendový radiožurnál.

0: Německý kancléř Friedrich Merz slíbil v Kyjevě další finanční pomoc Ukrajině. Je to už jeho druhá návštěva ve funkci předsedy spolkové vlády. A byl také svědkem dalšího ruského dronového útoku, jehož cílem byl severní most přes Dněpr. My už jsme ve spojení s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Nejprve tedy k nejnovějším ruským úderům. Jak silně je severní most v Kyjevě poškozený?
1: Je značně poškozený v jedné části vozovky, v jednom proudu, tam je velká díra. Problémem také je, že ten dron poškodil potrubí teplovodní, které je v tom mostu, je jeho součástí vlastně a zásobuje celý jeden obrovský kyjevský městský obvod, Desňanský, právě teplem. Takže lidé, sice teď není tak ještě studené počasí, lidé zůstávají bez teplé vody, ale starosta města Vitalij Kličko slíbil, že se usilovně pracuje na opravě právě tohoto teplovodního vedení a dodal, že dva lidé byli při tom útoku na severní most, nebyl to první útok, byl asi už druhý nebo třetí v pořadí, dva lidé byli zraněni.
0: Jak tyto útoky ovlivňují běžný chod několika milionového velkoměsta?
1: No, je to obrovská zátěž, způsobuje to dopravní kolapsy, město musí měnit trasy veřejné dopravy, která tam je. Je tam také most čistě pro metro, je tam most, kterým jede další linie metra, který byl poškozený jako první, to je most jižní. A samozřejmě pro lidi, kteří se musí dostávat z té obrovské noclehárny na tom levém břehu, východním břehu Dněpru, dostat se na pravou stranu, na západní břeh do centra města třeba, tak to je problém na několik hodin, pokud mají jít pěšky. Samozřejmě panují obavy. Ty mosty jsou v podstatě v provozu, až tedy potom, co se stalo na severním mostu, tak tam ta vozovka byla samozřejmě uzavřená. Ale mosty zůstávají v provozu, protože jsou pro město životně důležité. Lidé přes něj jezdí a ti, kteří se bojí, tak to musí potom velice složitě objíždět, hledat bezpečnější místa, což není jednoduché, protože Dněpr je veletok i v Kyjevě. A zkrátka to je zřejmě i cílem celé té ruské operace, to město paralyzovat.
0: Německý kancléř Friedrich Merz přivezl do Kyjeva příslib další pomoci Ukrajině. Martine, o co konkrétně jde?
1: Jde o jeden obrovský balík, ze kterého je miliarda eur, tedy více než 24 miliard českých korun v přepočtu, určena na zbrojní pomoc, především tedy na aktuální výzvu, kterou jsou ruské tryskové drony. Proti nim je ta úspěšnost zásahu protivzdušné obrany poměrně nízká, pohybuje se v současnosti kolem 30%, tedy necelou jednu třetinu se daří sestřelit. No a musí být proto zajištěna výroba, výrobní kapacity v takovém rozsahu, aby ukrajinská obrana byla schopná tedy odpovídat, reagovat na ty letouny, které letí 400-500 kilometrů rychlostí za hodinu, což dosud nemá v takovém množství a tam právě zřejmě velká část i té německé finanční pomoci půjde právě tímto směrem, protože to je pro obranu Ukrajiny ze vzduchu priorita absolutně ze všech momentálně největší. A dále to je humanitární pomoc, určená tedy především na záchranu ukrajinské energetiky před nadcházející zimní sezónou, to je 350 milionů eur, ale prezident Volodymyr Zelenský po setkání se spolkovým kancléřem řekl, že ta celková hodnota všech těch dohod, které jsou už před uzavřením nebo jsou už na stole, je více než 8 miliard eur, tedy, takže to je výsledek návštěvy, samozřejmě kromě toho symbolického, že se kancléř nebál do Kyjeva přijet, to je výsledek této důležité cesty.
0: Zásluhou Martina Dorazína o tom víme. Moc děkuji a hezký den.
1: Děkuju taky.

Sienna Spearow z hudby. Teď promluvíme řečí čísel. Hokejisté Karlových Varů zažívají výborný vstup do nové sezóny. Jsou třetí i díky tomu, že jejich brankář Dominik Frodl dostal v 5 zápasech jen 3 góly. Teď energie hostí Plzeň. Jak se jí daří, to zjistíte za chvíli.

0: To byl Brian Adams. Zatímco v hokejové Tip Sport Extralize se hraje západočeské derby mezi Karlovými Vary a Plzní. Jaké je, přiblíží reportér František Kuna.
1: Za malou chvíli začne druhá třetina, poté první vedou Karlovy Vary nad Plzní 2-0, trefil se Lukošik a pak Kočí v Přesilovce. Jdeme na další stadion, Mladá Boleslav Liberec a reportér Pavel Petr.
2: Za 3,5 minuty začne druhá třetina, domácí hokejisté prohrávají s Libercem 1-2. V 6. minutě otevřel skóre hostující Janca, v 9. vyrovnával Zámorský, ale Kachlíř v minutě 11. určil aktuální stav. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Poznáváte? Už 20 let stačí pár tónů a vy hned víte, že to bude tanec. Stardance se vrací na televizní obrazovky. 10 večerů plných elegance, emocí a skvělé zábavy. Držíme vám místo v první řadě. Stardance, když hvězdy tančí. Od 10. října na jedničce a v iVysílání.
2: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Monika Chmielová.
3: Zájemci o státní dluhopis Flexibond mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci. Při horolezeckém výstupu v rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech. Hokejisté Třince útočí v Olomouci na rekordní 8. výhru v 8. utkání extraligové sezóny. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy popojíždí kolona od Brandýsa k nehodě u Radonic. A zítra bude zpočátku oblačno, později začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní, teploty až 23 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Ministerstvo financí nabízí Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmů. Obytné automobily by mohly na dálnicích a rychlostních silnicích v Česku jezdit rychlostí až 100 km v hodině. Maximální povolenou rychlost má o 20 km za hodinu zvýšit novela zákona o silničním provozu, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Zpomalení dopravy při předjíždění pomalejších kamionů ministerstvo nečeká, říká jeho mluvčí Alena Mihl.
4: Naopak sníží se rozdíl mezi rychlostí obytných vozů a ostatního provozu na dálnici. Proto tedy spíše očekáváme plynulejší začlenění těchto vozidel do provozu.
3: Novela by se týkala obytných automobilů o hmotnosti 3,5 až 7,5 tuny. V rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech při výstupu na horu Grosses Ockenshorn. Podle agentury APA se snažil uvolnit cestu 2 horolezcům, kteří z hory sestupovali. V zápětí se ale odlomil skalní blok, kterého se český horolezec držel a spadl do hluboké rokle. Jeho úmrtí potvrdilo mluvčím českého ministerstva zahraničí Adam Čerge.
5: Naši diplomaté ve Vídni jsou v kontaktu s rakouskou policií a jsou připraveni poskytnout

0: Letnici, uvnitř bytu nebo literárním salonu. Cílem nového festivalu, který skončí příští neděli, je ukázat pestrost brněnské alternativní tvorby, doplňuje ředitelka Evalia Tauvá.
1: Myslím, že hlavním cílem festivalu je dát vlastně vědět brněnskému diváctvu, že existujeme, a pomoct právě diváctvu, které se třeba zajímá tady i o menší, komornější představení nebo něco třeba alternativnějšího někdy taky, tak to může tady najít.
0: Sport. Hokejisté Karlových Varů přivítali v 8. kole Tipsport Extraligy Plzeň. Stav a čas zná František Kuna.
2: 27. minuta zápasu, Karlovy Vary vedou nad Plzní 2-0. Zápas Mladá, Boleslav Liberec a Pavel Petr.
3: Končí 5. minuta druhé třetiny, Liberec vede v Mladé Boleslavi 3-1. Adam Kodec, utkání Olomouc Třinec.
4: Ve 4. minutě je to nadále bez gólů 0-0. Utkání Hradec Králové Vítkovice sleduje Adam Vanjetaler.
5: Po 2 minutách bez branek, co utkání Litvínov Kladno, Davide Kalvasy. A my pokračujeme dál v našem přímém přenosu.
0: Za necelou půl hodinu bude hrát Litvínov proti Kladnu a v 18 hodin 30 minut začne šlágr kola mezi Pardubicemi a pražskou Spartou. Radiožurnál Sport vysílá pořad s mikrofonem za hokejem. A plochodrážní závod motocyklů Zlatá přilba ovládl Jan Kvěch. Tradiční podnik v Pardubicích má českého vítěze po 9 letech.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D10 nehoda u Radonic, na D11 zdržení od sjezdu na Jičína, na D1 od Chocerad. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte zdržení od Brandýsa. Zpomaluje se před mostem přes Labe okolo 12. kilometru a více než 20 minut se popojíždí k nehodě na 3. a 5. Těsně za sjezdem na Radonice se srazila dvě osobní auta a průjezdný tam zůstal pouze jeden pruh. D11 z Hradce do Prahy se zaplnila už před sjezdem na Jičín. Kolona začíná na 43. kilometru a dlouhým úsekem přes omezení až k exitu 25 Sacká se vleče zhruba 40 minut. D1 z Brna do Prahy plnější od sjezdu na Chocerady z 29. kilometru. Čtvrt hodiny ztratíte ke zúžení na Šmejkalce. Na 9. z Mělníka do Prahy čekejte potíže na konci obchvatu Líbeznic. Před první odbočkou na Sedlec odklízejí následky kolize. Projíždí se tam Kyvadlově, zdržení sice není dlouhé, ale od Mělníka se prudce brzdí před zatáčkou a od Prahy v klesání z D8. V Praze v Troji začali regulovat vjezd do Blanky, kolona tak popojíždí Holešovičkami od Bulovky i Trojskou už před Kazankou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude zpočátku oblačno, postupně se ale vyjasní a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje speciální vysílání z Lán k nedožitým 90. narozeninám Václava Havla. Slovo má Jan Pokorný.
8: Dobré odpoledne, je 17 hodin a 6 minut. Od dopoledních hodin vám přinášíme vzpomínky, názory a pocity hostů Radiožurnálu. Ano, zítra to bude 90 let od narození československého a pak českého prezidenta Václava Havla. Poslední rozhovor z projektu Hovory z Lán, který je součástí rozhlasového projektu Slyšet Havla, právě začíná.
6: Svět podle Havla.
9: Speciální vysílání Hovoru z Lán.
8: A naším hostem je historik Jiří Suk. Děkujeme, že jste přijal pozvání. Dobrý den.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: Jste v Lánech poprvé?
10: Ne, ale dlouho jsem tady nebyl.
8: Je tu hezky dneska,
10: je
8: že?
10: Je to krásně, krásný podzimní podvečer.
8: Co vás přivedlo jako historika k Václavu Havlovi? Byl tam nějaký jeden zásadní moment, anebo se to tak rodilo postupně a vrstilo se?
10: Byl to naprosto jeden zásadní moment a pak sametová revoluce, takže dva vlastně momenty. Jeden osobní a jeden historický. A
8: můžete říct ten osobní?
10: Ten osobní byl úplně jako zvláštní, protože ve 13 letech já jsem vyrůstal v úplně obyčejné rodině a dostala se mi do ruky brožura proti rozvratníkům a samozvancům, což byla taková vlastně reakce po tom tisku, aby vydali to knižně, v Rudém právu vycházelo ten antichartistický, že jo, celý měsíc, ta kampaň proti chartě, a já jsem tehdy tam právě četl Václavu Havlovi, tam byla stať, kdo je Václav Havel, a já jsem ho vůbec neznal, nevěděl jsem, kdo to je. jsem si to začal číst a řekl, ten člověk to musí být démon, jako to musí být nějaký strašlivý démon. Jo, když ten, a mě bylo 13, jo, takže jsem si neuměl vůbec dát nějaký souřadnice.
11: Jako fakt démon v tom negativním slova smyslu.
10: Negativním slova smyslu, a tak jsem tomu nerozuměl. A pak jsem se zeptal svého strýce, který byl akademický sochař a s Havlem se možná trochu znal z 60. let, a ten mi vysvětlil, že Havel žádný jako démon.

0: on negativní není a že... A vlastně mi dal takové jako první lekci z dějin, jako soudobých dějin, jo. Takže to jsem jako prozřel v těch 13, no a pak samozřejmě jsem se dozvěděl o 68. a tak dále, jo. Takže člověk se jako probouzel do nějaký jako dějinosti nebo do nějaký historie reální z takového toho bezčasí a to. A, no a sametová revoluce, tak už pak samozřejmě jako Havel na balkóně a fascinovala mě jeho jako postava.
1: A musí potom historik zapomenout nebo vytěsnit, řekněme, ty emoční motivy, které ho vedly k tomuhle objektu jeho historického zájmu?
0: Ano, musí a je to poměrně náročná cesta, protože si vytvoříte třeba nějaký trošku adorační vztah, anebo zase k někomu velmi kritický a napíšete třeba nějakou první stať, která je velmi jako nestranná, velmi teda jakoby straní nějakému tomu fenoménu, který vám se líbí. A pak si vlastně uvědomíte, že takhle se historie dělat nedá, musíte se v tom jako cvičit. Dostanete třeba lekci od nějakého kolegy nebo od nějakého staršího pána, který... Já jsem dostal lekci od Zdeňka Jičínského, který byl v politice takový antipod Václava Havla. Ten si ten článek přečet a říkal, ale takhle se nedá, pane kolego, dělat historie. A teď mi začal jako velmi, ale dobře vysvětlovat, aniž by sám sebe upřednostňoval. Velmi dobrá lekce to byla.
1: Profesor Zdeněk Jičínský, významná postava československé a později i české politiky, byl tedy tím, kdo trochu modeloval Jiřího Suka jako historik?
0: Ano, ano. Byl to první jako takový docela vážný jako střet s realitou a s tím, že vlastně člověk by se měl pokoušet o nějakou nestrannost.
1: Není to brzo historicky zpracovávat osobnost Václava Havla?
0: Teď už ne.
1: Teď už ne.
0: Já jsem o něm napsal knížku v roce 2013, to možná brzo bylo, ale to nejsem schopný teďkom zpětně posoudit, jaká ta knížka je.
1: A to byla která?
0: To bylo politika jako absurdní drama.
1: A
0: to se týká vlastně jenom let 75 až 89, jo. Vlastně toho jeho nástupu do politiky a vlastně pak převzetí té politické funkce. A teď už určitě není pozdě jako nějakým způsobem historicky.
1: Takhle není brzy.
0: Není brzy. Jo.
1: Když se vrátíme k politice jako absurdnímu dramatu, tak ono to částečně Václava Havla, musím říkat částečně, protože Václav Havel je mnohovrstevnatá osobnost, ono ho to vystihuje. A v kterých prvcích byste mohl poukázat, tak tady je to místo, kdy tohle Havel politicky pojal skoro jako absurdní drama?
0: No, on to prožíval jako absurdní drama a vlastně si spíš myslím, že to prožíval jako absurdní drama, než že by to jako modeloval jako absurdní drama. To by, myslím, jako že on byl racionální člověk a snažil se právě z těch absurdit nacházet nějaká východiska, jo. A velmi intenzivně na tom pracovala. Ta východiska nebyla jenom osobní, ale byla i pro nějaký ten širší kolektiv, chartisty, nebo prostě potom i pro celou společnost a tak dále. Takže on absurdní drama spíš jako on to měl proto velký cit a prožíval to vlastně třeba v té první vazbě, kde se ho ten režim v roce 77, kdy byl jako mluvčí charty zatčen v lednu už, a byl v té vazbě až do května, tak tam skutečně to bylo jako vrchol podle mě jako absurdního dramatu, kdy ten režim se ho snažil zlomit samozřejmě a zároveň ho přesvědčit, že nemá dělat politiku a že když nebude dělat politiku, takže vlastně mu dá ten režim pokoj, že ho nechá psát ty hry pro zahraniční divadla a vlastně ho k tomu tak trochu přinutil těma rafinovanýma psychologickýma metodama. Havel na to jakoby částečně přistoupil, pak to samozřejmě dělal jinak, odvolal to dokonce tenhle ten svůj, jakoby tohleto svoje selhání, ale to byl, myslím, jako pro něj jako zásadní moment, kdy vnímal politiku, protože on vlastně vstoupil do politiky tím dopisem Husákovi v roce 75 a pak v chartě 77 a vlastně na ten terén politický jakoby se dostal a teď byl konfrontovaný s touhletou protimocí, jo, která mu vlastně řekla, ne, politiku děláme my a ty budeš psát hry. Jo, a takže a v té chvíli on z toho hledal nějaké východisko. Zase, jo, mohl to zabalit a říct, jako já teda už nebudu dělat žádnou politiku, nebudu se angažovat v chartě, ale on samozřejmě z tohohle, a to v tom je právě, myslím, jako jeho velikost, že dokázal najít východisko i z těchto jako prekérních situací.
1: A v čem je pozoruhodný ten dopis Husákovi z roku 75?
0: No ten je velmi zajímavý, protože co se píše generálnímu tajemníkovi, že jo? Generálnímu tajemníkovi se píše jednostránkový dopis, ve kterém jsou čtyři požadavky, svoboda slova, propuštění politických vězňů anebo něco podobného a tohle byl 40-stránkový prostě text, traktát, ve kterém Havel popisuje situaci v Československu po normalizaci a říká, že vlastně to není na věky a že ta situace nazraje zase k nějaké změně a vlastně charakterizuje tu společnost, která je zdánlivě klidná, ale není klidná, protože vlastně v ní jsou nějaké síly jako potlačené a tak dále. Takže píše se generálnímu tajemníkovi takovýhle dopis, že to vlastně může psát jenom Havel nebo někdo podobný, ale asi jenom Havel v tomhletom případě. Protože prostě ten dopis vlastně byl jeho jako takovou vstupenkou do politiky. Já to považuji jednoznačně za jako prostě hozenou rukavici tomu režimu. Kdy vlastně v tom roce 75 se Havel takzvaně jako zmátořil z té letargie po začátku normalizace a vlastně vědomně udělal tenhle ten akt. Což je pozoruhodný, protože za těch 14 nebo kolik let nahradí toho, komu psal vlastně ve funkci prezidenta. A to má samozřejmě svoji historii a je to svým způsobem absurdní. A když ten Havel pak usiluje o hrad v prosinci 89 a má tu schůzku s Marianem Čalfou, který mu jako premiér, že jo, pomáhá na ten hrad, tak Havel se z té schůzky vrátí a říká těm svým pobočníkům, tam říká, měl jsem schůzku s Čalfou, je to absurdní, ale absurdní je všechno. Jo. Takže vlastně to je takový, že používá tenhle ten slovník a zároveň to tak vnímá a zároveň prostě nějakým způsobem v tom prostředí jako pracuje a má prostě svoje nějaké ambice, plány.
1: Ke Falinču je to také absurdné, to je zase věta, kterou pronáší Pavel Landolský, stvárňuje majora Teraskyho v Černých baronech. Na ten dopis mu někdo odpověděl v tom 75.
0: Ano, odpověděli mu ze sekretariátu UVKSČ, že dopis není adresován generálnímu tajemníkovi, ale západním sdělovacím prostředkům a že mu ho tedy tímto vracejí. A on by to už mohl nechat být, ale on to nenechal být a napsal jim znovu, že není určen jenom západním sdělovacím prostředkům a že je určen těm sdělovacím prostředkům, které jsou u nás akreditované, takže to samozřejmě jako je v pořádku. A takhle vysvětluje jako trpělivě vlastně tomu sekretariátu, který se s ním nechce bavit, tu svoji pozici, jo, a nezabalí to a prostě jede dál, nějakým způsobem prostě jim ten dopis znovu pošle a to je vlastně svým způsobem strašně jako taky absurdní, ne? A takový jako kuriózní v té důslednosti, kterou vlastně
1: možná
0: on v té...
1: kuriózně absurdní.
0: Možná.
1: Nebo absurdně kuriózní.
0: V téhletý situaci, kdy vlastně on jakoby pokračuje v té své aktivitě i na takovýhle mikroúrovni, že jako koresponduje si se sekretariátem generálního tajemníka.
1: Jiří Souk, historik, je hostem Radiožurnálu. Jako historik jste se zabýval taky obdobím Charty 77, jak už částečně z vašich slov, nebo i z vašich slov vyplynulo. Když se podíváme na roli Václava Havla v Chartě 77, dařilo se mu stmelovat zdánlivě nestmelitelné?
0: No on prožil právě, jak jsem mluvil o té první vazbě, tak prožil takový šok. Z toho se teda poměrně rychle dostal a je pozoruhodné, že vlastně už za pár měsíců poté se znova ujímá funkce mluvčího a vlastně ten kolektiv se začíná štěpit mírně v té Chartě. On se nikdy neroštěpil, ale byly tam velký pnutí. Byl tam prostě spor mezi tou aktivistickou částí té Charty. Petr Uhl ji reprezentoval třeba a další. A takovou tou umírněnější částí, kterou reprezentovali třeba 68-tníci, ty bývalí politici a novináři a další z roku 68. A Havel už tenhle ten, jakoby tuhletu rozmíšku, tak dával dohromady opět on, jo. A nacházel východiska právě z těchto těch jako sporů a v tomhle tom byl asi nezastupitelný a jedinečný a to dělal po celou dobu, to pak dělali v Občanském fóru a zřejmě i na Hradě. Takže takhle on tam byl, on tam měl prostě tuhletu roli a byl jako spontánně v ní přijímán. Jo. Nebylo to tak, že by jako nějakým drzým způsobem si o to říkal. Prostě respektován jako taková autorita.
1: Takže dovedl dávat v jistých případech lidi dohromady.
0: Přesně tak, no.
1: Když se podíváme na vztah Václava Havla těm, které jste jmenoval nebo označil jako 68-tníci, tedy lidé, kteří byli u vlády nebo u moci v letech 67, 68, možná chvíli 69, pak ale normalizace, čistky, oni padli na dno téměř, dělali různá povolání, topiče, myli okna a podobně. Po listopadu 89 se někteří z nich znovu dostali do takzvané vysoké politiky. Jak na ně Václav Havel nahlížel?
0: No já myslím, že individuálně podle té, které postavy, jo, samozřejmě to bylo velmi složité spektrum různých lidí a některý měl velmi blízko, s některými měl kritický vztah, jako třeba se Zdeňkem Míčínským, ta slavná pomlčková válka, která vlastně začala už v lednu 1990 a tak dále. Ale jako k 68-níkům, když kandidoval na prezidenta, tak měl vztah poměrně kritický, protože oni vlastně chtěli nahradit Dubčeka, a Havel byl nominován a chtěl se stát prezidentem od určitý chvíle a prostě vybral jako konkurenty. No. A takže i v jedné chvíli dokonce se s nima střetl v tom Občanském fóru a se Zdeňkem Mlynářem a s dalšíma. No.
1: Takže se nedá rozhodně říct, že by s Alexandrem Dubčekem byl Václav Havel kamarád?
0: No kamarád, jako nebyli kamarádi určitě, ale pak k sobě asi měli jako nějaký jako takovej vztah, jako má jeden funkcionář státu k druhému. Ale samozřejmě ten...
1: Řekl byste, že se potřebovali v jeden čas?
0: Myslím, že ne a ono to mělo svoji jako peripetii, protože Havel vlastně v tom období 90-92 dost jako měl napjatý vztah s federálním shromážděním a výrazně prostě proti němu brojil i jako veřejný mínění proti němu dokonce postavil. Myslím, že v roce 91 byly demonstrace proti parlamentu, který jako dával dohromady Václav Havel a jeho lidi kolem něj. Takže tam to bylo poměrně vyhrocený. A tehdy třeba Alexandra Dubčeka, který tam chtěl vystoupit na tom Václaváku jako za parlament, byl předseda parlamentu, tak ho tam nepustili ty organizátoři. Jo. Takže jako byla to prostě politika se vším všudy, jako s vyhrocenýma vztahama. Ale myslím si, že jako osobně vůči Dubčekovi jako nic neměl a že měli asi osobně korektní vztahy, jsem přesvědčený.
1: Parlament to byl tenkrát na začátku 90. let, to bylo federální shromáždění, které mělo své dvě komory. Ten napjatý vztah se nedatoval od začátku zvolení, i když tam byla skupina poslanců ještě za komunistickou stranu Československa, která se měla zúčastnit volby jejich oblíbeného disidenta. Jaký to byl pro Václava Havla tenkrát stav věcí, že ho bude volit do funkce prezidenta vlastně komunistický parlament?
0: No, bylo to celý vlastně paradoxní a absurdní, protože Občanské fórum na tom trvalo, aby ten parlament zvolil Václava Havla. Zatímco ten parlament sám nabídl, že bude volit prezidenta všechen lid. Jo. A to samozřejmě bylo utilitární rozhodnutí komunistických poslanců, kteří vlastně chtěli se vzdát té odpovědnosti a zároveň jakoby udělat jakoby velký svátek demokracie. A Občanské fórum paradoxně trvalo na té ústavě, že vlastně nemá smysl to dělat nějaký kampaně a že se to zvrtne a že potřebujeme rychle prostě jít k nějakému přechodu k demokracii a ne si tady prostě hrát na Ameriku a tak dále. Takže to bylo, Občanské fórum nemělo v tom parlamentu vůbec žádné poslance, takže nevědělo, jak ten parlament zvládnout. A tehdy právě vystoupil do popředí Marian Čalfa, který jako premiér té vlády národního porozumění, kterého Občanské fórum mělo tak jako za slabého člověka, který jako brzo odejde, který ho brzo vymění. A nabídl Václavu Havlovi tu pomoc, že spacifikuje ten parlament, s pomocí samozřejmě jeho některých funkcionářů, které znal a tak dále, a že ten parlament ho zvolí prezidentem. Což se stalo?
1: To je samozřejmě pozoruhodná postava po revolučních dnů, týdnů a měsíců. Marian Čalfa, on příliš nedává, nebo takhle skoro vůbec nedává rozhovory. Jak vidíte tu jeho roli tenkrát?
0: Tak já ji vidím jako historik, jak jsme o tom mluvili na začátku, že člověk má být nestranný a jako vidět ty věci jako trošku z nadhledu a tak, tak vidím ji pozitivně, protože Občanské fórum, a to říkal i sám Marian Čalfa, když jsem s ním dělal já rozhovor v roce 94, tak říkal, Občanské fórum nevědělo, jak udělat z Havla prezidenta. No a on to věděl. Jo. A Občanské fórum
1: no,
0: trvalo...
1: No nejenom, že to věděl, on to i uměl.
0: On to i uměl a trvalo na ústavě Občanské fórum a on vlastně v tomhletom jí mohl jako pomoct nejvíc, protože tu ústavu znal a protože vlastně na ní pracoval i na té nové ústavě. A byl to premiér, s kterým se jako nějak počítat musí, ne? To, i když třeba si myslíte, že za měsíc to vyměníte za Jana Černogurského, jak se říkalo v Občanském fóru. Tak já to vidím jako pozitivní akt, který samozřejmě pak má nějaké, může mít, já nevím, jestli má, může mít nějaké morální důsledky a neustále se pak jako mluví o kolaboraci, vždycky rok co rok se to objeví v novinách a že to je vlastně jakoby bene komunistům a tak dále, jo. To nevím, jo, jestli tohle to byl nějaký generální pardon, jako nejsem schopný jako to takhle jakoby vidět z této jedné události. Ale jako Občanské fórum nechtělo zakazovat komunistickou stranu. Charta nechtěla, že jo, nějaký takovýhle věci. A Občanské fórum bylo její následovník, takže je to složitější. Historie je potřeba vidět v těchto těch jako širších paralelách.
1: Když se historik probírá historickými prameny, tak samozřejmě naráží na věci, které se staly, pak na věci, které vypadaly, že se staly, a pak na věci, z kterých se postupně staly mýty. Pádal jste někdy v té oblasti, co to byla v podání Václava Havla nepolitická politika?
0: No, on vlastně, jak jsem říkal, že je muž paradoxů, nebo že je paradoxní politik, tak on vlastně založil vlastně svoji veřejné působení na paradoxech. A tam patří nepolitická politika. První je moc bezmocných. Že jo? Jak můžou mít bezmocní moc? Hmm. Jak je to možné? Tak to je právě, že nachází ta východiska z těch jakoby bezvýchodných situací. Najde to východiska. A ta moc bezmocných je vlivná. Byla vlivná ve své době, vlastně Charta v ní našla svůj raison d'être, když nemohla politicky jako pracovat, že jo, a nějak vyjednávat s tím režimem o lidských právech, tak vlastně se přesunula do morální sféry. To není samozřejmě jenom Havlova zásluha, to je zásluha Jana Patočky a dalších artistů. A Havel v tom má výraznou roli právě, že normotvornou, jakože udělá z toho nějaký, jako doopravdy východisko, který je přijatý. No a nepolitická politika je další, ta vlastně navazuje, a tam to souvisí i možná trošku s tím vyslýcháním v roce 77, kdy ten režim říká Havlovi, vy nebudete dělat politiku, vy si dělejte to umění, dobře, my to budeme nějak tolerovat, ale politiku jako dělat nebudete. A východisko z toho je antipolitická politika, samozřejmě masarykovský pojem, ale Havel ho zase nějakým způsobem vzal a nějakým způsobem ho definoval. No a pak máte další paradox, a to je pokojná revoluce. On nepoužíval termín sametová revoluce, myslím, mu nějak nelíbil, že? Připadal mu to kýčovitý, asi nevím. Ale pokojná revoluce používal, jak může být revoluce pokojná, že jo? Tak prostě, a z toho vyplývá potom další, a to používal jenom teda krátce, politika jako umění nemožného. Jo, v sametové revoluci bylo nějaký čas jako možno dělat politiku jako umění nemožného, pak už ne. Pak už samozřejmě to bylo jako umění možného. A to Havel narazil potom, že jo, hned v lednu 90. Ale zase tady byla tato jako tenhle ten paradox, který on nějak jako formuloval a spojoval s ním nějaké. To byly ty spanilé jízdy na začátku roku 90, jo. Jakože otevřeme všechna témata, jo. A jezdil do Ostravy a na různý sídliště a paneláky, že jo, slavný. A Sudeto německá otázka. A všechny tyhle věci jedno za druhým prostě jako otevíral. A snažil se, aby ty věci jako rychle byly řešeny, aby rychle vstoupily do veřejného prostoru a nějakým způsobem prostě se jich ujali lidi a začali je prostě řešit. Jo, tak politika jako umění nemožného. Pojďme to rychle změnit. Mluvil o duchovním státu, jo, v téhletý době. Budujeme duchovní stát, že jo.
1: Kdy Václav Havel zjistil, že tímhle typem politiky se ty věci rychle nedají realizovat?
0: No, to bylo několik nárazů. Hlavní byl ten střet s parlamentem, kdy doopravdy on si pak v 91. roce v listopadu žádal o vyšší pravomoci a ten parlament mu je neodsouhlasil. A vlastně proti němu, jak jsem říkal, vybudil veřejné mínění a byly i demonstrace proti parlamentu. Ty poslanci to nesli velmi úkorně a člověk se jim vlastně nemůže divit, protože to byla vlastně jakoby taková trošku vzpoura v rámci toho ústavního systému. Takže to byl třeba jeden z nárazů. Další byl, že samozřejmě rozdělení Československa, vůle Slováků nějakým způsobem žít jinak než v tom unitarismu a prostě neustále jakoby vyjednávání o tom, jaký ten stát, jak bude vypadat. Takže vlastně v roce 92, když v létě Havel rezignoval, tak pak psal svým přátelům takový dopis, který, myslím, Daniel Kaiser, když o něm napsal biografii, tak ho zveřejnil. A tam právě, jako Havel říká, že vlastně v politice prohrál, jako v těchto těch různých kauzách, ale že neprohrál v takovém tom té snaze jako tlačit ty problémy a jako nějakým způsobem morálně apelovat na jejich řešení. Jo. Takže to je vlastně takový jako mezistupeň, kdy on pak, že se stává českým prezidentem v lednu 93 a tam už je trošku jiný. Tam už prostě takový aktivismus nevyvíjí a je vlastně konformní s tou Klausovou vládou, víceméně, až do roku 96.
1: Co se dá na základě historických pramenů, nikoliv na základě ideologií nebo sympatií, říct o vztahu Klaus-Havel?
0: No, tak já musím přiznat, že jsem jako neskoumal ještě do hloubky ty 90. léta, a tak asi vím, co, nebo vidím to, co vidíte i vy, že, nebo to, co jsme prožívali. No, byl to vztah napjatý, vlastně byl ze začátku konstruktivní, protože Havel velmi vítal Václava Klause v Občanském fóru, protože vlastně jakoby byl nositelem té nové ekonomické reformy. A Havel tehdy říkal, že ty moneta, on nepoužíval pojem monetaristi, ale oni de facto byli z prognostického ústavu, že vlastně vědí, jak udělat tu ekonomickou reformu, aby to nebyla ta polovičatá perestrojka a tak dále. Takže vlastně vítal Václava Klause, ale pak Václav Klaus se stal předsedou Občanského fóra a to se Havlovi nelíbilo. V říjnu 1990 to nebylo moc jako pro něj příjemné. A vlastně v roce 1993 spolu uzavřeli takový asi nepsaný pakt, že budou spolupracovat. Podle toho, co o tom říká Havel, si rozdělili jakoby role. Havel zahraniční politika a nějaký apely, Klaus vnitřní politika, ekonomická reforma a tak dále. To víceméně takhle nějak pragmaticky fungovalo. Až do toho roku 96-97, kdy vlastně média den za dnem zveřejňovala nějaké privatizační skandály a tak dále. A to veřejné mínění se vlastně odvrátilo do určitý míry, ne úplně, ale od Václava Klause, a Havel vlastně se stal zase znovu trochu aktivistickým prezidentem, nebo možná pro někoho víc aktivistickým prezidentem, který vlastně jakoby toho Klause hodil přes palubu a v tom slavném rudolfimském projevu vlastně mu všechno vyčet. Jo.
1: Tak to byla samozřejmě zajímavá doba, léta 96-97, Klausovy balíčky, potom takzvaný sarajevský atentát a pak Václav Klaus vstal z popela a byl dál velmi aktivním politikem a nakonec vystřídal Václava Havla ve funkci prezidenta České republiky. A to je závěr dalšího rozhovoru z projektu Hovory z Lán, který uspořádal Radiožurnál v rámci celočeskorozhlasového projektu Slyšet Havla. Naším hostem byl tentokrát Jiří Suk, historik, který se zabývá nejenom postavou Václava Havla, ale i dějinami Charty 77 a dalšími tématy. Děkuju vám za návštěvu tady v Lánech a mějte se hezky, nashledanou.
0: Děkuju za pozvání a mějte se taky hezky.
1: Jan Pokorný děkuje za pozornost a přeje dobrý poslech u dalšího programu Radiožurnálu.
2: Je 17:30. Zprávy pro vás má Monika Chmelová.
3: Rusko hrozí vystupňováním útoků na Ukrajinu, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Reaguje tím na výroky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten včera prohlásil, že Ukrajina s intenzivní údery na ruské ropné rafinérie v odpovědi na novou strategii ruských vzdušných útoků. Ty podle něj mají za cíl přinutit obyvatele opustit Kyjev a další velká města. V Norsku skončilo pátrání po trojici pohřešovaných Čechů, se kterými se v září na západě země převrátila loď. Norská policie to je považuje za mrtvé. Na palubě rybářské lodi byly v době nehody celkem 4 Češi. Tělo jednoho z nich našli záchranáři už před 2 týdny. Objevili taky poškozený člun. Co se tehdy stalo, stále není jasné. Čím dál víc učitelů používá při výuce umělou inteligenci, vyplývá to z informací České školní inspekce. Speciální školní aplikace pomáhají pedagogům třeba s přípravou hodin nebo přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství využívání umělé inteligence nezakazuje, upozorňuje ale, že má i svá rizika. A rodáka z Lukova na Zlínsku, letce z druhé světové války, plukovníka Josefa Pípu, ode dneška připomíná v obci pamětní deska. Místní ji odhalili u příležitosti 111 let od jeho narození. Josef Pípa se účastnil za druhé světové války leteckých bitev o Francii a Británii. Dostal československé, francouzské i britské vyznamenání. Sport. Tenistka Sára Bejlek prohrála ve dvou setech s Japonkou Osakovou a na turnaji v Pekingu skončila ve třetím kole. Do osmifinále naopak postoupily Linda Nosková a Nikola Bartuňková. V Tokiu prošel do semifinále Jiří Lehečka. A po zprávách uslyšíte průběžné výsledky hokejové extraligy přímo ze stadionů. Zelená vlna.
4: Známe lepší cestu.
5: Na D10 nehoda u Radonic, na D11 zdržení před Poděbrady. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy těsně před sjezdem na Radonice na 3,5 kilometru stále řeší nehodu dvou osobních vozidel. Stále se projíždí pouze jedním pruhem. Zpomaluje se za sjezdem na Starou Boleslav okolo 12. kilometru. Výrazně se brzdí na úrovni Brandýsa na 9. A celou uvedenou trasu pojedete půl hodiny. Množství řidičů už sjíždí na exitu 14 Boleslav a plní průtah městem. Na silnici 610 tak čekejte okolo čtvrt hodiny navíc. D11 z Hradce do Prahy a velmi silný provoz za sjezdem na Městec ze 44. kilometru. K exitu 35 Pečky je to téměř na půl hodiny. O něco pomaleji se následně jede i celým omezením až ke sjezdu na Lysou na 25. kilometr. D1 z Brna do Prahy zůstává plnější před omezením na mostu Šmejkalka. Fronta je spíše nesouvislá a po pojíždí od sjezdu na Chocera z 29. kilometru 10 až 15 minut. Trojka z Tábora do Prahy zaplněná v úseku mezi Čtyřkoly a Senohraby a na 9. z Mělníka do Prahy na konci obchvatu Líbeznic pokračují s šetřením nehody. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michailou Fanarne.
6: Na 5 stadionech se právě hrají zápasy hokejové typ Sport Extraligy. Novinky z nich zprostředkuje moderátor radiožurnálu Sport Filip Šedivý.
7: Hezký nedělní podvečer posluchačům radiožurnálu. Míříme nejprve do Karlových Varů na západočeské derby. Základní informace o tomto duelu nám dodá František Kuna.
8: Po dvou třetinách vedou Karlovy Vary nad Plzní 3-0. Utkání Mladá Boleslav Liberec vidí Pavel Petr.
9: Odehrány dvě třetiny, domácí prohrávají s Libercem 2-3. Adam Kodet, utkání Olomouc Třinec.
10: V Olomouci je minulosti teprve první třetina, po které Třinec vede 2-0. Utkání Hradec Králové Vítkovice má na starosti Adam Weidenthaler.
11: I tady skončila první třetina, Hradec Králové po ní prohrává s Vítkovicemi 0-1. Hraje se ale v Litvínově, kam zavítalo Kladno a taky David Kalvas.
12: Začíná čtvrtá minuta, Litvínov Kladno 0-0. Z Litvínova David Kalvas, radiožurnál.
7: Pořád s mikrofonem za hokejem nabídne ještě utkání mezi Pardubicemi a pražskou Spartou. To odstartuje za necelou hodinu. Na radiožurnálu Sport běží pořád s mikrofonem za sportem. Posluchačům radiožurnálu se znovu přihlásíme zhruba za 15 minut.
4: Radiožurnál.
13: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Adam Ďurica, posloucháte Radiožurnál. Delší platnost řidičského průkazu, možnost řídit těžší vozidla nebo vyšší maximální povolená rychlost pro obytné vozy. To jsou některé novinky, které chystá Ministerstvo dopravy v novele zákona o silničním provozu. Návrh je teď v připomínkovém řízení, pak se jim bude zabývat vláda. Možné změny, které by mohly platit už od července příštího roku, přiblíží Anna Marie Hušková z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se má podle návrhu prodloužit platnost řidičských průkazů, ptám se, a týká se to všech skupin?
1: Platnost se prodlouží z 10 na 15 let u nově vydaných průkazů. U těch, které už jsou vydané, zůstává platnost původní. Změna se týká hlavně skupin opravňujících k řízení motocyklů a osobních aut, popisuje mluvčí rezortu dopravy Alena Míl.
2: Prodloužení platnosti se pak netýká například řidičů nákladních vozidel a autobusů. U těchto skupin platí zvláštní požadavky, které vycházejí z evropské legislativy a z profesní způsobilosti řidičů.
1: Změnou chce rezort administrativně ulehčit úřadům obcí s rozšířenou působností, které průkazy řidičům vydávají. Ročně jich totiž bývá dohromady kolem 700 tisíc. Svaz měst a obcí návrh vítá. Úřadům podle něj pomůže odstranění jakékoliv administrativy. Ptali jsme se i samotných řidičů, a to na pražském Vyšehradě, kde se nové průkazy vydávají.
3: Mně je 45, tak si myslím, že by to bylo úplně jako ideální.
4: Nemusím tak často tady chodit, ale jednou za 10 let je v pohodě podle mě.
5: Přijde mi, že to je trošku jedno, jestli to je 10 nebo 15 let.
1: Myslí si Michaela, Jan a Kristýna. Podobně odpovídali i další řidiči.
0: Ministerstvo chce také umožnit řízení aut na alternativní pohon s oprávněním skupiny B nebo B plus E i nad hmotnost 3,5 tuny.
1: Přesně tak. Návrh by umožnil řidičům, kteří mají oprávnění alespoň 2 roky, řídit auta na alternativní pohon až do hmotnosti 4¼ tuny. Pokračuje Alena Míl z Ministerstva dopravy.
2: Evropská legislativa počítá s tím, že nová vozidla, která využívají elektřinu, vodík anebo další alternativní paliva, často budou těžší než srovnatelná vozidla se spalovacím motorem.
1: Cílem změny je podle ní podpořit využívání aut s alternativním pohonem.
0: Návrh má zvýšit i maximální povolenou rychlost na dálnicích a rychlostních silnicích pro obytné vozy z 80 na 100 km v hodině, ale nezpomalí pak provoz v rychlejším pruhu při předjíždění kamionů?
1: Ministerstvo dopravy to neočekává, říká Alena Míl.
2: Naopak sníží se rozdíl mezi rychlostí obytných vozů a ostatního provozu na dálnici, proto tedy spíše očekáváme plynulejší začlenění těchto vozidel do provozu.
1: V případě schválení by se změna týkala obytných automobilů o hmotnosti 3,5 až 7,5 tuny.
0: O možných novinkách pro české řidiče mluvila Anna Marie Hušková. Za to moc děkuji a hezký den.
1: Naslyšenou.

Taylor Swift, posloucháte Radiožurnál. 7 zápasů a plný počet bodů, taková je rekordní bilance hokejistů Třince na začátku nové extraligové sezony. O 8. vítězství teď hrají v Olomouci, kam se s námi můžete znova vydat za několik minut.

0: Kapela Fun a Janelle Monáe. Předeslali jsme hokejové informace, navážeme na ně. Zajímáme se o typ sport Extraligu a proto prosím o aktuality moderátora radiožurnálu Sport Filipa Šedivého.
1: Hezké odpoledne posluchačům radiožurnálu. Je aktuálně rozehráno 5 zápasů 8. kola Tipsport Extraligy. Ten mezi Karlovými Vary a Plzní má na starosti František Kuna.
2: Odehráno 41 minut ze zápasu a Karlovy Vary vedou nad Plzní 3-0. Na dalším zápase mezi Mladou Boleslaví a Libercem je Pavel Petr.
3: Končí první minuta třetí třetiny. Domácí prohrávají s Libercem 2-3. Jak je tomu v souboji Olomouc Třinec, to už řekne Adam Kodet.
4: V první minutě druhé třetiny je to 2-0 pro Třinec. V té první se trefili Růžička a Marinčin. Utkání Hradce Králové s Vítkovicemi sleduje bedlivě Adam Weidenthaler.
1: Hradci Králové je odehrána první třetina a Vítkovice tam vedou 1-0. No a teď ještě souboj mezi Litvínovem a Kladnem, na který vyrazil David Kalvas.
5: 13. minuta, Litvínov vede nad Kladnem 1-0. Z Litvínova David Kalvas, radiožurnál.
1: V 18:30 začne ještě souboj mezi Pardubicemi a pražskou Spartou. I tenhle duel bude patřit do pořadu s mikrofonem za hokejem. Posluchačům radiožurnálu přejeme příjemný nedělní podvečer.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Host radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák přímo po dálnici, přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici pro něj třídy jede vozíčkář na čtyřkolce týno lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách Zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Po vstaleckém chaosu sériový vrah žen stále uniká. Podaří se ho dopadnout. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Miluje létání a ženy. Steve McQueen jako elitní pilot ve filmu Milovník války. A ČT Art. Šok z okupace, ztráta Schlittera a Grossmana a nařízení a zákazy, které vedou až k zastavení činnosti divadla. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
7: Radiožurnál 18 hodin. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
8: Německý kancléř Merz vyzval při návštěvě Kyjeva Rusko k zastavení útoků na civilisty. Radiožurnál připomněl speciálním vysíláním z Lán 90. výročí narození Václava Havla. V exkluzivním rozhovoru na něj zaspomínal i bývalý americký prezident Bill Clinton. Hokejisté Pardubice nastoupí v extralize proti Spartě. Na dálnici D11 ve směru z Hradce do Prahy popojíždí kolo na odsjezdu na Jičín ze 43. kilometru. A zítra bude zpočátku oblačno, během dne se postupně vyjasní, teploty až 23 stupňů. Je neděle 4. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Německo poskytne Ukrajině další finanční pomoc. Při návštěvě Kyjeva to řekl německý kancléř Friedrich Merz. V přepočtu 32 miliardy korun půjde na řešení energetických problémů před nadcházející zimou i na obranné projekty. Rusko na Kyjev nepřestalo ze vzduchu útočit ani dnes.
9: Jeden z kyjevských řidičů natočil a zveřejnil mrazivé záběry ze severního mostu v Kyjevě. Proudový nepilotovaný letoun narazil do mostní vozovky jen pár desítek metrů za autem. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko upřesnil, že při útoku byli zraněni dva lidé. Exploze poškodila vozovku a teplovodní potrubí pod ní. Právě o financování výroby dronů schopných zachytit ruské proudové nepilotované letouny jednal v Kyjevě německý kancléř Friedrich Merz s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten potom oznámil, že příští technická schůzka vyjednavačů z Ukrajiny, Spojených států a Ruska by se mohla konat koncem října ve Spojených arabských emirátech. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: Ministerstva propustí desetinu zaměstnanců postupně během příštího roku. Na plánované propouštění jako první upozornil server Seznam zprávy. Příslušný návrh vláda projedná během několika týdnů. Dnes to v pořadu Poledne s Moravcem řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
10: Ministři by se podle Havlíčka měli zaměřit na neobsazené pozice nebo možné sloučení podřízených organizací.
11: Poté se podívejme, jestli tady všichni zodpovědně pracují, jestli to nemají jenom jako krátkodobou přestup. Stanici, ale ti srdcaři, ti, kteří něco odvádějí, ty tam musíme udržet.
10: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL dnes v televizi CNN Prima News řekl, že by propouštění zaměstnanců mělo být promyšlené.
12: Jde o to přece snížit množství práce, dát to do digitálních služeb, zapojit AI a potom je možné prostě snižovat úvazky. Tady tuto tu aktivitu nevidím.
10: S propouštěním nesouhlasí odbory. Považují ho za decimaci státní správy. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

0: jen jako politik, ale i jako člověk. Vztah si vybudoval třeba i s tibetským duchovním vůdcem Dalajlámou. Ten Radiožurnálu tento týden napsal, že k Havlovi choval hlubokou úctu za jeho postoje a že na něj vzpomíná jako na drahého přítele. Jakub Kulavjak, Radiožurnál.
1: Na Václava Havla vzpomínal v exkluzivním rozhovoru taky bývalý americký prezident Bill Clinton. S naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou mluvil třeba o tom, jak se s prvním prezidentem České republiky naposledy setkali před 16 lety v New Yorku.
2: Nevím o nikom jiném v politice, s kým jsem si ten společný čas tolik užíval. Byli jsme přátelé.
3: Vzpomínal Clinton na společné konverzace s Havlem, které se podle něj vždy stočily k významu svobody.
2: Na jeho 90. narozeniny by si měli lidi pamatovat, že nikdy netvrdil, že zná všechny odpovědi, ale věděl, jakou cestou jít, nikdy se nenechal odradit, když lidé přijímali rozhodnutí, se kterými nesouhlasil.
3: Clinton zmínil taky společnou lásku k hudbě. I to, kde má uložený saxofon, který od Václava Havla dostal jako dárek v pražském klubu Reduta. Celý rozhovor s americkým ex-prezidentem uslyšíte zítra po 13. hodině na Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus. Jiří Kordík, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
5: Víme, co se děje u vás.
1: Prokuratura ve Francii vyšetřuje dva nezletilé studenty kvůli pokusu o vraždu policisty během středoškolských protestů. Mladíci v pátek ve východofrancouzském Belfortu brutálně napadli policistu, který skončil v bezvědomí.
6: Dva středoškoláci napadli policistu, který se snažil chytit jiného studenta. Když 59-letého muže schodili na zem, začali ho kopat do hlavy nebo do břicha. Státní zástupce Pierre-Édouard Laloire řekl, že policista ztratil vědomí a skončil v nemocnici. Podle státního zástupce je jednomu útočníkovi 15 let a pochází z Francie, druhému 17 a je to Bulhar. Studentské protesty začaly minulý týden na předměstí Paříže. Studenti si stěžují na časté rušení hodin, nedostatečnou přípravu před maturitami nebo špatný stav školních budov. Kvůli dalším hrozícím demonstracím bude v pondělí zavřeno přes 400 škol. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Brazilci dnes volí v prvním kole prezidenta, který povede zemi v příštích 4 letech. Podle průzkumů se bude rozhodovat mezi současným prezidentem Lulou a pravicovým kandidátem Flaviem Bolsonarem. Výsledek mimo jiné ovlivní budoucnost amazonského pralesa. Podle aktuální analýzy webu Carbon Brief, který sbírá data o klimatické změně, se odlesňování Amazonie podařilo v posledních letech zbrzdit.
7: Po návratu do funkce před 4 lety slíbil brazilský prezident Lula da Silva zastavit odlesňování Amazonie do roku 2030. Zavedl opatření na ochranu pralesa a podle analýzy webu Carbon Brief se tím podařilo zachránit deštný les o rozloze víc než čtvrtiny Česka. Tempo odlesňování brazilské Amazonie kleslo za Lulovy vlády na méně než polovinu. Analýza současný stav srovnává s trendem, který předtím nastavil Lulův předchůdce a otec jeho současného protikandidáta Jair Bolsonaro. Ten ochranu Amazonie naopak omezil a míra kácení výrazně vzrostla. Podobnou politiku prosazuje i Flávio Bolsonaro. Podle průzkumů má podobné šance na zvolení jako současný prezident Lula. Jan Kaliba, Radiožurnál.
1: Doručovatelé roznáší poslední obálky s hlasovacími lístky. Například v Jihlavě jich musí rozdat zhruba 38 tisíc. Do schránek je tam vhazují zapisovatelé okrskových volebních komisí. Čas mají do úterý. Dvoudenní komunální volby začínají v pátek.
8: Roznos lístků děláme už 6 let. Takže nějaké ty zkušenosti určitě s tím máme.
9: Pan Petr Rous s manželkou Barborou Rousovou roznáší volební lístky v okolí jihlavského sídliště Březinova. Nejčastěji mají problémy s neoznačenými domy nebo nepopsanými schránkami. Lidé jsou ale podle nich příjemní.
10: Stává se nám často, že lidé jsou na zahrádkách, takže jim to předáváme z ruky do ruky. Oni se nás třeba ptají, jestli je stejná volební místnost jako loni. Chtějí se nám třeba pochlubit, že mají stoletou maminku, která se už na volby těší.
9: Kvůli snížení počtu okrsků v Jihlavě letos manželům narostl počet lidí, které musí obět. Z 800 na 1200. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
4: Sport. Hokejisté Karlových Varů hrají v Tip Sport Extralize z Plzní. Stav a čas, řekne František Kuna.
11: V 50. minutě zápasu vedou Karlovy Vary nad Plzní 4-1. Utkání Mladá Boleslav Liberec a Pavel Petr.
12: 51. minuta, domácí hokejisté prohrávají s Libercem 2-3. Adam Koret informuje utkání Olomouc Třinec.
13: Ve 32. minutě vede Třinec v Olomouci jednoznačně 6-0. Utkání Hradec Králové Vítkovice.

0: následuje Adam Weidenthaler.
1: 29. minuta, Hradec Králové prohrává s Vítkovicemi 0-2. Utkání Litvínov Kladno vidí David Kalvas.
2: Po první třetině Litvínov vede nad Kladnem 2-0. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.
3: A za necelou půl hodinu proti sobě nastoupí Pardubice a Sparta. Plochodrážní závod motocyklů Zlatá přilba ovládl v Pardubicích Jan Kvěch. Stal se prvním českým vítězem tradičního podniku po 9 letech.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D11 z Hradce do Prahy vjedete do kolony před Poděbrady okolo 44. kilometru. Téměř půl hodiny zabere trasa za sjezd na Pečky na 34. I dál se jede o něco pomaleji, a to až na konec omezení u exitu 25 Sadská. Na D1 z Brna do Prahy už se zdržení před Šmejkalkou výrazně zkrátilo. Teď se brzdí za mostem přes Sázavu na 27. kilometru. Naberete 5 až 10 minut navíc. Podobně i na trojce z Benešova do Prahy na příjezdu do Senohrad od Čtyřkol. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z letiště k D1 zpozorněte v druhé polovině Cholupického tunelu. Pravý pruh blokuje nepojízdné osobní auto řádně označené šipkou silničářů. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnost ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Michaelou Fanerne.
7: Františkům přeji z čerstva hned po přehledu hlavních událostí krásný sváteční den, respektive večer. Vám, kteří slavíte cokoliv jiného, také. A pro všechny, abychom byli jednotní, i když třeba nemáme důvod k oslavě, je tu hudební pozdrav, který pojmeme jako dárek od Jamese Blunta. Hezký den.
4: Víkendový Radiožurnál
8: a Michaela Fanerne.

Už čtyřikrát za sebou prohráli hokejisté Kladna v domácí extralize. Ukončit tuto sérii chtějí v Litvínově. Jak se jim daří, uslyšíte za několik minut a vezmeme vás samozřejmě i na další stadiony. Poslouchejte Radiožurnál.

0: Po kapele Oasis Sport hokejoví fanoušci si v této sezóně můžou vychutnat každý zápas Tipsport Extraligy v přímém přenosu. Stačí si najít konkrétní utkání na webu radiožurnalsport.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Ale teď se to nejpodstatnější dozvíte i díky radiožurnálu, a to díky moderátorovi radiožurnálu Sport Karlovi Janu.
1: Krásný večer teď přejeme už také posluchačům radiožurnálu a vítáme je v našem vysílání. Pojďme na hokej. Hráči Karlových Varů v Tipsport Extralize hrají proti Plzni. Je u toho František Kuna.
2: 6 minut před koncem třetí třetiny. Karlovy Vary vedou nad Plzní 4-1. Teď zápas Mladá Boleslav Liberec a Pavel Petr.
3: 56. minuta, domácí hokejisté prohrávají s Libercem 3-4. Pojďme na další zápas. Olomouc a Třinec. Adam Kodet.
4: 38 vteřin před koncem druhé třetiny vede Třinec v Olomouci 6-0. Olomouc už vystřídala i brankáře, ale zatím jim to k nějakému alespoň snížení nepomohlo. Utkání Hradec Králové Vítkovice sleduje Adam Weidenthaler.
5: 5,5 minuty před koncem druhé třetiny Vítkovice vedou v Hradci Králové 2-0. Teď ale velký tlak Králové Hradeckých, přesto Dominik Hrachovina dál odolává. Litvínov přivítal Kladno a David Kalvas vyrazil na zimní stadion Ivana Hlinky.
6: Po první třetině Litvínov vede nad Kladnem 2-0, góly dávali Kempf a Ondřej Kaše. Z Litvínova David Kalvas, radiožurnál.
1: Aby dnešní hokejový program byl kompletní, tak ještě za zhruba 10 minut proti sobě nastoupí Pardubice a Sparta. I u tohohle duelu radiožurnál Sport budeme mít přímo na místě svého reportéra. Pořad s mikrofonem za hokejem dál pokračuje na jediném čistě sportovním rádiu v Česku. S posluchači radiožurnálu se v tuhle chvíli loučíme a přejeme klidný večer.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A my přinášíme velmi důležité upozornění pro řidiče jedoucí po dálnici D8, a to směrem z Ústí do Prahy. Buďte velmi opatrní za Roudnicí. Na 22. kilometru hoří osobní auto, na místo spěchají hasiči, zatím se projet dá, počítejte ale s omezením provozu. Opakujeme, D8 z Ústí do Prahy za Roudnicí na 22. kilometru k požáru osobního auta vyráží hasiči. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 18 hodin 30 minut. Jsou tu zprávy a Monika Chmielová.
1: Lidé mají poslední den na nákup státního dluhopisu Flexibond. Objednat si ho můžou do dnešní půlnoci. Dluhopis má 3měsíční splatnost a roční výnos 3,75%, ze kterého se neplatí daň z příjmu. Další typy dluhopisů chce ministerstvo financí nabídnout zřejmě v listopadu. Polští aktivisté spustili uzamykatelnou skříňku na potratové pilulky. Snaží se tím obejít téměř úplný zákaz potratů v zemi, informoval o tom britský Guardian. Varšavský Abort Omat, že nám umožňuje rychlý a anonymní přístup k práškům pomocí 6-místného kódu. Službu aktivisté navrhli pro ty, které nechtějí čekat na doručení balíku nebo se bojí si nechat zboží doručit domů. Po silných deštích a záplavách ve španělském Katalánsku zemřeli dva lidé, jeden člověk se pohřešuje. Oznámili to tamní úřady, které zároveň vydali červený stupeň varování. Obyvatelé regionu vyzvali, aby během neděle zůstali doma. Oblast by mohl zasáhnout minihurikán a meteorologové předpovídají další silné bouřky. A hasiči dostali pod kontrolu požár obchodu v Praze 6 na sídlišti na Dědině. Radiožurnálu to potvrdili jejich mluvčí Vojtěch Ročedl. Hasiči dál prostor dohašují a hledají skrytá ohniska. Podle Ročedla se při zásahu jeden z nich zranil. Zaměstnanci prodejny stihli ještě před příjezdem hasičů bezpečně evakuovat asi 50 lidí. Požár se rozšířil ze zázemí obchodu do prodejní místnosti. Jeho příčinu hasiči zjišťují. Sport. Remco Evenepoel ovládl v Lublani mistrovství Evropy v silniční cyklistice. Ke zlatům z olympijských her a mistrovství světa tak poprvé přidal taky evropský titul.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na dálnici D8 požár za Roudnicí a na D11 zdržení před Poděbrady. Na D8 směrem z Ústí do Prahy brzděte za Roudnicí. Na 22. kilometru hoří osobní vozidlo. Náš zpravodaj jede po souběžné silnici 608.
4: Bylo to vidět plameny z té souběžné silnice. Zatím jsem zaregistroval, že tam nějak auta přibrzďovali, ale je tam hodně kouře, hlavně v tom místě, tak tam je snížená viditelnost.
3: Opatrně projíždějte a hlavně nezapomínejte na záchranářskou uličku pro hasiče. Do kolony se dojíždí na 23. kilometru. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy trvá hodně silný provoz už před sjezdem na Jičín. Kolona ze 43. kilometru se vleče přes 40 minut až na konec omezení u exitu 25 Sacká. A na dálnici D1 z Brna do Prahy už jen velmi krátké zdržení před Šmejkalkou. Z 26. kilometru naberete maximálně 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový radiožurnál s Michaelou Fanarne.
0: Jak jsme slíbili ve zprávách, zajímáme se o hokej, proto jsme ve spojení s radiožurnálem Sport, jmenovitě jeho moderátorem Karlem Janů.
5: Jasný večer, teď znovu přejeme taky posluchačům radiožurnálu. Hokejová Tip Sport Extraliga dnes v rámci 8. kola nabízí 6 duelů, můžu nabídnout 2 konečné výsledky. Karlovy Vary na svém ledě přehrály Plzeň 4-1, Mladá Boleslav naopak nestačila na Liberec poměrem 3-5. Olomouc Třinec, to je duel, na který vyrazil Adam Kodet.
6: V Olomouci se čeká na start druhé třetiny, respektive třetí, a po dvou třetinách Třinec vede 6-0. Utkání Hradec Králové Vítkovice sleduje Adam Weidenthaler.
7: Hradec Králové snížil v utkání a po dvou třetinách prohrává s Vítkovicemi už jen 1-2. David Kalvas řekne informace z utkání Litvínov Kladno.
8: 27. minuta, Litvínov vede nad Kladnem 2-0. Utkání Pardubice Sparta a Ota Gutwirth.
9: Třetí minuta utkání a platí Pardubice Sparta 0-0. Pardubice, Ota Gutwirth, Radiožurnál.
5: Tolik v tuhle chvíli informace i pro posluchače Radiožurnálu, se kterými se loučíme.
2: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Kolem z hudby Conanovi dala sílu, Vetřelci hrůzu a základnímu instinktu nebezpečnou přitažlivost. Filmová hudba už za necelou hodinu ovládne pražské Rudolfinum a zazní i dvě koncertní premiéry. V tomto ohledu budeme podrobnější, jakmile u nás dozní Eňa.

0: Vetřelec, Barbar Conan nebo Základní instinkt, filmy, které poznáte i po sluchu, hudbu Jerryho Goldsmithe a Basila Polidorise dnes večer připomene koncert v pražském Rudolfinu. Filharmonie Hradec Králové se sborem uvede také dvě světové koncertní premiéry.
1: Já se obávám, že ta jména nejsou tak úplně známá jako třeba jména jejich slavnějších kolegů Johna Williamse nebo Hanse Zimmera.
2: Ředitel festivalu Film Music Prague Nikola Bojčev.
1: On je to vlastně jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli právě nedělní koncert věnovat těmto dvěma autorům, abychom je trošičku víc připomněli, dali do povědomí, protože samozřejmě oni stojí za celou řadou velmi zajímavých a řekl bych i velmi populárních projektů.
2: Třeba za dnes už ikonickou hudbou k filmu Barbar Conan s Arnoldem Schwarzeneggerem. V hlavní roli stojí právě Basil Polidoris.
1: To je dneska prostě jeden z nejlepších soundtracků minulého století. Vetřelec, Základní instinkt, celou řadu těch titulů my máme na programu toho nedělního koncertu.
2: A takhle zní zmiňovaný Základní instinkt Jerryho Goldsmithe. S Polidorisem ho spojuje režisér Paul Verhoeven. Oba pomáhali vyprávět jeho příběhy. Od Robocopa po Total Recall.
1: Když člověk sleduje ten film, tak prostě ta hudba je často úplně podprahová a člověk ji nevnímá. A řada skladatelů věnuje práci na hudbě k filmu hodně času, hodně úsilí, hodně energie. A ono se to projeví v tom výsledku.
2: Goldsmithova hudba k Muži bez stínu, ze které právě slyšíme ukázku, dnes v Rudolfinu zazní vůbec poprvé na koncertním pódiu. Stejnou premiéru bude mít i Polidorisova svita z filmu Maso a krev. Cesta od filmové nahrávky k živému orchestru ale někdy začíná pátráním po notách. Část partitur se totiž po nahrávání skartovala. Pokud se je nepodaří dohledat, přichází na řadu aranžér, vysvětluje Nikola Bojčev.
1: Který často pouze z nahrávek extrahuje vlastně tu hudbu do notového materiálu a to je, řekl bych, jakoby časově a i finančně úplně nejnáročnější cesta.
2: Návštěvníci koncertu se dnes můžou těšit taky na hudbu ze Star Treku, Mumie, druhého dílu Ramba, Hvězdné pěchoty nebo filmu Zachraňte Viliho. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

Posloucháte Radiožurnál. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli 4 extraligové duely v řadě a o 5. vítězství teď hrají proti tradičnímu rivalovi pražské Spartě. Nejen o tom za chvíli uslyšíte podrobněji. Teď Sixpence Nando Richa.

0: vámi je Radiožurnál. Teď právě na hokejovou notu. Na Tipsport Extraligu nás vezme konkrétně moderátor Radiožurnálu Sport Karel Janu.
1: Krásný večer teď znovu přejeme taky posluchačům Radiožurnálu. Hráči Karlových Varů slaví v Tipsport Extralize čtvrté vítězství za sebou. Doma dokázali porazit soupeře z Plzně 4-1. Mladá Boleslav ta nestačila na Liberec, podlehla mu 3-5. Olomoučtí hráči hostí lídra tabulky Střince, no a je u toho Adam Kodet.
2: Ze třetí třetiny zbývá dohrát 11,5 minuty a Třinec vede opravdu jednoznačným způsobem v Olomouci 7-0. Čtyřikrát se trefili obránci a Třinec se stane po tomhle kole rekordmanem v počtu zápasů vyhraných bez ztráty bodu od začátku extraligového ročníku. Hraje se ještě v Hradci Králové, který přivítal Vítkovice a také Adama Weidenthalera.
3: Hradec Králové prohrává 1-2 s Vítkovicemi, konkrétně na začátku třetí třetiny ve 42. minutě. Vítkovice vedly už 2-0 po trefách Holenda a Kaluse, jenže se dokázal prosadit Pavlík na závěr druhé třetiny, takže Hradec má naději a aktuálně hraje taky v přesilové hře, bude tomu tak ještě půl minutu. Co utkání Litvínov Kladno, Davide Kalvasy.
4: 36. minuta, Litvínov vede 2-1, hosté se ve druhé části zlepšili a dali také kontaktní gol. Ve 30. minutě skóroval Niko Ojameky, takže už jen o gol pro Litvínov. Utkání Pardubice Sparta a Otaku Tvir.
5: 9 minut a 1 sekunda, takový čas zbývá do konce první třetiny. Vyrovnaný stav mezi Pardubicemi a Spartou 1-1. Oba dva celky se dokázali prosadit při přesilové hře. Nejprve přesně Pavel David Tomášek a poté se prosadil také hostující Ronald Knot. Takže tady mezi Pardubicemi a Spartou 1-1. Pardubice Otaku Tvér, Radiožurnál.
1: Hokejové typ Sport Extralize se dál věnujeme ve vysílání Radiožurnálu Sport v rámci pořadu S mikrofonem za sportem. Posluchačům Radiožurnálu přejeme klidný nedělní večer.

0: Kterou z 10 houslových sonát Ludwiga van Beethovena máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfina a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy a Monika Chmielová.
2: V rakouských Alpách zemřel po pádu do rokle český občan. Umělá inteligence pomáhá učitelům v přípravě hodin i v samotné výuce. Hokejisté Karlových Varů vyhráli v extralize po čtvrté v řadě. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy po požáru vozidla na kilometru 22 se popojíždí pouze levým pruhem. A zítra bude zpočátku oblačno, během dne se postupně vyjasní, teploty až 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: 36-letý Čech zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosses Ochsenhorn v Salzburské oblasti, informovala o tom rakouská agentura APA. Muž se při snaze uvolnit cestu s sestupujícím horolezcům chytil skalního bloku, který se odlomil. Podle rakouské policie se zřítil do rokle z výšky zhruba 100 metrů. Posádka přivolaného záchranného vrtulníku na místě potvrdila mužovu smrt. Lotyšské parlamentní volby vyhrála konzervativní jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergse. Ve 100členném parlamentu obsadí 42 křesel. V regionech obývaných početnou ruskou menšinou ovládla hlasování populistická, na Spojené státy orientovaná strana, Lotyšsko na prvním místě. Proruská suverénní moc Svaz nových Lotyšů skončila třetí. V parlamentu ale bude nejspíš v izolaci.
4: Lídr vítězné jednotné listiny Andris Kulbergs oznámil, že o vládní koalici chce nejprve mluvit se současnými koaličními partnery. Mezi nimi je i Národní aliance.
5: Nejdůležitější je, podle mého názoru, aby strany, které uvažují v duchu státního patriotismu, včetně současných partnerů naší koalice, měly dostatečnou podporu a mohly pokračovat v práci.
4: Prohlásila lídrině Národní aliance Ilze Indriksone. Koalici tak pravděpodobně vytvoří proevropské a nacionalistické strany, které chtějí zachovat současné výdaje na obranu na úrovni 5% HDP. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Učitelé si zvykají na používání aplikací s umělou inteligencí při výuce. Ty jim pomáhají třeba s přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství využívání nezakazuje, upozorňuje ale na rizika.
6: Učitel pak sklouzne trošku do stereotypu a tohle vám zase pomůže se na ty hodiny podívat trochu jinak.
7: Učitelka Kateřina Budková z Pražské základní školy Mezi školami používá vzdělávací aplikaci s umělou inteligencí. Podle České školní inspekce využilo v roce 2024 AI 46% pedagogů, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
8: Patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu.
7: Vývojář aplikace Sciobot Andrej Novik ale upozorňuje.
9: Důležité je, aby to poslední slovo vždy bylo za učitelem.
7: Školní AI aplikace jako třeba Sciobot nebo Tinybot používají tisíce učitelů i studentů. Oproti běžným AI nástrojům jsou nastavené bezpečněji, pracují jen s předem vybranými výukovými materiály. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
2: Na Dolní Novomlýnské nádrži dnes začal 10. ročník evropského šampionátu v lovu kaprů. Závod potrvá až do soboty 10. října. Letos se do něj zapojí 100 týmů po 2 až 3 členech. O celkovém pořadí rozhodne součet hmotností 3 nejtěžších kaprů každého týmu. Vítěz si pak odnese 30 tisíc eur, dodává ředitel závodu Petr Šurek.
10: Je to o tom, že nám nejde o tu kvantitu, ale zaměřujeme se na ty opravdu velké ryby. Ti závodníci za ten týden chytí třeba 10-15 ryb, ale bodují se ty 3 nejtěžší. Pokud chytí větší ryby,

0: Spartou 2-1. Spardubic, Otaku Tvír, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D1 u Vyškova a na D8 zdržení za Roudnicí. Na D1 kousek za Vyškovem směrem do Kroměříže teď velice obezřetně v okolí kilometru 230 až 231. Pohybuje se tam chodec bez reflexních prvků. Pro jistotu opakujeme: na D1 za Vyškovem směrem na Kroměříž nohu z plynu okolo kilometru 230 až 231. V blízkosti vozovky jde chodec bez reflexních prvků. Na dálnici D8 ve směru z Ústí do Prahy se brzdí za Roudnicí na 24. kilometru a 10 minut se popojíždí k místu dřívějšího požáru na 22. V pravém pruhu ještě stále zasahují hasiči, okolo se jede levým. Dálnice D11 směrem z Hradce do Prahy zůstává zaplněná před Poděbrady ze 44. kilometru na 43. navíc blokuje jízdní pruh porouchané vozidlo. Následně nesouvislá fronta pokračuje od sjezdu na Jičín ze 42. kilometru až nakonec omezení k exitu 25 Sacká. Na 43. ze Svitav do Brna v úseku mezi Milonicemi a Lipůvkou ztratíte čtvrt hodiny. Kolona se tam tvoří pouze vlivem provozu. A v okolí Brna klid jak na D1 v obou směrech, tak na D2 od Bratislavy i Vídeňské 52. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnost ubývat a vyjasní se. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Michaelou Fanerne.
4: A s upozorněním policistů, že rodiče často kupují dětem elektrokoloběžky, na které musí mít řidičské oprávnění. Která zařízení žáci nesmí vůbec používat? Za chvíli se na jednu kontrolní akci ve škole na Benešovsku vypravíme. Teď ještě Leon Rimes.
1: Víkendový Radiožurnál
5: a Michaela van Erne.

0: Středočeští policisté začali kontrolovat elektrokoloběžky, na kterých jezdí děti. Pro zařízení, která mají konstrukční rychlost nad 25 km v hodině a výkon nad 250 W, je totiž nutné mít řidičské oprávnění. To často netuší ani rodiče žáků. Třeba na Benešovsku kvůli tomu začali policejní preventisté s kontrolami ve školách. Na jedné už byli i na základní škole v Poříčí nad Sázavou.
1: Prosím všechny žáky, kteří dnes přijeli na elektrokoloběžkách, aby přišli před ředitelem školy.
2: Iva Červenková, paní učitelka, teď slyšela hlášení, vyšla a říkala, já jsem pro, ať se to řeší.
3: Děti jezdí bez helmy, jezdí velkou rychlostí a se o ně bojím.
4: Vyšli jsme tady teď ze školy ven a teď už je tady policejní preventista Jaroslav Bican prochází koloběžky zaparkované před školou.
5: Šest koloběžek nejsou pro tuto mládež.
4: Takže už tu máme skvadru dětí.
5: Situace, která tady je nastala.
6: Každý se teďka postavíte k té koloběžce, která je vaše, jo?
4: Na tu kontrolu koloběžek jsem přijel taky Ondřej Žabenský, krajský koordinátor BESIPu.
7: Že Kukirin M4, tak má maximální rychlost 45 km v hodině. Vozidlo, které má větší rychlost než 25 km v hodině, už není elektrokoloběžka. Už je to brané jako vozidlo Z.
6: Jak jste získali ty koloběžky? Rodiče vám je koupili. Budou postiženi i rodiče, protože se dopustili přestupku s tím, že vám neoprávněně umožnili řídit něco, co řídit nemáte, protože nemáte řidičské oprávnění. To by se postoupilo na OSPO, takže by to řešila sociálka.
4: Je někdo, kdo to nevěděl, že jezdí na něčem, na čem nemá?
8: Já myslel, že já mám dost pomalou koloběžku na to, abych nemusel.
4: A teď tady zjistil, že vlastně taky nesmí.
9: No, jenom problém prostě ty vaty.
4: Takže zítra všichni pěšky?
8: Nebo na kole.
4: Já bych teda ještě se obrátila tady znovu k panu Žabenskému z BESIPu. Pojďme tedy připomenout, co platí u těch elektrokoloběžek.
7: Elektrokoloběžka jako jízdní kolo musí splňovat parametry, že rychlost může být maximálně 25 km v hodině a výkon maximálně 250 W.
4: Akce zaměřené na koloběžky jsou zatím preventivní a budou i na dalších školách. Z Benešovská, Věra Hájíková, Radiožurnál.
10: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
10: I o víkendu.

0: Další informace radiožurnálu. V ruském okupovaném městě Olešky podle Kyjeva panuje akutní nedostatek potravin a léků. Do města u řeky Dněpr v ukrajinské Chersonské oblasti se už několik měsíců nedostala humanitární pomoc. Obyvatelé podle ukrajinských médií prý vymýšlejí různé alternativy, jak si opatřit něco k jídlu. Detaily má Václav Hojný ze zahraniční redakce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vývoj v Oleškách se začal zhoršovat v posledních měsících. Kdy se tam naposledy dostalo běžné zásobování?
1: Podle ukrajinských úřadů tam poslední kamion s pomocí přijel na konci května. Ukrajinská média tvrdí, že teď tamní obyvatelé kvůli nedostatku potravin jedí i trávu a tu prý přidávají třeba i do boršče. Novinářům BBC pak zase jedna žena popisovala, že mezi lidmi kolují různé rady, jak nejlíp uvařit zahradní plevel. Halia, jak novináři té ženě říkají, má prý jenom jedno jídlo za den. Většinou je to chleba a někdy ještě rajče nebo trocha medu. Velmi špatná humanitární situace v Oleškách už od konce loňského roku a s blížící se zimou by se mohla ještě zhoršit.
0: Ale nedostatek jídla není jediný problém. S čím se ještě ve městě potýkají?
1: Od začátku invaze a hlavně po zničení Kachovské vodní elektrárny před 3 lety je město bez elektřiny, plynu i pitné vody. Ve městě ještě funguje nemocnice, ale vzhledem k nedostatku jídla i léků je to jen velmi omezeně. Kromě toho ruští vojáci zaminovali okolní silnice, takže do města i z něj je velmi těžké se dostat. Podle vedoucí městské správy Taťany Hasanenkové mají obyvatelé na výběr 2 možnosti. Buď zahynout při dronovém útoku, nebo zemřít hlady.
0: V původně 24-tisícovém městě teď zůstávají asi 2000 lidí. Jak se k situaci v Oleškách stavějí Rusové?
1: Kreml tvrdí, že o problémech ví a řeší je. Ukrajina to nicméně rozporuje a sama se snaží tamním obyvatelům pomoct. Tento týden totiž do města 2x pomocí dronů schodila balíčky s jídlem i léky. Podle vedoucí městské správy ale ruští vojáci obyvatelům brali.
0: Zjistil a zprostředkoval Václav Hojný. Děkuji a hezký večer.
1: Naslyšenou.

0: Tom Grennan dozněl, pojďme na sport. Sportovní večer totiž ve vysílání Radiožurnálu pokračuje plynule. Na hokejovou Tipsport Extraligu nás zve moderátor Radiožurnálu Sport Karel Janů.
1: A my ve vysílání Radiožurnálu Sport teď velmi rádi znovu vítáme i posluchače Radiožurnálu a reportérské kolečko uděláme i pro ně. Ještě předtím konečné výsledky. Mladá Boleslav prohrála v 8. kole Extraligy s Libercem 3-5. Připsala si 5. porážku za sebou. Třinec zvítězil v Olomouci vysoko 9-0. A vyhrál na úvod extraligy 8. zápas v řadě, což je rekord, překonaný rekord, 2 roky starý rekord Litvínova. Karlovy Vary ty porazili Plzeň 4-1. Hradec Králové Vítkovice, to už je duel, který sleduje Adam Weidenthaler.
2: 3,5 minuty před koncem třetí třetiny je srovnáno. Hradec Králové hraje s Vítkovicemi 2-2. Vítkovice vedly 2-0, ale domácí tým srovnal a vypadá to na blížící se prodloužení. Jak to je u Davida Kalva se v utkání Litvínov Kladno?
3: 46. minuta, Litvínov stále drží vedení 2-1, ale kladenští snížili ve druhé části. Od té doby jsou jednoznačně lepší, ale nedokázali ještě vyrovnat. Zápas Pardubice Sparta a Otaku Twirt.
4: Tady právě teď hráči přijíždějí na led. K tomu byla zahájena druhá třetina. Poté první vedou Pardubice nad Spartou 2-1. Oba dva týmy dokázali využít přesilové hry, kdy se prosadili Tomášek a Knop. Rozdílový gól zatím dával Roman Červenka ve 14. minutě. Takže platí Pardubice Sparta 2-1. Z Pardubic Otaku Twirt Radiožurnál.
1: Pořád s mikrofonem za hokejem pokračuje na Radiožurnálu Sport. Posluchačům Radiožurnálu přejeme krásný večer.

0: 19 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Monika Chmielová.
1: Prokuratura ve Francii vyšetřuje dva nezletilé studenty kvůli pokusu o vraždu policisty během středoškolských protestů. Mladíci ve věku 15 a 17 let v pátek ve východofrancouzském Belfortu brutálně napadli 59-letého policistu, který skončil v bezvědomí. Studentské protesty začaly minulý týden na předměstí Paříže. Studenti si stěžují na časté rušení hodin, nedostatečnou přípravu před maturitami nebo špatný stav školních budov. Kvůli dalším hrozícím protestům bude zítra zavřených přes 400 škol. Při ilegálním tuningovém srazu v Brně policisté zkontrolovali kolem 700 upravených aut a uložili pokuty za více než 200 tisíc korun. Zjistili přes stovku přestupků, hlavně kvůli nevyhovujícímu technickému stavu vozidel. K nejzávažnějším případům patřilo nebezpečné závodění dvou řidičů v běžném provozu. Oběma z nich hlídky na místě auta zabavili. Podle policie se ale podařilo zajistit průběh akce bez větších incidentů a mimořádných událostí. A lidé v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku si můžou půjčovat knihy v nové knihovně na náměstí Republiky. Tu původní museli dělníci kvůli tornádu před 5 lety strhnout. Rekonstrukce budovy bývalé pošty pro nové účely vyšla na více než 18 milionů korun.
2: Sport.
1: Fotbalista Štěpán Chaloupek se kvůli zranění odpojil od reprezentace. Obránce Slavie tak nebude národnímu týmu k dispozici v úterním utkání Ligy národů v Anglii a po zprávách uslyšíte přímo ze stadionů o utkáních hokejové extraligy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy trvá zdržení za Roudnicí přibližně z 24. kilometru. Okolo 10 minut pojedete k místu dřívějšího požáru osobního auta na 22. Tam se dá stále projet pouze levým pruhem. Na dálnici D11 na trase z Hradce Králové do Prahy se dojíždí do Kolony před sjezdem na Jičín na 42. kilometru. Odtud nakonec omezení za exit 25 Sadská se popojíždí zhruba půl hodiny. Trojka z Benešova do Prahy zůstává plnější na příjezdu do Senohrab. Zdržení tam čekejte maximálně pětiminutové. A přímo v Praze se ucpává magistrála směrem z Pankráce do Holešovic. Od výjezdu z Nuselského mostu až k hlavnímu nádraží pojedete 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 11 až 6 stupňů, při zmenšené oblačnosti až na 4 stupně. Zítra pak bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michailou Fanarne.
4: A teď je nejvyšší čas na sport, hokejovou Tip Sport Extraligu konkrétně. Za tím účelem vyzývám moderátora radiožurnálu Sport Karla Janu.
5: V pořadu s mikrofonem za sportem teď vítáme taky posluchače radiožurnálu a rovnou pojďme na ty tři zápasy, které ještě dnes zbývá dohrát. Hradec Králové Vítkovice, zápas, který sleduje Adam Weidenthaler.
6: Dvě a půl minuty zbývají do konce prodloužení. Stav je tedy 2-2 mezi Hradcem Králové a Vítkovicemi a hraje se dál. Co v Litvínově, kam přijelo Kladno, ptáme se Davida Kalvase.
7: 51. minuta, skóre také nerozhodné. Litvínov Kladno 2-2. Utkání Pardubice Sparta a Otaku Tvirt.
8: 25. minuta utkání a Pardubice vedou nad pražskou Spartou poměrem 3-1. Pardubic, Otaku Tvirt, radiožurnál.
5: A ještě z pražského studia přidám tři konečné výsledky. Karlovy Vary si poradili z Plzní 4-1, Mladá Boleslav podlehla na svém ledě Liberci 3-5 a Olomouc nestačila na Třinec a prohrála vysoko 0-9. Zbývající duely sledujeme dál na radiožurnálu Sport. Posluchačům radiožurnálu přejeme krásný večer.
2: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

lidem, autům nebo developerům, právě na to se ptá český dokument Veřejně prospěšné práce. Ukazuje, co všechno z ulic může vytlačovat běžný život. Po Praze se teď film promítal, také v Berlíně. Jak na český pohled na město reagovalo německé publikum, o tom vám řekneme za chvilku. Teď nabízíme píseň kapely In Excess.

0: Co dělá s bydlením, když se města podřizují hlavně komerčním zájmům, třeba developerům nebo reklamám? I na tyto otázky hledá odpověď český film Veřejně prospěšné práce, svými autory označovaný jako příručka městské neposlušnosti. Premiéru měl už před rokem a půl v Praze. Tento týden ho mohli vidět také diváci v Berlíně, v uměleckém centru ZKU.
1: Tenhle film provází zvuk rozbrusky, která likviduje třeba billboardy nebo zámky Airbnb, ale taky je v něm dost objevů, výprav do neznáma a nečekaných setkání.
2: Na periferie. To centrum si myslí, že ta periferie jako neexistuje, ale ono by bez ní vlastně nemohlo být.
1: Promítání skončilo, v sálu je asi 20 diváků.
3: Ja, im Endeffekt hat mir das am besten gefallen, wie sie die Plakate, ich glaube von Wahlen, haben sie einfach abgerissen.
1: Inženýrce Aně se nejvíc líbilo, jak se ve filmu strhávaly politické reklamy a z nich se vytvářela nová umělecká díla. Režisér filmu Vladimír Turner si promítání v Berlíně cení, ale víc ho to prý baví poslední dobou mimo velkoměsto.
4: Jako ten první rok jsem s tím filmem vlastně často mimo Prahu dělal workshopy, že jsem se vždycky spojil s nějakou místní komunitou. Někdy to byli skejťáci, někdy umělci, někdy aktivisti. A reagovali jsme na ty problémy v tom jejich městě a chtěl jsem, aby jsme spolu takhle pomaličku uměnili ten svět.
1: Vladimír Turner by teď rád viděl v ulicích víc jednotlivců i kolektivů, kteří mění tvář města, ale brání tomu podle něj politická situace.
4: Problém je, že ta politická síla je čím dál tím silnější je čím dál tím víc proti tomu občanskému. Ani nechci říct aktivismu, prostě je čím dál tím víc proti těm občanům.
1: Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Marek Ztracený dozněl, pojďme dál. V semifinále minulého ročníku Extraligy hokejisté Sparty s Pardubicemi vypadli. Teď to Východočechům chtějí alespoň částečně vrátit ve šlágru dnešního 8. kola. Podrobnější informace dodáme za chvíli.

0: To byla kapela Train. I před 8 hodinou večer a pořadem Stretnutie s Richardem Trsťanem posloucháte Radiožurnál a zároveň Radiožurnál Sport. A to, abychom získali aktuality z hokejové Tipsport Extraligy, slovo tak má moderátor Karel Janů.
1: Krásný večer všem posluchačům i Radiožurnálu. Přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Hokejisti Třince vyhráli na úvod extraligy i po 8. Znamená to, že překonali rekord soutěže. Dnes porazili domácí Olomouc 9-0. Karlovy Vary zvítězili nad Plzní 4-1. Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5. Hradec Králové ten zdolal Vítkovice v poprodloužení 3-2. Litvínov hostí Kladno. Stav a čas řekne David Kalvas.
2: Začalo prodloužení, Litvínov, Kladno zatím nerozhodně, 2-2, utkání Pardubice, Sparta a Otagu Tvirt.
3: 33. minuta končí a Pardubice vedou nad pražskou Spartou poměrem 3-1. Spardubic, Otagu Tvirt, Radiožurnál.
1: Zbývajícím dvěma duelům se samozřejmě budeme dál věnovat ve vysílání čistě sportovního Radiožurnálu Sport. Posluchačům Radiožurnálu v tuhle chvíli přejeme krásný večer.
4: Radiožurnál, každý den s vámi, i o víkend.

0: mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.

0: prekážky ma nezastavia. Som niečo ako ninja. Bojujem. A neprestávam.
1: Andrej má plán. Nedělat blbosti, nikam nechodit, být s babičkou a hlavně nelézt opilý na stromy, ze kterých neumí slézt. Jenže pak potká Míšu. Milovník, ne bojovník. Hravá Love Story o první lásce v tomhle šíleném světě dospělých. Od 8. října v kinech. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Radiožurnál, zprávy a Monika Chmilová.
3: Německý kancléř Merz v Kyjevě slíbil další vojenskou a energetickou pomoc Ukrajině. Radiožurnál vysílal speciál k výročí narozenin Václava Havla. Zítra by se dožil 90 let. Hokejisté Třince vyhráli na úvod extraligy i po 8. a překonali rekord soutěže. A zítra bude zpočátku oblačno, později začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní, teploty až 23 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Německý kancléř Friedrich Merz vyzval Rusko k zastavení útoků na ukrajinské civilisty a k zahájení mírových jednání. Řekl to v Kyjevě po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Německý kancléř taky oznámil nové balíky pomoci. Berlín Kyjevu poskytne v přepočtu přes 24 miliardy korun na zbraně a dalších v přepočtu více než 8 miliard korun podle Merze půjde na energetickou pomoc.
5: Před zimou taky poskytneme kolem 350 milionů euro na generátory, rozvodny a nezbytné opravy. To vše pomůže zmírnit ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a především to pomůže lidem na Ukrajině zvládnout nadcházející zimu.
3: V Bosně a Hercegovině skončilo hlasování ve většině volebních místností. Malá část z nich zůstává otevřená poté, co se ráno zpozdilo jejich otevření kvůli technickým komplikacím. Na některých místech totiž nefungovaly nové skenery volebních lístků a čtečky otisků prstů. Úřady technologické novinky zavedly, aby zabránili volebním podvodům. I díky skenerům volebních lístků by mělo být sčítání rychlejší než v minulosti a centrální volební komise zveřejní první předběžné výsledky už během večera. První prezident České republiky by se zítra dožil 90 let. Radiožurnál proto připravil speciální vysílání ze zámecké zahrady v Lánech. Mezi hosty byli Havlovi spolupracovníci, například jeho mluvčí Ladislav Špaček nebo tajemník Martin Vidlák. Pozvání ale přijali i jeho kolegové z kulturní sféry, například režisér Jiří Havelka. Ten zpracoval jednu z nedokončených Havlových her s názvem Varování.
6: Dali jsme to dohromady podle samozřejmě nějakých jako vzorů, které nám zanechal v audienci, v protestu a především taky podle toho deníku, který si psal ve svém prvním vězení právě po publikování Charty 77, kde je k tomu určitý klíč, jak to zamýšlel.
3: Podle Havelky je dílo i tak nedokončené, například proto, že nikdo neví, jaký závěr příběhu Havel zamýšlel. Scénické čtení hry Varování je součástí programu festivalu Havel Alive na Pražském hradě. Zájemci ho můžou vidět 5. a 6. listopadu. A záznam speciálního vysílání najdete na webu mojrozhlas.cz. Letošní úroda želudů dubu zimního a bukvic na jihu Čech je kvůli suchu podprůměrná. V těchto dnech brigádníci sbírají plody ve vybraných porostech. Informace doplňuje lesník Jan Staněk z Lesů České republiky v Hluboké nad Vltavou.
7: Ty žaludy jsou parazitovaný hmyzem, jsou schnilí, jsou atrofovaný, deformovaný a podobně. U bukvic je to podobný, je tam velký procento těch hluchých, kde je nevyvinutý to semínko, nebo tam prostě není vůbec.
3: Obnovu lesních porostů nedostatek žaludů a bukvic neohrozí. Semenářský závod Lesů České republiky má dostatečné zásoby osiva z předešlé sklizně.
8: Sport. Hokejisté Třince překonali rekord Tipsport Extraligy. Domácí Olomouc porazili 9-0 a vyhráli po 8. v řadě. To je historicky nejlepší vstup do sezóny české nejvyšší soutěže. Karlovy Vary zvítězili nad Plzní 4-1, Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5, Hradec Králové zdolal Vítkovice 3-2 v prodloužení, stejným výsledkem vyhrálo Kladno v Litvínově. A Pardubice hostí ve šlágru 8. kola pražskou Spartu. Podrobnosti má Otaku Tvirt.
9: 38. minuta zápasu a Pardubice vedou nad pražskou Spartou poměrem 4-1. Z Pardubic, Otaku Tvirt, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: zdržení na dálnici D11 u Poděbrad a nehoda na trojce u dálnice D1. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy od sjezdu na Jičín, místo je to až od sjezdu na Poděbrady, hustý provoz, nesouvislá kolona, kilometr.

0: posledním autem.
1: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už si poslechněte pořad Stretnutě, moderuje Richard Trstian.
4: A to dnešné stretnutie bude plné informácií o aktuálnych kultúrnych udalostiach s česko-slovenským presahom. Viera Kučerová nám priblíži program Festivalu českej a slovenskej tvorby pre deti a mládež. Juraj Loj prezradí, ako to má s komediálnymi postavami, češtinou a prácou v českom prostredí a Vanda Kaprálová pripomenie genézu filmu, ktorý Česká filmová akadémia nominovala do súboja o Oscara.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o...

0: 20 hodin 30 minut. Zprávy a Monika Chmielová.
1: V Brazílii budou ještě hodinu a půl parlamentní a prezidentské volby. O úřad hlavy státu se uchází více než desítka kandidátů. Podle průzkumů mají šanci jen dva z nich, Lula da Silva a Flávio Bolsonaro. Levicově orientovaný Lula je prezidentem od ledna 2023. Populární je hlavně díky sociálním programům, které pomohly dostat miliony Brazilců z bídy. Senátor Bolsonaro chce pokračovat v politice svého krajně pravicového otce Jaira Bolsonara. Slibuje mimo jiné radikální škrty v rozpočtu, snížení daní a tvrdý boj proti kriminalitě. Jemenská vláda zahájila rozsáhlou vojenskou operaci proti povstaleckým Husijům. Oznámila to s tím, že cílem ofenzivy je dostat pod kontrolu Husii kontrolované území. Jemenskou vládu v občanské válce podporuje Saúdská Arábie. Ta v posledních týdnech čelí sílícím náletům Husijů, kteří útočí především na její ropnou infrastrukturu. Jemenští povstalci se dnes přihlásili k dalším dvěma útokům na zařízení Saúdsko-arabské státní ropné společnosti Aramco. Řidičské průkazy pro osobní auta by mohly nově platit 15 let místo současných 10. Změnu připravuje ministerstvo dopravy. Týkala by se jen nově vydaných dokladů. Pro řidiče nákladních aut a autobusů by se nic nezměnilo. Stát chce změnou ulevit úřadům, které každý rok vydají anebo vymění asi 700 tisíc řidičských průkazů. A v německém Mnichově skončil letošní Oktoberfest. Na největší pivní festival na světě dorazilo letos podle pořadatelů přibližně 6 milionů lidí. Asi třetinu návštěvníků tvoří v posledních letech cizinci. Tradiční akci hostí Mnichov už přes 200 let. Sport. Úřadující mistři Tipsport Extraligy Pardubic hrají v 8. kole proti pražské Spartě. Stav a čas řekne Otagu Twirt.
2: 44. minuta utkání a Pardubice vedou nad pražskou Spartou 4-2. Pardubic Otagu Twirt, Radiožurnál.
1: Lídr tabulky Třinec vyhrál i po osmé, tentokrát v Olomouci 9-0. Litvínov prohrál 2-3 v prodloužení s Kladnem, Hradec Králové stejným poměrem zvítězil nad Vítkovicemi, Karlovy Vary přehrály Plzeň 4-1 a Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na dálnici D1 na Přerovsku a zdržení na D11 u Poděbrad. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na hranice čerstvá nehoda 310. kilometr. Střetlo se tam osobní auto s dodávkou, dejte pozor. Na D11 z Hradce Králové do Prahy od sjezdu na Jičín nesouvislá kolona kilometry 42 až 33 v omezení se dvěma pruhy. Vepředu něco překáží, podle kamer není jich tam moc. Levý pruh, který vede v protisměru, jede plynulej. Na pražském okruhu ve směru k D1 za sjezdem na Strakonice blokuje pruh odstavené auto. Pozor, dejte v tunelu, na 9. kilometru místo je označené. A na trojce z Benešova k D1 do Prahy překáží následky nehody. Mezi Senohraby a Mirošovicemi u hotelu Sen srazilo auto zvěř. Vytvořila se teď už zhruba 3-kilometrová kolona. Zdržíte se kolem 15 minut. Může to být i více. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, postupně se ale vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Michaelou Fanerne.
0: A tím pádem také zanedlouho uslyšíte Evu Farnou a o něco dřív tuto píseň, kterou mají na svědomí Weekend a Daft Punk. Krátce po 8:30 je s vámi Radiožurnál a naše přání zní, ať máte příjemný poslech.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

Kandidátka s jediným kandidátem v komunálních volbách, nic tak zvláštního, ale v některých obcích je přesně tolik jedno kandidátek, kolik je míst v zastupitelstvu. To je i případ vesnice České Lipchavy v Pardubickém kraji, kde jich mají 9. Za chvíli vás tam vezmeme.

0: 9 kandidátů, každý na solo kandidátce a 9 míst v zastupitelstvu. Tak vypadají komunální volby v českých Libchavách v Pardubickém kraji. Každý kandiduje sám za sebe a téměř to vypadá jako přímá volba starosty. Jenže není. Starostu nakonec zvolí zastupitelstvo a vůbec jim nemusí být ten, kdo dostane nejvíc hlasů. A české Libchavy nejsou žádnou raritou. Podobně se letos volí ve stovkách českých obcí.
1: České Libchavy jsou docela bohatá obec, protože tady mají na svém katastru skládku odpadu. Takže tu mají velké hřiště, obecní hospodu, pěknou, roubenou, hasiči mají solidní výzbroj, velkoryse opravený obecní úřad na místě původní fary, všechno to je vyšparkované, solidní chodníky. Zkrátka peníze jsou v této malé obci poznat. A tady kandiduje každý sám individuálně na vlastní kandidátce.
2: Já si myslím, že to je dobrý, že toho kandidáta každý zná tak nějak osobně, jo? Že o něm ví úplně všechno.
1: Paní Anna stojí před kostelem svatého Víta.
2: To je naše katedrála.
1: Katedrála svatého Víta.
2: Jestli se chcete podívat dovnitř, můžete. Jo. Každý je vítán, pojďte se podívat na našeho Víta.
1: Na vesnicích se samozřejmě znají všichni, to ale stejně nevysvětluje, proč tu kandiduje každý sám za sebe. Jasno do toho nevnáší ani starosta Petr Tomáš.
3: Že si pojem každý sám za sebe, protože my se tady všichni známe. A ta důvěra lidí tam potom je spíš taková víc osobní za mě.
1: Zastupitelé přitom uvažovali o změně systému. Nakonec se ale rozhodli pokračovat stejně jako ve třech předchozích volbách, každý sám za sebe.
3: Ty možnosti tady byly, ale nakonec jsme si dali každý sám takový nějaký čas na rozmyšlení a vyselektovalo se z toho, že půjdeme takhle každý sám za sebe.
1: Takže si každý založil kandidátku a sehnal nejméně 25 podpisů. Ani předvolební kampaň nikdo nedělal. Jen jednou se kandidáti sešli z voliči. To podle místostarosty Zdeňka Kacálka stačí.
4: Kampaně neděláme, tak já jsem tady starostou místních hasičů, takže my jsme vlastně vidět tím, že se po té obci pohybujeme a taková naše celoživotní nebo neustálá kampaň. No. Ne, kampaň neděláme.
5: Co, ty jsi z Prahy, víš? No tak to mi jasný. Kamarád s těma, že jo? Vy jste za holkama.
6: Dobrý den.
7: Ale je psaný, všichni jsou psaný na jednom papíře.
6: Což je zvláštní, protože to trochu mate.
5: No jsou protože psaný... to je celá rodina.
7: Ne, Jirko.
6: Někteří možná...
5: Jak ty můžeš vědět, z Prahy, jestli jsou příbuzní nebo ne?
7: Teď byl na obci, ne? U nás jsou na jednom formuláři a my z toho vybereme.
6: Takže vy se domníváte, že máte jednu společnou kandidátku, přitom to je 9 rozličných kandidátů.
7: Ano.
6: Takže vy vlastně nevíte, co děláte.
7: My si zvolíme toho nejlepšího. My to tak máme tady a
5: jo.
7: Tak s tím žijeme.
5: Tak máme zavedený.
6: Díky, Jirko.
5: Jak, Jirko?
7: To pití
5: já si to můžu pamatovat.
6: Protože jsem z rozhlasu, tak si to pamatuju.
5: Jo.
6: Čau, Jiří.
5: Čau, Luboši, pozdravuji v Praze.
1: Z diskuse je patrné, že systém každý sám za sebe, ale na jednom volebním lístku voliče docela mate. Navíc této obci žádnou volební výhodu nedává. Ani ten, kdo dostane nejvíc hlasů, se nestává automaticky starostou. Toho volí zastupitelstvo. Z českých Libchav v Pardubickém kraji Lubomír Smatana, Radiožurnál.

Royal Otis z hudby. V samotném jádru Sebranic na Blanensku najdete kromě úřadu, pošty nebo školy také faru. Je kulturní památkou a léta chátrala. Původní podobu se jí snaží vrátit soukromí vlastníci. Pak ji chtějí částečně zpřístupnit lidem. Podrobnější budeme za moment. Just a perfect day. Drink sangria.

0: Manželé Jiráskovi se snaží vrátit původní podobu chátrající faře v centru Sebranic na Blanensku. Pustili se do toho před 7 lety a stále na tom pracují. Zrovna vyměňují okna budovy, která připomíná malý zámek. Po dokončení všech prací tam chtějí mít třeba ateliér a lidem zpřístupnit svou rozsáhlou sbírku českých loutek. Rekonstrukce je nákladná, protože dům je kulturní památkou.
1: Zatímco řemeslník upravuje otvor na jedno z 26 nově ukotvených oken, majitel fary Pavel Jirásek představuje další její úpravy.
2: Tady byla některá okna zaslepená, vlastně tahle dvě, jak to procházelo různými stavebními prostě změnami, tak se to jako zazdilo. Na té pravé straně budeme vracet dveře, které vedly přímo do sklepa, takže to vracíme do té původní dispozice.
1: Spoustu práce za sebou mají Jiráskovi uvnitř, třeba v pokoji, který dřív sloužil návštěvám.
2: Tady jde vidět krásný malovaný strop, který jsme objevili tak, že jsme prověřovali stav trámů a udělali jsme sondu. Bylo to prostě normálně zadeklovaný všechno a byl hladký bílej strop a když se to sundalo, tak jsme objevili vlastně tenhle ten krásný strop z roku 1733.
1: Po schodech stoupáme s Pavlem Jiráskem do prvního patra, kde čekají na restaurování odkryté barokní malby na stěnách. No a nakonec šplháme až nahoru na půdu.
2: Je vlastně udělaná tak, že vznikl prostor s možností nějakého galerijního užití.
1: Vracíme se ven, zpátky k fasádě, která na svou opravu čeká a několika letou obnovu fary uzavře.
2: Podle toho, jestli budou peníze, tak je to otázka 2 let.
1: Kromě evropských a státních příspěvků jim pomáhají i peníze od Jihomoravského kraje, potvrzuje jeho mluvčí Martina Žítková.
3: Například na statické zajištění nosných trámů, sanaci vlhkých podlah a zdiva nebo na hydroizolaci. Podpořili jsme také statickou záchranu krovu a rekonstrukci střechy. Celkem kraj na obnovu fary poskytl téměř 1,5 milionu korun.
1: Dotace ovšem nepokryjí veškeré náklady. Alena Hesová, Radiožurnál.

0: Budiš světlo na design bloku. 28. ročník největšího středoevropského festivalu designu a módy představí od 7. do 11. října na 300 českých i zahraničních designérů, studií a značek po celé Praze. Chybět nebudou výstavy, přehlídky, workshopy, diskuze a program pro děti. Více informací najdete na designblog.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy a Monika Chmielová.
2: Propouštění na ministerstvech bude postupné. Během příštího roku by je měla opustit desetina zaměstnanců. Dnešní volby v Brazílii ovlivní mimo jiné budoucnost Amazonie. Hokejisté Třince vyhráli v extralize i po 8. A zítra bude zpočátku oblačno, později se vyjasní, teploty až 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministerstva propustí desetinu zaměstnanců postupně během příštího roku. Na plánované propouštění jako první upozornil server Seznam zprávy. Příslušný návrh vláda projedná během několika týdnů. Dnes to v pořadu Poledne s Moravcem, řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO.
4: Ministři by se podle Havlíčka měli zaměřit na neobsazené pozice nebo možné sloučení podřízených organizací.
5: Poté se podívejme, jestli tady všichni zodpovědně pracují, jestli to nemají jenom jako krátkodobou přestupní stanici, ale ti srdcaři, ti, kteří něco odvádějí, ty tam musíme udržet.
4: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL dnes v televizi CNN Prima News řekl, že by propouštění zaměstnanců mělo být promyšlené.
6: Jde o to přece snížit množství práce, dát to do digitálních služeb, zapojit AI. A potom je možné prostě snižovat úvazky. Tady tuto aktivitu nevidím.
4: S propouštěním nesouhlasí odbory. Považují ho za decimaci státní správy. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: Brazilci dnes volí v prvním kole prezidenta, který povede zemi v příštích 4 letech. Volební místnosti budou otevřené ještě hodinu. Podle průzkumů se bude rozhodovat mezi současným prezidentem Lulou a pravicovým kandidátem Flaviem Bolsonárem. Výsledek mimo jiné ovlivní budoucnost amazonského pralesa. Podle aktuální analýzy webu Carbon Brief, který sbírá data o klimatické změně, se odlesňování Amazonie podařilo v posledních letech zbrzdit.
7: Po návratu do funkce před 4 lety slíbil brazilský prezident Lula da Silva zastavit odlesňování Amazonie do roku 2030. Zavedl opatření na ochranu pralesa a podle analýzy webu Carbon Brief se tím podařilo zachránit deštný les o rozloze víc než čtvrtiny Česka. Tempo odlesňování brazilské Amazonie kleslo za Lulovy vlády na méně než polovinu. Analýza současný stav srovnává s trendem, který předtím nastavil Lulův předchůdce a otec jeho současného protikandidáta Jair Bolsonaro. Ten ochranu Amazonie naopak omezil a míra kácení výrazně vzrostla. Podobnou politiku prosazuje i Flávio Bolsonaro. Podle průzkumů má podobné šance na zvolení jako současný prezident Lula. Jan Kaliba, Radiožurnál.
2: A ke všeobecným volbám v Bosně a Hercegovině přišlo asi 42% registrovaných voličů. To je nejnižší volební účast v historii země. Po sečtení 85% volebních místností by se do tříčlenného etnicky smíšeného předsednictva země měli dostat dva dosavadní zástupci. Za Srby nacionalistka Željka Cvijanovičová a za Bosňáky umírněný Denis Bečirovič. V souboji o chorvatské místo vede nacionalistka Darijana Filipovičová. Středočeská policie varuje, že děti a mladiství jezdí na elektrokoloběžce bez řidičského oprávnění. To je nutné mít při používání zařízení jedoucí rychlostí nad 25 km v hodině a výkonem nad 250 W. Na základních školách na Benešovsku proto policie spustila preventivní akce, během kterých žáky na problém upozorňují, popisuje krajský koordinátor BESIPu Ondřej Žebenský.
8: Největší problém je, že děti jezdí na elektrokoloběžkách, které skutečně překračují rychlost 25 km v hodině a nejsou držiteli řidičského oprávnění ani skupiny AM, ani skupiny A1, takže nemohou na tom jezdit. Bohužel rodiče jim to umožňují, kupují jim tyto věci.
9: Sport. Hokejisté Pardubic nastoupili v 8. kole Tipsport Extraligy proti pražské Spartě. Podrobnosti má reportér Otaku Twirt.
10: Do konce zápasu chybí 9 sekund a 7 desetin. Pardubice vedou nad pražskou Spartou 6-4. Pardubice, Otaku Twirt, Radiožurnál.
9: Nový rekord extraligy vytvořil Třinec. Po 8 výhrách je to tým s historicky nejlepším vstupem do sezony nejvyšší soutěže. Naposledy oceláři zvítězili v Olomouci 9-0. Litvínov prohrál s Kladnem 2-3 v prodloužení, Hradec Králové stejným poměrem porazil Vítkovice, Karlovy Vary zdolali Plzeň 4-1 a Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na dálnici D1 na Přerovsku a trojce na Benešovsku. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na hranice stojí auta po nehodě. Kilometr 310, vypadá to, že vše je na krajnici, místo označené, následky nehody nepřekáží. D11 z Hradce Králové do Prahy se od sjezdu na Jičín v omezení ucpávala. Stál hlavně pravý pruh, kilometry 42 až 33 v omezení vepředu. Něco překáželo, vypadá to, že už je to pryč. Rozjíždí se nebo jede pravý pruh a taky levý, který vede v protisměru. Na silnici 3 z Benešova k dálnici D1 do Prahy stále překáží nás.

0: Moderuje Karel Janů.
1: Radiožurnál Sport a Karel Janů.
2: 21 hodin 6 minut, krásný nedělní večer vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Ano, začíná Sportžurnál, tedy i spojené vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Témat, která nabídneme, bude hodně, dostaneme se k ním postupně už za malou chviličku. Začneme fotbalovou reprezentací, ale ještě předtím je tu skupina Genesis. Příjemný poslech.

0: Phil Collins, Genesis, Jesus He Knows Me, 21 hodin, 10 minut, příjemný nedělní večer, ať už nás posloucháte kdekoliv. Nový trenér fotbalové reprezentace Santi Denia má při svém premiérovém srazu další problém. Po třetí prohře v elitní skupině Ligy národů ve Španělsku mu totiž odpadl další hráč. Už devátým mužem, který opustil národní tým, je obránce Štěpán Chaloupek. Tohle téma teď probereme s reportérem Karlem Schambergerem, který už je v Londýně, kde v úterý na půdě Anglie Češi zakončí reprezentační pauzu. Karle, hezký večer.
1: Hezký večer z Londýna.
0: Jaký je důvod odjezdu obránce Štěpána Chaloupka?

0: Jsou to blíže nespecifikované zdravotní problémy, které si Chaloupek odnesl ze zápasu ve Španělsku, kde Češi včera prohráli 1-3. Obránce Slavie ještě odletěl s národním týmem dnes do Londýna, kde se ale od týmu odpojil. Je to velký problém pro trenéra Santiho Deniu, protože Chaloupek byl v základní sestavě ve všech třech duelech Ligy národů. Navíc španělský kouč nemůže využít v úterý v Anglii ani kapitána Ladislava Krejčího, který byl ve včerejším utkání vyloučený. Na pozici středního obránce tak v týmu zůstávají jen Robin Hranáč, Martin Vítík a Ondřej Kryčvaluši. Poslední jmenovaný zatím ale za reprezentaci vůbec nenastoupil a Vítík naskočil jen na pár minut právě po červené kartě Krejčího.
1: Denia neřeší jenom potíže na postu stopera, ale musí taky vybrat, kdo bude kapitánem. Jaké jsou možnosti?
0: Jak jsme zmínili, aktuální kapitán Ladislav Krejčí dostal červenou kartu v závěru včerejšího duelu, takže má jednozápasový distanc a jeho zástupce Vladimír Coufal zase už dvě utkání po sobě chyběl kvůli zdravotním problémům. Když byl Krejčí v Ovědu včera vyloučený, tak dal pásku Michalu Sadílkovi. Pokud bychom se ale měli řídit tím, kdo je nejzkušenější, tak pak by měl být kapitánem Alex Král, který má v aktuálním kádru po Coufalovi nejvíce startů za reprezentaci. Na druhou stranu Santi Denia právě Krále postavil včera poprvé v této sezóně Ligy národů do základní sestavy, takže k oporám evidentně úplně nepatří.
1: Už jsme zmínili, že čeští fotbaloví reprezentanti jsou v Londýně, ostatně tam jste i vy s Lukášem Michalíkem, tak jaký mají, Karle, fotbalisti program?
0: Ano, přiletěli po dopoledním regeneračním tréninku ještě ve španělském Ovědu. Zítra má český tým na programu předzápasovou přípravu, včetně tiskové konference ve večerních hodinách a ohlasy z ní vám samozřejmě nabídneme na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Samotný zápas mezi Anglií a Českem ve Wembley pak začne v úterý ve 20:45 českého času, stejně jako přímý přenos na této stanici.
1: Čeští fotbalisté už jsou v Londýně, kde v úterý nastoupí ve slavném Wembley proti domácí Anglii. Reprezentace sleduje taky náš reportér Karel Schamberger. Děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou z Londýna.

0: 21 hodin 17 minut, příjemný nedělní večer přejeme všem, kteří nás posloucháte ze studia Radiožurnálu Sport. Motocyklový závodník Filip Salač slaví další úspěch. Ve velké ceně Japonska dojel třetí a na stupně vítězů se letos postavil už po páté. Podrobnosti přidáme s Janem Suchanem. Hezký večer.
1: Dobrý večer, můžeme začít hned bezprostředním ohlasem českého jezdce.
2: Děkuji všem, že mě podporujete. Další pódium v kapse. Myslím si, že teď už vidíte, že na to vám není to jenom jednou a děkuji moc.
1: Své kvality ukazoval Salač po celý závod v japonském Motegi. Jeho většinu se držel právě na třetím místě, těsně za vítězným Španělem Guevarou a druhým Italem Arbolínem. V závěru se mu otevřela šance se posunout výš, když chtěl Arbolino předstihnout Guevaru, což mu nevyšlo, jenže stejně dopadla i snaha Filipa Salače téhle situace využít. Pak si ještě naopak musel hlídat i svou třetí příčku před dotírajícím Španělem Ortolou a to se mu povedlo.
0: Salač do závodu startoval z druhé pozice, pojďme připomenout i kvalifikaci, která pro něj byla trochu netradiční.
1: Salač totiž kvůli pádu odjel jen dvě měřená kola. V první zatáčce mu podklouzlo přední kolo a skončil v kačírku na zemi. Na trať se jezdec stáje Unifence a American Racing vrátil asi 3 minuty před koncem kvalifikace a i když stihl jen tedy 2 okruhy, zvládnul si kvalitním časem zajistit druhou pozici pro dnešní závod. Mimochodem první Guevara zajel traťový rekord a český závodník na něj ztratil jen 51 tisícin sekundy.
0: Co Honzo pro Salače to zmiňované třetí místo znamená?
1: V průběžném pořadí světového šampionátu je sice dál 7., ale 6. Australana Agiuse i 5. Španěla Olgáda už má na dosah. Na Australana ztrácí jen 8 bodů, na Španěla pak o pouhé 2 víc. Do konce sezóny zbývá 6 závodů, takže ještě je prostor s tím něco udělat. Za týden se pojede velká cena Indonésie.
0: Říká Jan Suchan, hezký večer.
1: Rádo se stalo.

0: O skupině Inexis nás v nedělním radiožurnálu Sport bude zajímat judo. Čeští reprezentanti znají soupeře pro první zápasy na mistrovství světa v azerbajdžánském Baku. Nejtěžšího soupeře dostal do prvního kola loučící se David Klamert. Ostatní mají reálnou šanci projít do dalšího kola. I tak je ale tip trenéra Petra Laciny na celkový počet vyhraných zápasů českých judistů na šampionátu velmi odvážný.
1: Takhle od boku typuji, že by 7 až 10 vyhraných utkání mohlo přijít, ale samozřejmě to musí být všem závodníkům, což na mistrovství světa se úplně nemusí podařit, protože tam ta kvalita je obrovská. Mohou startovat pouze závodníci z první světové stovky, takže tam žádné ředidlo, nějaký slabší závodníci nejsou.
2: To, co říká Petr Lacina o počtu vítězných zápasů, by znamenalo, že by minimálně 3 z českých judistů museli projít do čtvrtfinále. Nejschudnější los má světová desítka v hmotnostní kategorii do 90 kg Adam Kopecký.
1: Určitě Adam, Renata Zachová, ta si myslím, že taky by mohla projít do třetího kola, Lukáš Krpálek, takže tihle 3 to mají takové nejschudnější a pak záleží, jak se zaperou Bornárová s Karimovem, není tam úplně zavříno, ale pokud podají kvalitní výkon, tak by mohli taky do prvního, druhého kola projít.
2: Ve výčtu Petra Laciny chybí David Klamert. Toho čeká poslední turnaj profesionální kariéry a stejně jako na většině šampionátů v minulosti, k němu los nebyl přívětivý. Hned v prvním kole narazí na svého přemožitele z olympijské Paříže a pozdějšího bronzového medailistu Ngaiapa Ambua z Francie, se kterým se pral na velkých akcích už 4x. A 3x prohrál.
1: No, historicky to tak je, že David na vrcholných turnajích potkával stále ty samé soupeře, se kterými stále dokola prohrával. Občas teda je porazil, ale vlastně historie se opakuje a David to bude mít velice, velice těžké, ale doufejme, že na posledním turnaji své kariéry se uvolní a pošle to tam.
2: Věří Petr Lacina, kterého nejvíc pobavil los kategorie nad 100 kg. Už dopředu bylo jasné, že 8. nasazený Lukáš Krpálek by v případě postupu do čtvrtfinále narazil na světovou jedničku Rusa Tasojeva. Jenže tam se musí Rus nejprve dostat a porazit někoho z dalších velikánů, Korice Kima nebo Japonce Takata. Právě tenhle los určitě pobavil i Lukáše Krpálka.
1: Myslím, že když to viděl, jak se to tam naskládalo, tak se určitě pobavil a zasmál, protože Korejec Kim je bývalý mistr světa, Tasojev je úřadující světová jednička a úřadující mistr světa a ještě k ním Japonec, takže tam se to pomlátí, vymlátí a doufám, že potom Krpoš přes ně přejde. Z toho, kdo to z tohohle dokáže vylézt.
2: Směje se Petr Lacina. Lukáš Krpálek přicestuje do Azerbajdžánu až v úterý a práce bude v sobotu. Prvním českým zástupcem na tatami bude v pondělí Tereza Bodnárová v kategorii do 52 kg. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 21 hodina 30 minut. Čas zpráv a Moniky Chmielové.
1: Německo poskytne Ukrajině další vojenskou i energetickou pomoc. Při návštěvě Kyjeva to řekl německý kancléř Friedrich Merz. Berlín podle něj daruje v přepočtu přes 24 miliardy korun na zbraně a přibližně 8,5 miliardy korun na generátory nebo opravy energetické infrastruktury. Německý kancléř taky vyzval Rusko k zastavení intenzivních náletů na Kyjev a další ukrajinská města. Lidé mají poslední možnost zakoupit státní dluhopis Flexibond. Objednat se ho můžou do dnešní půlnoci. Dluhopis má 3měsíční splatnost a roční výnos 3,75%, za kterého se neplatí daň z příjmů. Další typy dluhopisů chce ministerstvo financí nabídnout zřejmě v listopadu. V obchodě na pražském sídlišti Dědina dnes hořelo. Hasiči kvůli tomu vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Podle jejich mluvčího Vojtěcha Ročedla se jim ale rychle podařilo požár dostat pod kontrolu. Zaměstnanci obchodu navíc ještě před příjezdem hasičů zákazníky z prodejny evakuovali. Oheň tak nikomu z nich neublížil. Při zásahu se ale zranil jeden z hasičů. Příčinu požáru i výši škody hasiči zjišťují. A dnes je Mezinárodní den zvířat. Každoročně připadá na svátek svatého Františka z Assisi, který je považován za patrona zvířat. V Česku při této příležitosti začala charitativní sbírka na pomoc opuštěným a zachráněným zvířatům. Zapojilo se do ní 160 útulků z celé republiky. Lidé jim můžou přispívat až do konce roku. Sport. Hokejisté Pardubic porazili v Tipsport Extralize pražskou Spartu 6-4. Na prvním místě tabulky zůstává Třinec, který vyhrál v Olomouci 9-0 a po 8 kolech zůstává 100%. To je historicky nejlepší vstup do nejvyšší soutěže. Uspěli i Karlovy Vary, které přehrály Plzeň 4-1. Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5, Litvínov prohrál 2-3 v prodloužení s Kladnem a Hradec Králové stejným výsledkem zvítězil nad Vítkovicemi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na dálnici D1 na Vysočině a na Přerovsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velkou Bíteš najelo nákladní auto do pneumatiky. Kilometr 158,5, na místě jsou záchranáři a průjezdní zřejmě jen levý pruh. Aktuálně plynule. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na hranice se objíždí následky střetu dvou vozidel. Kilometr 310, vše je na krajnici. D8 u hranic s Německem bude v noci neprůjezdná. Úplná obousměrná uzavírka kvůli stavbě omezení v tunelech mezi kilometry 83 až 87 má začít ve 22 hodin a potrvá minimálně půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 11 až 6 stupňů při zmenšené oblačnosti na 4 stupně a zítra bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne ale začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michaelou Fanerne.
4: Krásný nedělní večer, přejeme znovu ze studia a radiožurnálu Sport. Zdraví vás Karel Janů, hokejová extraliga, plochá dráha, Formule 1, jen některá z témat, která jsme pro vás připravili v následující půl hodině. Ze všeho nejdřív ale Guns N' Roses, příjemný poslech.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Guns N' Roses dohrávají, je 21 hodin a 38 minut, posloucháte nedělní Sportžurnál. Pojďme na hokej. Karlovy Vary v Tipsport Extralize dál vítězí a drží třetí místo. Dnes porazili v derby Plzeň 4-1, něco ale energii skončilo a to je neprůstřelnost brankáře Dominika Frodla. Ten vychytal v předchozích kolech Vítkovice a Spartu a sahal po třetím čistém kontu. Víc o tom teď řekneme s Františkem Kunou, který na dnešním zápase Karlovy Vary Plzeň byl. Františku, hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak skončila Frodlova neprůstřelnost, respektive průstřelnost, promiň, může mít čisté svědomí?
1: Může, myslím, že úplně v klidu, a to zaprvé, protože Karlovy Vary vyhráli, měli zápas poměrně pod kontrolou a navíc ten gol, který inkasoval, byl až v samotném závěru za stavu 4-0 pro Energii. Bylo to v přesilovce, křižná přihrávka, střela do poloodkryté branky, takže já si myslím, že takovýhle gol je, jako řekněme, odpustitelný. Už ta série jeho minutová, neprůstřelná, trvala vlastně více než dva zápasy, protože jak zaznělo, on vychytal Vítkovice a Spartu a předtím v utkání také vítězném proti českým Budějovicím kasoval od Štěpána Hocha na začátku druhé třetiny, takže to se ještě připočte k té neprůstřelnosti a k tomu, aby překonal svůj vlastní rekord během dnešního zápasu, potřeboval 6 minut, takže to měl splněno, řekněme, v 7. minutě, kdy už Karlovy Vary vedli. No a o ten svůj rekord, který tedy skončil a Frodl si ho vylepšil, tak přišel až v závěru zápasu a ten gol, který karlovarští inkasovali na sebe, nakonec vzal muž, kterého jsem vybral jako muže zápasu. On také dal gol, obránce Mateo Kočí, přezdívaný Kočka, a mluví o tom i o konci Frodlovy neprůstřelnosti trenér Karlových Varů Pavel Patera.
2: To je dobře, že to Kočka vzal na sebe, protože aspoň ví, že to tam zkazil, jo, ale samozřejmě zas má jiný přednosti, takže teď tady nechci hodnotit Kočku. Mluvíme se o Frodovi a těch zápasech nás neskutečně drží, ale to samozřejmě ta obraná fáze mu pomáhá, ale když tam něco projde, tak on je tam na tom pravém místě.
0: To byl trenér Karlových Varů Pavel Patera. Když se podíváme do historie, jak výrazný zápis to je, kolik golmanů to vydrželo v extralize déle bez inkasovaného gólu?
1: No, je jich hodně, mě to poměrně překvapilo, protože Frodlovo číslo se zastavilo na číslovce 207 minut 39 sekund, což je v podstatě 3,5 zápasu, a tím se dostal až na 8. pozici. Přeskočil Jakuba Kováře, stále aktivního golmana pražské Sparty, přeskočil ho o 11 sekund, ale tím historicky nejlepším výkonem je Vladimír Hudáček, kterému se to povedlo v sezóně 1999-2000 v barvách Zlína, a tam se bavíme o více než 260 minutách, takže to je skoro přes 4 zápasy. A připomenu ještě nějaká jména, která jsou lepší než Frodl, známý Roman Turek, po případě méně známý možná Marcel Melicherčík v Liberci, svérazný Martin Vojtek v Třinci, třinecký také Vlastimil Lakosil, anebo Jan Lašák. Toho, aby překonal Frodl, tak potřeboval zhruba minutu, teď tedy odsunul za sebe a aktuálně je 8. mužem v téhle statistice a pod ním je nově Jakub Kovář ze Sparty.
0: V tabulce extraligy Karlovy Vary třetí místo stále drží, Plzeň najdeme na 6. příčce. V čem je letos přednost Energie? Dlouho sázela na dvojici Černoch Beránek.
1: Ono to mluvil právě i Jiří Černoch po některém ze zápasů, že góly dávají i borci z jiných line než Černoch a Beránek. Ondřej Beránek dnes se neprosadil střelecky, Černoch ano, se štěstím, protože dorazil kotouč do branky, který se odrazil od toho spoje vrat, kudy vyjíždí Vrolba před branku, a golman Malík na plzeňské straně jen nevěřícně koukal za brankou. Ale prosadil se právě třeba obránce Mateo Kočí nebo Adam Lukošik hned vlastně v prvním střídání. Do toho se dobře prezentoval i mladý Váňa, který ujel v breaku, dal gol na 3-0, ten byl hodně zásadní, takže karlovarští dokáží rozložit ty své síly mezi útoky, které se netolik mění oproti minulým sezonám, jako třeba obrana, ta je složená poměrně zásadně jinak oproti minulým ročníkům, ale karlovarští tak nějak dokáží to rozložit. Pavel Patera je s tím spokojený, a když se podíváte na tabulku Tipsport Extraligy, Karlovy Vary na třetím místě a z prvních 8 týmů mají odehráno nejméně, takže se mohou ještě bodově ne sice dotáhnout na Pardubice, ale své místo si pojistit. Aktuálně Karlovy Vary skvělá forma, 4 výhry v řadě a třetí pozice v Tipsport Extralize. Dnešní aktualita Karlovy Vary Plzeň 4-1.
0: A to je taky duel, na kterém byl kolega František Kuna. Františku, děkujeme, hezký večer.
1: Hezký poslech, naslyšenou.

0: Nejstarší plochodrážní podnik se jmenuje Zlatá přilba hostího Pardubice a dnes ho vyhrál Jan Kvěch. Co je na tom výjimečného, to už řekne ve studiu Adam Procházka. Hezký večer.
1: Krásný večer. Přestože se jezdí v Pardubicích, tedy v Česku, je to mezinárodní závod a na domácího šampiona nejsme v poslední době úplně zvyklí. Jan Kvěch se stal totiž prvním českým vítězem Zlaté přilby po 9 letech. 24letý plochodrážní závodník po triumfu popsal, co pro něj znamená.
2: Vyhrát Zlatou přilbu ještě doma je, jak říkal tenkrát, že jsem byl, když jsem se s ním bavil, že si to ocení jako titulu mistra světa, takže ten titul mistra světa by byl ještě jeden z mých cílů a samozřejmě proto to děláme. Jsem strašně rád, připravovali jsme se na to celou sezonu, takže jsem rád, že to vyšlo.
1: Jan Kvěch je celkově 12. mistrem Zlaté přilby z Česka nebo Československa. Navázal na Václava Milíka, kterému se to podařilo v roce 2017. Mimochodem v letošním ročníku skončil Milík 10.
0: Pojďme ještě zpátky k Janu Kvěchovi, protože hodně zajímavý byl samotný průběh finálové jízdy.
1: Kvěch do ní nastupoval z nepříliš výhodné pozice, k tomu se ještě startovalo kvůli pádům víckrát, při jedné z přerušených jízd skončil na zemi i Kvěch. Na potřetí už byl začátek závodu bez problému, ale Kvěch držel v nájezdu do té úvodní zatáčky až pátou pozici. Brzo se ale prodral na druhé místo a stíhal Lotyče Lebeděvse, kterého v předposledním okruhu předjel a následně vyhrál a slavil tradičně už se Zlatou přilbou na hlavě.
0: A my mu můžeme pogratulovat, jsme o tom mluvili s Adamem Procházkou. Díky.
1: Naslyšenou.

0: 21 hodin 53 minut, příjemný nedělní večer, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv, taky závěr dnešního sportžurnálu bude patřit motorismu. Probereme premiérové vítězství sezóny čtyřnásobného mistra světa ve Formuli 1 Maxe Verstappena i nového světového šampiona v rally. A to znovu s Janem Suchanem. Hezký večer.
1: Ještě jednou dobrý večer.
0: Je to celkem paradox, tedy ne to, že jsi tu s námi ve studiu, ale to, že Nizozemec Verstappen vyhrál velkou cenu Bahrajnu, která se ovšem nejela v Bahrajnu. Prosím o vysvětlení.
1: Je to kvůli napjaté situaci na Blízkém východě, kvůli tomu se jelo na trati v Sepangu v Malajsii a to nebyla jediná komplikace, měla se startovat v 9 hodin ráno našeho času, ale kvůli dešti se teprve po 40 minutách piloti mohli rozjet do zahřívacího kola a aby toho nebylo málo, tak v něm Verstappenovi nefungoval správně software a kvůli tomu nedokázal vůbec zrychlit. Stejné potíže navíc měli i další závodníci a tak se startovalo s celkovým zpožděním kolem hodiny a půl.
0: No a když už se povedlo odstartovat, jaký samotný závod byl?
1: Docela divoký a dramatický, třeba Lewis Hamilton startoval jako druhý, brzy klesnul na 16. místo, nakonec ale bral třetí příčku. Smutnější příběh zažil George Russell, který se dlouho držel vepředu, ale pár kol před koncem musel svůj monopost odstavit kvůli technickým problémům. Kvůli tomu nabral další manko v boji o titul mistra světa, teď Russell ztrácí 84 bodů na vedoucího týmového kolegu Andreu Kimiho Antonelliho, který v Sepangu skončil druhý. Do konce sezóny zbývá ještě 7 velkých cen, ta nejbližší bude už příští týden v Singapuru.
0: V úvodu jsem slíbil, že dodáme ještě jméno nového mistra světa v rally, tak prosím, jak zní?
1: Elfyn Evans, povedlo se mu to poprvé v kariéře a jako třetímu Britovi v historii, ale musíme říct, že k tomu potřeboval pořádnou dávku štěstí. Za titulem totiž na Sardinii mířil jiný zástupce Toyoty, Švéd Oliver Solberg, ale těsně před cílem italské rally vyjel mimo trať, v důsledku toho prohrál v konečném hodnocení seriálu s Evansem o 5 bodů.
0: Probrali jsme s Janem Suchanem, moc děkujeme.
1: Rádo se stalo, zvlášť když šlo o motorismus.

0: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dynamarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hammer, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Monika Chmielová.
2: Přes 10% středních škol ve Francii zůstane zítra kvůli protestům uzavřených. Radiožurnál vysílal speciál k výročí narozenin Václava Havla. Zítra by se dožil 90 let. Hokejisté Třince vyhráli v Olomouci 9-0 a v extralize získali 3 body po 8. v řadě. A zítra bude zpočátku oblačno, později se vyjasní, teploty až 23 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Prokuratura ve Francii vyšetřuje 2 nezletilé studenty kvůli pokusu o vraždu policisty během středoškolských protestů. Mladíci v pátek ve východofrancouzském Belfortu brutálně napadli policistu, který skončil v bezvědomí. V pondělí kvůli protestům zůstane ve Francii zavřeno přes 10% středních škol.
4: 2 středoškoláci napadli policistu, který se snažil chytit jiného studenta. Když 59-letého muže schodili na zem, začali ho kopat do hlavy nebo do břicha. Státní zástupce Pierre-Édouard Lalois řekl, že policista ztratil vědomí a skončil v nemocnici. Podle státního zástupce je jednomu útočníkovi 15 let a pochází z Francie, druhému 17 a je to Bulhar. Studentské protesty začaly minulý týden na předměstí Paříže. Studenti si stěžují na časté rušení hodin, nedostatečnou přípravu před maturitami nebo špatný stav školních budov. Kvůli dalším hrozícím demonstracím bude v pondělí zavřeno přes 400 škol. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Jemenská vláda zahájila rozsáhlou vojenskou operaci proti povstaleckým husijům. Ohlásila to s tím, že cílem ofenzivy je dostat pod kontrolu husii kontrolované území. Jemenskou vládu v občanské válce podporuje Saúdská Arábie. Ta v posledních týdnech čelí sílícím náletům husijů, kteří útočí především na její ropnou infrastrukturu. Jemenští povstalci se dnes přihlásili k dalším 2 útokům na zařízení saúdsko-arabské státní ropné společnosti Aramco. První prezident České republiky by se zítra dožil 90 let. Radiožurnál proto dnes připravil speciální vysílání ze zámecké zahrady v Lánech. Mezi hosty byli Havlovi spolupracovníci, třeba jeho mluvčí Ladislav Špaček. Ten připomněl, že Havla si vážili i v zahraničí a Česku tak otevřel dveře do celého světa. Havlův tajemník Martin Vidlák na něj vzpomínal jako na pokorného člověka.
5: Netrpěl tím, jak chutná moc, jo, a že fakt byl jako civilním člověkem a tak, jak jsem znal i některé jeho reakce na to, když byl nesmírně chválen nebo obdivován, tak to teda neprožíval tím, že by mu to dělalo dobře, ale vždycky vlastně v tom jsem cítil určitý rozpaky.
2: Vztah si Havel vybudoval třeba s tibetským Dalajlámou. Ten Radiožurnálu napsal, že k Havlovi choval hlubokou úctu a vzpomíná na něj jako na drahého přítele. Záznam speciálního vysílání najdete na webu můjrozhlas.cz. Archeologové a strojaři ze Západočeské univerzity v Plzni skenují pozůstatky důlního areálu Rolava Zaurgzak v Krušných horách. Vytvořit chtějí virtuální rekonstrukci celého areálu z konce druhé světové války i se strojovým vybavením. Proč si vybrali zrovna tuto lokalitu, vysvětluje archeolog Jan Hlaváč.
6: Tím důvodem je unikátní vysoká míra dochování těch autentických pozůstatků, která jinde vlastně není. A právě na této lokalitě se nám půjde hezky vysvětlovat široké veřejnosti, k čemu ta úpravna vlastně slouží a co se zde odehrávalo.
2: 4letý projekt Zdivočelá země spolufinancuje Evropská unie z operačního programu Jan Amos Komenský. Trvat bude ještě 2 roky.
3: Sport.
2: Hokejisté Třince vstoupili do sezóny Tipsport Extraligy lépe než kterýkoliv jiný tým v historii. Po 8 kolech mají oceláři 8 vítězství. Domácí Olomouc porazili 9-0. O jednoznačném výsledku i rekordu mluvil jeden ze střelců, třinecký obránce Marián Adámek.
7: Jsme za to rádi samozřejmě a teď hlavně nepolevidlo, oni jsme měli taky skvělý start a potom byl rychlý sešup. Tak napadalo nám to tam a potom už se hraje líp, i na puku si člověk víc věří a bylo vidět, že na Olomouc spadla deka už potom a je to trochu kruté pro Olomouc a někdy to tak je, někdy hokej dává, někdy bere a my jsme rádi, že nám dával.
2: Druhé za Třincem jsou v tabulce extraligy Pardubice. Východočeši ve šlágru kola vyhráli nad pražskou Spartou 6-4. Litvínov prohrál s Kladnem 2-3 v prodloužení. Hradec Králové naopak tímto poměrem přehrál Vítkovice. Karlovy Vary pak porazili Plzeň 4-1 a Mladá Boleslav podlehla 3-5 Liberci.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavírka na dálnici D8 na Ústecku a nehoda na D1 na Vysočině. Dálnice D8 bude u hranic s Německem každou chvíli obousměrně neprůjezdná. Zavřený bude úsek mezi exity 80 Děčín a 87 Petrovice, jak na Drážďany, tak Ústí nad Labem. V tunelech v úseku během uzavírky postaví nové omezení. Uzavírka by měla trvat minimálně půl hodiny, ale může být delší. Obět se dá přes Barbažov a Nakléřov nebo Libouchec a Tisou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velkou Bíteš havarovalo nákladní auto. Na kilometru 158,5 najelo do pneumatiky. Zasahovali tam záchranáři, průjezdný plynule, zřejmě stále jen levý pruh auta tam vybočují. A na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na hranice se stále objíždí následky nehody. Kilometr 310, vše je na krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, postupně se vyjasní.

0: Moby dozněl, posloucháte Radiožurnál. Umělá inteligence se postupně zabydluje i ve školách. Speciální školní aplikace třeba dokáže učitelům pomoct i s přípravou hodin, tvorbou materiálů nebo zpětnou vazbou žákům. Podívali jsme se na to, jak takové nástroje fungují přímo ve třídách.
1: Takže my se vrátíme k našemu tématu První republiky. A dneska využijeme stroj času.
2: Uvádí učitelka Kateřina Budková hodinu dějepisu na pražské základní škole Mezi školami. Deváťáci si před hodinou vzali počítače a na platformě Sciobot otevřeli chatbota, tedy konverzační místnost s umělou inteligencí, se kterou si budou povídat o minulosti.
1: Když budeme moct použít ten stroj času, na co byste se zeptali?
2: Žáci se rozdělili do skupin a na lavice vytáhli i sešity na poznámky, co zjistili.
1: Nezapomeňte, že vidím, co tam píšete.
2: Učitelka vidí konverzace všech žáků s AI a sám chatbot je usměrní, kdyby se ptali na něco, co s tématem nesouvisí. Navíc nová verze Sciobota pomáhá učitelům i s přípravou hodin a zohledňuje také individuální potřeby žáků.
3: Taky to dost používáme právě, když chybíme, tak učitelky nám do toho dají to téma, co jsme probírali, nebo nějaký dobrovolný úkoly.
2: Říká deváťačka Tereza. Podle učitele a jednoho z vývojářů aplikace Andreje Novika platforma zvládá i opravování testů.
4: Aby učitel potom s tím měl rychlejší práci a mohl se soustředit třeba na formulace formativní zpětné vazby, kterou Sciobot navrhne, ale pochopitelně důležité je, aby to poslední slovo vždy bylo za učitelem.
2: Podle učitelky Kateřiny Budkové se ale pedagogové s umělou inteligencí teprve učí pracovat, takže jim zatím tolik času neušetří.
5: Každý učitel pak sklouzne trošku do stereotypu a tohle vám zase pomůže se na ty hodiny podívat trochu jinak.
2: Sciobot je v základní verzi zdarma, spoplatněny jsou různé jeho funkce a volně dostupné jsou od září taky takzvaní tajny boti od neziskové organizace AI dětem. Podle spoluzakladatelky organizace Evy Nečasové se chatboti víc ptají, než odpovídají.
6: A z toho povídání vlastně hodnocení celé té lekce a upozorňuje to třeba učitele na tom, že je potřeba děti naučit ještě něco navíc nebo naopak, že děti v něčem byly super.
2: Školní chatboti jsou oproti běžným AI nástrojům nastavené bezpečněji. Pracují jen s předem vybranými výukovými materiály. Podle České školní inspekce využilo v roce 2024 AI 4.

46% českých učitelů. Nejčastěji při přípravě výuky pro cvičování dovedností žáků nebo k pochopení a shrnutí učiva. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.

Michael Schulte, německý muzikant, jakoby předznamenal cíl naší cesty. Nezvykle hutná bývala zmrzlina, na které si dřív pochutnávali lidé v Německu, v tom východním. Podávala se v oplatkové mušli a jedla se lžičkou. Tradici před několika lety oživilo duo podnikavců ve městě Rostock a mají s ním docela úspěch. My se za nimi podíváme za chvíli.

0: Kapela Burma Jones probudila nejednu vzpomínku. Možná celou smršť vzpomínek dokáže vyvolat nejen muzika, ale třeba také vůně nebo chuť. A právě v severoněmeckém Rostocku na chuť a konzistenci sázejí. Zmrzlinu tam vyrábějí na strojích a podle receptur z dob bývalého východního Německa. A mají s tím takový úspěch, že teď zásobují už i supermarkety v okolí.
1: Tady mají prostě tu nejlepší zmrzlinu. Vanilkovou a čokoládovou vždycky, ale kromě toho je různé příchutě a chutná fantasticky.
2: Paní Barbara si vychutnává poslední sousta zmrzliny na takovém dvorku skrytém před ruchem hlavní třídy v Rostocku.
3: Und es ist so ein Geheimtipp für die, die in Rostock wohnen, aber es spricht sich rum.
2: Je to tady prý tajný tip pro domácí, ale zároveň tip, který se prý už pomalu rozkřikl. Zmrzlina se uvnitř na prodejně vyrábí v klasických pákových výrobnicích, v těch známých velkých plechových bednách.
4: Als wir denn 2013 das Ganze gegründet haben, hatten dann zwei Maschinen.
5: Před 13 lety jsme podnik zakládali se dvěma mašinami. Ať si je seženeme, jestli chceme mít opravdu jedinečnou zmrzlinu, to nám poradil jeden technik, když jsme ještě s kolegou pro šéfy prodávali Magnum do obchodů na pobřeží Baltu. Ty naše stroje jsou takové multikulty. Vyrobené jsou ve východním Německu, ale v některých jsou třeba ještě sovětské motory nebo součástky z Československa. Co neseženeme na internetu, to si necháme vyrobit.
4: Aus Russland kriegen wir die Motoren. Oder Tschechien oder so. Das ist auch drin, also es ist multikulti.
2: Sázka na jedinečnou zmrzlinu Felixovi Rébergovi a jeho společníkovi vyšla. K letitým strojům přidali neméně letitou recepturu a lidi začali chodit.
4: Also wir stellen hier original DDR Soft Eis her.
5: Nabízíme originální DDR zmrzlinu, která se vyznačuje tím, že je oproti běžným zmrzlinám hutná. Není v ní tolik vzduchu, ale především je to něco, co si lidé podle chuti a taky už podle vůně pamatují z dřívějška. Jestli chutná stoprocentně stejně jako tehdy, to nikdo nedokáže říct, ale vzpomínky a nostalgie, to je to, o co tu jde.
2: K tomu patří i tradiční způsob servírování takové zmrzliny.
6: So wurde das klassisch verkauft. Und dann haben die Leute das genommen, so gegessen, oder?
2: Ta se klade v malé dávce na bílou oplatku ve tvaru mušle a pak se může vyjídat lžičkou, anebo se přiklopí druhou mušlí a vznikne takový zmrzlinový burger. Paní Barbara přehnanou nostalgií netrpí. Před tradičnější mušlí dala přednost oplatkovému kelímku. Nezdá se, že by tady mlsala a se zavřenýma očima vzpomínala na komunismus. Nicméně zdejší zmrzlina nad ní má přesto až čarovnou moc.
1: Kolikrát tady jdu kolem a říkám si, ne, ne, ne, dneska ne. A za chvíli tady samozřejmě zase sedím a před sebou mám velkou zmrzlinu.
2: Říká paní Barbara. Z Rostocku Tomáš Havlín, Radiožurnál.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Šapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na laputika.cz. Už na to koukáte. A teď Okamžik. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Hodiny 30 minut. Zprávy a Lukáš Pastejřík.
2: Ministerstva mají během příštího roku postupně propustit desetinu zaměstnanců. Jako první na to upozornil server Seznam zprávy. Vláda má plán propouštění projednat v příštích několika týdnech. V pořadu Poledne s Moravcem to dnes řekl ministru průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Ministři se podle něj zaměří na možné slučování a rušení neobsazených pozic. Odbory s propouštěním nesouhlasí. Jde podle nich o decimaci státní zprávy. Rusko pohrozilo vystupňováním útoků na Ukrajinu, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Reaguje tím na výroky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten včera prohlásil, že Ukrajina zintenzivní údery na ruské ropné rafinerie v odpovědi na novou strategii ruských vzdušných útoků. Ty podle něj mají za cíl přinutit obyvatele opustit Kyjev a další velká města. Ke všeobecným volbám v Bosně a Hercegovině dnes přišlo asi 42% registrovaných voličů. To je nejnižší volební účast v historii země. Po sečtení 85% volebních místností by se do tříčleného etnicky smíšeného předsednictva země měli dostat dva dosavadní zástupci. Za Srby nacionalistka Željka Cvijanovičová a za Bosňáky umírněný Denis Bečirovič. V souboji o chorvatské místo vede nacionalistka Darijana Filipovičová. Lidé v Bosně a Hercegovině vybírali kromě tříčleného předsednictva taky složení několika parlamentů. Při ilegálním tuningovém srazu v Brně policisté zkontrolovali kolem 700 upravených aut a uložili pokuty za víc než 200 tisíc korun. Zjistili přes 100 přestupků, hlavně kvůli nevyhovujícímu technickému stavu vozidel. K nejzávažnějším případům patřilo nebezpečné závodění dvou řidičů v běžném provozu. Oběma z nich hlídky na místě auta zabavili. Podle policie se ale podařilo zajistit průběh akce bez větších incidentů a mimořádných událostí. Sport. Tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaj v Pekingu do osmifinále. Rusku Samsonovou porazila 2-1 na sety. Třetí kolo v Číně dnes vládly taky Linda Nosková a Nikola Bartůňková. Naopak končí Sára Bejlek. V Tokiu prošel mezi čtyři nejlepší Jiří Lehečka a Jan Kvěch se po 9 letech stal prvním českým vítězem plochodrážního závodu Zlatá přilba. V Pardubicích triumfoval před druhým Lebedvěsevem z Lotyšska. Desátý skončil šampion z roku 2017 Václav Milík.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavírka na D8 na Ústecku a nehoda u Třince. Dálnice D8 je u hranic s Německem zhruba půl hodiny neprůjezdná. Zavřený je na Drážďany i Ústí nad Labem úsek mezi exity 80 Děčín a 87 Petrovice. V tunelech staví nové omezení. Uzavírka měla trvat minimálně 30 minut. Obě se dá přes Nakléřov. Před uzavírkou jsou v obou směrech zhruba kilometrové kolony. Dojíždějte pozorně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je za sjezdem na Velkou Bíteš nehoda. Na kilometru 158,5 stojí na krajnici několik aut.
5: Průjezdné jsou tam dva pruhy. Všechno je to odstavené. V odstavném pruhu stojí tam asi 6 aut dohromady.
4: Na silnici 68 z Třince na Slovensko narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda, následky nehody čekejte u sjezdu na Bystřici, 15. kilometru. Kolona se tam teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, tolik zprávy. Pokračuje víkendový večerní radiožurnál, je s vámi Michaela van Erne.
1: A doplním zmínku o spotřebě antibiotik v českých nemocnicích, je nejvyšší v Evropské unii. Chybí kontrola, říká lékař. Víc informací na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

Jennifer Lopez v dozvuku. Doručovatelé finišují s roznosem hlasovacích lístků. Lidé musí mít obálky ve schránce nejpozději 3 dny před volbami. Pro doručovatele není ani tak náročné roznést množství obálek, jako dohledat správné domy a schránky. Detaily uslyšíte za chvíli díky reportáži.

0: S vámi je Radiožurnál. Hlasovací lístky v modré obálce už jste doma ve své schránce pravděpodobně našli. Pokud ne, doručovatelé mají na jejich roznos poslední dny. Například v Jihlavě doručují lístky zapisovatelé volebních komisí a letos mají s obcházením domácností o něco víc práce. Ve městě se totiž změnil počet okrsků a každá komise má na starosti větší počet voličů.
1: Každý doručovatel volebních lístků musí v těchto dnech obejít stovky domácností a do schránek jim vložit obálku s hlasovacími archy.
2: Co nás dokáže hodně potrápit, jsou jakoby neoznačené budovy nebo špatně viditelná, čitelná čísla popisná. Další kapitolou samu pro sebe jsou přeplněné nebo malinkaté schránky.
1: Popisuje Barbora Rousová, která s manželem Petrem Rousem roznáší lístky v okolí jihlavského sídliště Březinova. Vedle plných schránek jsou podle nich problematické i ty nepopsané a nebo přísně střežené.
2: Nedávno jsem měla teda zážitek, kdy se rozběhl pořádně velký pejsek proti schránce, kterou jsem zrovna plnila a ta byla zrovna zevnitř a pejsek si mě teda jako podával docela slušně, takže z toho mi hezky nebylo.
1: Jinak je ale podle Barbory Rousové při roznášení lístků i řada příjemných setkání. Letos navíc často lidem radí, kam mají jít vůbec volit. V Jihlavě se totiž změnily okresky a jejich počet klesl z 58 na 35. I když musí Barbora Rousová s manželem obejít více lidí než obvykle, práce jí připadá snadná.
2: Jsou to vlastně hlasovací lístky, je to informační leták, informace magistrátu a jsou to modré doručovací obálky. Zabere nám to většinou 2 dopoledne až 3. Počítali jsme to tak na 12 hodin čistého času. Zapojí se rodina.
1: Nejvíce opozdilí doručovatelé mají čas do úterý. Pokračuje mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.
3: Nejpozději by měli dostat ze zákona 3 dny před začátkem voleb a u nás je to do úterý 6. října do 16 hodin.
1: Pokud někdo obálku s volebními lístky ve schránce nenajde, může o ni dodatečně požádat i na svém obecním úřadě. Případně získá obálku s lístky přímo ve volební místnosti. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Radio.

Giant Rooks z hudby, před námi další zastávka. Obec Žítkovou, která leží nedaleko Uherského Brodu, přímo u hranic se Slovenskem, proslavila kniha Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně. Teď tu spolek Janušovia otevřel v jedné z tradičních chalup nový ekoskanzen. Do kraje, kterému se říká Kopanice, se vypravíme za chvilku.

0: kapela Extreme. Po 10 letech náročných oprav se o tomto víkendu v Žítkové nedaleko Uherského Brodu otevřel nový ekoskanzen. Srdcem areálu na moravsko-slovenském pomezí je Janušova usedlost, kterou obnovil spolek Janušově. Jde o soubor tradičních kopaničářských staveb. Památkově chráněný obytný dům, chlév, stodolu, sklep i roubenou sušírnu ovoce a okolní sady. Kořeny usedlosti sahají do 18. století a teď ožívá novým životem.
1: Už cestou k Janušově usedlosti vítají příchozí kopaničářské písničky. Spolek Janušovia z Třebíče před skázou zachránil celý soubor staveb. Trvalo to 10 let a s podporou evropských fondů je konečný účet za opravy 17 milionů korun.
2: S respektem k přírodě a krajině chceme znovu lidem ukázat, jak se dříve žilo a hospodařilo,
1: popisuje členka spolku Eva Fruhvirtová. A mění se i tvář okolní krajiny, dokonce na obou stranách hranice.
3: V rámci tohto projektu jsme identifikovali, našli množstvo velmi vzácných starých odrůd a tyto odrody se snažíme uchovat v genofondových sadoch.
1: Vysvětluje Jan Veselý ze spolku Ovocná haluska ze slovenské obce Moravské Lieskové.
3: Jeden genofondový sad je tuto na Žítkové a jeden ovocný sad zase vznikl na Slovensku v obci Srnie. A tyto odrody budeme aj ďalej množiť v našej ovocnej škôlke.
1: Nové sousedy prišiel pozdraviť i jeden z místních, pan Jakub.
4: Určite je dobře za každou chalupu, která se tady zachrání, nebo za celé hospodářství.
1: Dodal ovšem i jedno velké ale.
4: Já jenom doufám, že se to nezvrhne v nějaký masový turismus, který by to tady zase změnil trošku k horšímu.
1: Obyvatelé rázovitého regionu Moravských Kopanic, opředeného magií žen, které uměly bohovat, tedy ovládali léčitelství a věštectví, mají totiž ze všeho nejraději svůj klid. Z Žítkové, Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 23 hodiny. Zprávy a Lukáš Pastýř.
1: Skončily volby v Brazílii, o novém prezidentovi pravděpodobně rozhodne až druhé kolo hlasování. Ve Varšavě našli aktivisti způsob, jak ženám umožnit rychlý a anonymní přístup k potratovým pilulkám. Hokejisté Pardubic porazili v Tipsport Extralize pražskou Spartu a počasí zítra bude zpočátku oblačno, později začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní, teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: V Brazílii skončilo první kolo prezidentských voleb. Výsledky by měly být známé už v noci. Analytici očekávají, že nikdo v nedělním hlasování nezíská přes 50% hlasů a o příštím prezidentovi tak rozhodne až druhé kolo 25. října. Nejvyšší šanci na vítězství mají podle průzkumů současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva a pravicový kandidát Flávio Bolsonaro. Jeho otec, kontroverzní ex-prezident Jair Bolsonaro, si od loňska odpikává 27 let v domácím vězení, je odsouzený za pokus o státní převrat. Poslanec za motoristy Filip Turek se na Facebooku omluvil společnosti Seznam.cz, a to za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailu uživatelů. Omluvu nařídil Turkovi městský soud v Praze. Podle něj jsou Turkovy výroky nepravdivé. Kromě toho musí poslanec taky zaplatit soudní náklady. Za poslední dobu je to už druhý podobný spor, který Turek prohrál. Omluvit se musí i ekologickému hnutí Duha. Nepodloženě ho spojil s úmrtím lidí při povodních a zaměstnance organizace označil za parazity. Obytné automobily by mohly na dálnicích a rychlostních silnicích v Česku jezdit rychlostí až 100 km v hodině. Maximální povolenou rychlost má o 20 km za hodinu zvýšit novela zákona o silničním provozu, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Zpomalení dopravy při předjíždění pomalejších kamionů ministerstvo nečeká, říká jeho mluvčí Alena Mil.
3: Naopak sníží se rozdíl mezi rychlostí obytných vozů a ostatního provozu na dálnici, proto tedy spíše očekáváme plynulejší začlenění těchto vozidel do provozu.
1: Novela by se týkala obytných automobilů o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny. Polští aktivisté spustili uzamykatelnou skříňku na potratové pilulky. Snaží se tím obejít téměř úplný zákaz potratů v zemi, informoval o tom britský Guardian. Varšavský Abortomat, že nám umožňuje rychlý a anonymní přístup k práškům pomocí šestimístného kódu. Službu aktivisté navrhli pro ty, které nechtějí čekat na doručení balíku nebo se bojí nechat si zboží doručit domů. Lidé v Karlových Varech si stěžují na skupinky mladíků, které při jízdě na elektrokoloběžkách ohrožují chodce. Podle svědků často porušují pravidla silničního provozu a v pěších zónách jezdí rychle a nebezpečně. Policisté jejich chování kvůli rychlosti a nízkému věku často jen obtížně řeší. Většinou mladíky napomenou, v krajním případě jim ale můžou koloběžku zabavit, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
4: Typicky může jít například o dopravní nehodu se zraněním, jízdu pod vlivem alkoholu či drog, podezření na trestný čin nebo závažný dopravní přestupek. Elektrokoloběžku lze zajistit také tehdy, pokud je potřeba ověřit její technické parametry, například za svými vlastnostmi nespadá do kategorie motorových vozidel, k jejíž řízení je potřeba řidičské oprávnění.
2: Sport.
1: Pardubice vyhráli v hokejové Tipsport Extralize nad pražskou Spartou 6-4. Třinec deklasoval Olomouc na jejím ledě 9-0 a vytvořil nový rekord soutěže. Slezané vyhráli všech 8 úvodních zápasů sezóny bez ztráty bodu. V dalších zápasech 8. kola podlehla Mladá Boleslav Liberci 3-5, Hradec Králové vyhrál nad Vítkovicemi 3-2 v prodloužení, Litvínov prohrál s Kladnem 2-3 v prodloužení a Karlovy Vary zvítězili nad Plzní 4-1. Karlovarští nakročili ke tříbodovému zisku v první třetině, po které vedli 2-0. Pak za stavu 3-0 hrála Plzeň dlouho přesilovku, ale energii pomohl šťastný odraz od zadního mantinelu. Černoch byl sám před brankou a dal další gól, pokračuje trenér Karlových Varů Pavel Patera.
5: Do toho zápasu jsme stoupili dobře, byli jsme i produktivní, vedli jsme 2-0, to nás uklidnilo. Pak ty další dvě třetiny byly hodně vyrovnaný a samozřejmě nám k tomu klidu pomohl ten šťastný gól v závěru. Samozřejmě, kdyby to bylo jenom o 2 góly, tak Plzeň měla ještě šanci, tak už to bylo pro ně těžký.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D10 u Benátek a dálnici D48 na Přerovsku. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova za Benátkami nad Jizerou osobní auto srazilo lesní zvěř, 31. kilometr. Další střet auta se zvěří čekejte na D48 u Bělotína směr Nový Jičín. Je to mezi prvním a druhým kilometrem kousek za sjezdem z dálnice D1. Kolem obou nehod teď projedete plynule. D8 u hranic s Německem po úplné uzavírce průjezdná omezeně. V tunelech se mezi exity 80 Děčín a 87 Petrovice jezdí jen v tubusech na Prahu obousměrně. Směr Drážďany se kolona rozjíždí pomalu. A v Praze Libni u Bulovky je neprůjezdná Povltavská ulice. Podle policie úsek zavřel velký požár porostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách kolem 15. Tolik zprávy. Teď už začíná repríza víkendového hosta Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
7: Hostem Radiožurnálu je dnes profesorka Petra Tesařová z onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka. Dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Jsem rád, že jste ho přijala. Co je Pink October?
8: Pinktober je taková kampaň, která probíhá už několik let a je celá věnovaná karcinomu prsu, upozornění na tuhletu závažnou nemoc, na její možnou prevenci, na to, jak by se pacientka, pokud se setká s tímhle onemocněním, buď sama nebo někde v příbuzenstvu měla zachovat. A je pokrývá vlastně celý říjen, každý rok, takže my vlastně

0: Posledních asi 20 let je to nárůst o víc než 50%.
1: No, je to civilizační onemocnění, stejně jako jiné civilizační problémy zdravotní, jako jsou onemocnění srdce, obezita, cukrovka, takže hrají tam roli všechny ty nepříznivé vlivy životního prostředí, diskutují se mikroplasty, různé další škodliviny, endokrinní, hormonální disruptory, ale velkou roli tam hrají také hormonální vlivy. My víme, že když pacientka začne velmi brzy menstruovat a s menstruací pozdě skončí, nemá žádné děti nebo má dítě v pozdějším věku, nekojí, tak to všecko hraje nepříznivou roli v rámci rizika karcinomu prsu. A pak jsou genetická rizika, o kterých se hodně mluví, týkají se velmi malé části pacientek s karcinomem prsu, asi jenom 5 až 10%, ale jsou nesmírně závažná, protože ten černý Petr, který si vylosuje pacientka při svém narození v rámci té genetické výbavy, té mutace, která se tam objeví, jí vlastně strašně zvyšuje riziko vzniku nejenom karcinomu prsu, ale třeba i karcinomu vaječníku. A tam pak má smysl pátrat po té mutaci, kterou zdědila co nejdříve, aby se mohly provést preventivní opatření, která jí mohou úplně vlastně zbavit rizika vzniku nádoru.
0: Hostem Radiožurnálu je profesorka Petra Tesařová.
2: Host Radiožurnálu.

0: Rakovina prsu zůstává nejčastějším zhoubným nádorem žen nejen v České republice, ale i ve světě. Každoročně u nás nově diagnostikováno přibližně 8 000 případů a kolem 1700 žen na toto onemocnění zemře. I proto je dnes hostem radiožurnálu onkoložka a hematoložka Petra Tesařová. Přibližně 4 z 10 žen ve věku 45 až 69 let ignorují možnost pravidelného mamografického screeningu. Jak si to vysvětlujete?
1: No tak v prvé řadě musím říct, že je to velká škoda, protože ženy v Evropě nemají takovou možnost bezplatně absolvovat jednoduché vyšetření, které je zbaví strachu, že jsou nemocné a eventuálně umožní velmi časný záchyt toho onemocnění a tedy i úspěšnou léčbu. Je to, myslela jsem si dlouho, že je to generační problém, protože moje generace žen narozená v 60. letech přece jenom byla ještě taková málo vstřícná k všem těmhletěm opatřením, ale příliš se to nemění tím, jak postupují další generace do toho cílového věku. Je to možná proto, že pacientky na to nemají čas, nebo ženy na to nemají čas a zapomínají na ten termín, který je vždycky jednou za 2 roky a pak najednou se ukáže, že už tam vlastně nebyly 4. Pak určitě existuje část žen, které jakoby raději nechtějí nic vědět, prezentují takovou pštrostí politiku, srkají hlavu do písku raději, než by přišli na něco, co by pro ně bylo nepříjemné, ale to je velmi nerozumné, protože si neuvědomují, že mohou zanedbat časnou fázi nádoru, která je vyléčitelná většinou ve 100% a dostat se do fáze nádoru, která je může stát zdraví nebo život. Takže to určitě není dobré. No, myslím, že organizátoři screeningu dělají všechno, co mohou. Ty programy jsou velice vstřícné. Bylo tady dokonce adresné zvaní žen, které se dostaly do toho příslušného věku 45 let a výše. A pořád tady panují takové mýty ohledně toho screeningového programu, které také mohou pacientky odradit.
0: To znamená, že se říká, že to je nepříjemné vyšetření, že to je bolestivé a tak dále. To není pravda?
1: No tak vždycky je něco za něco. V medicíně to platí obzvlášť a v onkologii vůbec. Tam se vždycky musí za úspěch zaplatit. Tady to vyšetření mamografické je obyčejný starodávný rentgen, čili nedá se od něj čekat žádná sofistikovaná procedura. A přitom je eminentně efektivní zrovna v téhle oblasti, protože když se ta mléčná žláza dobře rozloží do toho přístroje, tak ten jednoduchý rentgen jí prosvítí a může tam objevit něco, co se jmenuje mikrokalcifikace a to jsou taková zrníčka vápna, která se ukládají v cévách nádoru, protože nádor, aby rostl, tak potřebuje k tomu přísun kyslíku, živin, tedy krev a my jsme pod Pána Boha naprogramovaní k tomu, aby se všechno dělo pozvolna, tak jak rosteme a stárneme a teď najednou ten nádor nutí ten orgán, aby sebou mrskal a vytvářel novou tkáň, která je zhoubná a nebezpečná a atrahuje ty cévy. Ty se vytvářejí sice rychle, ale nepořádně a do těch drobných prostorů mezi těmi halabala poskládanými buňkami cévními se ukládá to vápno, takže dřív, než je tam vůbec nějaký nádor vidět i na jiných vyšetřeních, třeba ultrazvuku nebo magnetické rezonanci, tak jsou vidět tyhle ty nepřímé známky. Takže ten obyčejný rentgen z 19. století vlastně může objevit nejenom nádor, ale přednádorová stádia a to prostě je pro pacientku fantastická zpráva. Čili ta chvíle toho pocitu, toho tlaku je vyvážená naprosto úžasným benefitem. A samozřejmě většina žen, které tam přicházejí, odcházejí z toho mamogramu happy, protože se cítí tu radost, že jsou zdravé. Takže myslím si, že je škoda minout tuhle možnost.
0: No navíc bychom měli potrhnout, že ten screening je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění,
1: přesně
0: ale
1: tak.
0: Proč je důležité přijít ještě před prvními příznaky? Jinými slovy, jak důležitý je screening žen bez obtíží?
1: No screening sám o sobě je program pro všechny lidi, kteří mají vysoké riziko zhoubného onemocnění a chceme objevit jejich nádor ještě předtím, než to sami mohou nějak poznat. To je sekundární prevence. A význam je právě v tom, že právě v těchto fázích, kdy ještě se neprojevuje nijak nepříjemně pro pacienta, to je velká bolest v onkologii, protože ten zhoubný nádor pacienta upozorní na to, že něco není v pořádku, většinou pozdě, když už my máme relativně omezené možnosti léčby, nebo určitě méně nadějné. A takže tady vybereme ty pacienty, u kterých je vysoké riziko, tady je to riziko ohraničené věkem a nacházíme tam nádory dřív, než by se projevily a taky je můžeme dřív vyléčit.
0: Profesorka Petra Tesařová je naším hostem.

0: Posloucháte Radiožurnál o růžovém říjnu, si povídáme s Petrou Tesařovou. Mluvili jsme o tom, že co se týče rakoviny prsu, existují rizikové geny, že roli hraje věk, ale co může ovlivnit životní styl?
1: No, určitě hodně, protože jedním z významných rizikových faktorů je obezita. A obezita je často spojená právě s životním stylem, který není úplně ideální. I když obezita je nemoc, jsou pacientky, které prostě nemohou úplně zásadně ovlivnit svoji váhu, protože mají k tomu genetické predispozice. Nicméně dneska je velká část obézních určitě také zatížená nezdravým životním stylem, čili pohyb, střídání sedavých procedur v životě s pohybem, zdravý jídelníček, to všecko má velký význam. Totiž obezita je rizikový faktor i u jiných civilizačních onemocnění, ale u karcinomu prsu je to zvlášť nebezpečné, protože tam v té tukové tkáni se tvoří pohlavní hormóny. A takže vlastně žena, která už by měla mít hladinu pohlavních hormónů relativně nízkou, což je pro ní fyziologické, tak má hladinu naopak vysokou, což stimuluje buňky prsní žlázy, ty mají na povrchu hormonální receptory a ta prsní žláza neadekvátně roste a může růst i zhoubný nádor, který vychází z té žlázy. Takže tady vlastně ta žena je v situaci, kdy její hormonální hladina neodpovídá jejímu věku a to je nebezpečné.
0: Může se ten problém týkat i mužů?
1: Ano, i když u mužů přece jenom ty důvody vzniku zhoubného nádoru, který je vzácný na rozdíl od žen, jsou trochu jiné. Tam právě je často spojení s genetickou predispozicí nebo nějakou změnou v té prsní žláze způsobenou nějakými jinými stimulačními vlivy.
0: Jak se za posledních, řekněme, 20 let změnila léčba rakoviny prsu?
1: No úplně zásadně. Karcinom prsu je docela šťastný nádor a to i ve fázi, která není úplně šťastná, totiž u pacientek, které mají generalizované onemocnění. Jenom karcinom prsu není jedna nemoc. Dneska už je to jenom taková skořápka nebo prostě deštník, který zastřešuje několik různých typů nádoru, které mají jiný původ, potřebují jinou léčbu. A u některých těch nádorů máme velký výběr terapie, třeba u hormonálně závislých nádorů, kde můžeme využít také hormonální léčbu. A někde to je pořád trochu horší, třeba u takzvaného triple negativního nádoru, což je nádor, který nemá na povrchu žádné cíle pro léčbu, je takový nahatý, takže tam prostě nám zbývá jenom chemoterapie a nyní naštěstí se uplatňují některé cílené léky zaměřené na ty vnitřní cíle uvnitř buněk. Takže ten pokrok je veliký, ale pořád nemáme univerzální lék, který bychom mohli pacientce aplikovat a úplně jí vyléčit. Čili musíme dobře zvažovat nejenom výběr typu léčby, ale také pořadí těch léčebných procedur, abychom jí přinesli co největší benefit.
0: A co dnes tedy rozhoduje o úspěchu léčby?
1: Určitě včasný záchyt onemocnění, potom to, že si pacientka vylosuje šťastnější typ nádoru, to, že nemá genetickou mutaci, která zhoršuje průběh toho onemocnění a zvyšuje jeho pravděpodobnost. A potom i kooperace s pacienty, takže my velice úzce spolupracujeme s pacientskými organizacemi, což jsou prostě fantastická sdružení, která jsou složená z žen, které většinou mají zkušenost s tím onemocněním a to je to, co nám lékařům chybí. Takže my, i když se snažíme o maximální empatii, tak nikdy se nedostaneme tak blízko k tomu pacientovi, jako někdo, kdo nemoc prožila. Oni úplně nezištně po tom, co se uzdravili, tak vlastně poskytují pacientkám, které se teďka moří s tím onemocněním, podporu a pomoc. Určitě bych měla zmínit organizaci Belis nebo Dialog Jesenius nebo Hlas pacientů, která má široký záběr a velice úzce spolupracuje i s ministerstvem zdravotnictví a tím vlastně ten hlas těch pacientů víc vstupuje do rozhodování v onkologii a to je dobře.
0: Jaký význam má pravidelné samovyšetření?
1: To má velký význam u žen, které ještě nespadají do toho screeningového věku, protože jestli jsme si říkali, že screening má zachytit nádor, ještě když není hmatný, tak tam samozřejmě samovyšetření je chválihodné, to, že pacientky to kombinují s tím docházením do screeningu, ale ne úplně klíčový, kdežto u žen, které jsou mladé, je to vlastně jediný způsob, jak nádor objevit, takže zařadit do těch hygienických procedur, které dennodenně ráno a večer děláme, čištění zubů a česání a tak dále. Také samovyšetření, což je nekomplikovaná procedura, tak to může pacientce zachránit život. Problém je v tom, že mladé ženy mají nádor daleko méně často, ale když už, tak většinou probíhá nepříznivě, takže čím dřív se zachytí, tím líp.
0: Profesorka Petra Tesařová z onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zůstává naším hostem i po zprávách.

0: Radiožurnál je 23.30. Zprávy a Lukáš Pastejřík. Řidičské průkazy pro osobní auta by mohly nově platit 15 let místo současných 10. Změnu připravuje ministerstvo dopravy. Týkala by se jen nově vydaných dokladů. Pro řidiče nákladních aut a autobusů by se nic neměnilo. Stát chce změnou ulevit úřadům, které každý rok vydají nebo vymění asi 700 tisíc řidičských průkazů. V Norsku skončilo pátrání po trojici pohřešovaných Čechů, se kterými se v září na západě země převrátila loď. Norská policie je považuje za mrtvé. Na palubě rybářské lodi byly v době nehody celkem 4 Češi. Tělo jednoho z nich našli záchranáři už před 2 týdny. Tehdy objevili taky poškozený člun. Co se stalo, ale stále není jasné. Víc než 20 milionů amerických seniorů dostane od státu jednorázově $90, tedy zhruba 2000 korun. Podle prezidenta Donalda Trumpa jim mají peníze pomoct zaplatit zdravotní pojištění. První lidé je dostanou už v říjnu, ostatní ještě před listopadovými volbami do kongresu. A dělníci pokračují ve stavbě kostela Nejsvětější Trojice v Neratovicích. Kromě podlaží a základové konstrukce dokončili taky část věže a základy budoucí fary. Jednotlivé díly celého objektu tisknou technici na 3D tiskárně. Areál za 250 milionů korun by měl být hotový v roce 2028. Sport. Anglický šipkař Luke Humphries vyhrál World Grand Prix turnaj kategorie Major. Světová dvojka po obratu ve finále porazila Velšana Gervina Price 6-4 na sety. Humphries tak získal svůj druhý titul z tohoto turnaje.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D48 na Přirovsku a další na dálnici D1 na Vysočině. Na dálnici D48 u Bělotína směr Nový Jičín srazilo auto zvěř. Nehoda je mezi prvním a druhým kilometrem. Kousek za sjezdem z dálnice D1 dopravu nezdržuje. Dálnice teď bez kolon. Na D1 z Brna do Prahy se za sjezdem na Velkou Bíteš plynule objíždí následky nehody. Na kilometru 158,5 je zavřená krajnice. V Praze Libni u Bulovky Povltavská ulice zřejmě opět průjezdná. Policie z místa hlásila požár porostu a zásah hasičů. A v Praze na městském okruhu je noční uzavírka. Údržba zavřela tunel Mrázovka směr Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě až 19. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza sobotního hosta Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Naším hostem je Petra Tesařová. Když jste publikovala verše jako Petra Těmínová, poezii už se nevěnujete?
1: No ježiš, vy jste zabrousil do mé dávné minulosti. Věnuju, ale jakoby jednak pasivně, to znamená, že ji sama čtu. A potom jedině v rámci takových těch příležitostných veršů. Mám manžela, 3 děti, 4 vnuky, spoustu pacientů, každý má nějaké narozeniny nebo nějakou příležitost, tak tam občas. Ale právě si říkám, že se vlastně ta poenta toho mého života ta už přibližuje, takže bych možná měla tenhle ten čas využít k tomu, abych ještě něco napsala, no.
0: A co vás jako držitelku červeného diplomu přivedlo na počátku kariéry k zájmu právě o onkologii?
1: No, tak já jsem vždycky chtěla dělat nějakou těžkou, složitou disciplínu. Na gymnáziu jsme měli šerpu a tam bylo napsáno per aspera ad astra, takže na ty hvězdy pořád čekám, ale to trní, to jsem si prostě prošla. Ale k onkologii jsem se nedostala úplně dobrovolně, protože jsem vlastně promovala ještě za socialismu a tam byl významný ten politický podtext a můj kádrový profil nebyl úplně optimální, ani modrá krev moje mě moc nepomáhala a potom ten gender, takže jako bych pracovala jsem velice intenzivně na interní klinice, že jsem věděla, že chci nějakou disciplínu, která bude spojená s vnitřním lékařstvím už za studií, ale místo tam dostali moji 3 kolegové a já jsem šupajděla mimo Prahu, takže prostě to je osud, k onkologii jsem se dostala tímhle způsobem a jsem moc ráda, protože tohle je právě ten zázrak životní, že jakoby jste outsider a najednou ten obor vás vynese do těch výšin, protože se stane atraktivní, tady ten pokrok je možná největší ze všech oborů v medicíně.
0: Teď se to možná obrací, řekl bych, že převažují medičky nad mediky. Vy se věnujete také výuce, přednášení. Je o tento obor velký zájem?
1: No, ano a ne. Tak samozřejmě medicína dostala po revoluci jako velkou ránu tím, že ten obor postupně vlastně měl takové rozměry, že se nedala dobrou medicínou uživit rodina. To je taky jeden důvod, proč je tak feminizovaný. Na druhou stranu si ho vybírali opravdu ty srdcaři, ty, který nešli po penězích. Takže jako to bylo dobře. Zažili jsme těžké období v těch 90. letech, a ještě potom v roce 2000, kdy vlastně medicínu studovalo mnoho velice chytrých lidí, ale velká část z nich vůbec nešla léčit lidi. Odcházeli do ciziny nebo odcházeli k farmaceutickým firmám a to bylo prostě frustrující, protože když jsem se zeptala svých žáků, tak vlastně polovina z nich mě řekla, ne, my jsme si takhle udělali těžce velice drahocenný titul a teď ho chceme využít někde jinde. A to se teďka změní. A dokonce máme i anglickou paralelku, kde studují cizinci, kteří dříve studovali proto, že Karlova univerzita má dobrý kredit a pak odcházeli někam mimo Českou republiku a teď najednou máme cizince, kteří tady chtějí zůstat, naučit se česky, což je prostě velká oběť. Čeština je složitý jazyk. Takže myslím, že se to obrací k lepšímu.

0: Posloucháte Radiožurnál, hostem je dnes profesorka Petra Tesařová. Co obnáší, že jste odborná garantka edukativní kampaně Bylo to o prsa?
1: No, jak už jsem zmínila, tak v té spolupráci v rámci upozornění na nebezpečí vzniku karcinomu prsu, které vyvrcholí Pinktoubrem, se účastní celá řada subjektů, nejenom my onkologové, kde to vypadá trochu zvláštně, neboť se vlastně soustředíme na prevenci, čímž by nám mělo ubýt pacientů a možná by se mohli přijít o práci, ale to by jsme byli i rádi, ale i pacientské organizace a taky farmaceutické firmy. A ty mohou přispět k té kampani především tím, že využijí nástroje, které třeba pacientské organizace žijící z nějakých grantů nemohou. Takže ta aktivita Bylo to o prsa je velice smysluplná v tom, že shromažďuje všechny údaje o tom, co by pacientky mohly udělat pro sebe, aby se u nich karcinom prsu buď neobjevil, anebo objevil včas. Takže na té webové stránce www.bylotooprsa.cz jsou k dispozici pro linky na odbornou společnost, pacientské organizace, na web mamo.cz, kde je seznam screeningových pracovišť a možnost objednat se. Takže snaha o takové maximální zjednodušení, pacientka přijde, najde si tuhletu webovou stránku a to, co zrovna potřebuje, tam několika kliknutími zařídí. Takže to je, myslím, chválihodné.
0: Asi bychom měli připomenout, že prevence není jednorázová záležitost jenom v říjnu. To myslím, že je důležité, ale myslíte, že je všeobecně známo, co už zaznělo, že ženy od 45 let mají jednou za dva roky nárok nahrazenou screeningovou mamografii? Zase se vracím k té otázce, proč ne každá to využije.
1: Takže nikdy není dost informací, proto taky naštěstí tím, jak se každý rok říjen opakuje, tak můžeme intenzivně připomínat to, že vstoupit do mamárního screeningu může být život zachraňující. Takže pacientky často využívají různé kosmetické služby, chodí k holiči, dbají na to, aby byly dobře oblečené, ale to zdraví je pořád ze všeho nejdůležitější.
0: A proč jste se osobně zaměřila ve své praxi hlavně na mladé pacientky do 35 let?
1: No tak nějak to tak přišlo, protože pokud pracujete na klinice, tak tam vlastně přichází celé spektrum nemocných a tahle ta subskupina pacientek bylo zřejmé, že je nejvíc v ohrožení života, protože se často na ten nádor přicházelo pozdě, pokud přijde žena mladá ke svému gynekologovi nebo praktikovi a řekne, že má pocit, že má karcinom prsu, tak on řekne, to je strašně málo pravděpodobný, to vůbec jako. A pak je tam další věc, která se vlastně nepříznivě projevuje na tom pozdním záchytu, že menstruační cyklus ovlivňuje charakter prsní žlázy a ta v určité fázi je špatně prohmatná, pak je zase měkčí, může být bolestivá, mohou se tam objevovat různé nerovnosti, které zakrývají ten nádor. Takže my jsme vlastně napřeli to úsilí právě na tu časnější diagnostiku. Snažíme se instruovat naše kolegy, ale také sestřičky z ordinací gynekologů a praktických lékařů k tomu, že pokud pacientka přijde a má pocit, že něco v tom prsu není v pořádku, takže vždycky je rozumnější vyšetřit jí ultrazvukem, protože u žen do 45 let nebo do 40 let je rozumnější jako první udělat ultrazvuk, což je úplně nezatěžující jednoduché vyšetření, kde se ten nádor může snadno odhalit. A na tu žádanku o to vyšetření napsat kouzelné slovíčko statim, což znamená, že tahle ta žena předběhne všechny ostatní čekající na vyšetření v mamacentrech a tak se nejlépe může ten nádor rychle odhalit. A to myslím, že už docela dobře funguje a ten záchyt se určitě zlepšil. No a u těch mladých žen se pak objevují ještě jiné problémy. Nikdo nečeká, že onemocní rakovinou, ať mu je kolik chce let, ale ale přece jenom v tom mládí je to zvlášť šokující. A nejhorší je, když se ten nádor trefí do nějaké jiné situace v životě té mladé ženy, jako je třeba těhotenství nebo kojení, které tím, že jsou obě dvě spojené s hormonální bouří, tak mohou ten nádor významně nepříznivě ovlivnit. Takže i tohle je moje parketa a jsem moc ráda, že i tady došlo k obrovskému pokroku a že se nám daří pacientky uzdravovat a rodíme zároveň zdravé děti. Takže když mě je nejhůř, protože onkologie není pořád takový příjemný obor a musíme řešit i různé smutné věci, tak mám ve své ordinaci na nástěnce fotografie těch dětiček, které se narodily tímhle mým pacientkám a tak jako než vyhrknou slzy, je lepší se otočit dozadu a oni zase přestanou.
0: Profesorka Petra Tesařová je naším hostem.

0: Posloucháte Radiožurnál, dnes si povídáme s onkoložkou profesorkou Petrou Tesařovou. Mluvili jsme o tom, že stačí otevřít www.bylotooprsa.cz a tam už najdeme nejbližší akreditované mamografické centrum, ale jak dlouho se obvykle na to vyšetření čeká?
1: No, je to různé, protože ta centra samozřejmě nemají nekonečnou kapacitu. Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že to je kontrolní vyšetření a velmi pravděpodobně dopadne dobře, tak to zas tak nespěchá. Čili ta čekací doba může být i několik měsíců.
0: Jak je to tedy s těhotenstvím po rakovině prsu, už jste o tom stručně mluvila.
1: No ano, tak to je prostě další zázrak, na který my si můžeme pravidelně sáhnout, protože dlouhou dobu se předpokládalo selským rozumem, že pokud se nám podaří pacientku zachránit v době, kdy měla karcinom prsu jako mladá a je stále ve fertilním věku, takže není dobré hladit hada bosou nohou tím, že bude uvažovat o těhotenství, ale postupně přibyly klinické studie a ukázaly, že tady prostě, jakmile jde o rození dětí, tak už to není ta exaktní onkologická medicína, ale jsou to zázraky, takže se ukázalo, že pacientky nemají horší prognózu, když otěhotní s určitým odstupem o ukončení léčby, který je zhruba 2 roky. Báli jsme se, že to nepříznivě může dopadnout hlavně na pacientky, které mají hormonálně závislé nádory, ale ani tam se to neprokázalo. A dokonce máme i klinickou studii, která ukazuje, že pacientky, které mají tu vrozenou mutaci BRCA1, BRCA2, čili ten geneticky podmíněný nádor, tak ani tam to těhotenství nehrozí. Takže naše pacientky vesele rodí a moje nástěnka je ještě bohatší.
0: Jakou roli u výskytu karcinomu prsu hraje hormonální antikoncepce?
1: No, tak každá hormonální manipulace může teoreticky zvyšovat riziko karcinomu prsu.
0: Promiňte, takže to platí třeba i o hormonální léčbě v menopauze?
1: Ano, tam je to daleko významnější, protože ty dávky hormonů v menopauze jsou vyšší než u antikoncepce. Tam víme, že riziko zhoubného nádoru se zvyšuje až 2,5x. Vědí to i naši kolegové gynekologové. Pacientky užívající hormonální substituční léčbu chodí na mamografii každý rok a jsou velice přísně sledovány a ten gynekolog, který pacientku léčí, sleduje, aby ta léčba neprobíhala příliš dlouho. U antikoncepce obecně v tom obrovském počtu žen, které ji užívají, tak žádná klinická studie neprokázala nějaký závažnější dopad na vznik karcinomu prsu. Ten se projevoval u těch starších preparátů před 20, 30, 40 lety, které také obsahovaly větší množství hormonů. Ale pro takové ty skupiny, které mají už jiná rizika vzniku karcinomu prsu, právě třeba to genetické riziko nebo jenom zátěž rodinou bez jasného genetického podkladu, tak tam je určitě dobré být opatrný s antikoncepcí.
0: Hostem Radiožurnálu byla profesorka Petra Tesařová z onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Ústavu radiační onkologie fakultní nemocnice Bulovka. Moc děkuji za rozhovor a přeju, ať se ta vaše nástěnka utěšeně rozrůstá.
1: Moc vám děkuji, bylo to moc příjemné.
0: Pro mě taky, mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

0: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál vysílá hlavní zprávy.
1: Ve Francii dnes zůstanou kvůli středoškolským protestům zavřené stovky škol. Vláda chystá propouštění na ministerstvech. Příští rok by je měla opustit desetina zaměstnanců. Fotbalista Chaloupek se kvůli zranění odpojil od národního týmu a dnes bude zpočátku oblačno, později začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní, teploty až 23 stupňů. Je pondělí 5. října. Klidnou noc u hlavních zpráv přeje Lukáš Pastejřík.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ve Francii dnes zůstane kvůli protestům studentů zavřeno přes 10%, tedy asi 400 středních škol. Informoval o tom ministr školství Eduard Geffrey, který obvinil stoupence krajní levice z podněcování násilí během protestů. Policie od minulého týdne při demonstracích zadržela přes 5000 lidí.
3: Do protestního hnutí středoškoláků pronikli aktivisté, zejména z ultralevice, a dopustili se mimořádného násilí.
4: Řekl ministr školství Eduard Geffrey ve vysílání francouzské veřejnoprávní televize. Některé požadavky studentů ministerstvo uznalo a od pondělí chce rychleji zajišťovat suplování a nahrazovat nepřítomné učitele. Zejména studenti maturitních ročníků si stěžují na nedostatek vyučujících a špatnou přípravu před závěrečnými zkouškami. Studentské protesty začaly na severu Paříže minulý týden a od té doby se rozšířily po celé Francii. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Německo poskytne Ukrajině další peníze a investice v přepočtu za víc než 200 miliard korun. Při návštěvě Kyjeva to řekl německý kancléř Friedrich Merz. Do ukrajinské metropole přicestoval i přes pokračující ruské útoky na město.
5: Po zásadních jednáních s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se německý kancléř Friedrich Merz setkal také s premiérem Sergejem Koreckým. Ten potom na sociálních sítích napsal, že jedním z hlavních témat rozhovorů byla německá pomoc ukrajinské protivzdušné obraně, dále náprava energetiky silně poškozené ruskými útoky a také železnice. Ukrajina uvažuje o nákupu německých lokomotiv, které mají nahradit ty zničené Ruskem, uvedl ukrajinský premiér. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský taky oznámil, že příští technická schůzka vyjednávačů z Ukrajiny, Spojených států a Ruska by se mohla konat koncem října ve Spojených arabských emirátech. Ministerstva postupně během příštího roku propustí desetinu zaměstnanců. Příslušný návrh vláda projedná během několika týdnů. Na plánované propouštění jako první upozornil server Seznam zprávy a včera záměr v pořadu Poledne s Moravcem potvrdil vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
6: Ministři by se podle Havlíčka měli zaměřit na neobsazené pozice nebo možné sloučení podřízených organizací.
7: Poté se podívejme, jestli tady všichni zodpovědně pracují, jestli to nemají jenom jako krátkodobou přestupní stanici, ale ti srdcaři, ti, kteří něco odvádějí, ty tam musíme udržet.
6: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL v televizi CNN Prima News řekl, že by propouštění zaměstnanců mělo být promyšlené.
8: Jde o to přece snížit množství práce, dát to do digitálních služeb, zapojit AI a potom je možné prostě snižovat úvazky. Tady tuto tu aktivitu nevidím.
6: S propouštěním nesouhlasí odbory. Považují ho za decimaci státní správy. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: Ve všeobecných volbách v Bosně a Hercegovině uspěly nacionalistické strany. Do etnicky smíšeného tříčleného předsednictva země se za Srby znovu dostala nacionalistka Željka Cvijanovičová. Chorvatské místo získala Darijana Filipovičová. Jediným umírněným členem předsednictva bude dosavadní zástupce Bosňáků Denis Bečirovič.
9: Obyvatelé Bosny a Hercegoviny volili taky zástupce do několika parlamentů. V bosensko-chorvatské části země zvítězili bosňáčtí nacionalisté a ve většinově srbské entitě vyhrála hlasování do všech institucí nacionalistická strana Milorada Dodika, která v regionu vládne posledních 20 let. K volbám přišlo necelých 42% voličů, to je nejnižší účast v historii země. Vůbec poprvé se při hlasování používaly skenery volebních lístků a čtečky otisků prstů k identifikaci voličů. S novými technologiemi byly na některých místech drobné problémy a proto zůstala část volebních místností otevřená déle. Václav Hojiný, Radiožurnál.
1: V V Brazílii skončilo první kolo prezidentských voleb. Analytici očekávají, že v nedělním hlasování nikdo nezíská přes 50% hlasů a o příštím prezidentovi tak rozhodne až druhé kolo 25. října. Zatím je sečteno asi 47% hlasů a kompletní výsledky by měly být známé ještě dnes v noci. Nejvyšší šanci na vítězství mají podle průzkumu současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva a pravicový kandidát Flávio Bolsonaro. Jeho otec, kontroverzní ex-prezident Jair Bolsonaro, si od loňska odpikává 27 let v domácím vězení za pokus o státní převrat. První porevoluční prezident Václav Havel by dnes oslavil 90. narozeniny. Radiožurnál jeho odkaz v neděli připomněl speciálním vysíláním hovorů z Lán.
10: K té politice opravdu patří schopnost mít trošku horší kůži.
11: Řekl Václav Havel v jednom dílu hovoru z Lán, které Radiožurnál vysílal 9. května roku 1993. Jméno Havel po sametové revoluci rezonovalo po celém světě. Jeho mluvčí Ladislav Špaček ve vysílání vzpomínal, že otevřel Česku dveře do celého světa.
12: Naše země byla na výsluní slávy v Evropě a to díky Václavu Havlovi, který měl obrovskou autoritu.
11: Havel nezískal respekt jen jako politik, ale i jako člověk. Vztah si vybudoval třeba i s tibetským duchovním vůdcem Dalajlámou. Ten Radiožurnálu minulý týden napsal, že k Havlovi choval hlubokou úctu za jeho postoje a že na něj vzpomíná jako na drahého přítele. Jakub Kulavjak, Radiožurnál.
1: Dnes na Václava Havla v exkluzivním rozhovoru zavzpomíná taky bývalý americký prezident Bill Clinton. S naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou mluvil třeba o tom, jak se s prvním prezidentem České republiky naposledy setkali před 16 lety v New Yorku.
13: Nevím o nikom jiném v politice, s kým jsem si ten společný čas tolik užíval. Byli jsme přátelé.
14: Vzpomínal Clinton na společné konverzace s Havlem, které se podle něj vždy stočily k významu svobody.
13: Na jeho 90. narozeniny by si měli lidi pamatovat, že nikdy netvrdil, že zná všechny odpovědi, ale věděl, jakou cestou jít, nikdy se nenechal odradit, když lidé přijímali rozhodnutí, se kterými nesouhlasil.
14: Clinton zmínil taky společnou lásku k hudbě, i to, kde má uložený saxofon, který od Václava Havla dostal jako dárek v pražském klubu Reduta. Celý rozhovor s americkým ex-prezidentem uslyšíte dnes po 13. hodině na Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalista Štěpán Chaloupek se kvůli zranění odpojil od reprezentace. Obránce Slavie tak nebude národnímu týmu k dispozici v úterním utkání Ligy národů v Anglii. Hokejisté Třince deklasovali v 8. extraligovém kole Olomouc 9-0 a vytvořili nový rekord nejvyšší soutěže. Od startu ročníku vyhráli 8krát v řadě bez

0: Brna do Prahy za sjezdem na Velkou Bíteš odklidili následky noční nehody. Na kilometru 158,5 zůstává na krajnici, vypadá to, že už jen silničářské značení. Dálnice volné, na D8 u hranic s Německem se po úplné uzavírce jede omezeně a bude to tak několik dnů v tunelech mezi exity 80 Děčín a 87 Petrovice jsou průjezdné jen tubusy na Prahu, obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noční teploty se pohybují mezi 11 až 6 stupni Celsia a přes den bude zpočátku oblačno, ráno se ještě místy vytvoří mlhy. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě až 19. Tolik hlavní zprávy. A začíná repríza nedělní polední publicistiky s Vladimírem Krocem.
3: Proč se ve Španělsku dramaticky stupňují demonstrace za větší dostupnost bydlení? Co doporučují lékaři s nástupem nové sezony respiračních onemocnění? A krátce se ohledneme i za sobotním slavnostním předáváním divadelních cen Thálie. Do ulic španělských měst vyšly v sobotu desítky tisíc demonstrantů na protest proti vysokým nájmům a nedostatku dostupného bydlení. Poté, co parlament v pátek zamítl dva vládní návrhy na posílení ochrany nájemníků. Podle organizátorů se včerejších demonstrací zúčastnilo na 500 000 lidí. Podle policie jich bylo zhruba 70 tisíc. Dál se také vystupňovaly protesty, které vypukly po zářijovém vystěhování 87leté ženy z madridského bytu, v němž žila 70 let a jehož majitel výrazně zvýšil nájemné. Víc už s naší spolupracovnicí ve Španělsku Kateřinou Ferenčíkovou. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
3: Demonstrace pokračují navzdory tomu, že žena se později mohla do bytu v centru Madridu vrátit. Můžeme ten případ krátce připomenout?
4: Ano, tak Mari Carmen Abascalová a její případ byl jednak rozbuškou protestů, které teď probíhají nejen v Madridu, ale po celém Španělsku, a vlastně se stal také symbolem těchto protestů a částečně i důvodem, proč se vláda snažila bytovou krizi vyřešit dvěmi dekrety, což se nakonec nepodařilo. Jak už jste se zmínil, jedná se o 87letou důchodkyni, která je tělesně postižená a 23. září byla soudně vystěhována z bytu, z místa, kde bydlela skoro celý svůj život. A to proto, že nový nájem byl 5x vyšší zhruba, tedy než nájem původní, který platila dlouhou dobu a v žádném případě si nemohla dovolit tak vysokou částku platit. Jenom pro srovnání, její nový nájem měl být něco přes 2 600 €, zatímco důchod byl téměř polovinu, takže další setrvání z finančních důvodů bylo nemožné. Její násilné vystěhování pak vyvolalo protesty po celém Španělsku, kde probíhá denně několik takovýchto soudních vystěhování, ale právě proto, že se jednalo o zranitelnou seniorku, tělesně postiženou, tak zřejmě z tohoto důvodu to byla vlastně poslední kapka, která vyvolala takovéto silné protesty.
3: Vraťme se k tomu, že v pátek neprošly parlamentem dvě legislativní předlohy. První návrh měl pozastavit vystěhovávání zranitelných nájemníků do roku 2030 a zavést vyšší zdanění turistických bytů a omezit nákupy nemovitostí takzvanými supými fondy. A ten druhý počítal s automatickým prodlužováním nájemních smluv o 2 roky. Proč konzervativní zákonodárci návrhy zablokovali?
4: Čekalo se vlastně to, že proti návrhu budou hlasovat dvě pravicové strany, a to sice opoziční Lidovci i krajní pravice Vox, ale vlastně hlavní úlohu sehráli katalánští separatisté ze strany Junts, kteří byli dříve spojencem Pedra Sancheze, a vlastně díky jejich hlasům se Pedro Sánchez stal také španělským premiérem, tedy zhrnutí, proč hlasovali proti. Podle nich by dekrety bytovou krizi nevyřešily, dokonce by mohly mít i opačné důsledky, a sice proto, že v důsledku té přílišné ochrany nájemníků by se mohli někteří majitelé bytu rozhodnout nepronajímat byty, chybělo by tedy ještě více bytů a prohloubilo by to krizi.

0: krizi. Líder opozičních lidovců také prohlásil, že za 3 dny se nevyřeší problém, který vláda nevyřešila za 8 let. Tady narážel i na další věc, a sice na to, že se nestavěly nové byty a momentálně jich ve Španělsku chybí asi 800 tisíc.
1: Průměrné ceny nájemného ve Španělsku vzrostly za posledních 10 let skoro dvojnásobně. Byty zdražily zhruba o 90%. Proč se tady země dostala do bytové krize?
0: Právě z těchto důvodů, o kterých jste se zmínil, zdražení bytu o 100%, v Madridu a Barceloně ještě více, nájemného o 90%, ale mzdy nerostly odpovídajícím způsobem. Otevřely se vlastně jakési nůžky. Mzdy rostly o asi 25-26%, ale reálné mzdy kvůli inflaci rostly ještě méně a nestavilo se také dost nových bytů, takže všechny tyto důvody měly za následek současnou bytovou krizi.
1: Premiér Pedro Sánchez by podle médií mohl po zamítnutí zmíněných legislativních předloh vyhlásit už na listopad předčasné volby i kvůli mohutným sobotním protestům?
0: Také, ale spíš hlavním důvodem, pokud by to tedy premiér Sánchez udělal, by bylo to, že nemá v parlamentu většinu, tak to je vlastně už od začátku tohoto období, a nebyly schváleny dekrety, které byly pro vládu velice důležité, byly vlastně symbolem jejich sociální politiky a velice usilovali o to, aby ty dekrety prošly a aby se staly zákonem. Tomu tedy tak nebylo. Předčasné volby požaduje delší dobu jednak opozice a také i část španělské společnosti, jednak z důvodu korupce v Sánchezově socialistické straně, v poslední době i nezvládnutí krize v Ceutě, a tedy bytová krize toto volání po předčasných volbách ještě prohloubila. Ale jestli se budou konat nebo ne, to ví pouze premiér Sánchez, který si podle nejmenovaných zdrojů dává právě tento víkend na rozmyšlenou, a pokud by se tedy rozhodl tyto volby vyhlásit, tak by to měl pravděpodobně ohlásit zítra, takže zítra budeme vědět více. Pokud by oznámil toto vyhlášení voleb zítra, hned pozítří v úterý by došlo k rozpuštění parlamentu a volby by se tedy v prvním termínu mohly konat 29. listopadu. Ale to jsou zatím spekulace, více budeme vědět zítra.
1: No a pokud na včerejších demonstracích zněly i výzvy ke generální stávce, je na obzoru?
0: Zatím to nevíme, každopádně demonstranti zdůraznili, že budou, ať se děje, co se děje, tedy bez ohledu na to, jestli budou nebo nebudou vyhlášeny předčasné volby, že budou protestovat i dále, v protestech pokračovat a že budou usilovat o generální stávku po celém Španělsku. Takže i na tuto odpověď si budeme muset zatím počkat.
1: Spolupracovnice Českého rozhlasu ve Španělsku Kateřina Ferenčíková, děkuju vám, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Zatím u nás ještě panuje příjemné babí léto, ale zároveň se už rozbíhá období respiračních onemocnění. Praktičtí lékaři evidují spíš lehčí virózy, které se u dospělých projevují jako mírnější infekce, ale na pozoru by se měli mít zvlášť rodiče menších dětí, u nich může mít nákaza vážnější průběh. Zdravím teď doktorku Helenu Jiřincovou z Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění. Dobrý den.
2: Dobrý den, hezké poledne posluchačům.
1: Hlavní příčinou viru jsou ty teplotní výkyvy, chladnější rána, potom výraznější oteplení?
2: Já si myslím, že hlavní příčinou jsou spíše docházka do škol a do mateřských školek po prázdninovém přestávce, protože většina těch virů, které nám v současné době cirkuluje po celé letní období, jsou to především rinoviry, případně enteroviry, a nyní začíná se trošičku projevovat i virus SARS-CoV-2, čili COVID-19.
1: A mění se s postupem let doba, kdy nadchází virová sezona, nebo je to spíš stejné?
2: Nemůžeme se zcela spoléhat, že viry nám budou kopírovat ty předepsané trajektorie, které jim vypracujeme. Obecně se nám chřipková sezóna posouvala z předvánočního období do povánočních, ale v období po covidové pandemii toto nesá platí, takže neumíme přesně predikovat nikdy začátek a nikdy se nemůžeme spolehnout na to, kdy obecně začíná respirační sezóna. Nicméně my sledujeme nyní viry celoročně, ale chřipková sezóna začíná oficiálně podle 40. kalendářního týdne. A to ochlazení souvisí spíše s naší imunitní odpovědí a s tím, jak se viry dokážou lépe adaptovat na tu chladnější teplotu nebo vlhčí teplotu, že se lépe vlastně jsou déle živé a jsou lépe transmisibilní, čili lépe se přináší z člověka do člověka.
1: A jaká tedy doporučení máte pro dospělé, když je postihnou ty zdravotní potíže, dají se tak říkajíc přechodit, anebo není radno je podceňovat zvlášť u starších věkových skupin?
2: Rozhodně bych doporučila vynechat jakýkoliv sport po době toho akutního projevu i u těch mladších osob a pro všechny platí nějaký klidový režim, čili i když chodí do práce a přicházejí a rozhodně ohleduplnost, to znamená nosit respirátor správně, nikoli pod nosem, tak aby neohrožovali ty ostatní, kteří mohou být třeba rizikovější.
1: A platí to, co bylo řečeno v úvodu, že ve střehu by měly být rodiče menších dětí?
2: Určitě menší děti jsou vnímavější k té nákaze. Malé děti a seniori u seniorů, protože jim postupně stárne imunitní systém, čili nejsou už tak zuceleni vůči těm nákazám, které dříve prodělali. A děti mnoho těch virů ještě nepotkali ve svém životě, takže procházejí primoinfekcí, čili samozřejmě malé děti jsou vnímavější část populace.
1: Kde je nejvhodnější doba nechat se očkovat proti chřipce?
2: Proti chřipce je nejvhodnější načasovat to období tak, kdy my vydáváme zprávu, že začíná třeba chřipková sezóna v některých jiných zemích, ale obecně nejlepší je čas listopad, konec října, listopad, prosinec. Můžeme se očkovat vlastně i v začátku, i v průběhu epidemie, pokud se nějak rozmyslíme. Jedině co je potřeba dbát na to, že prvních 10 až 14 dnů nás ta vakcína nechrání.
1: Dodávky vakcín do Česka se vzhledem ke komplikacím ve výrobě zpozděly. Státní zdravotní ústav ale ujistil, že už dorazilo na 500 tisíc dávek vakcíny. Další mají přijít ještě v říjnu a potom počátkem listopadu. Takže by měla být dostupná bez větších problémů.
2: Distributor udává, že bude v listopadu vakcína k dispozici. Já si myslím, že na ty data od distributora bychom se mohli spoléhat. A současně je třeba podotknout, že tady máme vakcíny pro seniory, která se jmenuje Eflorda, která je zde k dispozici. Tedy seniori se mohou očkovat, i když já bych opět spíše doporučovala to očkování odložit třeba na konec října, ale není problém, aby se seniori očkovali a ostatní populace určitě dostane ty vakcíny, jak pro děti, kdy máme k dispozici intranazální vakcínu, čili sprej do nosu bez injekce. Je to vakcína, která aktivuje slizniční imunitní odpověď a je určená pro dítě od 2 let do 18 let, tak určitě rodiče, pokud by na ní mohli dosáhnout, čili že ten jejich úvodní lékař, praktický lékař tu vakcínu má, tak aby si zajistili tuto vakcínu.
1: Taky letos se mají podle epidemiologů vyskytovat i v Česku nové chřipkové kmeny. Jak tomu odpovídá ta letošní vakcína?
2: No tak ty údaje o kmenech poskytujeme virologové a ta vakcína vypadá, že je velmi dobrá, protože ty kmeny, které se objevily v loni nové a unikaly té loňské odpovědi navozené vakcínou, tak jsou letos ve vakcíně a tyto stejné kmeny doporučuje nyní odborná komise pro očkování na jižní polokouli pro příští letní sezónu na jižní polokouli. Čili já si myslím, že ten výběr je velmi dobrý.
1: Helena Jiřincová z Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění. Děkuji vám. Naschledanou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Po 33. se včera v Národním divadle slavnostně předávaly ceny Thálie udělované hereckou asociací. Ocenění za nejlepší mužský výkon v činohře získal Stanislav Majer za 10 různých rolí v inscenaci Pražského divadla X10, která pod titulem Amadoka pojednává o Ukrajině od doby před 100 lety po dnešek.
3: Pociťujeme, že to, co děláme, má nějaký smysl. protože to, že je ta věc neustále vyprodaná a že nám dovoluje zaujímat nějaký postoj konkrétně k té šílený krvavý válce na Ukrajině, tak to nám dává nějaký pocit, že to snad celý má smysl. Děkuju, hezký večer a sláva Ukrajině.
4: Stanislav Majer.
1: Tálii za činoherní ženskou roli si odnesla Lucie Žáčková, která byla oceněna Tálii už podruhé, tentokrát za roli Anny v inscenaci Komuna pražského činoherního klubu.
5: Postava, kterou pořád hledám, zároveň vidím v ní nějak spoustu věcí, kterým rozumím a je mi hodně blízká, protože při jejím zkoušení jsem zažila takové osobní věci.
1: Svěřila se Lucie Žáčková v rozhovoru s naší reportérkou. Za celoživotní umělecké mistrovství v činohře byly oceněni brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová a Petr Nárožný, dlouholetý herec pražského činoherního klubu. Za angažmá na této scéně poděkoval jejímu zakladateli Ladislavu Smočkovi a rozloučil se slovy.
6: Já už 3 roky nehraju, jak vidíte, jsem tak trošku zmordován úrazy a dělám besedy pro lidi, dělám to strašně rád a díky těm besedám mám stále takový pocit, že tou jednou nohou ještě na tom jevišti, který znamená svět, tak trochu stojím. Já vám děkuju.
1: Dodejme, že na slavnostním večeru v Národním divadle několikrát zazněly otázky kolem budoucnosti české kultury, včetně divadla, finanční podpory státu. Náměstek ministra kultury, tanečník, baletní mistr a choreograf Jiří Bubinček ujistil, že je připraven setkávat se a diskutovat i se zástupci divadelní obce. Víc teď s divadelní publicistkou, teatroložkou a překladatelkou Marcelou Magdovou. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Jak hodnotíte výběr oceněných v činohře? Lucie Žáčková i Stanislav Majer si i podle vás stáli zasloužili?
7: Oba výkony jsou jednoznačně oceněníhodné. Ostatně dokládá tomu i dlouholetá dráha obou interpretů. Ať už Lucie Žáčkové, jejíž počátky byly spojeny se 2 ostravskými scénami, divadlem Petra Bezruče a komorní scénou Arénou a pak jejím dlouholetým působením v Pražském národním divadle. Ostatně role Anny v inscenaci Komuna také dokládá i dlouhodobou tradici a navazování na této tradici činoherního klubu pražského. A to v repertoáru udržovat taková díla, která nesou velkou hereckou příležitost. A to je vlastně i dokladem aktuálního ocenění Lucie Žáčkové za stvárnění role Anny. Co se týče Stanislava Majera, tak jeho cesta divadlem šla také přes několik scén. Takovou nejzásadnější byla jeho spolupráce s režisérem Dušanem Davidem Pařískem v divadle Komedie, na kterou právě navazuje i aktuální inscenace Amadoka, za níž byl Stanislav Majer oceněn. V souvislosti s tímto dílem, které považuji za asi nejvýraznější v oblasti činohry za poslední sezonu, mi napadá jiná otázka, a to, že ceny Tálie zohledňují pouze izolované výkony, nikoli však cenu, která by mířila za kolektivem. Myslím, že v tom, jak vypadá současné divadlo, už nelze pouze oceňovat jenom jednotlivce, protože řada inscenací opravdu spočívá v kolektivní souhře a není možné vlastně vyčlenit z toho týmu pouze jednotlivce. Je to podle mého názoru i právě inscenace Amadoka, kde podle mého názoru si zaslouží ocenění všech 5 herců přítomných na scéně a ne pouze Stanislav Majer.
1: Co o stavu zdejší divadelní scény podle vás vypověděla sezona, k níž se vztahují letošní Tálie?
7: Divadlo je kolektivní organismus, to znamená, že opravdu na něm nespolupracují pouze herci, když ty jsou samozřejmě nejzřetelnější, jsou pro diváky i ostatní vidět na scéně. Takže ono Ceny divadelní tálie jsou pochopitelně prestižním oceněním, jsou jistou zprávou, ale určitě ne zprávou, která by zohledňovala stav českého divadla, protože tudíž by se v cenách museli objevovat další umělci, ať už jsou to režiséři, režisérky, výtvarníci a zkrátka další osoby, které se na inscenacích podílejí. Je to opravdu spíš nějaké prestižní pohled, který vlastně nějak referuje o tom, že jisté výkony v té sezóně byly a jsou ocenění hodné, avšak určitě to tedy není mapa, která by nějak podávala komplexnější zprávu o stavu českého divadla.
1: Máme už bohužel poslední minutu, ale přesto se ptám, sdílíte obavy, které zazněly včera z jeviště Národního divadla, pokud jde o státní podporu pro divadelní kulturu?
7: Ty obavy jsou jednoznačně na místě. Kultura je dlouhodobě podfinancovaným sektorem a pochopitelně spolu s událostmi, ke kterým dochází, a to nejenom na Ministerstvu kultury v posledních měsících, ty obavy jen sílí. To znamená, že i právě platforma udílení cen Thálie může být prostorem k, nechci říct politické agitaci, ale určitě k nějakému upozornění na to, že tady ten problém je.
1: Divadelní publicistka, teatroložka Marcela Magdová. Moc děkuju a mějte se hezky, naschledanou.
7: Naslyšenou.
4: Na hodinách je půl jedné. Zprávy a Lukáš Pastejřík.
8: Vláda dnes projedná novou státní kulturní politiku. Dokument ministra kultury Otto Klempíře z Motoristů popisuje, kam v příštích letech půjdou miliardy korun. Profesní asociace a odbory plán kritizují kvůli tomu, že vznikl bez zapojení odborníků. Šéf rezortu Klempíř po setkání s kulturními pracovníky slíbil, že dodatečné připomínky vypořádá. Umělou inteligenci používá při výuce stále víc učitelů. Vyplývá to z informací České školní inspekce. Aplikace jako Sociobot nebo Tinybot pedagogům pomáhá třeba s přípravou hodin nebo přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství používání AI ve školách nezakazuje, upozorňuje ale, že má i svá rizika. 36-letý Čech zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosses Ochsenhorn v Salzburské oblasti. Informovala o tom rakouská agentura APA. Muž se při snaze uvolnit cestu sestupujícím horolezcům chytil skalního bloku, který se odlomil. Podle rakouské policie se zřítil do rokle z výšky zhruba 100 metrů. V okolí fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích je ode dneška zpoplatněné parkování v ulicích. Začaly tam fungovat modré zóny. Platí vždy přes noc od 17 do 6 hodin ráno každý všední den. Prvních 60 minut parkování je zdarma, poté se platí 30 korun za každou započatou hodinu. Rezidenti to mají za roční poplatek. Sport. Velkou cenu Malajzie Formule 1 ovládl Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a v aktuální sezóně si připsal premiérový triumf. Na trati v Sepangu, kde začal závod později kvůli dešti, dojel na druhé příčce Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, který tak navýšil své vedení v průběžném hodnocení šampionátu. Třetí byl Brit Lewis Hamilton z Ferrari.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nové omezení na pražském okruhu a neprůjezdný pražský tunel. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na Vysočině na kilometru 158,5 před chvílí odklidili značení, bylo u nehody na krajnici. Na pražském okruhu směr Ruzině je za sjezdem na Barrandov nově zavřený pravý pruh. Je to mezi kilometry 16 až 17. Komplikovaněji se proto najíždí na okruh směr Ruzině z ulice k Barrandovu. A v Praze je úplná uzavírka na městském okruhu. Údržba zavřela tunel Mrázovka směr Barrandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: A bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě až 19. Tolik zprávy. Začíná noční radiožurnál a je s vámi Jiří Štefl.
11: Velmi rád a začíná taky nový týden a začíná taky první říjnové pondělí, ale už je to pátý říjnový den. 3,5 minuty po půl jedné začneme skupinou Empire of the Sun. Ať se vám dobře poslouchá.

0: Brian Adams ve vysílání nočního radiožurnálu na startu nového týdne. Je pondělí 5. října. Elektrokoloběžky stále častěji zaměstnávají policii, to je naše první dnešní téma. Lidé na nich jezdí bez přilby, pod vlivem alkoholu nebo bez potřebného řidičského oprávnění. Třeba v Karlových Varech si obyvatele navíc stěžují na skupinky dětí a mladých, kteří jezdí nebezpečně po městě. Podle svědků často nedodržují pravidla silničního provozu a ohrožují chodce.
1: Paní Radka zrovna uskočila před rychle jedoucími koloběžkáři. Děje se vám toto často?
2: Často. Nemají kolikrát snahu se nějak vyhejbat. Rozčiluje mě to. Ale co uděláme? Nic.
1: Teď projeli opravdu rychle. Cítíte se tady na té stezce bezpečně?
2: Ne, musíme pořád dávat bacha.
1: Dceru na dětském hřišti blízko cyklostezky hlídá paní Sabina.
3: Jsou nebezpeční, neberou ohledy a jezdí si tady jak chtějí. Na hřišti, na stezce, všude. Taky po silnicích. Tam by podle mého neměli co dělat.
1: Po cyklostezce na náplavce řeky Ohře projíždí hlídka státní policie s rozblikanými majáky. Na chvíli se tu situace uklidní a jezdí se tu pomalu a opatrně. Jakmile majáky zmizí, začne se tu zase jezdit rychle.
4: Martina, tvoji koloběžku mají policajti, státňáci.
5: A co ty?
4: Ne, ne, já jsem jim ujel.
1: Jeden z party koloběžkářů, Vladislav, se brání, že na koloběžce jezdí tak, jak se má.
5: A to jsou fejky všechno, já taky jezdím na koloběžce, jedeme to 25, takže já to neřeším.
1: Jezdíte i mezi lidma, nemáte z toho strach?
5: Vždycky zabrzdím před lidma, aby všechno bylo v pohodě. No.
1: Podle vyjádření státní policie, její příslušníci za minulý měsíc žádnou elektrokoloběžku nezabavili. Na její zabavení ale policie pravomoc má. Pokračuje policejní mluvčí Kateřina Pešková.
6: Typicky může jít například o dopravní nehodu se zraněním, jízdu pod vlivem alkoholu či drog, podezření na trestný čin nebo závažný dopravní přestupek. Elektrokoloběžku lze zajistit také tehdy, pokud je potřeba ověřit její technické parametry, například za svými vlastnostmi nespadá do kategorie motorových vozidel, k jejíž řízení je potřeba řidičské oprávnění.
1: Na neupravené koloběžce s omezovačem rychlosti do 25 km za hodinu se může po cyklostezce a silnici jezdit za stejných podmínek jako na kole. Omezení platí pouze na chodníku. Z Karlových Varů, Václav Malý, Radiožurnál.

0: Ať se vaše sny nepromění v noční můru. Poznejte díky radiožurnálu osamělý kemp uprostřed švédských lesů, sledujte bouři, která se přežene nad krajinou a místo odřízne od okolí. Na povrch začne vyplouvat něco, co mělo zůstat dávno pohřbené. Vzpomínky na dávnou tragédii a zlo, o němž není jisté, zda patří pouze do světa živých. Severský thriller Lesní sny od klasika švédské krimi Johana Theorina dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
2: Teď chtějí jediné, dožít doma.
3: Cítím se tu velmi dobře.
4: Doma je doma?
3: Určitě. Jsem ve svém prostředí, mezi známými, blízkými lidmi.
1: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
2: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
4: Vy si sundáváte zdravotnický batoh?
5: Můžu změřit tlak teda?
6: Ano.
1: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
7: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
8: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
2: Poslední přání.
1: Nový seriál radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
2: Každý všední den, krátce po 8:45.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.
9: 1 hodina v noci. Zprávy připravila a čte Lukáš Pastejřík.
10: Letecké společnosti omezují spoje na podzim a zimu. Českým cestovním kancelářím se zatím daří reagovat. Výbor Karolinského institutu oznámí, kdo dostane Nobelovu cenu v oblasti fyziologie a medicíny. Třinec vyhrál v Olomouci 9-0 a za 8 zápasů nestratil ani bod. Vytvořil tak nový rekord hokejové extraligy. A počasí bude zpočátku oblačno, později začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Aerolinky kvůli zdražujícímu palivu omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spouštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká letů do Španělska.
11: Smartwings nebude až do března létat do Valencie a do Malagy zamíří jen jeden spoj denně. Cestovním kancelářím se na omezení spojů daří reagovat, říká Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
12: Co se týká letů zrušených po Evropě, tam se nám většinou daří dostat ty klienty do jiných letů.
11: Dražší letecké palivo se zatím výrazně nepromítlo do cen letenek z Česka v podzimním a zimním období, říká mluvčí portálu Kivikom Daniela Chovancová.
13: Aktuálně vychází na 210 eur, což představuje meziroční růst o 3,2%.
11: Zájem Čechů o podzimní a zimní zájezdy je podle Asociace cestovních kanceláří vyšší než loni. Vít Andrle, Radiožurnál.
10: Dnes začne vyhlašování letošních Nobelových cen. 4 instituce ve Švédsku a Norsku tento týden oznámí jména lidí, kteří přinesli užitek v oblasti vědy, literatury a míru. Předávání cen je pak každoročně v prosinci.
14: Dnes předpolednem výbor z Karolinského institutu ve švédské Solně oznámí, kdo dostane Nobelovu cenu v oblasti fyziologie nebo medicíny. V loňském roce si ocenění rozdělila trojice vědců za objevy v regulaci imunitního systému. Objev takzvané periferní imunitní tolerance. V úterý se pak Nobelovské vyhlašování přesune na půdu Švédské královské akademie věd, která oznámí cenu za fyziku. Martin Srb, Radiožurnál.
10: Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu. Proti loňsku zhruba o 5-10%. Vyplývá to z cen radiožurnálem oslovených prodejců. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun. Potvrzuje majitelka uhelných skladů v Libiši na Mělnicku Anna Bučková, podle které uhlí zdražili těžaři i kvůli rostoucím nákladům na dopravu.
15: Kostka, ořech dvojka, ta je teda dražší, ta dvojka, protože to jako je poptávka po dvojce do těch automatických kotlů. Jinak jsme tak nějak na stejno pořád. Brikety jsou pořád stejně, těch 900 korun.
10: Cena palivového dřeva je zhruba stejná jako loni. Někteří oslovení prodejci je dokonce snížili.
2: Sport.
10: Hokejisté Třince překonali rekord Tipsport Extraligy. Domácí Olomouc porazili 9-0 a vyhráli po osmé v řadě bez ztráty bodu. To je historicky nejlepší vstup do sezóny české nejvyšší soutěže. Na druhé straně pro Olomouc to byla nejhorší domácí extraligová porážka. Po šesti inkasovaných gólech šel do branky náhradní gólman Jan Brož. Ve 29 letech to byl jeho debut v extralize.
5: Nepřál jsem si to určitě takhle, nepřál jsem si to jít do brány do tady toho stavu. Tak jo, jsem to bral, takže udělám, že řeknu maximum pro to, aby to skončilo rozumně. To se mi nepovedlo. Z mé strany jsem šel prostě jenom s čistou hlavou. Ne každý musí prostě si chytat proti takovým hráčům, co tam jsou, takže vlastně jsem si užíval i to, že se můžu pokusit je vychytat.
10: Ve šlágru 8. kola Pardubice přestříleli pražskou Spartu 6-4, Karlovy Vary zvítězili nad Plzní 4-1. Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5, Hradec Králové zdolal Vítkovice 3-2 v prodloužení a stejným výsledkem vyhrálo i Kladno v Litvínově.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na pražském okruhu a nehoda na Ústecku. Na pražském okruhu směr Ruzině u sjezdu na Barrandov zpomalil provoz nadměrný náklad s doprovodem. Mezi kilometry 16 až 17 se v noci jede jen levým pruhem. Náklad je teď už u sjezdu na dálnici D5 do Plzně. Na D8 se u hranice s Německem několik dnů pojede omezeně. V tunelech mezi exity 80 Děčín a 87 Petrovice jsou průjezdné jen tubusy na Prahu, obou směrně. A na Ústecku poblíž silnici 248 trase Petrovice, dálnice D8, havarovalo nákladní auto. Policie hlásí komplikace, že nehoda překáží a může zcela blokovat průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Přes den bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě až 19. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
9: A je pondělí 5. října, 6 minut po 1 hodině. Lukáš už to říkal ve zprávách, my to rozšíříme, protože to je velké téma. Začíná takzvaný Nobelovský týden. Každý den se totiž dozvíme laureáty Nobelových cen v jednotlivých kategoriích. Kdo jednotlivé kandidáty navrhuje a vybírá, tak to uslyšíte ještě před 13:45.
1: Noční radiožurnál
2: a Jiří Štefl.

0: Dostane letošní Nobelovy ceny, prestižní ocenění za vědeckou činnost, literaturu, mír a ekonomii. Dnes předpolednem vyhlásí švédský Karolinský institut cenu za fyziologii a medicínu. Možná se potvrdí odhady novinářů a vědců, možná to bude velké překvapení.
1: GLP-1
2: Co když získají Nobelovu cenu za medicínu objevitelé hormonu
3: GLP-1?
2: Poputuje Nobelova cena za fyziku do oblasti abstraktní teoretické vědy, nebo komise ocení nějaký praktický technologický vynález? Třeba OLED obrazovky? Jména příštích laureátů Nobelových cen odhadují vědci, ale třeba i umělá inteligence. Jsou to ale do poslední chvíle jen dohady. Nobelovské výbory totiž drží jména v utajení a dlouho se nedozvíme ani to, z jakých jmen členové vybírali.
4: Je tam dlouhá doba utajení, 50 let.
2: Říká Erling Norby, švédský vědec, který v minulosti zasedal ve třech vědeckých nobelovských výborech. Dříve o cenách hlasoval, dnes píše knihy o jejich historii.
4: Až potom můžete požádat tajemníka výboru, že chcete studovat konkrétního laureáta nebo kandidáta a dostanete svolení. Ovšem ve fyzice a chemii vám to nedovolí v případě, že je dotyčná osoba stále naživu.
2: Podle Nobelovy nadace je utajení hlavně kvůli ochraně osobnosti. Informace, že byl někdo neúspěšně nominovaný, by mu mohla například poškodit reputaci. Z minulosti víme, že někteří laureáti cenu nezískali na poprvé.
5: Pane profesore Hejrovský, prosím vás, abyste přijal Nobelovu cenu chemickou.
2: Jaroslav Hejrovský převzal cenu v roce 1959. Archiv ale později ukázal, že ho různí vědci navrhovali i o 25 let dříve, a to v oboru chemie, fyziky i medicíny. V Českém rozhlase na něj před lety vzpomínali jeho potomci Michael Hejrovský a Jitka Černá Hejrovská.
6: Tatínek dostal tu cenu tak pozdě. Tím, že byl několikrát navrhován, tak jsme litovali, že tu cenu nedostal ještě v mladších letech.
7: To byl asi osud více laureátů Nobelových cen, že museli delší dobu čekat, až se svět přesvědčí o významu jejich práce.
2: Navrhovat nominace na vědecké a literární Nobelovy ceny můžou vybrané oslovené instituce. V případě Nobelovy ceny za mír ale může nominaci poslat kdokoliv. I konečné rozhodování o laureátech je mezi jednotlivými cenami rozdílné, říká Erling Norby.
4: Trochu se to liší, ale nakonec musíte stejně dojít k jednomyslné shodě. Na Karolinském institutu, který rozhoduje o ceně za medicínu, je pětičlenný výbor a ten se zodpovídá 50členému shromáždění. Naopak u cen za fyziku a chemii je to jiné v tom, že každý člen Královské akademie věd má hlasovací právo.
2: Když se nominace a hlasování odtajňují až po 50 nebo více letech, jsou to stále zajímavé historické dokumenty, připomíná Norby.
4: V archivu jsou k dispozici recenze, které sepsali jednotliví členové výboru. Jsou cené tím, že v reálném čase zachycují stav poznání v té době. Ve fyzice a chemii členové výboru navrhují 4 nebo 5 oblastí vědy a pak rozhodují. Tento rok oceníme tuto nebo jinou oblast. Na tom je vidět, jaká žhavá témata tehdy byla.
2: Zajímavé je také srovnání, jaká další ocenění získali jednotliví laureáti. Například některé vědecké ceny odborníci považují za jakýsi předstupeň Nobelových cen, protože se díky nim osobnosti dostanou víc do povědomí. Mezi takové ceny patří i Evropská cena za fyziku, Europhysics, kterou letos získali 2 čeští vědci. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Velmi rozjetou kariéru má zpěvák Sombr, kterého jsme vám hráli ve vysílání nočního radiožurnálu. Jestli ho chcete slyšet naživo, tak příští rok se vrátí do Prahy, tentokrát do té největší haly, do pražské O2 arény. Teď další téma. Nádoby na sběr žaludů a bukvic určených pro výsadbu se při letošním sběru plní jenom hodně pomalu. Plodů je třeba na jihu Čech kvůli suchu málo a jsou navíc nekvalitní. Obnovu lesů to ale neohrozí. Seminářský závod lesů České republiky má totiž dostatečné zásoby osiva z předešlé sklizně.
1: Tak teď procházíme okolo stromu zrovna, kde skoro vůbec nic není.
2: Na sběr žaludu z dubu zimního jsem se do Ponišické obory na Českobudějovicku vypravila s lesním dělníkem Josefem Moravcem.
1: No, letos to vypadá spíš, jako když hledáme houby a nerostou.
2: Tady jsme našli zatím jenom dva žaludy.
1: Žalud zkusíme rozmáčknout. Tenhle bude mít červa uvnitř. Tyhle ty jsou popraskaný a nahnilý, ty už nezbíráme.
2: S lesníkem z lesní správy v Hluboké nad Vltavou Janem Staňkem přicházím k dalšímu dubu, okolo kterého je dřevěná konstrukce se zelenou sítí.
3: Jednak teda kvůli tomu, aby jsme měli jistotu, že je z tohohle z toho konkrétního jedince ten žalud, který je vynikající kvality, a protože těch žaludů je málo, tak aby jsme pozbírali co nejvíc.
2: Rozdíl mezi letošním rokem a rokem 2024, kdy byla nadúroda žaludu, je podle Jana Staňka propastný.
3: Týká se to teda hlavně dubu zimního, kde ta úroda letos oproti tomu roku 24 je odhadem 10-20%. U toho dubu letního je to mnohem menší jako propad. A u bukvic tam pravděpodobně bude taky menší úroda, protože spousta těch semen, těch vlastních bukvic je nevyvinuté.
2: Horší úroda žaludů z dubu zimního je podle ředitele seminářského závodu Miloše Pařízka i na jiných místech v republice.
4: Například na jižní Moravě téměř zcela chybí žaludy, naopak v severních Čechách je velmi dobrá úroda bukvic. Lesy ČR zajistí dostatečné množství semenného materiálu všech druhů dřevin pro úspěšnou obnovu lesa.
2: Sběr žaludů a bukvic potrvá do konce listopadu. Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

0: Kdy takhle zní Český rozhlas? Tohle byla skupina Tata Boys a Symfonický orchestr Českého rozhlasu a jejich Filmařská. Radiožurnál půl druhé. A ve studiu je taky Lukáš Pastejřík.
1: Rusko pohrozilo vystupňováním útoků na Ukrajinu, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Reaguje tím na výroky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten prohlásil, že Ukrajina zintenzivní údery na ruské ropné rafinérie v odpovědi na novou strategii ruských vzdušných útoků. Ty podle něj mají za cíl přinutit obyvatele opustit Kyjev a další velká města. Obytné automobily by od příštího léta mohly na českých dálnicích jezdit rychleji, ze současných 80 na 100 km v hodině. Změna je součástí novely zákona, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Podle rezortu by se tak obytné vozy lépe zařadily do běžného provozu. Změna by se týkala aut od hmotnosti 3,5 tuny do 7,5 tuny. Při ilegálním tuningovém srazu v Brně policisté zkontrolovali kolem 700 upravených aut a uložili pokuty za víc než 200 tisíc korun. Zjistili přes 100 přestupků, hlavně kvůli nevyhovujícímu technickému stavu vozidel. K nejzávažnějším případům patřilo nebezpečné závodění dvou řidičů v běžném provozu. Oběma z nich hlídky na místě auta zabavili. Podle policie se ale podařilo zajistit průběh akce bez větších incidentů a mimořádných událostí. A v Jablonci nad Nisou dnes začíná dopravní omezení na příjezdu od Prahy. Uzavřená je část Pražské ulice a okolí. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové jsou důvodem opravy inženýrských sítí. Provoz v ulicích Pražská, Nová Pražská a Turnovská bude omezený do konce listopadu. Sport. Jan Kvěch se stal po 9 letech prvním českým vítězem plochodrážního závodu Zlatá přilba. V Pardubicích triumfoval před druhým Lebeděvsevem z Lotyšska. Český šampion z roku 2017 Václav Milík skončil 10.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 z Prahy do Plzně a nehoda na Ústecku. Po dálnici D5 z Prahy do Plzně jede nadměrný náklad s doprovodem. Jsou teď mezi exity 28 Zdice Příbram a 34 Žebrák. Jedou poměrně rychle, podle kamer je za nimi hustší provoz. Dálnice teď plynule průjezdné i v opravovaných úsecích. Na Ústecku čekejte omezení komplikace. Na silnici 248 trase Petrovice dálnice D8 v úseku havarovalo nákladní auto a podle policie následky nehody mohou blokovat průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě až 19. Tolik zprávy. Je s vámi Noční radiožurnál a Jiří Štefl.
0: Byla to nejkrásnější léta našich životů, ale i téhle země. Těmito slovy vzpomínal v našem speciálním vysílání ze zahrady zámku v Lánech na Václava Havla jeho bývaný mluvčí Ladislav Špaček. Část rozhovoru nabízím do 15 minut.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu. Václav Havel by dnes oslavil 90. Ladislav Špaček patřil do blízkého okruhu lidí kolem Václava Havla. Bývalý prezident ho sám oslovil s nabídkou spolupráce a nad rozhodnutím prý nepřemýšlel snad ani vteřinu. Jak vzpomínal ve speciálním vysílání radiožurnálu Zlán, který jsme věnovali právě nedožitým 90. Jako jeho mluvčí působil Ladislav Špaček 10 let a vydal o tom i knihu. Na jeho vzpomínky se ptal moderátor Libor Bouček.
1: Byla to neopakovatelná doba, byla to nejkrásnější léta našich životů, ale nejenom našich životů, ale nejkrásnější léta této země. Po revoluci, kde se najednou otevřely obrovské možnosti a my jsme, naše země, byla na výsluní slávy v Evropě, a to díky Václavu Havlovi, který měl obrovskou autoritu. Tento muž nevelkého vzrůstu a tichého hlasu mezi všemi těmi politickými matadory prostě vynikal, všichni ho zbožňovali.

0: tady si státní návštěvy podávali dveře, protože všichni chtěli vidět živého Václava Havla. My jsme cestovali po světě, abychom představili naši novou mladou republiku světu. Usilovali jsme o vstup do NATO. Byla to doba nabita událostmi a hodně z těch událostí se připravovalo a odehrávalo právě tady, na zámku v Lánech.
1: Je nějaké místo, které měl Václav Havel úplně nejradši, kde třeba si měl jistotu, že v případě, kdy ho hledáš, takže tam ho najdeš?
0: Tak kromě té jeho pracovny, která byla zašitá úplně v posledním patře, kde byl jako v noře, tam kromě ochranky, sem tam se někdo objevil. My jsme tam samozřejmě museli mít pravidelné porady a podobně, ale tam návštěvníci nedosáhli. Tak to byly právě ty prostory před zámkem. Václav Havel si rád sedl na lavičku, meditoval, on tomu říkal usebrat se. To byl takový neologismus, nové slovo, které patrně on vymyslel. Posedával tam a bavilo ho někdy přisednout k lidem a povídat si s nimi. Jednou on vždycky poslouchal každou sobotu Hovory v Lánech, jak se vysílali na Radiožurnálu odpoledne, a jednou se vracel z další procházky, někde se trošku zapomněl a díval se na hodinky a zjistil, že tak už to asi skoro ani nestihne do své pracovny, aby si pustil Hovory. A najednou na té jeho oblíbené lavičce vidí sedět babičku, která v ruce drží malé tranzistorové rádio, ze kterého slyší znělku Hovoru v Lánech. A tak v posledních sil k ní doběhl, sedl si vedle ní a poslouchal s ní Hovory v Lánech. Babička byla u vytržení, nechápala, co to je za zvláštní situaci. Ona poslouchá pana prezidenta a on sedí vedle ní. Tak to byly přesně ty situace, které ho bavily a ze kterých vlastně on čerpal potom zkušenosti pro ty své absurdní nápady, se kterými občas přicházel.
1: Když se vrátím k té knize 10 let s Václavem Havlem, tak tam zmiňuješ, že, a myslím, že tak bude mít spousta občanek a občanů Česka, že máme někdy pocit, jako by nezmizel, jako bychom se na něj stále chtěli obrátit, jako bychom hledali ten jeho názor, ať už jako alternativu nebo jako tu správnou cestu, a že tobě tu bezprostřednost prostředkovávají ty drobnosti. Kapesní ústava, kterou Václav Havel nosil u sebe, co z těch věcí stále máš ty u sebe a co ti ho připomíná hmotně?
0: Mám spoustu věcí, tak v té době nebyl čas na to myslet. To je spíše náhoda, že něco z toho se mi dochovalo. Spousta lidí si myslela, že když jsem strávil 10 let po boku v blízkosti Václava Havla, tak mimořádné osobnosti světového významu, že pak napíšu paměti, tak jako píšu američtí prezidenti a jejich tajemníci. Na to nebyl čas. To byla tak hektická doba, že na něco pamatovat nebo si něco zapisovat nebo něco sbírat, to vůbec nepřipadalo v úvahu. Ale samozřejmě, že jsem nazbíral nejrůznější maličkosti, které mám v takové prosklené vysoké skřínce. Moje vnučka tomu říká muzeum, protože pro ní ta doba havlovská je přece jenom něco jako bitva na Bílé hoře. A tam samozřejmě uchovávám třeba tu ústavu, kterou si připomínal, kterou nosil Václav Havel stále při sobě.
2: Takhle vzpomínal na Václava Havla jeho někdejší mluvčí Ladislav Špaček. Ve speciálním vzpomínkovém vydání Hovoru z Lán přišli k mikrofonu i další hostem, jako bývalá velvyslankyně Magda Vášarejová nebo Havlův osobní fotograf Tomky Němec. Další úryvky rozhovorů vám budeme nabízet až do rána. No a dnes po 13. hodině uslyšíte taky exkluzivní vzpomínkový rozhovor k nedožitým 90. nám Václava Havla s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem.

0: Host radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny v noci. Radiožurnál a zprávy.
3: Vláda projedná nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách. Izrael si dnes oficiálně připomene oběti útoku Hamásu před 3 lety. Čeští fotbalisté se ze Španělska přesunuli k dalšímu zápasu Ligy národů do Anglie a počasí bude zpočátku oblačno, později začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Teploty až 23 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách dnes projedná vláda. Se změnou počítá novela školského zákona. Asistenti by se měli platit ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, ne podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Cílem je, aby byli asistenti stabilní součástí školy. Důvody vysvětlil ministr školství za ANO Robert Plaga.
4: Ten současný systém chceme změnit tak, aby školy měly profesionální, kvalitní týmy asistentů pedagoga, které přinesou jednotlivým třídám a školám tolik potřebnou podporu nejenom pro inkludované